Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Dobrý večer. Říká se, že paměť je vrtkavá a nelze se na ní spolehnout. Já si jsem ale jistý, že vzpomínky Václava Hybše zub času neobrousí. I dnes si s vámi bude povídat o svém životě, práci s orchestrem, solisty, zpěváky a zpěvačkami. Poslechu vás zve Tomáš Kačner.
1: Desky, pásky, vzpomínky.

0: dnes opět u mikrofonu vítám našeho hosta Václava Hybše.
1: Dobrý večer.
0: Václave, mně se líbí tvůj obrovský rozsah práce. Kolik nejrůznějších věcí jsi dělal? Třeba před týdnem jsme poslouchali nejdříve Moravské lidovky a skončili jsme u Jaroslava Ježka. Ale ty jsi zabrousil i do trošku jiných vod. Ty jsi také se pohyboval v operetě. Čím tě tahle muzika zaujala?
1: Tam jsou poklady obrovský v operetě. Jsou šlágry, no úžasný. No a potom přišel muzikál, no tak ale ta opereta, to je vlastně předchůdce muzikálu.
0: Tam se říká, že to vlastně psali klasicky vzdělaní skladatelé, kteří ale to jakoby propojovali s pop music.
1: Dá se to takhle říct, ale tam jsou poklady obrovský.
0: Jsou tam nádherné melodie, silné melodie.
1: No, vždyť Oscar Nedbal, Polská krev, to je úžas.
0: Tak dobře, pojďme si poslechnout třeba O rozmery buď mojí, jako orchestrálku.
1: Ano.

0: Rudolf Riml o rozmery a orchestr Václava Hybše. Indiánskou píseň lásky. To je velmi výrazná skladba, píseň. Tak ty jsi ji nechal hrát Felixe Slováčkem.
1: No, vlastně tu indiánskou píseň, to je jeden z největších šlágrů od Frimla. A tu jsem nahrál mnohokrát. Například s Pavlou Břinkovou, s Josefem Sukem. No, mnohokrát, ale tentokrát bych doporučil, že bychom si poslechli Felixe Slováčka na soprán saxofon.
0: A třeba když se to připravoval pro orchestr noty, byly to po každé úplně ty též stejné noty a jenom solista se měnil, nebo jsi tam třeba dělal
1: nějaké? Ne. A to aranžma musí být úplně jiný.
0: Jsem si to myslel, proto se ptám.
1: V jiný tónině a to jsem musel taky se domluvit s tím Felixem, kam mu to až můžu napsat nahoru a tak dále. Když teda jsme se dostali k indiánské písni, tak tu jsem dělal nejméně 10krát. No.
0: A schválně recept kapelníka, když právě víš, že bude zpívaná, anebo bude právě hraná Felixem, čili instrumentální, jak to upravit? Jako nechat trošku orchestr hrát slaběji, nebo jak postupovat, aby vynikl ten hlavní hlas?
1: No tak tohle to je těžká otázka. No tak,
0: ale kdo jiný by mohl zodpovědět dobře?
1: Ne, tak to jsou věci, které já neumím zodpovědět. No tak, aby to bylo příjemné pro toho posluchače, aby jsme nepotlačili toho solistu. Víš, tak to vždycky vyplyne. No tak uvidíme, jak si s tím Felix poradil.

0: Indiánská píseň lásky a Felix Slováček. Měli jsme teďka dvě instrumentálky, pojďme si poslechnout zase nějaké zpěváky a zpěvačky.
1: Tak já bych doporučil Ivetu Dufkovou a Roberta Šicho v duetu Nikdo v celém světě.
0: A píseň Líbám ženy třeba?
1: Jo, tak to je zase z operety jako ta předchozí z Paganiny a tu nám zaspívá Jan Ježek.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jsi velmi často spolupracoval s Pavlou Břínkovou. Bavili jsme se tady o ní, že si říkal, že je úžasná, je skvělá, moc dobře se s ní spolupracuje. Co kdyby nám zaspívala třeba svatební valčík z již zmiňované Rozmary?
2: No, tak proč ne?
1: Jaká s ní teda byla opravdu spolupráce? Fakt si ji chválil, takže já už posluchačům rovnou říkám.
2: No, tak my, když si telefonujeme, tak ona se hlásí jako tady buchta. No, protože se nám stala taková příhoda. Chceš to slyšet?
1: No, to mě zajímá.
2: To jsme přijeli, počkej, u Žamberka někde do nějakého hotelu. No, ale to je to trošku zamotaný. A tam jsme se museli vystěhovat, protože to nebylo připravený. Tak potom jsme byli tady zase na našem Hradeckém kraji, to bylo do Jaroměře, do hotelu, kde teda kapela jde celou tou chodbou a tam vykukuje z kuchyně taková paní, babka, která tam měla nádoby nebo co, a ty kluci muzikantsky říkali, po koncertě budou nějaký buchty tady. Teď samozřejmě skončil koncert, přišli jsme na hotel a tahle ta babka říkala, tak tady mám ty buchty. A já jí povedám, paní, oni mysleli, ty kluci, úplně jiný buchty. Tam mysleli, že tam přijou nějaké holky, protože tam byla nějaká taneční zábava v tom. No takže buchty, a teď proto s Pavlou Břínkovou, která tam byla, jsme říkali, co s těma buchtama, no tak je sežerem. Tak s Pavlínkou jsme si nechali udělat čaj, pustili jsme se do toho a tak do dneška na to vzpomínáme. Ono už to bude takových 30-40 let zpátky, tohle to, co se nám stalo.
1: Pavla Břínková, slavná zpěvačka a svatební valčík.

0: No a teď mám překvapení pro tebe, co slyšet takový chlapy, jako je Matuška, Spálený, Laufer, Chladil a Karel Hála.
1: Pohromadě?
0: Pohromadě. Taková směs, kterou jsem nazval U Maxima.
1: Čo je tvoje směs, ty jsi ji dal dohromady.
0: No já jsem jenom...
1: No jasně, ty jsi ji saranžoval.
0: Je to ze známých operet.
1: Ano. Dobře, takže Václav Hybš a jim udělaná směs U Maxima.

0: Tak to byla směs u Maxima, kterou zpívali Valdemar Matuška, Petr Spálený, Josef Laufer, Milan Chladil a Karel Hála. Samozřejmě pod tou směsí je podepsán náš dnešní host.
1: Ty myslíš, abych to prozradil?
0: Ano.
1: Tak tady je Václav Hybš teda.
0: Kterého samozřejmě moc rádi vítáme. Bavili jsme se tady spolu o operetě, ale to je takový, jak jsme sami říkali v úvodu, takový předstupeň před muzikálem, který je dnešní.
1: No, opereta, z toho vlastně vzniknul dnes muzikál. To byl takový předskokan.
0: Předskokan.
1: Muzikálu. No tak si dáme nějaký muzikál.
0: Baví tě muzikály? Sleduješ, co se děje na té muzikálové scéně, no, která je stále živá?
1: Pokud mám čas, tak ano. Jeden zase ze slavných muzikálů je My Fair Lady.
0: Rozhodně.
1: S Pavlou Břinkovou.
0: Pojďme na to.

0: Tak tohle byla My Fair Lady a Pavla Břinková. Koukám, že tady teď si vybral píseň, která se jmenuje Mississippi. No. Byl jsi někdy u Mississippi?
1: No bohužel ne, nebyl. Já jsem byl akorát tady u Labe. Ale Mississippi byla po válce úžasná písnička, kterou zpěl Paul Robeson. S hlubokým hlasem, úžasným. No tak já jsem to nahrál a to je z muzikálu Loď komediantů.
0: A Loď komediantů a zpívat ji bude?
1: Zdeněk Plech.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ty jsi spolupracoval s celou řadou jmén, mezi nimi září Lucie Bílá.
2: Ano, no Lucie, to je fenomén.
1: To je fenomén neustálý, ano. Vy jste spolu také pracovali na nějakých muzikálech, je to tak?
2: No, tak přímo na muzikálu ne, ale zpívala se mnou různé věci a já bych doporučil si pustit jednu věc, kterou dělá úžasně s dětským sborem, který se jmenuje Vrabčáci, to je z Jablonce. A to bylo na prvním koncertu Hvězd na Žofíně, teď už si nespomenu, to bylo hned asi rok po sametové revoluci. A když mluvíme o muzikálu, Lucie Bílá pije Jezu, ty víš, jestli to pochází z muzikálu, víš o tom něco?
1: No já jenom vím, že nevím, jak se správně vůbec to celé vyslovuje, jestli to je pije Jezu nebo pije Jezu, že už, no už to... jenom ten název sám o sobě, no, už je pro mě trošku, přiznám
2: ne,
1: se.
2: To víš, tohle to by nám mohl říct, já bych zavolal kamaráda Miloše Skalku,
1: no,
2: který nám řekne o tom všecko a ty se ho zeptáš, anebo já se ho zeptám.
1: Zeptej se ho, zavolej mu, je to tvůj kamarád, no. Zkuste to.
3: Ano, prosím.
2: Ahoj Miloši, tady je Vašek Hybš.
3: Zdravím, Václav.
2: Já ti volám z rádia z Hradce Králové a potřeboval bych jako obvykle něco od tebe vědět.
3: Informace.
2: Skladbu Pije Jezu, kterou jsem nahrál s Lucí Bílou. Co to je vlastně? Někdo tvrdí, že to je z muzikálu a já vím, že to je z Requiem. Můžeš mi o tom něco říct?
3: Víš velmi správně, že to je z Requiem. To je Requiem, který složil Andrew Lloyd Webber, tedy zádušní mši za zesnulé pro svého tatínka, který zemřel v první polovině 80. let, a tohle Requiem premiéroval Andrew Lloyd Webber v roce 1985 a nejznámější částí tohoto Requia je právě skladba nebo ten fragment Pije, jak říkáš, pije Jezu, oni tomu říkají pije Jezu, prostě zbožný Ježíš. A tohle Requiem, ze kterého tahle skladba pochází, tak to získalo v roce 1986 cenu Grammy v kategorii nejlepší současná klasická kompozice.
2: No tak tohle to je úžasný, proto já teď už jsem trošičku jaksi při věci. Můžeme to vlastně podat, jako já tady dávám muzikálové věci, víš?
3: Prosím tě, ono je to tak, že Andrew Lloyd Webber, který je samozřejmě světově nejúspěšnější, zřejmě skladatel muzikálových děl, autor muzikálů jako Jesus Christ Superstar, Kočky, Evita nebo Phantom Opery, tak dokonce, když uvádí koncertní kousky nebo jevištní provedení svých nejznámějších muzikálových árií, tak v té nabídce, v té dramaturgii nikdy nechybí ani skladba Pije Jezu. Čili on sám to považuje za součást své muzikálové tvorby.
2: No tak to je úžasný, já ti děkuju, tím pádem jsem chytřejší. Děkuju. Ahoj Miloši.
3: Děkuju, přeju hezký den do Hradce.
1: Takže díky Miloši Skalkovi, to bylo krásné povídání. Pojďme si poslechnout Lucii Bílou a Pije Jezu.

0: jsme tu jednoho slavného autora a nyní tady bude další, Leonard Bernstein a jeho West Side Story, píseň Maria. Co vůbec Leonard Bernstein?
1: No, tak to je světoznámý muzikál a my tu Mariu známe v podání Karla Gotta, ale aby to bylo jiný, já jsem ji nahrál se Zdeňkem Pulcem na trombón.

0: Ta následující melodie to řadě lidem hnedka naskočí chlupy na rukách, protože když Milan Chladil zpíval Já se dnes dopoledne žením, tak já si pamatuju ze svého dětství, že prostě to znělo všude, to si lidé zpívali, to prostě, to byl opravdu hit.
1: No, tak to je Doolittle s My Fair Lady.
0: A Milan Chladil to udělal skvěle.
1: No, tak já ti děkuju, že se ti to líbí.

0: jestli chceme něco z muzikálu, mm-hmm. Hello Dolly.
1: Hello Dolly, čo je naprostá klasika na závěr. Dobře, jak jsi s Evou Pilarovou spolupracovala?
0: No tak přeci nemůžu říct, že špatně. Bezvadně.
1: Její úžasný rozsah, připravenost, nasazení.
0: No jistě, no tak ona měla trošičku smůlu, protože její manžel Milan Pilár, basista, zůstal jaksi venku, takže ta Eva si užila svý taky.
1: A je na tom velmi sympatické, že o tom vůbec nemluví. Že prostě není ten, kdo ze sebe dělá toho, kdo měl problémy, no a naopak prostě jako velká dáma prochází dál. Takže Hello Dolly, nádherný muzikál a krásná píseň na závěr dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Těšíme se na setkání opět za týden.
0: Naschledanou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Co je z toho zdrudaná?
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdy jsi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
7: Neustále krásné, dobré odpoledne vám všem. My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo. A já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa a ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
6: Ano, a kdo komu víc?
7: Já myslím, že to je tak 50 na 50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se spál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A
6: ano.
7: Tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl, a asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl, taky jedete dolů? A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu, tu by si člověk běžně nevymyslel. Takže
0: humor. Yeah.

0: Hana Zakorová, na úvod dnešní humoriády. Naším hostem je Aleš Cibulka. A co vybírá ze seznamu, co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči, a to je pan režisér Jiří Mencl. A pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem. Tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti, jako co by to teda mohlo být.
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To je spíš takové to chlapské pošťuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to neznám.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku. Proč jako malej?
3: Vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mě líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový
4: my
2: můj
4: sen. Vytrvalost
2: a
4: píly, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, Jirko, jo, ale...
4: Já to doufám najdu jednou.
2: Ale co vytrvalost a píly jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy?
2: No, dostal jsem. Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže dorvaček jsem se nepouštěl. Ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka pak.
5: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům, a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Bych zachoval čest rodiny, a tak jsem k němu přišel a teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Jak jsem Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
6: Že se pak na nic nezbude.
5: Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, pokud k ničemu nedošlo.
0: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, a Marek Eben, Jiří Mencl jako ty hlavní postavy tohoto povídání, tak pana Mencla tu často nemáme, to je pravda, v těch ukázkách. Ty jsi ho nějak často měl jako hosta? Nebo
1: často ne, ale vzpomínám si, že jsme měli nádherný přímý přenos toboganu, to bylo výročí Bohumila Hrabala, a my jsme vysílali přímo z hospody u Tigra, to bylo jeho oblíbené místo.
0: To byl čí nápad?
1: Já nevím, koho to tenkrát napadlo, vycestovali jsme tam. Ne, pan režisér byl úžasný v tom, že vyprávěl, že nikdy nepil pivo, že mu pivo smrdí. Takže i když se setkával s panem Hrabalem a domlouvali ty jeho filmy, vždycky u toho měl neperlivou vodu. Když se chtěl rozšoupnout, dal si perlivou, a pana Hrabala to prý velmi štvalo. Takže vysílali jsme z tohohle místa, byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi, podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně, a už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímý přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Mencl. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovnej a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí, to pivo, který jsem měl před sebou, se mu ten pulitr vůj zvrhnul do klína. Takže ano. Na to si vzpomínám, ale to už je taky takový třeba 10-15 let. Prosím tě, to přišlo tak nějak z hůry, ale všimni si, že i já tady u vás tu vodu a kávu mám v bezpečné vzdálenosti, protože pode mnou sedí náš Tobísek, který tady dneska se mnou a nerad bych mu to kafe vrhnul do týla.
0: Jo, vidíš, tak já myslím, že to kvůli technice a ono je to kvůli sobě, navíc úplně
1: na techniku ukryt. Se ti můžu vyprdnout, já nepotřebuju zlejt našeho pejska chodinku. Vidíš.
0: Techniku potřebujete vy, tu telefonní, pro spojení s námi ve studiu a k výběru další ukázky. Tak ve hře je Marek Eben s Karlem Šípem, ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 01 04. Do toho.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Ebe nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme.
3: A volím pokračování.
2: Dobře, Marek Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, u telefonu Mirka, srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
2: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte, vy další, kdo jste se provolali.
6: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta. A já bych si přála pana Šimka.
2: Píšeme variantu B v tomto případě.
6: Povídka nebo co bude?
2: Ano, ano. Je to bratrova svatba, povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: Se daří. Ještě další telefon.
7: Dobrý den, zdravím vás oba hosty a pejska v vás.
4: Vyřídíme, ano, mává ušima.
7: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
4: Taky.
2: Děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto. Prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.
8: To se předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
9: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam jsem dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
8: To on věděl, že ty máš 36? Ne, že si to neříkáte v tom flightu.
9: No, on to věděl.
8: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
9: Ono se to pozná taky podle toho, jak, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
8: Aha. A takže on tušil, že máš vyšší číslo.
9: Ano. No to on věděl.
8: Ano.
9: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo zvrště utrhnout a zrovna mu to jde.
8: Ano.
9: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou na ta dámská, před ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se před ně nedostal ani druhou, ani třetí. A teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasný to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažený. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně a došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den A teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné. A v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak desetiletého kluka a ten desetiletý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápal, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem.
2: Podpisování fotografií, podepisování, to patří k téhleté práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
4: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti. Pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím. To je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, teď pan Aleš je takový hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
2: Já jsem čekal, víš, jak si říkám, jestli si můžu vyfotit. Že se vyfotíš na svůj mobil s ní a zůstaneš si to.
4: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a ona říká, prosím tě, já vím, jaký to je, když chtějí lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak jako je úžasný. Mohla bych přijít a potom toboganu si ho nechat podepsat? A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy. A ona říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka Ivanka Anderlová a ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme si z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Střídá se tedy ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
2: můžu
1: bude?
2: Vybírat, ano. Mm-hmm. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě. Jo?
1: Ano.
2: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90. Václava Havla. To bude v Pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem, s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už si to zapište do diářů. A to je důvod,
1: proč je vybíráš tyhle dva?
2: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
1: a Josefa
2: Dvořáka. Já jsem využil, ano. No, byla to dost skrytá reklama, takže proto je vybírám. A 6. den je sobota, tam je Luděk Sobota, s tím teď neplánujeme nic.
1: Rozhovor s výhercem.
3: Mm-hmm. Tak, pane Spousta, vy už víte, oč se jedná.
4: No jo.
3: Chceme natočit takový krátký reklamní shot.
4: No.
3: Tedy mini rozhovor. Vy jste projevil zájem, tak si tady sedněte, tohle je kamera a sem nám budete mluvit.
4: Jo, jo. Já bych se ještě...
3: Prosím, co pak jste chtěl?
4: Co?
3: No, co pak jste chtěl?
4: Jestli se to bude vysílat.
3: Samozřejmě.
4: Jo.
3: Jinak bychom to přece netočili, že? Uvidí vás miliony.
4: No.
3: Tak.
4: Jo.
3: Vy nám teď v kostce řeknete, jak se jmenujete.
4: Proč v kostce? Helejte, proč v kostce? Není to nějaký renonc? V kostce prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 tisíc.
4: No jo, no.
3: Co si za něj koupíte, že a tak dále, pěkně po vašem lidově.
4: No jo.
3: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez komplikací.
4: Lidově, to je juchu, ne?
3: No prosím, mluvte.
4: Jo, no. O té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To, když koukají miliony.
3: Kozy nám sem nepleďte, ano?
4: Ano.
3: To tak vykryjete.
4: Kozy odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: No ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou větou. Jmenuji se František Spousta, jsem již v důchodu, no tak.
4: Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. Tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmálo štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 tisíc korun. Pojedeme k moři, se ženou na starý kolena a sedou do Prahy. Nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek opatro vejš.
3: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
4: Dobrý.
3: Výborný.
4: Dobrý.
3: Můžem jet?
4: Já jsem byl dobrý.
3: Kamera.
4: Já byl dobrý.
3: Výherce poprvé.
4: Pozor.
3: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jaké pak lekání, když jsme vyhráli, že?
4: No jo.
3: No tak ještě jednou, pane, kamera.
4: To byla šupa, tohle.
5: Jedu.
3: Výherce podruhé.
5: Stop. Sakra, co to tam děláte?
4: Víš, já nic neudělal.
5: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
4: No.
5: Někdo tam kopnul do štendru.
4: Prosím vás.
5: Prosím vás, na něj pořádně a nesvíjte mi tady na tu kredenc.
4: Nesvíjte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
3: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
4: Je dobrý, jo?
3: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám nelesk.
4: Jo.
3: Tak bez nervozity, v klidu.
4: Tohle.
3: Lehonce
4: tohle
3: a
4: příjemný, sakramente.
3: Tak.
4: Nechte mi to trošku toho tady
3: kamera.
4: Potom.
5: Jedu.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: No. Klap.
3: Výherce po třetí.
4: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
3: Výborně. Výborně. Stop.
4: Jo.
3: To si zachovejte. Perfektní. To... Fixovat. Kamera.
4: Teď jsem to chytil,
5: jedu.
4: Víte.
5: Klap.
4: Tak, já jsem dobrý.
3: Výherce po čtvrté.
4: Jmenuji se Spousta František a jsem už 66 let v důchodu.
3: Stop. Nějaká... Pane Skousta, teď jste to trochu popletl, že?
4: Chyba no, nějaká,
3: vždycky
4: že?
3: Klidu, bez nervozity, jako by tu nikdo nebyl.
4: Jo.
3: No, tak nejprve o té výhře, jako jak se jmenujete, cesta do ciziny, no je přesně, jak jsme si to naskoušeli. No. Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
4: No.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: Klap.
6: Výherce po páté.
4: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 000 let.
3: Stop.
4: Rád bych se...
3: Stop.
4: Stop, halo.
3: No. Tak, pane Spousta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
4: Chyba ta.
3: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
4: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás.
3: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
4: Já jak se jmenujete?
3: Pane Spousta.
4: Spousta se jmenujete.
3: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka, František.
4: To je nesmysl, jo?
3: Že vám bude co nejdřív 200 000 let, to by vám přece nikdo nevěřil.
4: To by mi nikdo nevěřil.
3: No, tak hezky v klidu.
1: Ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
2: No to je Anežka Lídleška a to je předchůdkyně tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
1: Tak tehdy se vyměňovali i mezi zeměmi ty scénky, my jsme se inspirovali v Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariety, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle? Navíc tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
2: Ale na to přijdeme. Na to přijdeme, to si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
1: Ne, tam Pepu má úplně vidím, jako jak tu sedí a kroutí hlavu. Jo, ne, nic mi to neříká.
2: To je pravda.
1: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho a tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
2: A nebo použije externí paměť svoji jájinu, tam mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví to,
1: jo. Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš
2: věcí? Všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepi na jejich rodinu, a protože on ty jeho manželky a první manželka, druhá byla zároveň třetí,
1: ano.
2: Do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházeli s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci. Ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásný, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou. Jak prostě, jak to tam klape, to je hezký.
1: Taky zdravíme.
2: Oba ano, ano.
1: Na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem, nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a s Danou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMSky, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera a ještě jednou opakuju pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškrnou Havlovou anebo Humor mezera B pro trojici Libíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A na tahle stanici pro vás Humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmar Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Livíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
4: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
5: Zdravíme.
4: Tak Monika z jeho rodného Chodova.
5: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
4: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu, když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání Dobihášovi a už jenom chybí dokonalost, nebo těm všem kompletním hostům už chybí jenom Michal Jagelka a pak by to bylo kompletní.
5: Ano, vidíte, kompletní jsme byli na Silvestra vlastně, ano, to jsme tady byli v kompletní sestavě, ano, tak v běžné dny chodíme jenom ve dvou, ano.
3: Děkujeme moc, Moniko, mějte.
5: Zdravíme do Chodova.
3: Kdo se dovolal teď na telefon 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A já bych taky asi zkusil pana Libička.
3: Dobře, píšu mu bod a děkuji za zavolání. Ano, ať se daří a bereme dalšího. Kdo to je?
7: Mí vás zdraví, po vás oba pána, jak Aleše, tak vás.
5: Zdravíme.
7: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale předvozdí, to je taková výzka a i odsud na dálku si říkám, že to Bčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní, ani nevím, která je, bude nádhera, protože Anečka Lídleška asi víme, jak dopadne.
5: Ano,
3: dobře.
7: Tak. Připátrání,
3: ano, děkujeme. A ještě někdo, poslední hlas, dobrý den po telefonu.
8: Krásné prosluněné odpoledne z Brna. Zdravím vás oba dva ve studiu. A
5: dobrý den.
8: Pokračování.
3: Dobře, tak jo. Tady už to nebylo tak jasné, jako v případě prvního souboje, ale nakonec Ačko o pár hlasů. Takže budeme pokračovat.
5: Dozvíme se, jestli to dopadne jako Aneška Lídleška.
3: Ano, nebo to bude jiné.
5: Pro mě dobrý.
9: Soustředíme se, ano. Klidu a vesele.
10: No,
9: kamera.
10: Já to ještě, víte, já to umím celý, paní doktorko.
9: Ano.
10: Celý, ale.
9: Stop, prosím. Co jste chtěl říct?
10: No nic, a co bych tady pověděl? To je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no to vrčí,
9: tak
10: víte?
9: Tak si to jdeme ještě jednou na zkoušku.
10: Já jsem takový od žaludku najednou.
9: Řekněte nám to bez kamer, buďte takhle.
10: Tak. No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, a s kamerou to neumím. Ne?
9: No jenže se vám trošku, víte, klepou koleno.
10: Koleno mi nadskakuje, já bych mohl louskat ořechy.
9: Nic si z toho nedělejte, pane, spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
10: Co tam mám, bednu?
9: Bednu.
10: Vy filmujete nějakou bednu?
9: Ne.
10: To tady nemusím být, to já můžu i pryč teda to.
9: Ne, seďte, pane spousta, máte tam jenom bednu, víte? Ano. Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, jak to bylo s tou výhrou.
10: Jo. Už tam mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košili, aspoň bych ji ušetřil.
9: Kamera.
10: Ano, klad.
11: Výherce po šesté.
10: Jo. Jmenuji se. Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta. Spousta. Nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou, když za mnou přijela do Prahy. Ona, jak vidí peníze, to bych teda doma o korunu nezavadila. My hráli, no a teď pojedeme, teď máme peněz dost, říkala manželka, pojedeme k moři na starý na kolena. Se podívat, stále on vrže jí v kolenou, tak se tam, já taky se jí nemůžu zbavit. Až do Prahy s dcerou, tak na prašnou brán věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu, z tou studnu bych zvednul v opatro, vejš?
9: Stop! Víte co, pane Sportka, spousta.
10: Já jsem zapomněl, že se chystám
9: než
10: k moři,
9: jo? Tu měli profilovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
10: Takže ono se nefilmuje?
9: Ne!
10: Je. Tak to už se na mě usmálo štěstí, tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, hele, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, se vykazují z režiséru.
5: asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště. A my jsme si telefonovali den předem, to jsem byl ve dvojici s Bárou Rouškovou a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi. Teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. On říkal, ne, prosím vás, to je tak a všechno nám to vyprávěl, ale několikrát. Pak volal zpátky. My jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli nabrýfováni z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Víte, to se dělá takhle a celý jsme to odříkali.
3: No, možná tušil.
5: Ano.
3: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
5: Přesně, zhasla ta červená, on se oklepal a říkal, je, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no.
3: Ano,
5: díky
3: tak,
5: Bohu.
3: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám to rozsvícela naopak zase bílá jako telefonní a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko a Bčko, ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon a ještě jednou dnes i SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy. Vy rozhodujete v pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě můžete hlasovat. Miloslav Šimek nebo Jan Libíček, Stanislav Fischer, Zdena Balounová. Ptáme se vás, posluchačů, a ptáme se dnes s Alešem Cibulkou. Vy jste na telefonu 731 800 900. Tak kdo teď je slyšet?
2: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás a Aleše, taky zdravím.
3: Děkuji vám moc.
2: Chtěla bych Ačko a Patriku vám bych chtěla poděkovat za včerejšek, za ty se Sestrou Borišovou.
1: Hvězdné návraty. Mm-hmm. Dobře, děkujeme.
2: Hvězdné návraty, ano, moc krát děkuju.
1: My děkujeme taky za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a statečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
4: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
5: Tady je Jaroslav z Brumova Bylnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mm-hmm, děkujem.
1: A spol tady, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
6: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkujem moc, díky.
1: Ať se daří, mějte se pěkně. Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
7: Dobrý den, tady je Věra z Českého Meziříčí. Oba dva zdravím.
3: Děkujem.
7: A prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky se teď dáme na závěr dnešní Humoriády.
8: Je to už tak na světě za...

0: rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání. Vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Humoriáda.
1: Dokončení téhleté povídky třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A taky rozloučením. Tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn. Tak...
2: Hezké léto. Mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
2: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou. Já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to. A oni jsou strčeni někde úplně jinde. Takže. Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě.
1: Nevadíme ho jinde, zase příště ho strčíme úplně jinam, ten konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
2: No nic.
1: Mějte se pěkně a vesele i vy, Aleši, zase
2: příště. Musíš mi to celý zopakovat, nic jsem neslyšel.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Řidiče sanitky při výjezdu někdo napadl na Českolipsku. Vyšetřuje to policie. Frekventovaná nádražní ulice v Turnově bude dokonce prázdnin průjezdná s omezením. Převod auta nebo změnu jeho registrace si lidé budou moct nově vyřídit i přes portál dopravy. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Policie vyšetřuje napadení posádky zdravotnické záchranné služby na Českolipsku. V noci ze čtvrtka na pátek vyjela posádka z DOX se sanitkou a samostatně i lékař na pomoc pacientovi. Uvnitř domu zdravotníci bojovali o jeho život. V tu chvíli svědkové napadli dva řidiče z vozů. Pomohli jim až policisté. Záchranáře lidé slovně napadají poměrně často, fyzické napadení zažívají spíš zřídka, říká jejich mluvčí Michal Georgiev.
2: Náš řidič jeden byl na zemi, druhý byl napaden fyzicky. Na pachatele jsme podali trestní oznámení a v tuto chvíli to šetří policie České republiky. Přímo fyzické napadení se neděje často, a verbální se děje často.
0: Silničáři budou do konce srpna pracovat v nádražní ulici v Turnově. Krajská správa silnic tam vymění asfalt. V ulici budou provoz řídit semafory nebo pracovníci stavby. Po opravě bude ulice sloužit i jako objízdná trasa. Ředitelství silnic a dálnic se totiž chystá opravovat silnici první třídy číslo 35. Vysvětluje starosta Tomáš Hoké ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Budou dělat celoplošnou opravu silnice 1/35 a 1/10. Začnou na křižovatce u hodin a budou vlastně pokračovat až na sjezd do Ohrazenic, takže zasáhne to i křížení ze silnice 1/10 na Harachov.
0: Českolipská radnice letos v létě dělá v tamních školách jen drobné opravy. Základní škola Partizánská bude mít podle mluvčí radnice Kristýny Kňákal-Brožové nové venkovní hřiště, základní umělecká škola část nových rozvodů a na mateřskou školu v Nerudově ulici aktuálně dělníci pokládají novou střechu. V následujících letech chce radnice kompletně opravit dvě velké školy. Převod auta nebo změnu jeho registrace si lidé budou moct nově vyřídit i přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který schválila vláda a který teď zamíří do sněmovny. Součástí změn je také možnost ponechat si registrační značku při výměně auta nebo nechat si značky či malý technický průkaz doručit do výdejního boxu. Registrační značky se přitom budou dál vydávat podle místa registrace vozidla.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, ráno může být lokálně i méně oblačnosti, k večeru a večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na Českolipsku až na 26 a na horách naměříme 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Turnově v ulici Bezručova dejte pozor, je tam rozlitá nafta na vozovce, silnice je sjízdná se zvýšenou opatrností. A na silnici 268 v obci Ralsko na Českolipsku je komunikace dočasně uzavřena. Hrozí tam pád sloupu elektrického vedení na komunikaci. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 5. hodině 28. července v kalendáři je to úterý a od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás v tomto čase a s tímto dotem zdraví Martin Kolín. Začíná nám dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a my se společně už za okamžik přesvědčíme o tom, že si dnes můžeme skutečně užívat občas zajímavé expozice. Občas jsou to témata netradiční a myslím si i v tomto případě bych se pod to klidně podepsal. V Česku totiž vznikla první, ale jen dočasná expozice, a teď pozor, dravých kudlanek. Kde a jak dlouho je tento dravý hmyz k vidění, to se dozvíte už za okamžik v první reportáži dnešního ranního vysílání. Přejeme nejen příjemný poslech, přejeme také dobré ráno a samozřejmě další vydařený den ve společnosti Českého rozhlasu Liberec.

0: Ivan Hlas a myslím si ikonická píseň společně s ním Aranka umí hula hop, která dozněla 11 minut po 5. hodině v úterním dobrém ránu. Dobrý poslech přejeme tedy i v tomto čase, dnes tedy s datem 28. července. A jak jsme před okamžikem mluvili, vydáme se také za zajímavou expozicí. Suché listí větvičky, kousky kůry nebo také květy orchidejí. I tak mohou vypadat některé kudlanky. V Chomutově můžete najít téměř 50 druhů těchto fascinujících dravců z hmyzí říše. V tamním zooparku totiž vznikla vůbec první expozice kudlanek v Česku.
1: Ty naše empuzy, máme tady dvě samice, jedna je tady nahoře na tom pletivu, druhá je přesně takhle na stébluté suché trávy a je krásně vidět, jak ona se maskuje za suchou trávu s listím, takže kdybychom nevěděli, že tam něco je, tak je dost možné, že bychom hledali poměrně dlouho.
2: Ukazuje na jedno z terárií zoolog Ondřej Vácha. Pro necvičené oko je tento druh kudlanky v podstatě neviditelný, alespoň do chvíle, než se pohne.
3: Těch kudlanek je tady minimálně 70 kusů a určitě přes 45 druhů. Máme kudlanky v podstatě z celého světa, zejména Afrika, jihovýchodní Asie, Jižní Amerika.
4: Trvalo nám to vlastně 3 týdny dát dohromady, jak teda ten výstavní prostor, tak i ty jednotlivé druhy. Byla to docela velká alchymie.
2: Popisuje vznik nové expozice ředitel Vít Lukáš. V teráriích nechybí ani jasně zelená kudlanka nábožná, která je v Česku už doma.
3: Jedna z těch nejzajímavějších je Hierodula pulchripes. Je to zajímavá mohutná kudlanka, která má poměrně dost fialových odlesků na křídlech a na nohách. Pak samozřejmě takový ambasador té výstavy kudlanka česky korunková, která je ta orchideová kudlanka.
2: A došlo i na jídelníček, přibližuje Ondřej Vácha.
3: Sexuální kanibalismus u kudlanek je velmi známá věc, nicméně ti jedinci svého vlastního druhu tvoří opravdu jenom zlomek jídelníčku toho dospělce, takže to je opravdu jenom výjimečně a navíc v těch umělých podmínkách, kdy jsou kudlanky dobře živené, tak tomu sexuálnímu kanibalismu nedochází vždy.
2: Kudlanky mají například i lapavé, rychlé končetiny a v říši hmyzu vynikají i dalšími schopnostmi.
3: Ještě mají skvěle složené oči, kterými mají v podstatě 360-stupňový výhled kolem sebe, takže žádný predátor ani žádná kořist nepřekvapí, vidí v podstatě všude, mají k tomu extra ohebný krk.
2: Ti, kdo chtějí vidět kudlanky na vlastní oči, si ale musí pospíšit.
4: Výstava je naplánovaná na 3 týdny a teď uvidíme podle toho, jaký o ní bude zájem, že bychom ji případně prodloužili do konce prázdnin.
2: Uzavírá Vít Lukáš. Z Chomutovského zooparku Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Úterý bude v Libereckém kraji převážně polojasné až oblačné, ráno může být lokálně i méně oblačnosti a k večeru a také večer očekáváme vyjasňování. Nejvyšší teploty 22 až místy 26 stupňů Celsia, na horách dnes mezi 17 až 20 stupni a ještě ráno slabý proměnlivý nebo západní vítr. Biozátěž pro většinu kraje jednička, mírná zátěž, Česko-Lipsko pro dnešek hlásí dvojku, tady tedy zátěž střední. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Petrem Spáleným jsme se na okamžik vydali do 60. let ve stejnojmenné písni v 5:21 minut a v dobrém ránu se alespoň na okamžik můžeme vydat také k odpolednímu času. Právě také po dnešní 13. hodině totiž nabídneme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, režisér a také herec Miroslav Hanuš. Dozvíte se například i to, v jakém období hostoval v Národním divadle.
1: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, nezvalu v text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No, tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo. Bylo.
2: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
1: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska.
0: Já jenom doplním, že si celý rozhovor s Miroslavem Hanušem můžete poslechnout právě dnes po 13. hodině.

0: Jaké zákazy musí dodržovat turisti v Prachovských skalách? To se dozvíte za okamžik ve zprávách Ivety Blahové.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Skončila rekonstrukce jednoho z nejvyšších domů ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Takzvaný věžák má zateplenou fasádu a střechu a nový okapový chodník kolem budovy. Investice vyšla na více než 13 milionů korun. Přes 20 milionů bude stát oprava silnice z Litic do Holan na Českolipsku. Vysoutěžená cena je o 9 milionů nižší než původní předpoklad. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 firem, vyhrála ho společnost Kolas.cz. Informoval náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj. Turisti v Prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Ten platí na celém území skalního města bez výjimky. V suchém létě výrazně stoupá riziko požáru a případný zásah hasičů je v lesích a na cestách okolo skal velmi komplikovaný. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odletěl z Velké Británie do Spojených států, kde se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, zastánce americké pomoci Ukrajině. Fotbalový Artis Brno hrál poprvé v historii utkání v české nejvyšší soutěži. V úvodním kole šance ligy prohrál na domácím stadionu s Mladou Boleslaví 2-4. Dnes bude polojasno až oblačno, ráno může být lokálně i méně oblačnosti, k večeru a večer se bude vyjasňovat. Teploty 22 až 25, na Českolipsku až 26 a na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Liberci, v Husově ulici dejte pozor, unikla tam chladící kapalina z autobusu, projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32 a za námi další zprávy Ivety Bláhové. 28. července v kalendáři a za okamžik společně koukneme, a to v podstatě doslova do kin. Pravda, přiznám se, následující téma, to je skoro mě jako šité na míru. V kinech teď totiž kraluje Odysea, hvězdně obsazená filmová adaptace starořeckého eposu o návratu itáckého krále z trojské války. Snímek, který tvůrci natočili na speciální 70mm kamery, ale v plné rozsahu můžou diváci vidět jen na několika místech, a to v rámci celé Evropy. Jedno z nich je například IMAX v pražské Flóře. Jak se promítá tedy film v tomto unikátním formátu, uslyšíte už za okamžik, a to v další reportáži našeho ranního vysílání. Tak dobré ráno.

0: Dobrých zpráv není nikdy dost a tak jsme jednu nabídli i s Václavem Neckářem. A teď už tady 7 minut po půl šesté. A je to i doba, kdy míříme ke stříbrným plátnům, ať už jde o moře, bouře, nestvůry a také cestu, která se zdá být nekonečná. Odysea Christophera Nolana zve diváky na dobrodružnou výpravu po stopách antického hrdiny. Díky obřímu plátnu v IMAX na pražské Flóře a 70mm filmovému pásu můžete mít pocit, jako byste byli přímo na palubě jeho lodi. Zájem o tento zážitek je tak tedy velký, že na projekce do Prahy míří diváci i ze zahraničí.
1: Na první poslech by podle zvuku mohla promítací kabina IMAXu připomínat autodílnu. Místo motorů a součástek tu ale mezi kovovými válečky visí lehce napnutý tříhodinový film Odysea Christophera Nolana. Pás leží navinutý na obřím ocelovém talíři, na který jednou rukou sahá promítač Tomáš Višinský.
2: Ta IMAXová filmová kopie je specifická tím, že tím filmovým projektorem prochází horizontálně. Standardní film, ať už to byla klasická 70 nebo 35mm film, má orientaci políčka vždycky kolmo ke směru pohybu té filmové kopie. IMAX právě je specifický tím, že to políčko je otočeno o 90 stupňů a tím pádem to obrazové políčko není omezeno ze stran, ale na výšku, takže ta jeho velikost může být potom takhle ohromná.
1: A velikost filmového políčka není jediné unikum. Celá kopie Odysei má zhruba 18 kilometrů. Životnost kotouče je díky šetrné technologii téměř neomezená. Přehrát se tak může klidně 500krát. Promítači se ale musí starat o velkou promítačku na kolejnici skoro jako o závodní stroj, který se pravidelně čistí od prachu.
2: To, co je tady slyšet v pozadí, tak to je kompresor, to znamená stlačený vzduch, kterým ofukujeme ty jednotlivé mechanické části a optické části toho projektoru. Při projekci se každé políčko přisaje na takovou malou čočku zakřivenou, která jinak stabilizuje jeho pohyb, aby se filmové políčko nehýbalo v průběhu projekce a zároveň i pomáhá té ostrosti v průběhu projekce. Takže to zakřivení vlastně pomáhá tomu, aby se ten obrázek jevil na promítací ploše jako ostrý. Help me go home.
1: Zájem o projekce Odysei ze 70mm pásu v IMAXu na pražské Flóře je obrovský. Rezervace mizí v řádech minut. Promítá se tak od rána do večera.
2: Tady je to koncipováno vlastně na dvě směny. Ty projekce jsou teďka celodenní, promítá se 4x až 5x, tak jsme tady vlastně na dvě 10hodinové směny. Jsme tady vždycky ve dvou, jeden hlavní promítač, druhý vždycky nějaký support. Je to hlavně z toho důvodu, že u toho média, u té projekce pořád někdo musí být fyzicky přítomen i pro nějaké případy, kdyby se cokoliv dělo. Směna začíná v 8 a ta poslední končí někde ve 4 ráno.
1: Jak dlouho se bude filmový pás v promítačce točit, záleží na návštěvnosti. Například drama Oppenheimer režiséra Christophera Nolana promítali v pražském IMAXu ze 70mm filmového pásu ještě několik týdnů po premiéře. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také dnes očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu, ráno může být lokálně méně oblačnosti, ke večeru se poté bude vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty tomu také odpovídají 22 až 26 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 17 až 20 stupni. Ráno ještě slabý proměnlivý nebo západní vítr, přes den mírný severozápadní vítr a večer bude vítr opět slábnout 5 hodin 43 minut a do nového dne nebo například u ranního vstávání vás zdraví Český rozhlas Liberec.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

Přejeme dobré ráno, přejeme také příjemný poslech a teď otázka na vás, na naše posluchače. Zpíváte rádi? Existují lidé, kteří by se pěvecky vyjadřovali skutečně s chutí, ale učitel hudební výchovy jim kdysi řekl, ať to raději nedělají. A nutno dodat, že i kantor se může mýlit. A pak jsou lidé, kteří

Já neumím zpívat. Všetci, hovoril jsem, všetci zpívají. Já jsem říkal, neblbněte, kluci, já neumím zpívat. A Markovič se mě vzal a říkal, čo tak to vyzerá, jako ty Čehu, že nechceš s námi dovolit? Začal do mě hučit, jako jestli jsem nechci dělat machranu. Já jsem říkal, neblbně, já neumím zpívat. Tak on říkal, toto zaspíváš. On říkal, mně to je jedno, když na tom, ne, aby neřekli, že Čehu machruje, jo. Tak já jsem si tam stup k tomu klavíru. Ten Breiner říkal, je to jednoduché, lebo pesničku zpívá Markovič a vy zpíváte iba refrén. Teda zahrám refrén. A zahrál něco tak jednoduchého a triviálního. K tomu asi 6 slov zaspíval a já jsem říkal, to je všechno. Ano, to je všechno. Tak jsem říkal tohle. A on říkal, a teraz všetci. Zahrál, my jsme spustili, on po půl taktu se zastavil. Úplně ohromený, jo. Tak se na mě podíval a říkal, prepáčte, ale váš hlas můžem akceptovat, iba ak bude rozmělněný v chóru se 60 tisícov další. To byl, myslím, poslední pokus.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Z pátku na sobotu bude uzavřená část hlavního tahu z Turnova na Liberec. Podvodníci rozesílají falešné pokuty pod záštitou společnosti Easy Park. Vláda výrazně zmenšila plochu, kde bude možné zjednodušeně připravovat obnovitelné zdroje energie. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Motoristy čeká v noci zpátku na sobotu omezení na rychlostní silnici číslo 35. Ředitelství silnic a dálnic uzavře jízdní pruh z Turnova na Liberec. Důvodem je stavba nového silničního mostu v Hodkovicích nad Mohelkou. Dělníci tam začnou usazovat nosníky, říká mluvčí ředitelství Petra Drkulová.
2: Klíčovou částí stavby bude osazení 24 nosníků, které vytvoří nosnou konstrukci nového mostu. Jejich celková hmotnost přesahuje 470 tun. Pro jejich osazení bude využit mobilní jeřáb o nosnosti 200 tun.
0: Doprava povede po objížďce přes exit 39, Pacařice, Žďárek, Jílové a Hodkovice nad Mohelkou. Radnice v České Lípě varuje před podvodnými SMS zprávami od společnosti Easy Park. Podvodníci se vydávají za provozovatele parkovacích systémů a příjemce nabádají k doplacení parkování nebo uhrazení pokuty přes přiložený internetový odkaz. Sama firma tvrdí, že její zprávy nikdy žádný podobný odkaz neobsahují.
3: Firma také uvedla, že v případech, kdy skutečně nedojde k úhradě parkovného, dostanou lidé zprávu, aby si otevřeli oficiální aplikaci a přímo tam aktualizovali své platební údaje. Kromě České Lípy Easy Park provozuje parkovací systémy také ve městě Doxy, Harachov, Desná nebo Rokytnice nad Jizerou. Přes aplikaci lidé mohou zaplatit i v otevřeném systému magistrátu v Liberci. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Do konce července uvidí návštěvníci Libereckého centra Linzerka výstavu 15 kreativních skupin a jednotlivců. Jejím cílem je představit průřez tamní uměleckou scénou. K vidění jsou díla ze skla, textilu i kovu. Součástí jsou výtvory od studentů i profesionálů. Vláda výrazně zmenšila plochu, kde bude možné zjednodušeně připravovat obnovitelné zdroje energie. Akcelerační zóny nově zaberou asi 300 km čtverečních, tedy zhruba 11% původně navrženého území. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z ANO se tak lépe vyváží rozvoj obnovitelných zdrojů s ochranou krajiny a zájmy obcí. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z Lidovců naopak tvrdí, že omezení výrazně zpomalí výstavbu větrných a solárních elektrárn.
1: Sport.
0: 21-letý liberecký motocyklový závodník Štěpán Zuda má za sebou první polovinu závodů v evropského šampionátu. Aktuálně vévodí celkovému pořadí a popisuje dosavadní průběh sezóny.
4: Startu v evropském šampionátu Euromoto v kategorii Sportbike. Zatím máme za sebou 3 závodní víkendy, přesněji 5 závodů. Z těch 5 závodů jsem dokázal 3 vyhrát, jednou být třetí, jednou čtvrtý, takže si myslím, že to je superový start do sezóny. Díky těmto výsledkům teda vedu šampionát o 21 bodů nad druhým a nějakých 40 bodů nad třetím.
1: Počasí.
0: Dnes ráno očekáváme většinou polojasno, hlavně na severu a na horách až oblačno. Přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost na celém území kraje, později odpoledne a k večeru se bude vyjasňovat. A nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Turnově v ulici Bezručova dejte pozor, je tam rozjetá nafta na vozovce, silnice je slízná se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 28. července v kalendáři. Zdravíme vás do nového dne a také u poslechu Českého rozhlasu Liberec. Úterní dobré ráno to nám pokračuje. Řidičům také popřejeme šťastnou cestu a ostatně na silnicích budeme mít možnost zůstat. A ve vysílání se také podívat na jeden výzkum, který má za cíl snížit počty nehod motorkářů. Vědci proto jednu motorku přestavili na pojízdnou laboratoř. A co přesně díky ní sledují, se dozvíte už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín.

0: Se skupinou Olympic připomenutí další písničky, která nám nezestárla. A to hrál, ostatně hrál nám, dohrálo 12 minut po 6. hodině. To je také čas, kdy se společně vydáváme na silnice, tak radši i v tomto čase popřejeme řidičům šťastnou cestu. Na druhé straně, tahle na první pohled obyčejná motorka nezbírá jen kilometry, ale i cenná data o svém jezdci. Výzkumníci z Vysokého učení technického v Brně na speciálně upraveném stroji sledují, jak motorkáři vnímají okolí a reagují na různé situace. Získaná data chtějí využít k lepšímu pochopení příčin nehod i k bezpečnější výuce v autoškolách.
1: Tak tu stojíme při naší testovací Ducati Multistrada V2S, která sbírá data o chování jazdců.
2: Michal Belák z Ústavu soudního inženýrství VUT právě nasedá na speciálně upravenou červenou motorku. Testovací jezdci na ní absolvují jízdu a výzkumníci přitom sledují, jak motorku ovládají i reagují na situace v provozu. Doplňuje ho kolega Marek Semela.
3: Motorku jsme pořizovali, abychom dokázali lépe popsat chování a možnosti motocyklistů při posuzování možností odvrácení střetu.
2: Zatímco Michal Belák vyráží na testovací jízdu, Marek Semela vysvětluje, co všechno dokáže motorka o svém jezdci zaznamenat.
3: Sleduje zejména tedy trajektorie, náklony, průjezdy, práce s brzdou, s plynem a v budoucnu bychom chtěli se věnovat i tomu, kam se dívá jezdec, protože podle toho se taky rozhoduje, jak ovládat tu motorku.
2: Michal Belák se mezi tím vrací z jízdy, parkuje motorku zpět do garáže a ukazuje mi, kde se skrývá technika, díky které se z obyčejného stroje stává pojízdná výzkumná laboratoř.
1: Veškerá ta elektronika je schovaná buď tu pod sedlom, alebo potom ještě tu v podstatě okolo té spínací skrinky.
4: Když sundáte sedadlo jezdce, tak pod ním se nachází spoustu elektroniky, kabelů, různých řídicích krabiček.
1: Hlavní mozek je datalogger, který je tu pod tím víčkom nádrže.
4: A stejně tak je to, když odděláte krytku v místech, kde je běžně zapalování.
1: To jsou dvě strojovny toho motocyklu, kde se skrývá veškerá ta alchymia.
4: Pokud k této červené motorce přijdu já jako naprostý laik, tak vůbec nepoznám, že je nějak specifická.
1: Bez toho odkrytování si člověk všimne možná nějaké drobné detaily, že tu je nějaký snímač, který snímá tlak.
4: A na řidítkách.
2: Palubní technika zaznamenává například rychlost, náklony, brždění nebo práci jezdce s plynem. Klíčové měřící zařízení ale není přímo na motorce.
1: Celý tento systém se dá spojit s eye trackingem.
4: Jsou to takové masivní černé brýle, které se dají pod helmu.
1: Vypadá to jak normální brýle, je to vybavené kamerami, které snímá pohyb očí a tu scénu před tím jezdcem.
4: Vy třeba zjišťujete, jak reaguje na chodce, na značení nebo na křižovatku.
1: Může to být v zásadě jakýkoliv podnět. Může to být chodec, jiné vozidlo, nějaká dopravná značka, může to být nějaký signál na semafore.
2: Nazbíraná data chtějí výzkumníci využít při výuce v autoškolách, tvorbě metodik bezpečné jízdy i dalším výzkumu lidského chování za řídítky. Hledají proto na testy dobrovolníky různého věku i zkušeností.
1: Kdo má zájem, máme sběrný formulář, tam zájemce může napísat o sobě pár základních informací, buď to najde na našich stránkách alebo na našem Instagrame.
2: Dodává Michal Belák z Ústavu soudního inženýrství VUT. Jen za první pololetí letošního roku zemřelo podle ministerstva dopravy na českých silnicích 31 motocyklistů, o 11 více než ve stejném období loni. Právě lepší porozumění tomu, jak motorkáři v kritických situacích vnímají a reagují, by mohlo podle vědců pomoct podobným nehodám předcházet. Marek Gencl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě v ranních hodinách očekáváme většinou polojasno, hlavně na severu a na horách až oblačno. Přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost na celém území kraje a později odpoledne a k večeru už se bude vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty je 23 až 26 stupňů Celsia, na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni a k tomu ráno očekáváme slabý, proměnlivý nebo západní vítr. Přes den bude vítr převážně mírný severozápadní, večer bude opět slábnout. Biometeorologická předpověď pro dnešek na jedničce na mírném stupni zátěže. Českolipsko ale pro dnešek hlásí dvojku, tady tedy biozátěž na středním stupni. 6 hodin 19 minut v kalendáři 28. července a už za okamžik dnešní datum připomeneme také s Petrem Jungmanem.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 28. července. Svátek má vítěz, nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety v roce 1586. Ve Španělsku už v té době erdeple sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Štvanická lávka pro pěší a cyklisty v Praze přes Vltavu, která propojila Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanici, byla otevřena před 3 lety. 300 metrů dlouhá lávka stála 352 milionů korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všechno.

0: S jakými omezeními musí počítat návštěvníci Severočeského muzea v Liberci, nejen to se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Ivety Bláhové.
1: Je půl sedmá.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lidem v Turnově se už brzy vrátí do vodovodu jejich voda, na kterou jsou zvyklí. Vodohospodáři dokončují historické prameniště zvané Šlejferna. Přes 100 let staré štoly bylo nutné kompletně zrekonstruovat. Šlejferna zásobuje vodou dolní centrum Turnova a jde o nejkvalitnější vodu v regionu. Na Technické univerzitě v Liberci přibude do 2 let několik nových oborů. Na fakultě zdravotnických studií to budou obory dentální hygiena, psychologie a management zdravotnických zařízení. Vedení univerzity je spolu s dalšími zdravotnickými studijními programy soustředí do budovy H v centru města. Zhoršený přístup je letos do budovy Severočeského muzea v Liberci. Důvodem je obnova parku kolem jeho budovy. Řemeslníci současně pracují na náměstíčku před hlavním vchodem. Vzniknout tam má klidová zóna. I přes náročnou přístupnost muzeum navštěvuje více lidí než loni v létě, informoval ředitel muzea Jiří Křížek. Energetické firmy v Česku zvyšují investice do distribučních sítí. Reagují hlavně na rychlý růst domácích fotovoltaických elektráren a rostoucí spotřebu elektřiny. Například ČES letos plánuje investovat do rozvoje sítě téměř 19 miliard korun, to je skoro dvojnásobek oproti době před 5 lety. Tenistka Barbora Krejčíková dál stoupá světovým žebříčkem. Po červencovém titulu v Aténách a sobotní účasti v semifinále turnaje v Praze jí nově patří 25. místo. Dnes ráno očekáváme většinou polojasno, hlavně na severu a na horách až oblačno. Přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost na celém území kraje, později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 268 v obci Ralsko na Českolipsku je komunikace dočasně uzavřena. Hrozí tam pád sloupu elektrického vedení na komunikaci.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: V 6 hodin 32 minut přejeme dobré úterní ráno s datem 28. července. Hned po zprávách Ivety Bláhové pokračuje, tak naše vysílání nabídneme další písně, tedy v tomto čase po zprávách to bude Pavel Bobek a s ním Má dívka N. A také můžeme nastínit program na následujících 30 minut. Už za okamžik se totiž pozastavíme v regionu a připomeneme další aktuality a také zajímavosti a samozřejmostí před 7 hodinou bude cesta za předškoláky. Co konkrétně s nimi budeme řešit, to se dozvíte ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Sázím se.

0: Dobré ráno ze studia Českého rozhlasu Liberec. Přejeme i 8 minut po 6:30 v čase, kdy si můžeme připomenout další události a aktuality z Libereckého kraje. A v případě, že bydlíte v Doxech, měli byste vědět, že paní doktorka Duchanová, tedy praktická lékařka pro dospělé, nebude v týdnu od 27. do 31. července z důvodu dovolené ordinovat, znamená to tedy od pondělí, v tomto případě až právě do zmiňovaného 31., tedy do pátku, právě v tomto momentě nebude tedy ordinovat, zástup je pouze pro akutní případy, a to u paní doktorky Ireny Hadrabové, jak uvádí také městský web Dox. Přesunout se můžeme následně do Jilemnice, připomínáme události týkající se zítřka, tedy středy 29. července, kdy dojde k plánované odstávce elektřiny. Ta nepůjde v ulicích Budovatelská a Polní, a to konkrétně v čase od 7.30 až do 15.30. Případně přesná čísla popisná, kterých se to týká, najdete právě na webových stránkách Jilemnice, a právě odtud my jsme informaci čerpali. Tak rozhodně lepší počítat tedy s různými změnami, které se týkají Libereckého kraje. Věříme, že jsme v tomto směru tedy poradili, případně upozornili. Dobré ráno pokračuje a pokračuje v tomto momentě také světovou písní, která obletěla doslova celý svět a i u nás udělala značné jméno, a to se skupinou Dire Straits.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také dnes si myslím, že nás čekají velmi příjemné teploty, ty nejvyšší mezi 23 až 26 stupni Celsia. Na horách mezi 18 až 21 stupni. Ráno očekáváme většinou polojasno, hlavně na severu, a také na horách až oblačno. Přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost, a to na celém území kraje. Později odpoledne a k večeru se bude už ale vyjasňovat. Ráno ještě slabý, proměnlivý nebo západní vítr a biozátěž mírná, tedy na jedničce, na Česku, Lipsku, pro dnešek na dvojce na středním stupni zátěže.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Také skupina Elán v 6 hodin 50 minut. Dobré ráno pokračuje a v případě, že jste poslouchali včera naše pravidelné ranní a odpolední povídání s dětmi, víte, že vám v minutovém okénku vysvětlovali pojem cestovní ruch. No a kdo hodně cestuje, je bohatý. Mám tedy na mysli bohatý na zážitky a o bohatých lidech, pravda, v tom jiném slova smyslu, si budeme povídat právě dnes. Dětí se ptala Tereza Brázdová.
1: Co to znamená, když se o někom řekne, že je bohatý?
2: Bohač, který dostane zlato.
1: A jenom zlato?
2: Idi.

0: hodně zlata a hodně peněz a hodně prašů.
1: A kdybyste byli skutečně moc bohatí a měli si koupit jednu věc, co by to bylo?
0: Já jsem si třeba chtěla koupit balák, pilátský diamant a z pokladu.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberecký kraj chce využít příznivých cen energií pro roky 2028 a 2029. Dočasný ředitel Jablonského gymnázia u Balvanu našel pro příští školní rok nové pedagogy. Vládní delegace by mohla příští rok na jaře zamířit do Číny. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Liberecký kraj chce elektřinu a zemní plyn pro roky 2028 a 2029 nakoupit už teď. To by mu mohlo přinést úsporu zhruba 23 milionů korun oproti běžným nákladům. Ročně stojí kraj energie pro jeho příspěvkové organizace okolo 200 milionů korun. Ceny pro roky 2028 a 2029 jsou ale už teď na burzách příznivé, říká jednatel krajské společnosti Energie LK Zbyněk Miklík.
2: Takže se přikláním k tomu, abychom nakupovali, protože pokud nakupujete s dostatečným předstihem, tak ty ceny prostě na tom trhu jsou nízké a ti dodavatelé už předpokládají, že ta krize cen energií mírně klesne a ty ceny na burzách už jsou pro rok 28 a 29 nižší. Je to tam vidět na těch trzích.
0: Výuka na Jablonském gymnáziu u Balvanu je od září zajištěná. Informoval o tom dočasný ředitel školy Tomáš Hofrichter na webu školy. Na Jablonském gymnáziu skončilo nedávno přes 10 pedagogů. Bylo to důsledkem situace poté, co do vedení školy před 2 lety nastoupila ředitelka Michála Mutl. Tu krajští radní v červnu odvolali. Dočasný ředitel oznámil, že sehnal několik kvalifikovaných pedagogů, aby mohla výuka v září pokračovat.
3: Podle Hofrichtera bude ale kvůli současnému stavu a zkráceným úvazkům problém sestavit rozvrh. Údajně špatná komunikace předchozího vedení školy a další nedostatky vyvrcholily v červnu opakovanými výzvami ze strany studentů, rodičů i některých dalších pedagogů k odstoupení ředitelky. Výběrové řízení na nového ředitele vypíše Liberecký kraj na podzim. Z Jablonce nad Nisou Johana Tománková, Český rozhlas.
0: V klášterní zahradě u Českolipského muzea už není socha archanděla Michaela. Převzala si ji nedaleká obec Kravaře, která doložila původní umístění díla u silnice do osady Rané. Více než 3metrové dílo tam stálo do 70. let minulého století. Obec sochu převezla do restaurátorské dílny a hledá peníze na renovaci. Vládní delegace by mohla příští rok na jaře zamířit do Číny. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání vlády uvedl, že cílem je vrátit vztahy s Pekingem na úroveň ostatních partnerů. Delegace chce jednat například o zrušení vízové povinnosti nebo obnovení přímého leteckého spojení do Šanghaje. Do Číny minulý týden po 7 letech zamířil také předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura.
1: Počasí.
0: Dnes ráno očekáváme většinou polojasno, hlavně na severu a na horách až oblačno. Přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost na celém území kraje. Později odpoledne a k večeru se bude vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v Husově ulici dejte pozor, unikla tam chladící kapalina z autobusu. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Úterní dobré ráno pokračuje ze studia Českého rozhlasu Liberec. Se vám přejeme dobré ráno a samozřejmě také příjemný poslech. A společně se budeme moci 4 minuty po 7 hodině dnes s datem 28. července vydat také za sportem. Vydáme se za sdruženářem Lukášem Doležalem. Na druhé straně každý sportovec, hlavně tedy ti vrcholoví, musí věnovat spoustu času pravidelným tréninkům. A my se právě na jeden z nich podíváme, respektive podíváme se na to, jak vypadá cesta na můstky právě před tréninkovým skokem. Co se sportovci honí hlavou? Nejen to se dozvíte už za okamžik v další ranní reportáži. Martin Kolín přeje příjemný poslech.

0: Dobrý poslech, dobrého rána, přejeme také 10 minut po 7 hodině. To úterní s datem 28. července pokračuje. A pokračuje pohledem na sport, o kterém jsme ostatně před okamžikem mluvili. Sdruženář Lukáš Doležel má za sebou parádní sezónu. Závodník liberecké Dukly ji okořenil titulem juniorského mistra světa. Teď už se ale chystá na další sezónu. Konkrétně to naposledy bylo ve slovinské Planici na lanovce. Ještě před úvodním tréninkovým skokem s ním natáčel kolega Pavel Petr.
1: Tak už se tady vznášíme, tak říkají, s tou lanovkou. Tady to je asi nádherný areál v té Planici.
2: Tady všude ty hory v okolí, že jo. Dá se tady hezky běhat i po horách, jezdit na kolečkových lyžích, máme tady rovinu cyklostezku. My tady máme vlastně všechno, co potřebujeme, no.
1: Ta lanovka příjemná, dá se opravdu koukat po okolí, ale když se přijede pak nahoru, tak co člověk ještě absolvuje? Je tam nějaké soustředění, je tam nějaký rituál, který máte?
2: Někdo má určitě nějaký rituál, já vlastně moc ne. Pak si člověk vlastně jenom zaváže nahoře boty a nalejzá na lavičku a myslí jenom na to, aby se správně odrazil a nemyslí na nic jiného teda občas, no.
1: Podle těch slov bych usoudil, že žádný strach z těch výšek a z těch musků není.
2: Tak já teda strach z výšek naštěstí nemám, ale z některého skoku mám taky samozřejmě strach, že někdy strach je a někdy ne, ono to tak je, no, prostě je to takový nahoru a dolů.
1: Z jakého musku budete teď skákat?
2: Budeme skákat z musku středního.
1: Tady v Planici vlastně světový rekord 254,5 metru. Dovedete si vůbec představit, co to je za vzdálenost?
2: Ne, to je neskutečný, jako to je vidět prostě, že mám skočený právě tady Slovinec, který lítá extrémně nízko normálně, takže bylo to z rychlosti a neumím si představit jako jinýho člověka to tady skočit, protože tady jsou takový výšky, že by mě asi prasklo koleno z toho.
1: Tak nás čeká teď vystoupení na té horní části lanovky.
2: Teďka vlastně tady na ten menší můstek vedou eskalátory dvoje, takže se projedeme ještě po schodech jezdících, ať máme co nejmenší námahu před tím skokem právě.
1: To je asi něco jiného, než pak třeba v Harachově, kde musíte běhat nahoru.
2: Někdo potom i chodí, jako i když to jede, ale já si radši odpočinu a v klidu si popovídám. Pak už jsme na můstku s nájezdové věži a už se připravíme na skok a půjdeme na to.
1: Tak držím palce, ať to dobře dopadne.
2: Díky moc.
1: Tak skok jsme sledovali, počkali jsme si na můstku, abychom se dozvěděli, jaký ten skok byl a jak jste s ním byl spokojený.
2: To bylo určitě lepší jak včera, takže pozitivní skok dopředu.
1: Jaká byla délka, víte?
2: Řekl bych něco mezi modrou a červenou, takže nějakých 88 až 92 metrů.
1: A říkal po tréninkovém skoku Lukáš Doležal z Planice, Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio.

0: počasí.
1: Ještě tady v ranních hodinách očekáváme většinou polojasno, hlavně na severu a na horách až oblačno, a přes den se bude vytvářet také kupovitá oblačnost, a to na celém území Libereckého kraje. Později odpoledne a k večeru už se ale bude vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 23 až 26 stupni, na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni Celsia. Ráno k tomu slabý proměnlivý nebo západní vítr, přes den a následně mírný severozápadní, který bude večer postupně slábnout. Tak s takovým počasím dnes můžeme počítat v Libereckém kraji.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Nakolik vyjde oprava silnice z Litic do Holan na Českolipsku? To se dozvíte za okamžik ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Skončila rekonstrukce jednoho z nejvyšších domů ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Takzvaný věžák má zateplenou fasádu a střechu a nový okapový chodník kolem budovy. Investice vyšla na více než 13 milionů korun. Přes 20 milionů bude stát oprava silnice z Litic do Holan na Českolipsku. Vysoutěžená cena je o 9 milionů nižší než původní předpoklad. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 firem, vyhrála společnost Kolas.cz, informoval náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj. Turisti v Prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Ten platí na celém území skalního města bez výjimky. V suchém létě výrazně stoupá riziko požáru a případný zásah hasičů je v lesích a na cestách okolo skal velmi komplikovaný. Počet transplantací ledvin v Česku loni vzrostl téměř na 580. Odborníci upozorňují, že právě ledviny jsou nejčastěji transplantovaným orgánem. Podle pražského IKEMu vydrží ledvina od žijícího dárce zpravidla déle než od zemřelého dárce. Pacienti na dialýze se přitom podle lékařů v průměru dožívají zhruba 5 let. Novým trenérem tenisty Jiřího Lehečky je Francouz Frédéric Fontang. Česká jednička to oznámila na svém Instagramu. Fontang se stal koučem Lehečky krátce před začátkem turnaje v mexickém Los Cabos. Dnes ráno čekáme většinou polojasno, hlavně na severu a na horách až oblačno. Přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost na celém území kraje. Později odpoledne a k večeru se bude vyjasňovat. Teploty vystoupí na 23 až 26, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci v ulici Dubice probíhají práce na inženýrských sítích. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá do konce srpna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32 a za námi další zprávy Ivety Bláhové. Co nás čeká v následujících 30 minutách ranního vysílání? Budeme mít možnost připomenout si, myslím si, velmi významnou osobnost naší historie. Zatímco v 70. letech psal tajně hry a doma se staral o děti, na nový rok 1993 už jako předseda poslanecké sněmovny vítal nově vzniklou Českou republiku. Bývalý politik a dramatik Milan Uhde právě dnes slaví 90. narozeniny a na jeho kariéru budeme mít možnost zavzpomínat před 8 hodinou. Do té doby se rozhodně budeme zajímat o počasí, a to společně s meteorology, a už za okamžik připomeneme další aktuality Libereckého kraje.

0: 7:37, 28. července a úterní dobré ráno pokračuje. Pokud se postupně probouzíte do nového dne, přejeme tedy nejen dobré ráno, ale také příjemný poslech našeho ranního vysílání. Můžeme se v tomto čase podívat na další dvě zajímavosti z Libereckého kraje. V první řadě spíše taková technikálie. Janův Důl totiž informuje právě o tomto týdnu o trochu upravených otevíracích hodinách obecního úřadu. Připomeňme, tento čtvrtek a pátek bude tamní obecní úřad zavřený úplně, pokud tedy potřebujete něco nutně vyřídit. V tomto případě máte čas do zítřka. Právě totiž dnes a také zítra bude otevřený mezi 7 až 13 hodinou. A následně se můžeme vydat také na web České tiskové kanceláře, kde jsem, přiznám, našel velmi příjemnou zprávu týkající se Libereckého kraje, neboť obnova sedmihorských mokřadů nakonec zvýšila schopnost krajiny Českého ráje zadržovat vodu. Jenom doplňme, právě v Karlovicích na Semilsku, kde tedy ta obnova sedmihorských mokřadů nakonec probíhala, tak výrazně zvýšila právě schopnost krajiny následně zadržovat vodu. Potvrdili to ostatně výsledky dvouletého měření hladiny podzemních vod, které teď tedy zveřejnil Český svaz ochránců přírody. Jen tedy doplňme konkrétní hodnoty, protože na 6 revitalizovaných hektarech se podle propočtu zvýšila akumulace vody v mokřadu o 11 500 metrů krychlových, což odpovídá zhruba 5 olympijských plaveckým bazénům nebo roční spotřebě 350 lidí. Tak to je informace, která rozhodně potěší. Ostatně krajina, to je přece jen to nejcennější, co máme, a v případě, že se revitalizace v tomto směru zadařila, rozhodně z toho můžeme mít radost.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Těší mě, že můžu ve vysílání Českého rozhlasu Liberec v 7 hodin 43 minut přivítat z Českého hydrometeorologického ústavu paní Kláru Bubnovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Paní Bubnová, prozraďte, zatím tedy i sluníčko během rána, s jakým dnem můžeme dnes počítat?
2: Ráno je slunečné, více oblačnosti máme spíše na severu kraje a teď teploty do 16 stupňů na horách okolo 10, no a přes ten den potom se bude vytvářet na většině území kraje povětá oblačnost, takže čekáme spíše polojasno nebo oblačno, nicméně potom a později odpoledne a k večeru se bude opět vyjasňovat, no a dnešní teploty na příjemných 23 a 26 stupňů na horách potom mezi 19 a 22.
1: Teploty je skutečně příjemné, já osobně s toho mám velkou radost a právě na dnešní počasí se tedy víceméně těším. Na druhé straně už od minulého týdne jsme od kolegů slyšeli slova o oteplování, které v tomto týdnu můžeme očekávat. Kdy nám tedy dorazí?
2: Tak oteplovat se bude už v těch následujících dnech. Už zítra se na některých místech vyskytnou i tropické teploty přes 30 stupňů. Konkrétně tady čekáme maxima mezi 28 a 31 a většinou slunečno, nicméně jenom během rána a dopoledne může být přechodně více vysoké oblačnosti, no a to oteplování potom bude pokračovat a pravděpodobně vrcholit ve čtvrtek, kdy čekáme maxima mezi 32 a 36 stupni. V těch dalších dnech už to vypadá, že oproti těm předchozím prognozám bude přece jenom více oblačnosti a ty teploty by tak o něco klesly, i tak ale bude velmi horkom.
1: Tak myslím si, s tím tedy lepší počítat dopředu. Informace nám tedy nejen o teplotách, ale i právě o dnešním počasí předala paní Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za to, přejeme hezký den. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Mám také hezký den, naslyšenou.
3: Jaro, léto, podzim, zima.
4: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dokola. Také držitel ocenění českého slavíka Tomáš Klus s písní Dokola v 7:49 v kalendáři ale 28. července, datum, které pro nás bude v tomto momentě důležité. Jen doplňme, muzikál Balada pro banditu si v 70. letech zpívalo celé Československo. Jeho skutečný autor se ale kvůli zákazu režimu musel schovat za jiné jméno. Muž s typicky hlubokým hlasem, významný dramatik a první předseda České poslanecké sněmovny Milan Uhde dnes slaví 90. Narodil se 28. července, ale roku 1936.
1: Já jsem nesměl jít na premiéru, protože já jsem měl ten zvyk, že si to tiše odříkávám z herci. A to Zdeněk povídá, milý, tam nemůžeš. Protože tam bude výjimečně nějaký chytrý fízl, který si řekne, co ten Uhde, že on v tom má nějaký prsty.
2: Vzpomíná Milan Uhde, který od 70. let patřil k zakázaným autorům. Jeho nejslavnějšímu muzikálu proto tehdy propůjčil jméno režisér Zdeněk Pospíšil.
1: Já jsem věděl, že budu zakázaný, ale nevěděl jsem, jak si zakázaný autor počíná. Já jsem v 60. letech patřil mezi rozmazlené debitanty. Já jsem měl s první hrou, s tou satyrou Král Vávra, jsem měl pronikavý až nezvyklý úspěch.
2: V utajení napsal i další divadelní hry. Většinu času tehdy trávil doma péčí o děti.
1: Já jsem teď musel dbát, aby vyměšoval, abych vyzkoumal, kdy se musí přebalit. A to byl zážitek, který mě pomohl v literatuře. Vidět člověka ještě jinak, než jako nositele ideí. Takže ti komunisté se domnívali, že mě strašně uškodí. Ale já nakonec všechno, co jsem napsat chtěl a uměl, já jsem napsal.
3: Česká republiko, dobrý den.
2: V první den nově samostatné České republiky přednesl jako předseda poslanecké sněmovny tento známý projev. V politice pak zůstal aktivní několik dalších let.
1: Jsem byl dvakrát šťastný. Jednou, když jsem do té politiky vstoupil a snil, co já tam jako ministr kultury všechno dokážu. A když jsem po 8 letech pochopil, že mám jít domů.
2: Společenské dění komentuje dodnes. Letos na jaře například v Brně podpořil sjezd sudeckých Němců, proti kterému
4: já
2: část lidí i politiků protestovala.
4: Zlo, které se prohnalo střední Evropou, Československou republikou a našimi životy, není dědičné.
1: Měli jít do odsunu jako řada jiných lidí, jejich vina byla jenom v tom, že se strašně báli. A já vím, co je to strach. A domnívám se, že když je ten strach dán pudem sebezáchovy, že nemá být důvodem k potrestání.
2: Roli dramatika stále neopustil. Svoji novou hru Obhájce tradičně tvořil se skladatelem Milošem Štědroněm.
5: S Milanem samozřejmě se spolupracuje báječně. Vesměs mu to zpívá.

0: básník ze Skicidál k dílu jde se po kolenou, že? Čili já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
1: Dnešní narozeniny Milan Uhde stráví s rodinou. Veřejně jubileum oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan a ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Uhdeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Zpátku na sobotu bude uzavřená část hlavního tahu z Turnova na Liberec. Turisti v Prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Dnes je světový den hepatitidy. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Motoristy čeká v noci zpátku na sobotu omezení na rychlostní silnici číslo 35. Ředitelství silnic a dálnic uzavře jízdní pruh z Turnova na Liberec. Důvodem je stavba nového silničního mostu v Hodkovicích nad Mohelkou. Dělníci tam začnou usazovat nosníky, říká mluvčí ředitelství Petra Drkulová.
4: Klíčovou částí stavby bude osazení 24 nosníků, které vytvoří nosnou konstrukci nového mostu. Jejich celková hmotnost přesahuje 470 tun. Pro jejich osazení bude využit mobilní jeřáb o nosnosti 200 tun.
2: Doprava povede po objížďce přes exit 39 Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice nad Mohelkou. Rekonstrukce mostu začala v dubnu a skončit by měla začátkem října. Turisti v Prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Ten platí na celém území skalního města bez výjimky. V suchém létě výrazně stoupá riziko požáru a případný zásah hasičů je v lesích a na cestách okolo skal velmi komplikovaný, upozorňuje spolumajitelka Prachovských skal Rita Štor-Šliková.
5: Připomínáme, že v celém areálu přírodní rezervace Prachovské skály platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazeném prostoru u turistické chaty Prachov.
2: Zájemci v Turnově můžou požádat město o dotaci na podporu cestovního ruchu, informovala o tom mluvčí radnice Marcela Jandová. Město rozdělí 300 tisíc korun. Organizace, spolky i jednotlivci se o příspěvek můžou hlásit do konce srpna. Radnice na cestovní ruch přispívá letos už po druhé. V letošním jarním kole rozdělila něco přes 250 tisíc. Dnes je světový den hepatitidy. Jeho cílem je zvýšit celosvětové povědomí o virových zánětech jater a zdůraznit nutnost prevence, včasné diagnostiky a léčby. Datum bylo zvolené záměrně na 28. července na počest narození nositele Nobelovy ceny doktora Baruka Blumberga, který v roce 1967 virus hepatitidy objevil.
3: Počasí.
2: Dnes ráno očekáváme většinou polojasno, hlavně na severu a na horách až oblačno. Přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost na celém území kraje. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci v Husově ulici dejte pozor, unikla tam chladící kapilana z autobusu. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A v Tanvaldu v Horské ulici je kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Další letní den je na svém začátku. Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje a i po 8 hodině, pokud se tady postupně probouzíte, přejeme dobré ráno a samozřejmě příjemný poslech vám všem, kteří jste si Český rozhlas Liberec naladili i v úterý 28. července. Čeká nás ve vysílání cesta do Liberecké zoo, kde můžou v létě návštěvníci vidět hned několik novinek, které shrneme za okamžik, a k tomu můžeme doplnit, že zaměstnanci i dobrovolníci v Liberecké zoo pro návštěvníky připravili také speciální komentovaná setkání. Čeho konkrétně se týkají, to vše shrneme za okamžik v další reportáži. Dobrého rána, zdraví vás Martin Kolín.

0: V úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec se můžeme 12 minut po 8 hodině vydat na místo, kam si myslím, že byste klidně během léta mohli chtít zamířit také vy. A to do liberecké zoologické zahrady. Ostatně návštěvníci se v létě můžou těšit a můžou na místě vidět hned několik novinek. Pro lepší orientaci jim při vstupu do areálu pomůže infostánek a zaměstnanci i dobrovolníci v zoo pro návštěvníky připravili speciální komentovaná setkání nebo lekce jogy na podporu pand červených.
1: Když návštěvník přijde do zoologické zahrady v Liberci, tak jako první uvidí hlavní novinku za hlavním vchodem a tím je infostánek. Mm-hmm. Tak k čemu slouží?
2: Na všem infostánku sedí naši lektoři a brigádníci a jeho cílem je, aby informovali návštěvníky, co zajímavého se v zoo děje a kde se třeba vyplatí zastavit. Návštěvníci se mohou zeptat, v kolik probíhají komentovaná setkání nebo třeba v jakých výbězích je možné spatřit mláďata.
3: Vysvětluje mluvčí zoologické zahrady v Liberci Barbara Tesařová.
2: Komentovaná setkání pořádáme téměř pravidelně každé léto, ale letos to máme o něco bohatší. Probíhají každou půl hodinu od 10 do 15 hodin. Lektor poví zájemcům zajímavosti nejen o chovu toho druhu, ale třeba i o jednotlivých jedincích.
4: Nestorka je tady samička, je sedí nahoře na stromě. Samička je naše odchovaná. Kráci jsou neskutečně zvídaví, průzkumníci.
1: Novinkou v zoologické zahradě bývají i mláďata.
2: Stejně jako ve volné přírodě, taky u nás se nejvíc mláďat opravdu rodí na jaře nebo před začátkem léta. Máme nové přírůstky například u horských kopytníků, jako jsou Uriali bucharský, Nahuři modří nebo kozorožci dagestánský. Máme tady mláďata u pavijánů pláštíkových a nebo náš nejčerstvější přírůstek je sameček zebry Chapmanovy.
1: Na konci léta se návštěvníci rozloučí se slonicí Balou.
2: V průběhu celého léta každý den v 9 hodin ráno v pavilonu slonů naši chovatelé s Balou pracují, koupají a vlastně můžeme návštěvníkům ukázat, jak probíhá každodenní péče o slony. Ve 14 hodin před výběhem už budou připraveni naši brigádníci, kteří popovídají o Bale, v čem je specifická a o tom, jak ji připravujeme na tu plánovanou cestu do nového domova ve Velké Británii.
3: I proto návštěvníci ve sloním výběhu uvidí lodní kontejner. Bala by se s ním podle chovatelů měla seznámit a její převoz by tak měl být snadnější. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes nás těší další letní den, nejvyšší denní teploty příjemné 23 až 26 stupňů Celsia, na horách mezi 18 až 21 stupni. Ještě ráno očekáváme většinou polojasno, hlavně tedy na severu a na horách až oblačno, a přes den očekáváme kupovitou oblačnost na celém území kraje. To znamená tedy polojasnou oblohu, později odpoledne a k večeru už se ale bude vyjasňovat. Biometeorologická předpověď pro dnešek mírná ve většině Libereckého kraje, tedy na jedničce, na Českolipsku pro dnešek ale očekáváme dvojku, tedy střední stupeň zátěže. Dobré ráno přeji, Český rozhlas Liberec.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

V kalendáři dnes přesně 28. července, což nám dává možnost vrátit se v čase, a to přesně o 5 let. Je to totiž na den přesně krásné výročí zapsání jizersko-horských bučin do seznamu světového seznamu dědictví UNESCO. Šlo o vůbec první českou přírodní památku, které se to podařilo. Zároveň šlo v roce 2021 o 16. zápis naší země. Abychom si připomněli posloupnosti, je potřeba se vrátit do roku 1999. Rezervace jako celek vznikla ještě v minulém tisíciletí propojením 7 bučinných rezervací. Špičák, Stržový vrch, Poledník, Štolpichy, Frýdlanské Cimbuří, Paličník a Tišina. Důvod, proč se to stalo, je celkem prostý. Ochrana zachovalého lesního porostu bez zásahu člověka. Dochovaly se tu jedny z největších přírodně blízkých lesů s převahou bučin v Čechách. Lokalitou světového dědictví UNESCO a jejím ochranným pásmem se následně staly 2 jádrové části Národní přírodní rezervace jizersko-horské bučiny, a to Poledník a Štolpichy, kde probíhá od roku 1960 přirozený vývoj. Kdybyste se do oblasti chtěli vydat a plánovali cestu k vidění, je například celá řada skalních útvarů. Tím pravděpodobně nejznámějším je následně skála ve tvaru gorily.

0: Jaké novinky chystá Technická univerzita v Liberci? To se dozvíte za okamžik ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lidem v Turdomě se už brzy vrátí do vodovodu jejich voda, na kterou jsou zvyklí. Vodohospodáři dokončují historické prameniště zvané Flejšerna. Přes 100 let staré štoly bylo nutné kompletně zrekonstruovat. Flejšerna zásobuje vodou dolní centrum Turnova a jde o nejkvalitnější vodu v regionu. Na Technické univerzitě v Liberci přibude do 2 let několik nových oborů. Na fakultě zdravotnických studií to budou obory dentální hygiena, psychologie a management zdravotnických zařízení. Vedení univerzity je spolu s dalšími zdravotnickými studijními programy soustředí do budovy H v centru města. Zhoršený přístup je letos do budovy Severočeského muzea v Liberci. Důvodem je obnova parku kolem jeho budovy. Řemeslníci současně pracují na náměstíčku před hlavním vchodem. Vzniknout tam má klidová zóna. I přes náročnou přístupnost muzeum navštěvuje víc lidí než loni v létě, informoval ředitel muzea Jiří Křížek. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odletěl z Velké Británie do Spojených států, kde se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, zastánce americké pomoci Ukrajině. Tenistka Kateřina Siniaková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pottenem. Organizátoři Grand Slamu v New Yorku to oznámili na svém webu. Tenisové US Open začne 23. srpna. Dnes ráno čekáme většinou polojasno, na severu a na horách oblačno. Přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost na celém území kraje. Později odpoledne a k večeru se bude vyjasňovat. Teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Tanvaldu v Horské ulici je kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak na silnicích i 2 minuty po 8:30 opatrně. Tolik tedy další zprávy Ivety Bláhové a důvod, proč jsem zmiňoval silnice, je celkem prostý i s ohledem na to, co nás ve vysílání Českého rozhlasu Liberec čeká. Za okamžik to totiž bude další krimi příběh Miroslava Holubce, který se v tomto případě zaměřil na policii. Ta má totiž rozpracované 2 nehody motorkářů. Co konkrétně se tedy na silnici stalo, to se ve vysílání za okamžik dozvíte.

0: Do další části Dobrého rána jsme se posunuli i po písničce Teče voda od Rangers. Ta nám dozněla 8 minut po půl deváté, což je také tradiční čas na to, abychom se společně mohli těšit na krimi příběh. Co se týče dopravních nehod v našich krimi příbězích, musíme si poctivě přiznat, že se většinu roku věnujeme automobilistům, jenže je tady léto a na silnici vyjeli i motorkáři, takže dnes bude Miroslav Holubec mluvit o nehodách motorek.
1: Krimi příběhy.
2: Hodně automobilistů nadává na motorkáře, že jezdí rychle, nebezpečně, předjíždějí za každou cenu a tak podobně. Já osobně si myslím, že záleží hlavně na tom, kdo sedí za řidítky. Sám jezdím pomalu, jízdu si užívám, takže motorkářům uhýbám, aby se jim lépe předjíždělo a oni mi za to děkují. Nedávno jsem takhle dvěma motorkářům uhýbal asi 20 kilometrů a oni mě ne a ne předjet. Asi si taky užívali jízdu. Nedávný průzkum ukázal, že motorkáři si údajně za většinu nehod můžou sami svou nezodpovědnou jízdou. Ovšem rozhodně ne všichni. Tak třeba v bouračce, ke které došlo nedávno v Jablonci, byl motorkář úplně nevinně. Na kruhové křižovatce v ulici 5. května mu nedal přednost řidič osobáku, který se na kruháč vrhnul z vedlejší ulice. Přímému střetu motorkář zabránil, ale jen za cenu, že strhnul řízení a motorku položil. Při pádu se zranil, což řidič bílého osobáku neví, jelikož nezastavil a z místa nehody, kterou zavinil, ujel. Policie teď žádá svědky, zejména řidiče s palubní kamerou, aby pomohli bezohledného piráta silnic dopadnout. Trochu jiného ražení byl motorkář, který nedávno v České Lípě předjížděl kolonu aut, která stála na červenou, a přehlédl maminku, která přecházela na zelenou se třemi dětmi. Motorkář se jim na poslední chvíli snažil vyhnout, ale narazil bokem do kočárku. Děcku v kočárku se jen šťastnou náhodou nic nestalo. Motorkář z místa ujel. Nicméně celá situace má dost nevšední vyvrcholení. V motorkáři se zřejmě hnulo svědomí a sám se později přihlásil na policii. Možná ho přemluvil jeho kolega, který jel za ním a před přechodem vzorně zastavil. I tak by ale policisté uvítali případné svědky.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Sluníčko si dnes budeme moci užívat po většinu dne. Nejvyšší denní teploty k tomu nahrávají relativně příjemný den, 23 až 26 stupňů Celsia, na horách mezi 18 až 21. Ráno očekáváme většinou polojasno, přes den se bude následně vytvářet kupovitá oblačnost, a to na celém území kraje. Později odpoledne a k večeru se bude ale opět vyjasňovat. Ráno ještě slabý, proměnlivý nebo západní vítr a biometeorologická předpověď pro většinu kraje na jedničce. Českolipsko pro dnešek hlásí dvojku, střední stupeně zátěže.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

8 minut před 9 hodinou a dle času je relativně patrné, co to pro nás momentálně ve vysílání Českého rozhlasu Liberec znamená. Blíží se 9, to znamená také prostor v dopolední podještědě.

co vyprávět. Na druhé straně my se ve Venezuele můžeme jenom připomenout, v tomto momentě šlo tedy o hledání přeživších po ničivém zemětřesení, kde tedy právě s Venkou Origami v sutinách po přeživších i obětech pátrali. Tak nejen o tom rozhodně bude tedy nakonec možnost mluvit právě po 11. hodině, tak to, kdyby už teď jste přemýšleli, co ve vysílání nabídneme. Ode mě je to ale pro tuto chvíli vše. Dobré ráno, dnes tedy v úterý s datem 28. července. Úspěšně za námi. Od mikrofonu se loučí Martin Kolín.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Devět hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Ve Stráži pod Ralskem skončila oprava jednoho z nejvyšších domů ve městě. Ocelová svodidla na průtahu Libercem nahradí beton. Dramatik, bývalý politik a komunist zakázaný autor Milan Uhde dnes slaví 90. narozeniny. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Skončila rekonstrukce jednoho z nejvyšších domů ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Takzvaný věžák má zateplenou fasádu a střechu a nový okapový chodník kolem budovy. Investice vyšla na více než 13 milionů korun.
3: Přes 5 milionů korun město získalo ze Státního fondu životního prostředí. Dát 12 podlažní budovy nový plášť trvalo zhruba 3/4 roku. Šlo o poslední nezateplený bytový dům ve městě. Jak uvedla vedoucí odboru správy majetku Michala Študlarová, výsledkem je nejen modernější vzhled, ale hlavně výrazná úspora energií pro obyvatele budov. Ze Stráže pod Ralskem Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Ředitelství silnic a dálnic připravuje výměnu svodidel na průtahu Libercem. Půjde o zhruba 3 kilometry zádržného systému od křížení s ulicí České mládeže směrem na Turnov. Místo stávajících ocelových svodidel budou betonová. Hotovo by mělo být do konce roku, říká ředitel libereckého závodu Ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
4: Vznikne podle nových norem bezpečný zádržní systém. Díky němu odstraníme středové mostrůvku veškerou zeleň. Konovou s tou zelení neplánujeme. A to betonové svodidlo nejenom, že má zádržnou schopnost, ale má i funkci clonění, že řidiči se vzájemně protijedoucí neoslňují.
2: Silničáři budou do konce srpna pracovat v nádražní ulici v Turnově. Krajská správa silnic tam vymění asfalt. V ulici budou provoz řídit semafory nebo pracovníci stavby. Po opravě bude ulice sloužit i jako objízdná trasa. Ředitelství silnic a dálnic se totiž chystá opravovat silnici první třídy číslo 35. Informoval starosta Tomáš Hoke ze starostů pro Liberecký kraj. Dramatik a bývalý politik Milan Uhde dnes slaví 90. Narodil se 28. července 1936. V 70. letech patřil k zakázaným autorům. Divadelní hry proto psal pod cizím jménem, například slavný muzikál Balada pro banditu. Po revoluci vstoupil do politiky, působil jako ministr kultury a první předseda poslanecké sněmovny. Dnes se věnuje výhradně divadlu, na jaře dopsal hru Obhájce a v tvorbě plánuje pokračovat.
1: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost na celém území kraje. Později odpoledne a k večeru se bude vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Chrastavě v Pobřežní ulici havarovala dvě osobní vozidla. Na místo jede policie, projíždějte se zvýšenou opatrností. A v Liberci v ulici Dubice probíhají práce na inženýrských sítích. Vozovka je proto zúžená na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá do konce srpna. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: No já jsem si v návaznosti na Zelenou vlnu vzpomněl na ten zábavný článek na Novinkách, ve kterém se psalo, že v malém městečku v Kolorédu se medvěd vloupal do auta, tam se zamkl a celou noc troubil. Úplně jsem si představil ty vyděšené sousedy, nic netušícího chlapa v pudrovaném pyžamu, jak do potemnělého města volá z okna: vypni to, nebo si pro tebe dojdu. Tak snad jste měli klidnější noc a otevírá se před vámi minimálně stejně poklidné dopoledne, které si ještě zpříjemníme dalším zámeckým létem, který vás provede Pavel Kudrna. Bude mít pro vás pochopitelně také soutěž, ale nejprve začneme v Turnově. Tamní vodohospodářské sdružení rekonstruuje historické prameniště Schlejferna, zásobuje vodou většinu Turnova a další okolní obce a to je téma, na které se zaměříme už za pár minut. Filip Majsl vám přeje hezké dopoledne.

0: Šalalalí, taková, řekl bych, písnička nasycená radostí od Václava Neckáře. 12 minut po 9. hodině v Českém rozhlase Liberec. A radost mají určitě i v Turnově, protože lidé v části Turnova se brzy dočkají vody, na jakou byli zvyklí. Vodohospodáři dokončují rozsáhlou opravu historického prameniště zvané Schlejferna. Odtud má dolní centrum Turnova nejkvalitnější vodu v regionu. Někteří lidé si po dobu stavby stěžují na tvrdou vodu, která je samozřejmě také kvalitní, ale jiná. Schlejferna ale brzy bude v provozu.
1: Tady jsme v centrální místnosti, kde budou armatury. Průtočný celý objekt od štol, který jsou 40 metrů hluboký, až po tohleto místo, kde vlastně dochází k poslednímu a jedinému čištění chlorování a potom voda samozřejmě prochází až do sítě vodovodní v Turnově.
2: Do štoly jsem vlezla s ředitelem svazku VHS Turnov Milanem Hejdukem. Už je to tu téměř hotové, kolem nás jsou už opravené klembovité chodby a pracuje se zejména venku.
3: Veškeré nové potrubí ze štoly až po začátek opraveného potrubí, které už máme do Turnova. Nová elektroinstalace, všechny odpadní potrubí, šachty, které jsou na revize, kontrola a samozřejmě venkovní prostředí. My tady chceme udělat posezení pro ty průchozí, tamhle vytváříme pítko.
2: Historické podzemní prameniště se stavilo před 103 lety a bylo nutné ho opravit tak, aby se na něj dlouho sáhnout nemuselo.
1: Ta voda natýká nejenom tam, kde jsme čekali, ale i jinde, a protože cílem je tady podchytit co nejvíc vody, aby to bylo zhruba 5 vteřinových litrů, což je hodně na ten zdroj, tak jsme museli upravovat řešení a tu vodu víc zachytávat.
2: Tato voda zásobuje zejména dolní část centra Turnova. Po dobu rekonstrukce lidé dostávají vodu odjinud.
1: V zásadě všichni Turnováci čekají, až tu vodu zase napojíme v centru města na jejich vodovodní síť, protože jsou zvyklí na nějakou měkkost a kvalitu.
2: To mi potvrdil i starosta města Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: A proto asi lidé zaznamenali, že to je voda tvrdší a třeba ve varných konicích se jim usazuje vodní kámen. Nicméně voda je to byť tedy více mineralizovaná, kvalitní. A můžeme se těšit, že poté, co Schlejferna bude spuštěna, tak zase tato část města se vrátí k té vodě předešlé.
2: Schlejferna by měla být v provozu zhruba do měsíce. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Chtěl bych napsat báseň,

0: Jedna krátká, ale příjemná báseň z té naší tuzemské hudební zahrádky od skupiny Činasky. 8 minut před 9:30. V areálu Českého hydrometeorologického ústavu v Doksanech na Litoměřicku mají už čtvrtstoletí velmi netypickou zahrádku. Naproti měřícím přístrojům jsou vysázené vybrané druhy rostlin a vědci na nich pozorují, jak se mění jejich vývojové fáze a podle toho dokážou sledovat změny klimatu.
1: Dub zimní, topol osika, tamhle můžeme vidět rybíz alpský, vrbu ušatou, jeřáb obecný, břízu, lísky, lípu, třešeň ptačí, další smrky, ty jsou severský, norský a raný. Potom tam máme borovici, modřín a zlatice ještě.
2: Vyjmenovává a ukazuje Daniel Bareš z Českého hydrometeorologického ústavu na stromy a keře z mezinárodní fenologické zahrádky.
1: Nejlíp se daří asi topol osice, protože pro ty smrky je tady málo srážek, my máme nějaký úhrn asi 450 až 480 mm za rok, což pro ty smrky je málo.
2: A na některé druhy je v Doksanech zase příliš teplo.
1: Třeba ten rybíz alpský je tady v těch našich podmínkách. Každý rok nádherně vykvete, jo, ale nikdy to nemá plody, protože tady je na ní obrovský teplo.
2: Odborníci tu pozorují například první rašení, olisťování, začátek kvetení nebo žloutnutí listů. Přibližuje fenoložka Lenka Hájková.
3: Tak my na těch stromech sledujeme nástup vybraných fenofází. Je to vlastně mezinárodní fenologická zahrádka a ta má svoji specifickou metodiku. V podstatě to, co my sledujeme my tady, tak sledují stejným způsobem v rámci celé Evropy.
2: Tahle speciální zahrádka byla založena v roce 2000 podle zadání vědců z Humboldtovy univerzity v Berlíně. Ti data shromažďovali a vyhodnocovali až do loňského roku. Teď napříč Evropou zpracovávají data na univerzitě v Ingolštatu.
1: Za těch 25 let, tak znamená, že se dá už první takový ucelenější přehled udělat za těch 25 let. Co je jasný, tak ta délka vegetačního období se prodlužuje, to znamená, že to vegetační období nastává daleko dřív, jo, třeba už v lednu, co se týče třeba těch lístek, a zase nám končí někdy v tom listopadu.
2: Shrnuje dosavadní výsledky měření Daniel Bareš a rostliny reagují i na současné suché a horké počasí.
3: Rostliny v podstatě trošku zpomalují ten svůj cyklus, respektive oni většinou pak trpí nedostatkem vody, takže musí šetřit tou vodou. I je pravda, že teda pak dozrávání těch plodů dojde o něco dříve nebo víceméně pak třeba listy, že jo, začnou předčasně žloutnout.
2: Popisuje Lenka Hájková z Doksan, Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas,

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Liberec.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 28. července. Svátek má vítěz, nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety, v roce 1586. Ve Španělsku už v té době erdeple sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké Petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Na její vrchol vede 299 schodů a ten je ve stejné nadmořské výšce jako vrchol jejího vzoru Eiffelovy věže. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. V tomto letadle měl cestovat i zpěvák Pavol Hamel, ale v letištní hale společensky unaven zaspal odlet. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Štvanická lávka pro pěší a cyklisty v Praze přes Vltavu, která propojila Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanici, byla otevřena před 3 lety. 300 metrů dlouhá lávka stála 352 milionů korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Stavba horácké arény v Jihlavě s kapacitou 5750 diváků pro lední hokej a 7400 diváků pro ostatní akce za skoro 2 miliardy byla slavnostně zahájena před 3 lety v roce 2023. Otevření naší nejhezčí haly se uskutečnilo loni v říjnu. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Krásný den ze zámeckého léta, z našeho pořadu, prázdninového pořadu vás zdraví Pavel Kudrna. No, rád bych řekl, že vás rád slyším, což není technicky možné, ale klidně reagujte, pavel.kudrna@rozhlas.cz, co se vám líbí, nelíbí. Ale já doufám, že nás rádi posloucháte, rádi si berete nové tipy do svého zápisníku na letní cesty a samozřejmě i rádi soutěžíte. Jestli jste tedy připraveni, můžeme začít. Jedna mimo soutěžní otázka. Víte, který zámek byl nejnavštěvovanější v loňském roce, tak asi žádné překvapení. Lednice, 330 tisíc návštěvníků, obrovské číslo, pak Český Krumlov a Hluboká, ale pozor, skokanem roku se stal zámek Zákupy. Tam se návštěvnost zdvojnásobila, takže gratulujeme. My vás pozveme teď na zámek, řekněme, s menší návštěvností, ale je krásný a za návštěvu rozhodně stojí. František Kinský nás tam zve.
1: Zámecké léto.
2: Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
3: Kastelánem státního zámku Valeč, Milošem Bělohlávkem, se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
4: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy, co se na vás všude dívají, interzovaný nábytek, benátská zrcadla. A jenom když vejdeme do průjezdu, tak vidíme, že Valeč je jiná. Protože Valeč je vlastně reprezentantem památek, které ve 20. století neměly to štěstí, že zůstaly zachovány. Valečský zámek po roce 1945 byl zestátněn, stejně jako všechny hrady a zámky v Čechách. Nejprve tady byla ozdravovna, pak tady byly sirotci Severní Koreji, pak dětský domov, a to až do roku 76, kdy zámek v podstatě do základů vyhořel. Během jedné dubnové noci před 50 lety zámku schořily střechy, propadlo se celé druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
3: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
4: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Braunových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti, ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
3: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
4: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné, protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry, protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha vína, Déméter, bohyni úrody, Afroditu, boha času, Chrona, a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá a ta hudba, ta světla tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je, je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Valeč si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: barokní atmosféru opustíme, ale ty emoce si necháme, to k soutěži patří, taky napětí, kdo se dovolá. Zatím nevím, protože vy voláte, vytáčíte naše číslo, ale kdo bude třetí, to je záhada zatím i pro mě. Soutěž začíná, hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, hrajeme také o návštěvu, soukromou návštěvu na zámku Františka Kinského i o pobyty, o víkendové zámecké pobyty. Já vám držím palce, jestli se teď dovoláte.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: už Heleně Vondráčkové trošku vezmu ten konec písničky, to proto, abychom si mohli případně popovídat s našimi soutěžícími. No říkám s našimi, protože máme vždycky toho, kdo se dovolá jako třetí, pak pokud by se jaksi nedařilo, tak nastupuje náhradník jednou, zatím za celý měsíc, vlastně ono už je to měsíc, my jsme začínali v červnu dva dny a teď vlastně už srpen je na dohled. Pan Martin z Lomničky bude soutěžit. Pane Martine, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Martine, udělejte mi radost. Já jsem takový zmetek. Řekněte vaše příjmení.
1: Neřeknu.
0: Řekněte. Pane Martine, nechcete.
1: Ne.
0: Dobře, tak já vás... Ale stejně, jestli v pátek vás vylosu, tak já to příjmení budu muset říct. Teď vyvoláváte napětí mezi posluchači. Tak to necháme v tom napětí, ale já musím říct, zpívá o vás i pan Jahelka. Takže...
1: O mě to není.
0: No není to o vás, ale je to...
1: Není,
0: dobře,
1: není.
0: Já už vás nebudu trápit. Promiňte mi, že si z vás dělám trošku legraci.
1: To je v pohodě.
0: No teď už zvážním. V jakém roce došlo k ničivému požáru na zámku Valeč? Za A. 1896, za B. 1912, za C. 1976.
1: Je to Cčko.
0: Pane Martine, gratuluju, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, takže bude se hodit na cesty?
1: Bude se hodit 100%.
0: Cestujete rád?
1: Cestujeme rádi.
0: Už máte podovolené?
1: Nemáme, máme předvolenou.
0: Kam vyrážíte, jestli se můžu zeptat?
1: Uvidíme někde po Čechách, až se vždycky vrátí z dovolení.
0: A nějaký zámek bude,
1: pardon,
0: doufám. Nějaký zámek bude, ne?
1: Prosím?
0: Zámek nějaký bude?
1: Určitě jo.
0: Tak to je dobře. No tak já vás zdravím, pane Martine, do Lomničky. Mějte se moc krásně, ať se daří.
1: Děkuji.
0: Tak tolik, pan Martin. Nezlobte si, já někdy prostě tak to trochu přeženu v tom soutěžení, ale pobavil jsem se, ale pan Martin to vzal naprosto skvěle a vy teď nevíte proč. Tak třeba vám to v pátek nenápadně prozradím. No my se zítra vydáme na zámek, který byl totálně zdevastovaný československou armádou, sovětskou armádou, mezi tím taky Wehrmachtem. Nejvíce na tom podepsala sovětská armáda, tam zdevastovali, co se dal. Vydáme se na zámek Děčín. Vzkvétá a my se tam podíváme a za návštěvu rozhodně stojí. Mějte se krásně, zdraví vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vodohospodáři už brzy zprovozní historické prameniště, které zásobuje obyvatele části Turnova. Dočasný ředitel Jablonského gymnázia u Balvanu našel pro příští školní rok nové pedagogy. V Česku stoupá počet případů porušování mezinárodních sankcí. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Lidem v Turnově se už brzy vrátí do vodovodu jejich voda, na kterou jsou zvyklí. Vodohospodáři dokončují historické prameniště zvané Šlejferna. Přes 100 let staré štoly bylo nutné kompletně zrekonstruovat. Šlejferna zásobuje vodou dolní centrum Turnova a jde o nejkvalitnější vodu v regionu. Teď jsou lidé napojeni z jiných zdrojů a voda je víc tvrdá. Stavba má téměř rok zpoždění, doprovázely problémy. Vysvětluje ředitel svazku vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk.
2: Ta voda natýká nejenom tam, kde jsme čekali, ale i jinde. A protože cílem je tady podchytit co nejvíc vody, aby to bylo zhruba 5 vteřinových litrů, což je hodně na ten zdroj, tak jsme museli upravovat řešení a tu vodu víc zachytávat.
0: Výuka na Jablonském gymnáziu u Balvanu je od září zajištěná. Informoval o tom dočasný ředitel školy Tomáš Hofrichter na webu školy. Na Jablonském gymnáziu skončilo nedávno přes 10 pedagogů. Bylo to důsledkem situace poté, co do vedení školy před 2 lety nastoupila ředitelka Michala Mutl. Tu krajští radní v červnu odvolali. Dočasný ředitel oznámil, že sehnal několik kvalifikovaných pedagogů, aby mohla výuka v září pokračovat.
3: Podle Hofrichtera bude ale kvůli současnému stavu a zkráceným úvazkům problém sestavit rozvrh. Údajně špatná komunikace předchozího vedení školy a další nedostatky vyvrcholily v červnu opakovanými výzvami ze strany studentů, rodičů i některých dalších pedagogů k odstoupení ředitelky. Výběrové řízení na nového ředitele vypíše Liberecký kraj na podzim. Z Jablonce nad Nisou Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Sklizeň obilí a řepky v Libereckém kraji za poslední týden díky příznivému počasí výrazně pokročila. Je už zhruba za třetinou. Zemědělci už sklidili přes 32% ploch s obilím a bezmála 44% řepky. Výnosy jsou nad celostátním průměrem. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v Česku výrazně přibylo případů porušování mezinárodních sankcí. Řekl to pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek v podcastu Odkryto.cz. Doteď bylo obviněno 8 lidí a 3 firmy. 2 další jsou podle Štěpánka před soudem a jeden člověk si už vyslechl rozsudek. Případy se týkají třeba obchodováním se zbožím, které je na první pohled určené pro civilisty, ale dá se použít i ve vojenství nebo dodávek luxusních vozů do Ruska.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost na celém území kraje. Později odpoledne a k večeru se bude vyjasňovat. A nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Chrastavě v Pobřežní ulici havarovala 2 osobní vozidla, na místo jede policie, projíždějte se zvýšenou opatrností. A v Kravařích na Českolipsku v Nádražní ulici se střetla také 2 osobní vozidla, projíždějte tudy také opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné a příjemné úterní dopoledne. Vaší pozornosti určitě neuniklo, už jsme o tom mluvili i v našem ranním vysílání, že dnes je světový den hepatitid. My známe několik typů žloutenky, ovšem taková žloutenka typu C, to je potvůrka. Ona se zpravidla nějak neprojevuje, většina pacientů ani neví, že jí má, také se jí říká tichý zabiják, a to je téma, na které se zaměříme už za pár minut. Pak to dopoledne také lehce odlehčíme s naším regionálním stoupařem, půjdeme se vykoupat do Hamrunné jezeře. A spotřebitelský rádce nám prozradí, zda je možné zrušit kupní smlouvu. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Ano, starého psa novým kouskům nenaučíš. To je moudro, kterým se spousta mužů, včetně mě, samozřejmě zaštiťuje. A také je to nestárnoucí písnička Michala Tučného 11 minut po 10. hodině v Českém rozhlase Liberec. Dnes máme Světový den hepatitid a s v Česku nejčastější chronickou žloutenkou typu C žije, představte si, podle odhadů lékařů až 60 tisíc lidí. Většina z nich o své nemoci ale nic netuší. Přestože postupně ničí játra, zpravidla se nijak neprojevuje. V riziku jsou hlavně lidé užívající nitrožilně drogy a ti, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek.
1: Jsem vlastně měla jít na podzim na operaci žil. Týden předtím mi volal pan doktor, říkal mi, jste pozitivní.
2: Vypráví čtyřicátnice Hana. Na to, že má žloutenku C, se u ní přišlo díky krevním testům při předoperačním vyšetření.
1: Mám zhruba 3 takový jako podezření, no.
2: Není si pacientka jistá, kde k nákaze přišla. Už měsíc bere jednou denně přímo působící antivirotika.
3: Dobrý den.
1: Zdravíčko, dobrý den.
2: Zve svou pacientku do ordinace Soňa Fraňková z kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEMu.
3: Už po měsíci nemáte žádné viry, to je skvělá zpráva.
2: Čte z monitoru výsledky Hančiných krevních testů lékařka. Přelomová léčba přišla do praxe před 10 lety a znamenala obrovský pokrok. Její účinnost je totiž takřka 100%. Léčba trvá 3 měsíce a pacienti ji snášejí velmi dobře.
3: Tím, že vzniká v játrech zánět, se ta játra zánětlivě změněná hojí vazivem. Problém je ten, že neléčená hepatitida C v průběhu 20-30 let může vést k jaterní cirhóze.
2: Jak játra pacientky po měsíci léčby vypadají, si proto lékařka ještě ověřuje pomocí takzvané elastografie. Zjistí tak, jak moc jsou tuhá a tučná.
3: Dejte si pravou ruku dlaní pod hlavu.
4: Takže máte v ruce takovou sondu, která svítí.
3: Na monitoru potom vidíme, jak jsou ta játra tuhá. To vazivatění je naprosto minimální, stejně tak jako to stučení.
2: Podle údajů Státního zdravotního ústavu přibylo za prvních 6 měsíců letos roku 950 případů žloutenky typu C. Loni jich ve stejném období bylo přes 700. Podle lékařky Soni Fraňkové je to tím, že praktici na tuto nemoc u rizikových pacientů častěji myslí.
3: Hepatitida C se přenáší zejména krví, v menší míře pohlavním stykem a při porodu z matky na dítě. Do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali, většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. V dnešní době dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
2: V riziku jsou i lidé, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek. Přestože se hepatitida C běžně označuje jako žloutenka, téměř žádný pacient při ní nezažloutne. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Tak Lucie Bílá ještě před malou chvílí posílá SMS zprávy. My se teď v Českém rozhlase Liberec spojíme s naším regionálním stopařem výrazně sofistikovanějším způsobem. A budeme mluvit o kempech. Kempy jsou oblíbenou možností, kam zajet na letní dovolenou, a náš regionální stopař Patrik Fischer pro vás proto v našem seriálu Týdne mapuje, kde se můžete v Libereckém kraji ubytovat. A kam dnes zamířil, už vám řekne přímo on sám, protože se připojil do našeho vysílání. Patriku, dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne, hlásím se vám z Hamru na Jezeře, z chatové osady Anděl. Jaká možnost ubytování tady je, tak to už si povíme s paní správcovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak jak se tady u vás lidé můžou ubytovat?
3: Tak lidé se tady můžou ubytovat v chatičkách. Máme tady 65 míst v chatičkách a 8 míst tady ve srubu přímo tomu srubu Gustav.
2: Další zajímavost je, že přímo tady v Hamru na Jezeře je ještě taky autokemp. Nicméně pojďme se vrátit zpátky tady k chatičkám, protože odchytil jsem tady i jednu návštěvnici. Jak se vám tady líbí třeba místní zázemí? Protože vy už sem jezdíte dlouhodobě, jak jsme se měli možnost bavit.
4: Dobrý den, já už sem jezdím přes 45 let a je to tady úžasná oáza klidu a pohody. Je tady vlastně úplně všechno, co člověk potřebuje. Můžete si uvařit, v klidu se vykoupat. Je tady opravdu úplně všechno. Máte tady tenisový kurt, máte tady hřiště na volejbal, máte tady dětské hřiště, pískoviště, samostatnou přístup na pláž. Je tady prostě úplně všechno.
2: Zároveň jsme tady kousíček od Ještědu, nebo relativně kousíček, ale určitě se tady dá vyrazit i na nějaké další výlety. Vyrazíte třeba na výlet, když se vám chce, nebo zůstáváte spíš v kempu?
4: My jsme teda hodně v kempu, protože tady je opravdu úplně všechno, ale je to tady skvělý na různý výjížďky na kolech. Opravdu je tady plno trás a plno krásných míst, stojí to za to.
2: Mě jenom napadá taková věc, vzhledem k tomu, že Hamr na Jezeře je relativně malá obec, jak je to s tím, když si tady chce člověk někde něco koupit? To možná bude trošku horší, ne?
4: I to se dá zvládnout, je tady vlastně v autokempu je takový menší stánek, ale mají tam i některé základní potraviny, samozřejmě větší nákupy se odehrávají ve stráži, ale je tady vyhlášená zmrzlinárna. Tady i přímo na Hamru je úžasný pán, který má zmrzlinu a má ji denně a fakt stojí za to.
2: Tak zmrzlina to určitě zní lákavě, stejně jako možnost se přímo tady v kempu vykoupat, nicméně já se zatím koupat nebudu, protože stále ještě musím pracovat.
1: Tak práci zdar, Patriku. Já si myslím, že s paní návštěvnící, kterou se ti podařilo odchytit, jsme se možná v Hamru na Jezeře i potkali, protože před 45 lety jsem tam byl na pionýrském táboře. Já ti děkuji za trochu nostalgických vzpomínek a hlavně za tip na kempování. Měj se hezky, naslyšenou.
2: Já taky moc krát děkuji, mějte se hezky a těším se na vás zase v odpoledním vstupu.
0: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Petra Janů a Už nejsem volná. Taková pravdivá písnička, protože v době natáčení této písničky, tedy v 86. byla Petra Janů už 8 let vdaná za Michala Zelenku. S touhle písničkou jsme doputovali až k 10. hodině a 40. minutě a před námi je pravidelná rubrika. Ve spotřebitelském servisu se dnes ptáte na zrušení kupní smlouvy. Co si může prodejce určit, to už dodává Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslala paní Dana. V prodejně nábytku jsem si zaplatila sofa, které mělo být dodáno během týdne. Než ale přišlo, manžel koupil stejné v jiné prodejně. Chtěla jsem koupit zrušit, ale bylo mi řečeno, že bych musela zaplatit stornopoplatek ve výši 30%. Má na to prodejce právo? Paní posluchačko, protože jste koupi uzavřela v kamenné prodejně, nelze od ní jen tak bez udání důvodu odstoupit. Toto je možné pouze se souhlasem prodejce, a to za podmínek, které si sám stanoví, což může být právě zmíněný stornopoplatek.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Za 11 minut bude 11 hodin, ladíte Český rozhlas Liberec a my se teď trochu ponoříme do vzpomínek, do doby, kdy nám naše babičky nasliněným kapesníkem utírali zamatlané koutky. S recepty našich babiček se dnes vydáme pro hrušky. Ty letní by už pomalu mohly být zralé, ale mnoho hruškových sadů už nenajdeme. Jak tomu bylo dřív, nám připomenou Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření a přidají recept na rosolku z hrušek.
1: V našem vyprávění o dobrotách, které připravovali hospodyně ve městě i na vesnici před 100 a více lety, si dnes něco povíme o pokladu tradiční české kuchyně, o hruškách. Hrušeň obecná patřila po staletí k neodmyslitelnému obrazu české krajiny.
2: Mohutné stromy rostly v sadech, zahradách i podél polních cest a každoročně dávaly bohatou úrodu sladkých plodů. Dřevo těchto stromů mělo i své využití ve venkovském hospodářství. Patřilo mezi nejkvalitnější dřeviny. Používalo se při výrobě nábytku, kuchyňského náčiní i hudebních nástrojů. Hrušně se u nás pěstují od konce 17. století.
1: Bohužel hrušně a jejich plody se u našich předků netěšily takové vážnosti jako plody a jabloní. To je nepochybně příčinou toho, že v původních domácích odrůd dnes v našich sadech najdeme hodně málo. Píše o tom i jeden z nejvýznamnějších českých pomologů 20. století Josef Vaněk v druhém díle desetidílné ovocnářské příručky. Lidová pomologie, která vycházela v letech 1935 až 1948, ve které se dočteme mnoho zajímavého nejen o různých odrůdách hrušní a jejich pěstování, ale také o jejich praktickém využití. Vesnické hospodyně rozdělovaly hrušky jednoduše. Na letní, podzimní a zimní. Každá z nich měla jiné využití. Rané letní hrušky se jedly čerstvé, podzimní se sušily nebo se zavařovaly a tvrdší zimní odrůdy vydržely ve sklepích až do Vánoc a někdy i déle. Čerstvé plody se podávaly po obědě jako dezert, z letních odrůd se vařily ovocné polévky, přidávaly se do různých kaší, pekly se s medem, s kořicí nebo s mákem. Z podzimních odrůd se vařila povidla, kompoty a připravoval se z nich také oblíbený hruškový rozvar. Tvrdší odrůdy se pomalu dusily s medem, s kořicí a hřebíčkem a podávaly se jako sladký pokrm nebo jako příloha k masu. Z přezrálých plodů se vyráběly sirupy, mošty a v našem kraji taky pálenka, oblíbená hruškovice a nebo rosolka.
2: A recept na ní dnes přidáme. Rosolka z hrušek.
1: Do velké láhve dáme asi 1 kilo zralých, oloupaných a roztvrcených hrušek, 1 litr lihu nebo žitné kořalky, 25 až 30 deka cukru, citronovou kůru a 2 až 3 hřebíčky. Promícháme, uzavřeme a necháme asi 3 neděle stát, občas zatřepeme lahví. Pak předsedíme přes plátinko a v dobře uzavřených lahvích uložíme. Zbylé hrušky můžeme nechat oschnout a pak obalit v cukru nebo polít čokoládovou polevou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberecký kraj chce využít příznivých cen energií pro roky 2028 a 2029. Návštěvnost Libereckého muzea i přes opravu parku neklesá, návštěvníků je víc než loni. Na japonském ostrově Kjúšú hrozí pozemětřesení až metrová vlna tsunami. Odpoledne bude polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Liberecký kraj chce elektřinu a zemní plyn pro roky 2028 a 2029 nakoupit už teď. To by mu mohlo přinést úsporu zhruba 23 milionů korun oproti běžným nákladům. Ročně stojí kraj energie pro jeho příspěvkové organizace okolo 200 milionů korun. Ceny pro roky 2028 a 2029 jsou ale už teď na burzách příznivé, říká jednatel krajské společnosti Energie LK Zbyněk Miklík.
2: Takže se přikláním k tomu, abychom nakupovali, protože pokud nakupujete s dostatečným předstihem, tak ty ceny prostě na tom trhu jsou nízké a ti dodavatelé už předpokládají, že ta krize cen energií mírně klesne a ty ceny na burzách už jsou pro rok 28 a 29 nižší. Je to tam vidět na těch trzích.
0: Zhoršený přístup je letos do budovy Severočeského muzea v Liberci. Důvodem je obnova parku kolem jeho budovy. Řemeslníci současně pracují na náměstíčku před hlavním vchodem. Vzniknout tam má klidová zóna. I přes náročnou přístupnost muzeum navštěvuje více lidí než loni v létě. Pokračuje ředitel muzea Jiří Křížek.
3: Vůbec jako návštěvnost neklesá, probíhá ta finální úprava povrchů. Musíme počkat do podzima, aby tady probíhaly ty výsadby. Na přelomu listopadu, prosince letošního roku bychom měli být hotovi.
0: Turisti v Prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Ten platí na celém území skalního města bez výjimky. V suchém létě výrazně stoupá riziko požáru a případný zásah hasičů je v lesích a na cestách okolo skal velmi komplikovaný, informovala spolumajitelka Prachovských skal Rita Štor-Šliková. Japonský ostrov Kjúšú zasáhlo zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně. Na jihu nejjižnějšího ze čtyř hlavních japonských ostrovů kvůli tomu platí varování před vlnou tsunami s možnou výškou až 1 metr. Otřesy způsobily výpadky proudu v tisícovkách domácností. Pozastavili také železniční dopravu. Úřady zatím nezveřejnily žádné informace o případných obětech ani škodách. Japonsko patří mezi země s nejvyšší seismickou aktivitou na světě.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasno až oblačno, později odpoledne a k večeru se bude vyjasňovat. A nejvyšší odpolední teploty 23 až 26, na horách naměříme 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Kravařích na Českolipsku v Nádražní ulici se střetla dvě osobní vozidla, projíždějte opatrně. Ve Frýdlantu v ulici Československé armády havarovalo osobní vozidlo do sloupku. Nehodu na místě šetří policie, projíždějte také tady se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Vy jste určitě ve zprávách zaznamenali tu informaci o zemětřesení na japonském ostrově Kjúšú a jako by to bylo nějaké znamení, protože 9 dní pátral kinolog hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Václav Vančura se svou fenkou Origami v sutinách po přeživších i obětech ničivého zemětřesení ve Venezuele, na to si jistě vzpomínáte. Společně s ním tam byl také statik libereckých hasičů Jiří Kovalský a oba dva pánové budou už za pár okamžiků hosty našeho dopoledního vysílání. U mikrofonu Českého rozhlasu Liberec je s vámi Filip Majsl a přeju hezký poslech.

0: Máme 7 minut po 11. hodině, vy posloucháte Český rozhlas Liberec a my dnes v našem vysílání přivítáme hned dva hosty, kteří se vlastně na přelomu června a července zúčastnili pomoci s následky ničivého zemětřesení ve Venezuele. V rámci těžkého úseru tam vyrazili statik hasičů libereckého záchranného sboru, plukovník Jiří Kovalský a také kinolog, nadstrážmistr Václav Vančura. Oba dva vás vítám ve vysílání. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak v pořadí zdravili nejdříve pan Jiří, pan Václav. My jsme se dohodli, že kvůli zjednodušení si budeme říkat křestními jmény, abychom ten rozhovor zbytečně neprotahovali. Já jsem na začátku zmínil pojem USAR, ale možná někdo úplně přesně neví, co to vlastně je a jak se k tomuto sboru člověk vlastně může dostat. Mm-hmm. Tak teď odpovídá pan Jiří.
1: Takže USAR je z anglického Urban Search and Rescue, znamená to v podstatě v českém překladu vyhledávání a záchrana osob v zabydlených oblastech. A to, jak jsme se k tomu dostali, vlastně řeknu krátce za sebe, měl jsem specializaci, která u těch hlavních dvou větví USAR týmu Praha a Ostrava nebyla obsazena. To bylo právě stavební inženýrství s propagací do statiky budov a to jsem s ohledem ještě na svoje další jazykové vybavení a nějaké už mechanizační kurzy v rámci Unie měl, čili jsem to mohl nabídnout a byl jsem osloven generálním ředitelstvím.
0: Tak se tedy k USARu dostal statik Jiří Kovalský, no a co kinolog Václav Vančura?
2: No, já to měl asi možná o trošku jednodušší. Mně se povedlo vycvičit prvního psa, který složil atesty ministerstva vnitra. A pokud ty atesty složíte a osloví vás, že ten pes je jako opravdu šikovnej a dobrý, tak se můžete stát členem USAR týmu. Proběhne pak různý očkování, který tam máme povinný, jak mě, tak psa. A jsem v USAR týmu a můžu jezdit na mezinárodní akce.
0: Já jsem úplně v úvodu zapomněl přivítat také třetího hosta, kterého možná slyšíte funět do mikrofonu. A to je vlastně třetí člen vašeho týmu v rámci toho tedy libereckého kraje a to je Fenka Origami. Dokáže nás pozdravit?
3: A čo? Počkej.
0: Ano, tak jsme tady kompletní, teď už se tady všichni známe. Jsem rád, že vás takhle hezky, ale krásně poslouchá. Jak dlouho jste jí cvičil?
2: Tam je daný, že pes nemůže dřív jak na dvou letech složit zkoušku tohohle ministerstva vnitra, ty atesty sutinový, takže jsem jí připravoval jejich zhruba 9 týdnů až do těch 2 let, kdy splnila zkoušku a je to ještě daný tak, že za prvý musíme cvičit furt, protože je to zvíře, takže potřebujeme se furt zdokonalovat a každý 2 roky musíme tu zkoušku obnovovat, aby jsme mohli být v systému.
0: No ale teď už se pojďme podívat na Venezuelu. Jak vlastně probíhaly přípravy na tu výpravu? Bylo to narychlo nebo jste měli dost času?
1: Tak tentokrát jsme měli času asi víc o něco, jinak my jsme schopni se zbalit velice rychle, v řádu 2 až 3 hodin, v momentě, kdy přijde předaktivace, tak aspoň já mám teda věci připravený, mám jakýsi svůj už checklist, který si pořád zdokonaluju, takže už jdu, jenom škrtám položky, házím do objemné USAR tašky a můžu vyrazit.
0: Tak to má tedy statik, ale co kinolog?
2: Já to mám asi obdobně, já mám některé věci, které používám i tady na zásahách v České republice s Orčou, takže ty máme daný na stanici, tak ty jenom seberu, přemístím je domů, kde mám už takovou skříň s baťohem, kam nabalím zbylý věci, mám tam připravený granule zhruba na těch 20 dní, kdyby se někam vyjelo, zdrželi jsme se tam, aby měla Orča co žrát, protože to o to se stará každý psovod sám a můžu vyrazit, myslím si, že třeba do 2 hodin jsem zbalený.
0: No a taky už máte jisté zkušenosti, protože jestli se nepletu, tak to vlastně nebyly vaše první zásahy.
1: Ano, nebyli. Oba dva jsme spolu byli už v Bejrutu v roce tuším 2020 a Vašek ještě minulý rok.
2: A já jsem se minulý rok zúčastnil mise v Texasu po bleskových povodních, které tam byly, takže člověk už nějaké zkušenosti s tím zbalením má, tím pádem ví, co tam opravdu bude potřebovat a naopak, co ne.
0: Tak to se nám ve stručnosti představili naši dva dnešní hosté, oba dva členové hasičského záchranného sboru libereckého kraje a jinak také členové těžkého týmu USAR, a to plukovník Jiří Kovalský a nadstrážmistr Václav Vančura.

0: Máme čtvrt na 12, vy posloucháte Český rozhlas Liberec a našimi dnešními dopoledními hosty jsou i dva členové, vlastně tři členové mise po ničivém zemětřesení ve Venezuele, statik Jiří Kovalský a kinolog Václav Vančura. My už jsme probrali letmo vaše přípravy, shodli jsme se na tom, že o tom by se všem dalo vyprávět hodiny a hodiny, bohužel tolik času nemáme, ale pojďme se podívat přímo na váš zásah, na vaší misi ve Venezuele. Co jste tam konkrétně vlastně měli za úkol? Trošku to napovídá tedy ta vaše profese, ale můžete to malinko rozvinout?
1: Tak primárním cílem u Sardýmu je vždycky vyhledání přeživších osob a jejich vyproštění v co nejkratší době, tak aby se samozřejmě zajistilo co nejvyšší záchrana. To s tím tam míří všechny u Sardýmy.
0: Ale já jsem myslel konkrétně vás, třeba vás jako statika, pane Jiří.
1: Tak já jsem na té sutině jako jeden z prvních, musím prohlídnout, do jaké míry tam hrozí nějaká další destrukce, nebezpečí. První je třeba orča, nejdřív jsou psi samozřejmě, kteří označí místa, kde by se mohla nacházet živá osoba. A pak podle toho, kde nám značí, tak my hledáme cestu, jak se k té oběti dostat. A to už je právě můj úkol, abych zjistil, zda je ta cesta bezpečná. Když není bezpečná, tak abych navrhl to opatření k tomu, jak to udělat, abychom se k ní opravdu bezpečně dostali. Nesmíme ohrazit sami sebe.
0: Já jenom bleskově připomenu, že orča, která už tady byla několikrát zmíněna, je Fenka Origami, která ve Venezuele také byla. No a s ní je tady také kinolog Václav Vančura. O vašem úkolu tam asi není úplně pochyb, co vy jste měl na práci.
2: Tak já odsvaknu obojek a pustím psa do sutiny, jo, pak se na něj koukám.
0: Máte náročný úkol.
2: To zlehču. Náš úkol je prostě vymyslet, jak toho psa co nejjednodušším způsobem do té sutiny dostat, pomoc mu, aby to pro něj bylo co nejsnažší tu sutinu prohledat, a on samozřejmě ji prohledává a detekuje pak živé osoby, které se šíří tou sutinou nahoru, a tam to potom značí. A pak to musí přeznačit minimálně ještě jeden pes a různě se to dohledává, než začnou ty výkopové práce. A vlastně ten pes je furt jako jediný možný způsob, jak tu osobu pod tou sutinou najít spolehlivě.
0: A dá se říct, co pro vás ve Venezuele bylo asi fyzicky i psychicky nejnáročnější? Začneme třeba u pana Jiřího.
1: Tak pro mě určitě to podnebí. Sice jsme odjížděli tady z vysokých teplot, ale musím říct, že po přistání ve Venezuele mě obrovsky překvapila ta vlhkost v kombinaci s tím teplem, a to teplo nepolevovalo ani v noci, takže bylo to z počátku určitě hlavně fyzicky náročný, protože i ten odpočinek tím byl poznamenaný. Když jsme se snažili spát, tak to moc nešlo.
0: Tak teplo bylo tedy náročné pro statika, co pro kinologa?
2: Určitě to teplo, hlavně ta vlhkost, jak říká Jirka, to bylo něco šíleného. Plus já žiju v Krkonoších, v Rokytnici nad Jizerou, a já aspoň v noci tam mám těch 18 stupňů, když tady byly ty vedra, ale tam furt bylo přes 30, takže spát v tom bylo nepříjemný. A hlavně pro toho psa to bylo extrémně nepříjemný. Že pes se chladí jenom dechem, jazykem, trošku packama, a když tam je to vysoká vlhkost, tak oni opravdu měli obrovský problém se uchladit a odpočívat.
0: No ale já jsem četl, že vy jste právě pro Origami měl nějakou speciální vestičku.
2: Jo, to je taková speciální vesta, která chladí, ona se poleje vodou a ta voda se do ní vypařuje, udělá to tam takový příjemný klima a trošku je to ochlazuje, takže jim to výrazně pomohlo v tom, když bylo potřeba je odpočívat, byli v tom boxu, tak je to tam chladilo, pouštili jsme na ně i ventilátory, tam kolega měl s sebou takový malinký salzy někde, takže to bylo příjemný.
0: No a dá se vůbec na takovouhle misi připravit psychicky?
1: No, nemyslím si.
2: To asi nejde. To je každá mise je úplně jiná.
0: Takže operativně řešíte to, co vidíte, a vnitřně to zpracováváte.
1: Určitě.
2: No, tam prostě to nejde nijak. Tam přijdou takový okamžiky, kdy je potřeba to pak vstřebat třeba až cestou domů nebo doma po delší době. A to nějak člověk neovlivní a nemůže se na to připravit, i když naše práce je různorodá jako hasičská, ale tohle je úplně něco jiného.
0: Třeba i o těch těžkých okamžicích si budeme za malou chvíli povídat se statikem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jiřím Kovalským a kinologem libereckých hasičů Václavem Vančurou.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: sobotu na Zámkem Světla nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Stále ladíte Český rozhlas Liberec a dnes s námi ve studiu jsou statik hasičů libereckého záchranného sboru, plukovník Jiří Kovalský a kinolog libereckých hasičů na strážmistr Václav Vančura. Oba dva se zúčastnili záchranné mise společně s velkým týmem USAR ve Venezuele. A my už jsme tak trochu nakousli téma těch těžkostí psychických i fyzických. No a teď povězte, jak je to se samotným vyprošťováním a hledáním těch lidí. Pardon. Podařilo se vám vůbec nějaký živý nález, pokud to můžu takhle říct?
1: Tak bohužel na této misi náš tým tohleto štěstí neměl. Byli jsme dvakrát vlastně vysláni na sektor, který jsme měli řešit, měli jsme tam udělat ten průzkum, ale pokaždé už byl obsazen jiným týmem a v těchto dvou případech jsme byli svědky toho, jak tam byl živý nález. Čili jsme viděli to, že se to někomu podařilo, tak bylo to samozřejmě nabíjející pro tu další práci na místě, ale není to zrovna ta naše pověstná čárka.
0: No, když jsme se tak bavili o těch přípravách na Venezuelu, tak mě napadlo, že vlastně určitou formou přípravy mohl být i ten váš zásah v Bejrutu před 6 lety. Připravilo vás nějak na tu Venezuelu?
2: To se asi úplně nedá srovnat, to bylo úplně o ničem jiným. Tam šlo o výbuch, který to rozmetal nějakým stylem, ale tohle prostě bylo obrovský plošný zemětřesení. Já myslím, že my jsme se pohybovali zhruba na nějakých 15 kilometrech, co jsem tam zaslech, ale to zemětřesení bylo mnohem větší a nedá se to absolutně srovnat.
0: No ale zaznamenal jsem, že byste tam měli taky nějakou fyzickou újmu, tedy ne vy, ale Fenka Origami, která je s námi také ve studiu. Co pak se jí stalo?
2: Tak ona si pořezala tlapky, což není nic jako neobvyklého, nebo tady při tréninku se to většinou nestane, ale když máte tu reálnou sutinu, úplně reálnou, tak tam jsou plechy, střepy, všechno a jak ten pes tam prostě vběhne značením a jde hledat, tak prostě šlápne blbě, nebo se mu někde něco sesune pod nohama, musí odskočit dřív, než by chtěl a pořežou si tlapky. Naštěstí to potom řešíme botičkama, který dáváme až jako... Když se něco stane, preventivně je dáváme málo kdy, protože ten pes potřebuje drápky k tomu, aby dokázal se po té sutině pohybovat dobře.
0: My teď mluvíme o fyzické újmě, ale předpokládám, že člověk se úplně asi nevyhne nějaké psychické újmě při tom všem, co tam vidí. Co pro vás bylo takovou největší vzpruhou v té Venezuele?
1: Tak pro mě asi určitě kontakt s rodinou, to... Bylo to první a druhý ten tým. Vždycky, když jsem se vrátil do tábora, tak ti kolegové, že prostě byl tam nějaký neodmyslitelný, protože to nešlo, to prostě museli jsme to odslonit, tak nějaká dobrá parta, komunikace a i humor, který to musel prostě dát pryč.
0: Dá se vůbec v takové situaci používat humor? Asi musí, že?
2: Tak používá se i ten černý humor, prostě o tom žádná a asi jsme z toho na to zvyklí i z našich normálních tady zásahů jako hasičských, tak vždycky, když se vrátíme, tak s tou partou lidí, který pracují, co jsem s ním nasměně, tak se to nějak rozebere, udělá se z toho nějaká sranda. Za mě je potřeba to jako výrazně odlehčit tu situaci, než jaká je, protože jinak by to člověka fakt psychicky poznamenalo.
0: No, ta mise byla určitě po všech stránkách náročná. Měli jste vůbec čas na relax, odpočinek?
1: Nějaký čas byl, no, ale byl poznamenaný právě tím klimatem, takže co se týče toho spánku. Ten spánek, tam už pak byla nějaká deprivace, ale člověk to asi doháněl tím sociálním kontaktem s těma kolegama.
0: Říkají statik hasičů Libereckého záchranného sboru Jiří Kovalský a kinolog Václav Vančura.

0: Dál vám dělá dopolední společnost Český rozhlas Liberec a u mikrofonu jsou s námi ve studiu také hasiči Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, statik Jiří Kovalský a kinolog Václav Vančura, kteří se oba dva zúčastnili záchranné mise po zemětřesení ve Venezuele. My už jsme probrali kde co, ale vlastně jsme se ještě nedotkli jednoho docela zásadního tématu, jaký byl kontakt s místními lidmi, protože tam si myslím, že to muselo být velmi intenzivní.
1: No, bylo velmi, velice emotivní. My jsme byli teda už v rámci bezpečnostního briefingu připravováni na to, že je tam velice špatná situace. S místními nám v podstatě nebylo ani doporučeno vstupovat do žádného kontaktu, ale na těch sutinách jsme se tomu neubránili. Já osobně jsem byl svědky několika emotivních výstupů těch přeživších, kteří tam měli prostě své rodinné příslušníky a potřebovali si to pro sebe řešit, že jim pomůžeme vyprostit ty těla těch zemřelých, což rozhodně nebylo v první fázi té mise možné. My jsme primárně šli za těma, kterým ještě pomoci můžeme.
2: Mm-hmm. Jo, to mám jako dost podobný a hlavně tam bylo obrovský vidět, že ty lidi si vážejí toho, že tam jsme, vážili si těch psů, furt nám nabízeli pro ně vodu, nějaký jídlo, jestli nepotřebujeme a tak, takže jejich jakoby to, že tam jsme, bylo vnímané jako strašně dobře na to, jak nás strašili, jak je to nebezpečná země a že únosy a kdesi cosi, tak vůbec to na mě nedávalo takový dojem.
0: Já jsem četl takový malý příběh, kde prý jste zažívali takové rozporuplné pocity, když vás zdravili na ulici sevřenou pěstí.
1: Ano. To jsem určitě zažil několikrát já. Zpočátku jsem nevěděl, jak si to jako vyložit a tam kolem nás jezdili. My jsme byli připravováni zpravidla na korbách těch automobilů z dopravu do armády a kolem nás projížděli místní a zvedali ruku a měli vždycky sevřenou tu pěst. A tak já jsem zpočátku nevěděl, zda to mám vnímat pozitivně nebo negativně. A pak v různých světových jazycích k tomu doprovázeli to slova děkuju. Takže to bylo, to pohladilo.
0: No a doufám, že návrat do České republiky byl, řekněme, poklidný, jak vlastně probíhá takový návrat.
2: Tak dopraví vás to letadlo na letiště, tam vystoupíte a je nějaká taková ta ceremonie, že si tam nastoupíte, vyfotí si vás média, no ale všichni už se těšíme co nejrychleji nastoupit do auta, zmizet ke svým rodinám. Tak pro nás s Jirkou ta cesta z té Prahy chviličku trvá, že jo? Mm-hmm. Jirka nějaký 2 hodiny necelý, já taky. A pak doma už prostě vítačka s rodinou, s dětma, se zbylou smečkou, za zvířatama, takový příjemnější a vypustit to všechno z hlavy.
0: A tím tedy definitivně tu kapitolu Venezuela uzavřete?
2: No,
0: dokážete to takhle?
2: Ideálním... zavřít nejde hned, ale...
1: V ideálním případě ano, no.
0: Takže nikdy, nepotřebujete nikdy potom vyhledat nějakou pomoc, protože člověk přeci jenom tam nevidí samé krásné věci, ale spíš bych řekl strašné věci.
1: No, stává se to, že člověk musí vyhledat tu pomoc. My, teda každý hasičský záchranný sbor kraje, pro ty účely máme služebního kinologa.
2: No, psychologa.
1: Pardon, promiň. Se omlouvám teda naší psycholožce Simoně. Psychologa a Simona nás, už je to dobrý standard, prostě kontaktuje SMS-kou v momentě, kdy se vracíme a doptává se, zda nepotřebujeme něco rozebrat. Třeba já můžu říct, že několik dní ještě u mě pak přetrvávaly nějaký noční můry, jako špatný sny, takže jsem to ještě určitě nějak zpracovával. Nicméně už vím, jak tyhle věci u sebe třeba zvládat a pokud to nepřekročí nějakou mez, tak jsem schopný si to zpracovat sám.
0: A co vy, Václave?
2: Já to měl podobně, tam je hlavně nejhorší, že máte nějaký velký spánkový deficit a to tělo pak jede úplně v takovým jiném režimu, takže mě pak hodně pomohlo se jako fakt tvrdě hluboce vyspat, což bylo příjemné, ale taky první dny byly takový, neřekl bych úplně noční můry, ale prostě sny s tím spojený v nějakým hledisku, jakoby s vyhledáváním těch lidí a tak, takže nebylo to úplně příjemné, ale za pomoci sportu a nějakých věcí už jsem se s tím tak nějak popral.
0: No a už jste si stihli alespoň odpočinout trošku, vyčistit hlavu třeba při nějaké dovolené rekreaci, pobytu někde u vody?
1: Tak já jsem se právě vrátil z 2 týdenní dovolené na jihu Čech se svými dětmi a bylo to rozhodně obrovsky osvěžující a já teď jsem teda určitě odpočat, čímž nechci říkat, že bych hnedka chtěl jít na nějakou další misi.
2: Taky se na žádnou misi nechystá, nebo minimálně ne o prázdninách, na podzim klidně. A nějakou takovou lehkou dovolenku tady po České republice, ale pak samozřejmě návrat do práce. Ale já sloužím 24 hodin, pak 2 dny volno, takže kolem farmy něco dělat a tak užívat si.
0: Tak já vám přeju, ať si to letošní léto užijete v maximální možné míře, hlavně v pohodě, bez stresů a ať vám vlastně i vaše práce dělá co nejvíce radosti, i když to není vždy úplně radostné. Našimi dnešními hosty byl statik Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jiří Kovalský. Moc krát děkuji za návštěvu a naslyšenou.
1: Také děkuji.
0: A také kinolog Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje nadstrážmistr Václav Vančura. I vám děkuji za to, že jste přišel a dejte za mě pamlsek origami. Díky moc.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: A zítra bude naším hostem ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Libereckého kraje Monika Hausenblasová a společně s Ivetou Kalátovou si bude povídat o nemoci, která má vlastně dnes svůj den, o žloutence.

zmizela jako laň u lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marník.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: On a downtown street, motorbike ride

0: Pražské rady.
1: Objevte kouzlo pizza chipsů. Je to rychlé a chutná to božsky. Potřebovat budete 200 gramů strouhané mozzarelli, 50 gramů strouhaného parmezánu, špetku sušeného oregana a bazalky. Troubu si předehřejte na 200 stupňů. Na plech vyložený pečícím papírem vytvořte malé hromádky sýra. Mezi nimi nechte dostatek místa, protože se během pečení roztečou. Pečte přibližně 12 minut, dokud okraje nezezlátnou. Zajímavá je i varianta cibulovo-sýrových čipsů. Potřebovat budete 3 velké cibule, 150 gramů tvrdého sýru, olivový olej, sůl, pepř a uzenou papriku. Tenká cibulová kolečka vyskládejte na pečící papír, sýr nastrouhejte najemno a každé kolečko zasypte sýrovou hromádkou smíchanou s kořením a vše zakápněte olivovým olejem. Vždy platí, že po vytažení z trouby nechte čipsy několik minut vychladnout. Teprve poté získají tu správnou křehkost a křupavost.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Snad jsem si měl všímat víc. To je notoricky známá písnička od Dalibora Jandy, se kterým jste si mohli klidně zaspívat. Stejně jako si budete moct po 12. hodině zaspívat třeba i s Ivetou Kalátovou v písničkách Na přání. I když je pravda, že pěvecky by se skutečně vyjadřovat neměli úplně všichni. Alespoň učitel hudební výchovy to kdysi řekl, ať to raději nedělají, a nutno dodat, že i kantor se může mít.

0: Ja říkám, všetci zpěvají finálovou pesničku. Já jsem říkal, já nespívám, já neumím zpívat. Všetci, hovoril jsem, všetci zpěvají. Já jsem říkal, neblbněte, kuci, já neumím zpívat. A Markovič se mě vzal, jsem říkal, čo tak je to vyzerá, jako ty Čehu, že nechceš s námi dovolit. Začal do mě hučit, jako jestli jsem nechci dělat machranu. Já jsem říkal, neblbně, já neumím zpívat. Tak on říkal, toto zaspíváš. No. Říkal, mě to je jedno, když na tom, ne, aby neřekli, že Čehu machruje, jo. Tak já jsem si tam stup k tomu klavíru. Ten Breiner říkal, je to jednoduché, lebo pesničku zpívá Markovič a vy zpíváte iba refrén. Teraz zahrám refrén. A zahrál něco tak jednoduchého a triviálního. K tomu asi 6 slov zaspíval a já jsem říkal, to je všechno. Ano, to je všechno. Tak jsem říkal tohle. A on říkal, a teraz všetci. Zahrál, my jsme spustili, on po půl taktu se zastavil. Úplně ohromený, jo. Pak se na mě podíval a říkal, prepáčte, ale váš hlas můžem akceptovat, iba ak bude rozmělněný v chóru se 60 tisícov další.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v

0: e-shopu radiotheka.cz vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Zpátku na sobotu bude uzavřená část hlavního tahu z Turnova na Liberec. S protipovodňovými opatřeními ve Frýdlantském výběžku pomáhají odsouzení vězni. Sklizeň v Libereckém kraji za poslední týden výrazně pokročila a je a bude polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Hopfoglová přeje hezký den. Motoristy čeká v noci zpátku na sobotu omezení na rychlostní silnici číslo 35. Ředitelství silnic a dálnic uzavře jízdní pruh z Turnova na Liberec. Důvodem je stavba nového silničního mostu v Hodkovicích nad Mohelkou. Dělníci tam začnou usazovat nosníky. Pokračuje mluvčí ředitelství Petra Drkulová.
2: Klíčovou částí stavby bude osazení 24 nosníků, které vytvoří nosnou konstrukci nového mostu. Jejich celková hmotnost přesahuje 470 tun. Pro jejich osazení bude využit mobilní jeřáb o nosnosti 200 tun.
1: Doprava povede po objížďce přes výjezd 39 Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice nad Mohelkou. Rekonstrukce mostu začala v dubnu a skončit by měla začátkem října. Desítka odsouzených z liberecké věznice pomáhá v těchto dnech ve Višňové ve Frýdlantském výběžku s protipovodňovými opatřeními. Vězni tam čistí koryto potoka od nánosů bahna a rostlin. Podobné manuální práce dělají vězně několikrát do roka. Ušetří tak obcím peníze, pomůžou s doplněním personálních kapacit při těžkých pracích. Pokračuje jejich vychovatelka Štěpánka Frelichová.
3: Prostě vypadnou ze čtyř stěn, dostanou se ven. A dostanou se na sluníčko, jako kde oni se dostanou na sluníčko. Pracuje se s nima ve věznici a protože ty terapie jsou hodně náročné, tak vlastně tady to pro ně pak je jakoby relax.
1: Sklizeň, obilí a řepky v Libereckém kraji za poslední týden díky příznivému počasí výrazně pokročila, je už zhruba za třetinou. Zemědělci sklidili přes 32% ploch s obilím a bezmála 44% řepky. Výnosy jsou nad celostátním průměrem. Žně v kraji postupují letos rychleji než v loni. Před rokem bylo touto dobou v kraji sklizeno 14% ploch s obilím a výnosy byly vyšší 6,6 tuny z hektaru. Španělé očekávají vlnu veder, která zřejmě zkomplikuje hašení rozsáhlých lesních požárů. Hasiči v centrální části země zaznamenali v uplynulých hodinách v boji s ohněm pokrok. Teploty v Madridu a okolí mají dnes i v příštích dnech překročit 35 stupňů Celsia. Na extrémní úrovni je proto i riziko vzniku dalších požárů. Ty současné už spálily 77 tisíc hektarů plochy. Kromě středního Španělska hoří také na jeho východě poblíž města Valencie. Národní stav nouze už v zemi platí 6. dnem.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude polojasné až oblačné, později čekáme další vyjasňování. Teploty dnes budou dosahovat k 23 až 26 stupňům. Na horách naměříme 19 až 22 stupňů. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout a měnit směr na severní. A biozátěž je většinou na stupni číslo 1, tedy mírná, na Česko-Lipsku na stupni číslo 2, střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte na silnici 1/35 z Liberce do Turnova pod Rádelským mlýnem. U nájezdu z Jablonce nad ní jsou jen na vozovce poklice z auta. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Ano, šťastnou cestu bez nehod, ať v pořádku dorazíte do cíle své cesty a hlavně kvalitní. Poslech Českého rozhlasu Liberec vám přeje teď už krátce popolední Iveta Kalátová. Máme tady úterý s datem 28. července. Doufám, že se máte dobře. Můžete se mít ještě lépe v písničkách na přání. Možná vás napadá písnička, kterou jste už dlouho neslyšeli a tak si ji můžete nechat zahrát jen tak pro radost nebo pro někoho, koho jste už dlouho neviděli. No ale co je důležité, už tady máme opět v ruce další dvě vstupenky na rodinu. Jiný festival Jelen Fest. Tak v sobotu má 1. srpna zastávku v Liberci ve Vratislavicích a vy můžete býti u toho, tak stačí pozorně poslouchat, kdy se v této hodině ozve písnička od skupiny Jelen. To a ještě více vás určitě čeká v dnešním odpoledni. Tak se ho společně s námi hezky užijte.

0: Tak hezky si hrajeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Je tady vlastně už druhá polovina dnešního dne, úterý 28. července. Vítejte v písničkách na přání, které budou i dnes takové trochu jiné, protože na někoho z vás opět čekají dvě vstupenky na rodinný festival Jelenfest. Tak ten má právě 1. srpna zastávku v Liberci ve Vratislavickém zámeckém parku. Bude to den plný krásné muziky a zábavy a vy můžete být i přitom úplně na zadarmo. Telefon k nám do studia 22 155 37 22, tak tento telefon, toto telefonní číslo platí samozřejmě při soutěžení i při písničkách na přání. Pokud máte chuť si něco hezkého zahrát, můžete nám také SMSkovat, zahrajte Liberec, Mezera, vaše přání, a to můžete poslat na číslo 90 011 04, nebo můžete použít třetí variantu, můžete nám napsat na mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a teď už nezbývá nic jiného, než popřemýšlet, co hezkého se nechat zahrát, anebo v případě soutěže bedlivě sledovat tuto hodinu, kdy se objeví písnička od skupiny Jelen. V tom případě už nezbývá, než volat a být třetí.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Pokáč a písnička v lese, v písničkách na přání, ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, tak zdá se, že podobně na tom byl Honza z Jablonce nad Nisou, který nám píše na naší mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Přeji vám krásný den, zahrajte prosím pro mou drahou přítelkyni Nikolu, která má dnes narozeniny, jejího oblíbeného zpěváka Robbieho Williamse. Tak přání se splňuje.

písničku pro Nikolu, která má dnes narozeniny, a písničku, kterou poslal přítel Honza. Pro změnu nám píše Radka z Jablonce nad Nisou. Zdravím vás, byla jsem nedávno na koncertě Evy Farné. Mohli byste zahrát nějakou písničku od Evy Farné v polštině? Dobře, zahrajeme. Tak hledala jsem, až jsem našla písničku s názvem Tam, kde jsi ty.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: i v Českém rozhlase Liberec. A jsem ráda, že nás posloucháte, milí posluchači. Tak máme 12 hodin 25 minut, to je důležitý čas pro posluchače nebo posluchačku, kdo se k nám dovolal. Dobrý den, dobré odpoledne.
1: Dobrý den, tady Petr.
0: Petr, odkud nám voláte?
1: Od Freelantu, no.
0: Od Freelantu, tak vy si budete přát písničku nebo máte něco jiného na srdci?
1: No, nahovíš o Jelena.
0: Jo, vy byste rád na Jelena? Tak. Teď jsem chtěla být vtipná, to musíte do lesa, no. Tak samozřejmě vtipná nebudu, budete muset do zámeckého areálu ve Vratislavicích nad Nisou 1. srpna, kde se uskuteční hodně zajímavá akce, rodinný festival Jelen Fest. No, tak máte velikánské štěstí, protože jste se k nám dovolal jako třetí. No, to tedy nějak vyzvědět, jak to děláte, že jste se dovolal jako třetí, to asi byla opravdová náhoda.
1: Náhoda, no.
0: Máte štěstí na výhry?
1: Někdy jo.
0: Někdy jo. Tak dnes se zrovna zadařilo. Tak už víte, s kým půjdete.
1: Někoho vemu.
0: Někoho vezmete, kdo má rád kapelu Jelen. Ano. Dobře, tak se mějte moc hezky. Popřeji vám hezké zážitky v sobotu 1. a budeme se na vás opět někdy těšit. Naslyšenou.
1: Taky naschledanou.
0: Naschledanou. Areál se otevře v 15 hodin a až do 23 hodin bude opravdu z čeho vybírat, protože na programu je autogramiáda s Jelenem, zaspívá nová dívčí tvář skupiny Jelen Adéla Orlová, na děti je cílený také Jelení koncert. No a také vás čeká vystoupení Honzy Nedvěda mladšího s příbuznými, folktrymská kapela, kterou vede Jan Nedvěd mladší. No a program začne zpět do finále ve 2020 velkou Jelení show, tak Jelen kapela je velice známá hudební skupina založená v roce 2012 a letos vyrazila na své největší turné Rodinný festival. Ovšem my se teď budeme věnovat trochu jinému žánru, protože nás čeká takový malý hudební skvost s názvem Baroko.

S kým to ladí? Richard Miller, Anna K., Ivan Tásler a pokud jste měli pocit, že jste tam slyšeli krátce Davida Kollera, tak jste slyšeli správně. Tak doufám, že Baroko písnička zpříjemnila to dnešní úterní odpoledne. Tak máme tady zajímavou připomínku od Silvy z Prahy. Zdravíme. Hezké úterý. Před dvěma lety tento den jsem byla v Hradci Králové na koncertě Eda Sheerana. Za tu dobu se toho u mě mnohé změnilo a nejlépe mi s tím ladí tyto Edovy písničky. Buď to Old Phone, anebo Life Goes On, anebo Taylor Swift, Everything Has Changed. Vyberte si. Viktorům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rozhlasu a všem posluchačům Silvie z Prahy. Tak vybrali jsme písničku Old Phone.

0: Ed Sheeran nám dospíval v písničkách Na přání. A máme tady další volající. Dobrý den, dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne i dobrý den, Ivet, tady Jarča z Finlandu. A než začnu, Ivet, tak bych chtěla popřát tomu, pogratulovat tomu výherci, co vyhrál na Jelena, a i z Finlandu. Takže mu gratuluju a všem, co vyhráli, tak taky gratuluju. A bude ta písnička pro všechny, co si necháme hrát, tak vám, Ivet, pro vaše kolegy a kolegy a všem vašim kolegovým rozhlasu, všem kolegům, co máte rozhlas,
0: ano.
1: Český rozhlas. A bude to pro mý sourozenci a všem mým příbuzným s rodinami.
0: Dobře, písnička už je připravená a vy se mějte hezky a pozdravujte u vás. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou. Já tak

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Bílá velryba, písnička, která zazněla také na festivalu Benátská, kde účinkoval Michal Hrůza. Tolik taková malá připomínka v písničkách na přání. Ale teď už se dívám opět do naší mailové schránky. zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Píše nám Adam. Pěkný den. Chtěl bych poprosit o skupinu Alphaville, a to pro Šárku z Liberce a také pro moji mamku, protože nemám ponětí, zdali se mé přání dostane 30. července, kdy se mamka narodila. A tak bych jí chtěl poděkovat za to, že je úplně nejlepší, a popřát jí také vše nejlepší.

písničkách na přání tady zbývá čas ještě na jedno přání, které nám napsal Jiří z Harachova. Zdravím vás do Libereckého rozhlasu. Už jsem dlouho neslyšel od skupiny Čechomor Mezi horami. Předem děkuji. No, nemáte zač, písnička je moc hezká, tak si ji také určitě všichni rádi poslechneme.

0: Určitě mi dáte za pravdu, že koncert skupiny Čechomor je vždycky veliký hudební zážitek a nechce se mi moc ani věřit, že této kapele bude za 2 roky už 40 let. No a během svého působení už koncertovala v Evropě, v Severní Americe, Asii, Austrálii, spolupracovala s divadlem na Palmovce, Bratry Formany, divadlem Continuo a dalšími interprety. Tak doufejme, že písnička vás také potěšila. Potěší vás možná ještě písnička od Neil Diamonda, Sweet Caroline. Ve 13 hodin už zprávy, které si pro vás chystá Hana Hauptfoglová, a po 13. hodině, tak to už určitě víte, že vás čeká pořad Alex a host. Dnes přivítá herce Miroslava Hanuše.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Investice do elektrické sítě v České republice rostou. Policie na Českolipsku vyšetřuje napadení řidiče sanitky při výjezdu. Společnosti likvidují ekologickou zátěž z průmyslových areálů v Libereckém kraji. Slunečno a až 26 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hopfel.

0: Kuglová. Dodavatelé energií zvyšují investice do svých distribučních sítí. Například ČES letos plánuje na rozvoj přenosové soustavy vyčlenit necelých 19 miliard korun. Ještě před 5 lety to bylo 10 miliard. Důvodem je hlavně vyšší počet zapojených domácích fotovoltaických elektráren. Společnost EGD investuje letos do distribuční sítě 9 miliard a to je oproti roku 2023 nárůst o 3 miliardy, říká mluvčí Lubomír Budný.
1: Důvodem jsou jak potřeby do obnovy a modernizace sítí, tak příprava na zásadní změny v energetice spojené s rozvojem obnovitelných zdrojů, akumulací, elektromobilitou a například elektrifikací vytápění.
0: Vyšší investice plánují také společnosti PRE nebo státní ČEPS. Policie vyšetřuje napadení posádky zdravotnické záchranné služby. V noci ze čtvrtka na pátek vyjela posádka z DOX se sanitou a samostatně i lékař na pomoc pacientovi. Uvnitř domu zdravotníci bojovali o jeho život. V tu chvíli svědkové napadli dva řidiče z vozů. Pomohli jim až policisté. Záchranáře lidé slovně napadají poměrně často. Fyzické napadení zažívají spíš zřídka, jak říká jejich mluvčí Michal Georgiev.
2: Náš řidič jeden byl na zemi, druhý byl napaden fyzicky. Na pachatele jsme podali trestní oznámení a v tuto chvíli to šetří policie České republiky. Přímo fyzické napadení se neděje často, verbální se děje často.
0: Záchranáři se takovým případům snaží předcházet tím, že si domluví doprovod policie. Některé firmy v Libereckém kraji likvidují starou ekologickou zátěž. Jde o místa znečištěná v minulosti průmyslovou výrobou. Téměř 3000 tun toxických látek likviduje například papírenská společnost Emba v Pasekách nad Jizerou. Toxický kal tam prosakuje do podzemních vod, proto je součástí likvidace také vybudování kontaminační stanice. Práce by měly trvat 2 roky. Environmentální zátěž likvidují také ve Frýdštejně. Mladá Boleslav má světový rekord. Věž zříceniny hradu Michalovice je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodetická měření potvrdila její náklon 7,315 stupně. Českému rozhlasu to řekl mladoboleslavský radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav. Město zvažuje zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Radní o tom budou jednat příští týden.
3: Počasí.
0: Polojasné až oblačné nebe se bude postupně dále vyjasňovat. Teploty se dnes zastaví mezi 23 a 26 stupni a i mírný severozápadní vítr bude postupně slábnout a změní směr na severní. Biozátěž je dnes na Českolipsku na stupni číslo 2, tedy střední, v ostatních místech v kraji na stupni číslo 1, mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Kamenickém Šenově je kvůli opravám uzavřená část Palackého ulice. Obousměrná objížďka vede okružní ulicí. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Televizní diváci si ho oblíbili díky seriálovým rolím Majora Korejse či Starosty Hložánka. Je také divadelním režisérem, v prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás. Dobrý den.
3: Alex a host.

0: Herec a divadelní režisér známý co by major Korejs z případu prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování Centálie.
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale Itálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle. Já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo? Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi. To nemůže vyjít, Ondřej, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli. Jo? Protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej, že jo? Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem. Někdo je zas moc na ně komunální. No tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohle to zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování. Vy čas od času moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Thálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to je takový to, a tím vzniká otázka, že jo? Tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, já to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak si se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jak jste měl pocit po skončení Itálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že jo, tak tam jsou nějaký jako ví, že to se nedá ani reprodukovat, že jo, je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.
1: Ano, tak Mirek asi ten, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je danej, pořadí těch, no a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit, protože jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád a tam byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, být připraven toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned asi po 12. 13. minutě a mělo to, že má to skoro 2 hodiny, jsem začal slevovat, protože z těch boků na vás mávají ty asistenti a říkají, už seš -5 minut, už seš prostě 10, 15, jo, a je to přímý, no.
0: Jste to mohl roztrhat rovnou potom ten scénář.
1: No, a tak já jsem vybíral ty nejlepší kousky a skákal jsem, že jo, vynechával jsem otázky na ty předávající, protože já jsem chtěl nechat co nejvíc prostoru těm, co děkují, že jo, což je problém, protože ty vždycky dostanou citovou závrat, že ztratí pojem času a děkují. Mladí se dojímají a děkují prostě 3x díl a staří se dojímají, protože už je to třeba naposled a děkují taky 3x díl, no takže vám to nevíde, ale jenom o 15 minut, takže řekl bych, nebylo to tak špatný na to, že jsem nikomu, jo, když tam byl třeba Václav Moravec, který je zvyklý dělat s politikama, že jo, tak ten prostě ten jedinej snad dodržel ten čas, protože ten prostě to vypnul toho člověka, úplně mu to jako sebral ten mikrofon a nedělal mu to problém. Ale to jsou moji přátelé, kolegové, no tak to jsem já nedělal.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

písničku už stokrát přespíval.

0: cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Herec a divadelní režisér Miroslav Hanuš je naším hostem. V minulém vstupu jste popisoval nebo přiblížil svou akci, nebyla to vaše akce, ale akci, kterou jste moderoval, předávání Centálie, v Národním divadle. Vy jste ale v Národním divadle nepůsobil, respektive hostoval jste tam nějak ze začátku své kariéry.
2: No, na škole ještě? Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
1: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
2: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy se to nosilo trochu jinak než dneska. A tak jsem se na to necítil. Ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová a ty šly jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Že rozptýlili se do jiných ústavů. No.
1: Tak vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké bardy jste tam stihnul zažít? No, jako rád vzpomínáte?
2: Byl tam pan Vrabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. A byl tam pan Kemr ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
1: Měli nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
2: tak
1: přístup?
2: Tam je šaten řada, že? A oni se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně, to byly Nezralé maliny se jmenuje ta instance televizní, to je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským mimo jiný teda a já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale. Jo? Ale s tím krokem šli a rovnou, prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A já jsem si říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným, ale vlastně to je takový jako ulehčování toho nadupaného kotle a tam vejdu a můžu rovnou. Takže později jsem to pochopil, tenkrát mě to udivovalo, o čem se tak vášnivě baví, o fotbale prostě.
1: No to, že vy se nebavíte o fotbale, to mě vůbec nepřekvapuje. Vy jste někde řekl, že sport neuznáváte. Ano, i o tom budeme mluvit.
2: No, takhle, já se sportem nesouhlasím.
1: Jo, ano, že se sportem nesouhlasíte, to je přesné. To je přesné, ano. Tak i k tomu se dostaneme. Miroslav Hanuš je naším hostem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení. Ulice nedávno slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v Ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně jako menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu invalidního důchodce už, takový, který plácá blbosti. Jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Říkal jsem si Korejc, jestli se nám někam nevyvinul.
1: Korejc je vzorňák, jo.
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. No, tak, ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalého je vtipná.
0: Tak 20 let Ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že Ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že jo? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že jo, dospělí, dneska jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiné věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.
0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, no, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce řekl bych velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval, jo, ten tým je sestavený nějak, jo, třeba teď frčej, že jo, ženy, jo, teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena, takže tam je žena většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo, v některém díle dorazí její bývalý manžel, či milenec, také policista, že to se tak opakuje. No a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola a divák si to žádá. Není zvědavej na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál, a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejc je vynikající policista. Jo, možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, když zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejce, jak tam dřepí v tom Berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení a outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Zrovna outsideri.
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, ale ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problém, ale jde to dopředu. A on říká, vyhoděj to, korej se, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že čím se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať se ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stal se z něj nakonec takový outsider. Možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně. Jasně, ale jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl. Jo? My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak. Že? A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každý si myslím, že řekne, no tak... Ten tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, že tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi a Ondra Vetchý tam má nějakou diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkala, já si to tak pamatuju, a on je, já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu tiskovku, úplně nevoholený a jedl jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi řekla, že si ten záběr strašně pamatuju, ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí. A že jim bylo líto. Hmm.
0: Tak. Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak no. Nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, a když je to ty lidi baví, ať to dělají. Jo, já myslím, že to je jako pokažený, jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, neskuly olympijské, a takové to fair play. Ale já kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, že jo, nebo tam fixlujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tělo. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říkal, to není jako prospěšný tělo. Říkal, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě.
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než se začnou kůhlat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Vám je líto toho, co prohraje.
1: No, mě je líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhletom.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu, kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby, a jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místopředsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Miroslavem Hanušem, alias Korejsem, či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu ve filmu Vyšehrad. Překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli jste si střihnul.
1: Tu jsem si střihnul s radostí, takhle, pokud je třeba turistika, výborný sport, jo, si myslím, to proti tomu nic nemám, trošku si zaližovat, zajezdit na kole, pohybovat se, sokol, nebo takhle, v pořádku, ale...
0: Nesoutěžit.
1: Ale no, nesoutěžit, to je jako základ, nesoutěžit, jo, to bych apeloval na posluchače, nechte toho. A tam toho pána, co jsem hrál, on se nějak jmenuje ve skutečnosti, že jo, je zavřený, nebo je těsně před zavřením, nebo je mezi zavřeníma momentálně, nevím, co mu je, jo, tak toho jsem k tomu
0: to
1: jsem
0: přijel. Takový bafuňář.
1: Takový bafuňář, no, to jsou teda nejlepší, jo, ty žádný sport neprovozují, jenom koukají, co by tam jako ukradli a ještě se tváří, že jsou nějaký světlonoši, tak tyhle ty lidi skutečně jako nemám rád. Jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
0: Jiří Dvořák.
1: Jirka to měl, aha, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému, já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval, no a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí a tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor, no. Ale díval jsem
0: pokud
1: se...
0: Pokud nebude sedět ještě.
1: No, teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Seděl, aha, jsem, tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
0: Ano, ano, jo, vlastně. Jo. Jsem viděl tu fotku.
1: A všecko, jako, všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuť usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že z toho vězení. Všecko postavený na hlavu, tak já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčilujou, jo. Rysují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů. Jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo. A já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo? Že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
0: Vzdálil jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
1: jo.
0: Dáváte pozor tak na to, co řeknete.
1: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušný člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to začalo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na vysílání Českého rozhlasu je herec a také divadelní režisér Miroslav Hanuš. A teď pojďme právě k tomu vašemu režírování, protože vás čeká jedna premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Mott, velmi známá hra, která je ve Studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má Třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v Divadle na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru Pan Kaplan má Třídu rád a ještě se obsadit tady.
1: A ještě se obsadit. No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitém pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic, zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole, je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marnej, jo. Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágry.

0: a když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiný, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A já sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo, který nemají prachy na nic, který ty dějiny někam ženou a tam se pak učí anglicky v 90. kde je úplně jasný, a když já vím, že tohle je 38. potom jako 41. že těm lidem je 80 a ta válka bude trvat ještě do 45. tak já divák vím, že oni z toho už nevyváznou, že oni asi dřív umřou, než se naučí anglicky, jo. Tak je to, umožňuje mi to ten tragikomický pohled, laskavej a humornej, tak jsem to prostě měl velikou chuť to udělat, jak jsem si říkal, když máš chuť, tak si nabídni. Prostě.
1: Tak dobrou chuť. Ať se vám to povede, držím palce a hlavně ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
0: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberecký kraj chce využít příznivých cen energií k jejich nákupu. Vodohospodáři zprovozní historické prameniště, které zásobuje obyvatele části Turnova. Francouzské úřady dopadly muže podezřelého ze založení požáru na jihovýchodě země. A zítra bude slunečno s teplotami kolem 30 stupňů. Hana Hopfoglová přeje hezké odpoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Liberecký kraj chce elektřinu a zemní plyn pro roky 2028 a 2029 nakoupit už teď. Mohlo by to přinést úsporu zhruba 23 milionů korun oproti běžným nákladům. Kraj ročně stojí energie pro jeho příspěvkové organizace okolo 200 milionů. Ceny pro rok 2028 a 2029 jsou teď na burzách příznivé, jak říká jednatel krajské společnosti Energie LK Zbyněk Miklík.
2: Takže se přikláním k tomu, abychom nakupovali, protože pokud nakupujete s dostatečným předstihem, tak ty ceny prostě

0: tom trhu jsou nízké a ti dodavatelé už předpokládají, že ta krize cen energií mírně klesne a ty ceny na burzách už jsou pro rok 28 a 29 nižší. Je to tam vidět na těch trzích.
1: Lidem v Turnově se už brzy vrátí do vodovodů voda, na kterou jsou zvyklí. Vodohospodáři dokončují historické prameniště zvané Šlejferna. Přes 100 let staré štoly bylo nutné kompletně zrekonstruovat. Šlejferna zásobuje vodou dolní centrum Turnova. Teď tam jsou lidé napojení z jiných zdrojů. Stavba má téměř rok zpoždění, doprovázely ji problémy, jak vysvětluje ředitel svazku vodohospodářské sdružení Turnov Milan Hejduk.
2: Ta voda natýká nejenom tam, kde jsme čekali, ale i jinde. A protože cílem je tady podchytit co nejvíc vody, aby tu bylo zhruba 5 vteřinových litrů, což je hodně na ten zdroj, tak jsme museli upravovat řešení a tu vodu víc zachytávat.
1: Šlejferna bude v provozu zhruba do měsíce. Výuka v Jabloneckém gymnáziu u Balvanu je od září zajištěná, informoval o tom dočasný ředitel školy Tomáš Hofrichter na webu školy. Na Jabloneckém gymnáziu skončilo nedávno přes 10 pedagogů. Důvodem byla údajně špatná komunikace předchozího vedení školy a další nedostatky, které v červnu vyvrcholily opakovanými výzvami ze strany studentů, rodičů i některých dalších pedagogů k odstoupení ředitelky. Krajští radní ji odvolali. Dočasný ředitel oznámil, že sehnal několik kvalifikovaných pedagogů, aby mohla výuka v září pokračovat. Výběrové řízení na nového ředitele vypíše Liberecký kraj na podzim. Francouzské úřady předběžně zadrželi a obvinili 23-letého muže, kterého podezírají ze založení série požárů v departmánu Var na jihovýchodě země. Oheň tam od poloviny července zasáhl zhruba 4,5 tisíce hektarů plochy. Evakuovat se kvůli němu museli stovky obyvatel. Muže se podařilo dopadnout především díky vyhodnocení kamerových záznamů. Francouzské úřady zadržely v červenci kvůli podezření ze žhářství přes 160 lidí. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno a ochladí se na 14 až 11, v údolích až na 9 stupňů. A zítra ráno a dopoledne může částečně přibývat průsvitná oblačnost, která vydrží do brzkého odpoledne. Naměříme 28 až 31 stupňů, na horách 24 až 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Stráži pod Ralskem je na náměstí 5. května u křižovatky s Dubnickou ulicí zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a provoz je tam převedený do protisměru. Opravují tam kanalizaci a vodovod, tak s tím počítejte a buďte opatrní, ať jdete kamkoliv.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už máme přesně 4 minuty po 14. hodině. Úterý s datem 28. července nám nikam neuteklo a před námi se rýsuje pohodové odpoledne z Liberce. U poslechu vás vítá Iveta Kalátová. Za chvíli už zavítáme do Višňové. Když je málo pracovníků, pomáhají s některými pracemi vězni a zrovna teď pomáhají ve Višňové ve Frýdlantském výběžku s protipovodňovými opatřeními. Více uslyšíte už za okamžik. A jak vypadalo vysídlení a následné znovu osídlení Sudet v roce 1945. Tomu se věnuje výstava Paměti národa, která dnes začíná ve Smržovce a tu navštívíme s naším regionálním stopařem. No a těšit se také můžete na písničky, které dobře znáte a které si možná také zaspíváte. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Po písničce Hany Zagorové teď zavítáme do Višňové, protože odsouzení z liberecké věznice dnes a zítra pomáhají právě ve Višňové ve Frýdlantském výběžku s protipovodňovými opatřeními u obecního úřadu čistí zarostlé koryto potoka, který vede do řeky Smědé. A právě tato řeka se ve Višňové vylévá při vydatných přívalových deštích. Podrobnosti už má redaktorka Johana Tománková, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Pomáhat s čištěním potoka do Višňové přijela desítka odsouzených. Já jsem se za nimi byla podívat a podle toho, co jsem viděla, tak práce měli opravdu dost. Bahno a rostliny vytvořily v potoce velmi tlustou vrstvu, kterou odváželi na kolečku do kontejneru. Přijeli s jedním pracovníkem ostrahy a vychovatelkou.
0: Jak prospěšné jsou takové výjezdy pro vězně?
1: Podle jejich vychovatelky Štěpánky Frelichové velmi.
2: Prostě vypadnou ze čtyř stěn, dostanou se ven a dostanou se na sluníčko, jako kde oni se dostanou na sluníčko. Pracuje se s nima ve věznici a protože ty terapie jsou hodně náročné, tak vlastně tady to pro ně pak je jakoby relax.
1: Vězni to mají v podstatě za odměnu, za dobré chování, když podstoupí nějaké programy a podobně. Kromě toho mi vychovatelka popisovala, že i pro ní je takový výjezd ven velmi hodnotný, protože se o vězních lecos dozví. Jak se venku třeba chovají, jak pracují ve skupině a třeba jak přistupují k těžké práci. A také potom mají o čem vyprávět. Určité skupiny vězňů jezdí pracovat ven mimo věznici několikrát do roka.
0: No a mohla by se nám nějak přiblížit, jak vězňové pomáhají konkrétně obci Višňová?
1: Je to těžká manuální práce, na kterou malá obec nemá personální kapacity, jde o vzájemnou spolupráci. Višňová byla zatopená třeba před 2 lety, několik dní byla kvůli záplavám úplně odříznutá od zbytku světa a předtím při ničivých záplavách v roce 2010. Obec, Liberecký kraj i stát postupně pracují na nových protipovodňových opatřeních. Třeba ve Višňové v minulosti vznikla nedaleká retenční nádrž, hrá a přečerpávací stanice.
0: Odsouzení z liberecké věznice dnes a zítra pomáhají ve Višňové ve Frýdlantském výběžku s protipovodňovými opatřeními. Podrobnosti k tomuto tématu nám přinesla redaktorka Johana Tománková. Děkujeme za ně a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Také na Frýdlantsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Tak regionální stopař se nám dnes určitě přihlásí ze Smržovky. A proč zrovna z tohoto místa? Protože z oblasti tzv. Sudet muselo po druhé světové válce odejít několik milionů Němců, kteří zde žili, nahradili je čeští obyvatelé. No a právě této části historie se věnuje výstava Paměti národa, která dnes začíná ve Smržovce. Více informací přímo ze Smržovky přidá náš regionální stopař Patrik Fischer, kterého zdravíme. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne z Lučního náměstí ve Smržovce, kde ode dneška je instalovaná výstava Vysídlení a dosídlení, která se zaobírá vlastně obdobím tady v severních Čechách kolem roku 1945, ale víc k té výstavě už poví vedoucí Paměti národa severní Čechy Michaela Pavlátová. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
2: Tak představte trošku tu výstavu, co je to za koncept a o čem je.
3: Tak já začnu tím, že navážu na ten koncept loňský, kdy jsme si připomínali vlastně celý svět a celá Evropa konec války, 80 let od konce druhé světové války. No a protože se nacházíme v pohraničí, tak vlastně navazující idea byla taková dopovědět ty příběhy z jara a léta a těch následujících měsíců a let po válce, jak se proměnilo prostředí, obyvatelstvo, nálada a jaké vlastně, jaký ten prostor je a jak ho můžeme vnímat ještě dnes.
2: Vy jste si na to vzali příběhy několika místních lidí z Libereckého kraje. Ukazujete tady nejenom ten příběh jako takový, ale i jejich fotografie. Přímo tady ze Smržovky byl třeba pan Rolenec. Představte trošku ten jeho příběh, ať si to lidi umí lépe připodobnit.
3: Tak těch příběhů my ročně na severu zaznamenáme zhruba 100 a je to opravdu co rodina, to silný příběh. A v případě pana Rolence, tak je jako zajímavý zejména tím, že on pochází z rodiny česko-německé, tedy smíšené, takže jeho rodiče tady ve 20. a 30. letech randili se slovníkem v ruce na Tanvaldsku a ve Smržovce a maminka byla Němka, tatínek Čech, nějak zvlášť jim to nevadilo a vlastně ty paradoxy té doby jsou takové, že vlastně po záboru Sudet v roce 38 nemusela rodina odejít, protože maminka byla Němka a na konci války v roce 45 a potom dál, ať už bychom se bavili o divokém nebo organizovaném odsunu, tak rodina opět zůstat směla, protože to manželství bylo smíšené, tak v tomto případě jeho tatínek vlastně udržel rodinu tady v Československu.
2: Zároveň samozřejmě, pokud by někoho výstava zajímala, dokdy vůbec může ještě přijít, protože určitě tady nebude jenom dnes.
3: Výstava putuje po Libereckém kraji vlastně od jara až do podzima tohoto roku a přímo ve Smržovce na Lidickém náměstí bude umístěna do 18. srpna a následně se bude přesouvat do Chrastavy.
2: Vy se tomu odsunu jako Paměť národa poměrně věnujete. Zkuste ještě trošku ve zkratce říct, proč je to období tak důležité a proč bychom na něj neměli zapomínat.
3: Tak my se věnujeme vícero tématům více podrobněji, ale je to vlastně ten kor, to jádro, to 20. století a vlastně ten příběh je v každé rodině. A ty příběhy my právě otevíráme skrze vzpomínky pamětníků, protože je to něco, co si dokážeme třeba konkrétněji i představit. A otevíráme to proto, že to není historie nikoho jiného, ale je to naše historie našich rodin, míst, ve kterých jsme byli doma, nebo místa, která se naším domovem teprve stala. A jistě je dobré o tom něco vědět, dřív než by se člověk stavil do opozice, že to tak určitě není. Takže otevírat ty příběhy, i když nám kolikrát nemusí být příjemné, ale je to naše historie, tu už nezměníme, ale když ji pochopíme nebo se pokusíme ji pochopit, tak se můžeme něco poučit a hledět a chovat se jinak třeba v budoucnosti i dnes.
2: říká Michaela Pavlátová, vedoucí paměti národa Severní Čechy.
1: Nejen příběhu pamětníka Petra Rolence, narozeného v roce 1940, se věnuje výstava paměti národa, která dnes začíná ve Smržovce, odkud se nám také přihlásil náš regionální stopař Patrik Fischer. Děkujeme za příjemnou a zajímavou pozvánku a opět naslyšenou.
2: Naslyšenou, těším se na vás zase zítra.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Na žádném z koncertu Jiřího Korna nemůže chybět tato krásná romantická písnička, tak doufám, že jste si ji také hezky vychutnali v pohodovém odpoledni z Liberce. Každý den s námi ovšem také během letních prázdnin můžete navštěvovat naše zámky a poznáváme je s Františkem Kinským. Kam se zámecké léto vypraví tentokrát?
1: Zámecké léto.
2: Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
3: Kastelánem státního zámku Valeč, Milošem Bělohlávkem, se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
4: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy, co se na vás všude dívají, interzovaný nábytek, benátská zrcadla. A jenom když vejdeme do průjezdu, tak vidíme, že Valeč je jiná. Protože Valeč je vlastně reprezentantem památek, které ve 20. století neměly to štěstí, že zůstaly zachovány. Valečský zámek po roce 1945 byl zestátněn, stejně jako všechny hrady a zámky v Čechách. Nejprve tady byla ozdravovna, pak tady byly sirotci ze Severní Koreji, pak dětský domov, a to až do roku 76, kdy zámek v podstatě do základů vyhořel. Během jedné dubnové noci před 50 lety zámku schořily střechy, propadlo se celé druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
3: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
4: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Brownových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti, ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
3: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
4: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné, protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry, protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha vína, Deméter, bohyni úrody, Afroditu, boha času, Chrona, a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá a ta hudba, ta světla tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je, je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Valeč si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Thank you.

0: parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Josephine a Chris Rea ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tento hlas si také s nikým jiným nemůžete zaměnit. Jinak vlastním jménem Christopher Anton Rea byl anglický rockový bluesový zpěvák, skladatel, kytarista a hudební producent známý právě svým charakteristickým chraplavým hlasem a hrou na slide kytaru. Ovšem my se teď zaměříme na děti. Jestli jste včera poslouchali naše pravidelné ranní a odpolední povídání s dětmi, víte, že vám v minutovém okénku vysvětlovali pojem cestovní ruch. No a kdo hodně cestuje, je bohatý. Mám tedy na mysli bohatý na zážitky. A o bohatých lidech, pravda, v tom jiném slova smyslu si budeme povídat právě dnes. Dětí se ptala Tereza Brázdová.
1: Co to znamená, když se o někom řekne, že je bohatý?
2: Já vím, to je ten bohač, který dostane zlato.
1: A jenom zlato?
2: I diamanty. A má i peníze. Ještě může být zlatý ještě auto a domeček taky může být zlatý a může být ještě zlatý balák.
1: A jak se lidé stanou bohatými?
3: Já vím.
2: Oni se stanou, když mají hodně peněz a diamantů a prstenů.
1: No dobře, ale kde je vemou? Za co si je koupí?
2: Když pracuje hodně práce.
1: Tak si vydělá hodně peněz?
2: Jo.
1: Chtěla bys být bohatá?
2: Jo.
4: A já bych chtěla být hodně bohatá a chtěla bych mít hodně prstenů a hodně diamantů a hodně zlata a hodně peněz a hodně prašuji.
1: A kdybyste byli skutečně moc bohatí a měli si koupit jednu věc, co by to bylo?
2: Já jsem si třeba chtěla koupit balák, pilátský diamant a s pokladem.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan a ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Uhdeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Premiér Babiš jednal s ministryní financí o schodku státního rozpočtu. Zpátku na sobotu bude uzavřená hlavní část tahu z Turnova na Liberec. Ve Stráži pod Ralskem skončila oprava jednoho z nejvyšších domů ve městě. Slunečno a teploty kolem 30 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké odpoledne přeje Hana Hauptvoglová. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řešit i s dalšími ministerstvy. Řekl to po jednání se šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou z ANO. Ministr chce příští rok tlačit k provozním úsporám, zároveň očekává růst investic. Přesnou výši schodku Andrej Babiš nezmínil už dopoledne, ale řekl, že by to mělo být významně pod 400 miliard korun. Tento týden by měl premiér o rozpočtu jednat také s ministry obrany a vnitra. V jednáních bude podle něj pokračovat i Alena Schillerová. Motoristy čeká v noci zpátku na sobotu omezení na rychlostní silnici číslo 35. Ředitelství silnic a dálnic u Hodkovic nad Mohelkou uzavře jízdní pruh z Turnova na Liberec. Důvodem je stavba nového silničního mostu. Dělníci tam začnou usazovat nosníky, jak říká mluvčí ředitelství Petra Drkulová.
4: Klíčovou částí stavby bude osazení 24 nosníků, které vytvoří nosnou konstrukci nového mostu. Jejich celková hmotnost přesahuje 470 tun. Pro jejich osazení bude využit mobilní jeřáb o nosnosti 200 tun.
3: Objízdná trasa povede přes exit 39 Pacerice, Žďárek, Jílové a Hodkovic nad Mohelkou.

0: Rekonstrukce mostu začala v dubnu a skončit by měla začátkem října. Už teď skončila rekonstrukce jednoho z nejvyšších domů ve Stráži pod Ralskem. Takzvaný věžák má zateplenou fasádu a střechu a nový okapový chodník kolem budovy. Investice vyšla na víc než 13 milionů korun.
1: Přes 5 milionů korun město získalo ze Státního fondu životního prostředí. Dát 12 podlažní budově nový plášť trvalo zhruba 3/4 roku. Šlo o poslední nezateplený bytový dům ve městě. Jak uvedla vedoucí odboru správy majetku Michala Študlarová, výsledkem je nejen modernější vzhled, ale hlavně výrazná úspora energií pro obyvatele budov. Ze Stráže pod Ralskem Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Archeologové našli na domském pahorku v Litoměřicích hrot doby neolitu. Podle Milana Sýkory z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech jde o zhruba 6000 let starý hrob kultury s vypíchanou keramikou. Součástí nálezu byla i bohatá pohřební výbava. Kolem kostry osoby, která mohla zemřít ve věku 15 let, byla broušená kamenná sekera a 12 hliněných nádob. Jejich obsah budou vědci zkoumat v laboratořích. Potom bude objev vystavený v Litoměřickém muzeu.
2: Počasí.
0: Noční teploty se dnes dostanou mezi 14 a 11 stupňů, v údolích až k 9 stupňům a bude jasno nebo skoro jasno. Ráno začne částečně přibývat vysoká průsvětná oblačnost, která se přechodně udrží do brzkého odpoledne, jinak zítra čekáme slunečno a odpoledne 28 až 31 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte na silnici 1/9 mezi kruhovým objezdem u Jestřebí a újezdem. Pracují tam silničáři a jezdí se jedním jízdním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zprávy 15. hodiny s Hanou Hauptvoglovou už jsou za námi. Před námi už je další 60-minutovka ve znamení pohodového odpoledne z Liberce. Zdraví vás ještě jednou Iveta Kalátová. Za chvíli už se uděláme výlet na jeden zajímavý tábor. Ve Vysokém nad Jizerou totiž začalo magické léto plné kouzel. Společnost pro pomoc mentálně postiženým tam už tradičně pořádá tábornická setkání na pomezí Krkonoš a Jizerských hor. V Pochoutkách se naučíme péct jeden výtočný výtečný piškotový zákusek s ovocem a sněhovou čepicí a také zavítáme do kulturního informačního střediska Desné, abychom se poinformovali, jaké zajímavé prázdninové akce si pro nás připravili. No a nebudou chybět ani pěkné písničky. Hezký poslech.

0: Po písničce Karla Gotta a Dariny Rollinsové už se podíváme do Vysokého nad Jizerou. Tam totiž pořádá tento týden Společnost pro pomoc mentálně postiženým tradiční sportovně rehabilitační pobyt. Připravil ho pobočný spolek Dvůr Králové pro 65 táborníků z celé republiky.
1: Můžu vědět, co to malujete?
2: Malujeme vlajku želvoslon.
3: Bude to vlajka našeho dílu, protože naším úkolem je zachraňovat bájné slony. Mým magickým zvířetem je želva.
2: A já mám plyšového slona. Mirka Němečková.
3: Berný Petr. Dva vedoucí.
1: Kolik vás je?
3: Nás v oddíle je 9.
1: A ty jsi?
4: Aneta Škalovnová.
1: Odkud jsi, Anetko?
4: Jsem z Hradce.
1: A na co se těšíte nejvíc?
4: Diskotéka.
5: Budeme chodit na houby. Já jsem jmenuji Česmír Hanousek a jsem z Tuchořic a jsem s chráněným bydlení.
1: Tak, Česmíre, teď jsi se těšil na večeři, ale na co, než jsi sem jel?
5: Na hezké hody.
1: A tak pořád jsou tam ty dobroty. A já jdu teď za Martinem, jo? Martin Nuhlíček, vy jste vedoucí pobytu.
6: Rehabilitačně sportovní pobyt, ano. My se jezdíme, já teda třeba víc jak 20 let a někteří účastníci jsou tady celou dobu stejně jako my. Dneska už jsme třeba 70, takže některé ty sportovní aktivity se musí i trošičku omezit, tak aby jsme se přizpůsobili tomu, co kdo zvládne. Děláme olympiádu, běhy, skoky, hlavně hodně turistiku. Táborníkům to dá hlavně setkání. Ti lidi, kteří jsou různě v zařízeních anebo i doma, tak mění prostředí a těší se sem, protože se tady potkají s těma lidma, kterými nevidí celý rok. Nejenom realizační tým, ale i ty táborníci jsou lidi z celé republiky, dá se říct.
1: Mám tu zkušenost, že lidé s tímhle handicapem jsou úžasně vstřícní, dokáží mnohokrát vracet jakýkoliv zájem.
6: A i ty rodiče některých těch táborníků píšou, volají a děkují, že vůbec děláme takovouhle akci, že i oni si vlastně můžou odpočnout, protože pokud toho syna nebo dceru mají doma celoročně, tak hledají možnost, jak si vlastně taky zrelaxovat. Takže jsme spokojení všichni. A nikdo nemá problém ze sebe udělat si srandu. Mě by to ani nebavilo, kdyby jsme tady jenom dělali striktně nějaký úkoly a ta legrace by tam nebyla.
1: Dobře, jdeme se zasmát, protože dojde na finance a to je vždycky velmi zábavná věc.
6: Tady sedí za mnou předsedkyně spolku, která zařizuje finance a tak.
7: Jmenuji se Jana Čudejková. Celorepublikově je dotace, nám ji přerozdělí a máme tady dobrou podporu právě od SPMP České republiky.
1: Kolik těch táborníků celkem tady má?
7: Letos přijelo 65.
1: Tak to už je hodně velká parta. No a s Vysokým máte dobré zkušenosti, jinak byste se nevraceli.
7: Přesně tak.
1: Z Vysokého nad Jizerou Eliška Pilařová, Český rozhlas.
8: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: písničce Hříšná těla křídla motýlí jsme si připomněli Oskara Petra, který napsal právě tuto písničku pro Anetu Langerovou. Teď už v příštích minutách v našem vysílání se budeme věnovat pochoutkovému roku. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze třetího místa roku 2023. Šlo o piškotový zákusek s rebarborou a sněhovou čepicí, původně od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou. Naučíme se ho teď dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Vojtěch Vrtiška. Ten si recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
2: Pochoutkový rok.
1: Já začnu krémem. Tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. A pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
3: Ten studený krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo. Vyšleháme to?
1: Je to tak.
3: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
1: Uděláme si korpus. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšláme bílky spolu s cukrem. Rychle tam vyšláme žloutky. Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
3: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
1: Přesně tak.
3: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
1: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh. My si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
3: Ten náš piškot pistáciový.
1: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií. Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru, ten efekt bude stejný.
3: Tím vyložíme tedy stěny toho ráfku dortového.
1: A posadíme si tam náš piškot.
3: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš, na to naneseš tu rebarboru nějak?
1: Ještě si to roztáhnu trošku do krajů té formy. Mám tady vychladlou rebarboru, taky tam celou takhle mrsknu.
3: Myslím vás, mrsknu znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit ideálně přes noc a na to pak pohačáme sněhovou čepici.
3: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
1: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
3: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu?
1: Já jsem na výsost spokojen.
3: Krásná práce.
0: Recept na úžasný piškotový zákusek s pistáciovým krémem rebarboru a sněhovou čepicí podle Vojtěcha Vrtěšky najdete na www.pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 umístil na stříbrné pozici. Půjde o záhorácké závitky s chlupatými knedlíky, které se svým vylepšením připraví šéfkuchař Jaroslav Sapík.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: byla písnička, která opravdu nestárne, Boty toulaví, Olga Blechová, Valdemar Matuška ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pohodovém odpoledni. No, naše Boty toulaví nás teď každé odpoledne ve všedním dni vždy zavedou na místa, kde to opravdu stojí za to a místa, která určitě stojí za to navštívit. A my se teď podíváme do města Desná. To leží na soutoku říček Černá a Bílá Desná mezi Tanvaldem a Kořenovem. Určitě víte, že vede tudy trať slavné Zubačky, o Zubnicové železnice z Tanvaldu do Harachova. Jedním z nejzajímavějších výletních míst v okolí je protržená přehrada v údolí Bílé Desné. Ale teď už předám slovo návštěvě na telefonu, kterým je Ingrid Millerová z informačního a kulturního střediska Desná. Já vás zdravím, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím posluchače rádia z infocentra Rýdlova vila v Desné.
0: Rýdlova vila v Desné, tak co si budeme povídat, čekají nás tropické teploty. Asi by to nebylo špatné se jít schladit právě k vám do Rýdlovy vily. Co vy na to?
1: Určitě naše vila je příjemná, v letních pařácích je chladná a hlavně zde můžeme vidět naše malé muzeum, které je věnované nejznámější sklářské rodině, rodině Rýdlů. Můžou se zde návštěvníci seznámit s jejich poutavým příběhem a zároveň si zakoupit turistické suvenýry z našeho regionu.
0: No, musíme také říci, že u vás také najdeme pseudogotickou Rýdlovou hrobku, je to tak?
1: Ano, ano, na návrší v Desné se tyčí nádherná stavba Rýdlova hrobka, která vlastně byla postavena pro nejvýznamnějšího z rodu Rýdlu, Josefa Rýdla staršího, který vlastně založil vlastně desenské sklárny a proto ona stojí na tomto kopci, aby vlastně i po smrti mohl pohlížet na ty své sklárny.
0: Tak určitě nemineme starokatolický kostel na nebe vstoupení páně a katolický kostel na nebe vzetí Panny Marie, také ano. Pozoruhodné stavby.
1: Ano, také jsou u nás tyto dva kostely. Bohužel tam nejsou otevřený návštěvníkům pravidelně, ale v rámci bohoslužeb jsou otevřený k nahlédnutí.
0: No, kdo hledá třeba v dějinách, koho zajímá historie, tak si myslím, u vás určitě najde to své. A propo, jak to teď u vás vypadá v této letní sezóně? Kolik tak vítáte turistů u vás?
1: Je zde velký počet turistů v letošní sezóně, tak za to jsme rádi. Máme totiž pro letošní rok připravenou novou luštící venkovní hru pro menší větší návštěvníky a ta je velice láká do Rýdlovy vily, nejen, že se podívají tím pádem do muzea, ale vlastně tu hru, vlastně ta hra vede naučnou stezkou od Rýdlovy vily k Rýdlově hrobce. Je to luštící hra, takže hledají vlastně znaky a odpovídají na otázky a na konci je třeba poklad, který je teda u nás v Rýdlově vile, je to truhla, ten si potom odemknou a vlastně mají za svou hru a za svou dokončení dárek.
0: No vida, tak to je taková příjemná pozvánka pro rodiny s dětmi nebo pro rodiče s vnuky.
1: Ano, ano.
0: Pokud bychom se podívali do okolí Desné, na jaká místa byste nalákala třeba turisty, nevím, třeba z nějakých odlehlejších měst, kteří třeba u vás ještě nikdy nebyli?
1: Tak v okolí Desné se nachází spoustu zajímavých turistických cílů. Hodně navštěvované jsou vodopády na Černé Desné, které vedou přímo k přehradě Souš a pak odtamtud vedou další stezky, cesty, okruhy, které pak zavedou na další vlastně místa. Hodně navštěvovaná je taky protržená přehrada a i vlastně ta naučná stezka k té Rýdlově hrobce, teď je vlastně v rámci té cestičky za pokladem.
0: Mm-hmm. Tak pokud si už sundáme takzvaně ty toulavé boty a řekneme si, no a teď už bychom se chtěli trochu pobavit anebo se podívat na nějakou akci, připravujete teď v letních měsících?
1: Ano, teďka v sobotu 8. srpna bude velká akce, velká větší slavnostní akce, která je pořádána na počest otevření právě krypty v Rýdlově hrobce. Bude probíhat i její vysvěcení, který provede pomocný biskup pražský Zdeněk Wassenbauer a v rámci toho otevření bude vlastně otevřena nová expozice věnovaná právě rodině Rýdlů a bude zde taková menší slavnost a poutní místo otevřené.
0: Mm-hmm. Pokud bychom se podívali na téměř podzimní akci, tak také tady máte vzpomínkovou akci v rámci 110. výročí protržení přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách.
1: Ano, ano, právě toto je velká akce, která probíhá v sobotu 19. září od 10 hodin. Bude probíhat přímo v areálu Protržené přehrady. Proběhne vlastně jako součást slavnosti města. Bude zajištěna kivadlová doprava, která bude výjíždět pravidelně od Lidlově vily, aby se tam mohli dostat i lidé, kteří nejsou pohyblivě schopní, nebo je to, protože to je taky 6 kilometrů vlastně od centra, takže by to bylo 12 kilometrů, takže bude tady ta doprava. Bude tam velká akce, bude zajištěno občerstvení, bude tam připravena naučná zábavná stezka pro děti i dospělé.
0: No, je to hodně, co nás čeká v Desné, a do Desné nás zvala Ingrid Millerová z Kulturního informačního střediska Desná. Popřejeme vám krásné léto, ať se vám vydaří, a budeme se těšit na slyšenou.
1: Děkuji za pozornost a těšíme se na setkání a na naší návštěvy.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Pohodové odpoledne z Liberce pokračuje i v 15 hodin 53 minut a já jsem moc ráda, že jste přitom. Pokud se zajímáte třeba o dění ve vašem místě, tak v tom případě třeba i vás, naše posluchače ve Stráži nad Nisou, pozvu na středu 29. července, kdy od 17 hodin na terase místní kavárny se uskuteční další ročník tradičního setkání se starostou na pivo. Tak lidé mohou se starostou probrat dění ve Stráži nad Nisou trochu jinak, mimo budovu obecního úřadu bez zasedacího stolu a v neformální atmosféře. Přijít můžete s otázkou, nápadem, připomínkou nebo třeba jenom poslouchat a popovídat si o tom, co se ve Stráži děje a co obyvatele čeká. Podrobné informace najdete na webu města Stráž nad Nisou. Tak tolik pozvánka. Teď ještě pozvánka na tu další hodinu, ta už bude ve znamení humoriády. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadů herec, dramatik, scénárista a divadelní režisér Antonín Procházka.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Senát zítra zřejmě schválí zvýšení rodičovského příspěvku. S protipovodňovými opatřeními ve Frýdlantském výběžku pomáhají odsouzení vězni. Liberecká technická univerzita plánuje výrazně rozšířit nabídku oborů a zítra bude slunečnost s teplotami kolem 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hauptfoglová. Rodičovský příspěvek zřejmě od příštího roku vzroste na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho výbor pro sociální politiku. Plénum o navýšení rozhodne zítra. Část senátorů se při projednávání nejspíš pokusí do novely zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokud by se to nepodařilo, schválil sociální výbor výzvu, aby valorizaci připravila vláda. Proč, vysvětlila senátorka Lena Mlenková z klubu Starostové a nezávislí.
2: Věřím tomu, že ta podpora je hlavně stabilní, už je jako dlouhodobá, ale je velmi nekonzistentní v tom, že to je politické rozhodnutí, o kolik a kdy se jakoby zvýší.
0: Ústavně právní výbor Senátu doporučil plénu schválit skokově navýšení rodičovského příspěvku už minulý týden. Desítka odsouzených z liberecké věznice pomáhá v těchto dnech ve Višňové ve Frýdlantském výběžku s protipovodňovými opatřeními. Vězni tam čistí koryto potoka od nánosů bahna a rostlin. Podobné manuální práce dělají několikrát do roka. Ušetří tak obcím peníze a pomůžou s doplněním personálních kapacit při těžkých pracích. Pokračuje jejich vychovatelka Štěpánka Frélichová.
3: Prostě vypadnou ze čtyř stěn, dostanou se ven. A dostanou se na sluníčko, jako kde oni se dostanou na sluníčko. Pracuje se s nima ve věznici a protože ty terapie jsou hodně náročné, tak vlastně tady to pro ně pak je jakoby relax.
0: Na Technické univerzitě v Liberci přibude do dvou let několik nových oborů. Na Fakultě zdravotnických studií to budou obory dentální hygiena, psychologie a management zdravotnických zařízení. Vedení univerzity je spolu s dalšími zdravotnickými studijními programy soustředí do budovy H v centru města. Nové obory přibudou také na Fakultě přírody.

0: do vědně humanitní a pedagogické. Už za rok tam budou moct zájemci nově studovat polytechnické vzdělávání a vědu pro vzdělávání. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Pro Španělsko je v něm teď podle mluvčího diplomacie Adama Čergého zaregistrovaných 1201 občanů. V nouzových případech se lidé můžou v pracovní době obrátit na české velvyslanectví v Madridu nebo kdykoliv na nouzovou linku českého ministerstva zahraničí.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno a ochladí se na 14 až 11 stupňů, v údolích až na 9. A zítra ráno a dopoledne může částečně přibývat průsvitná oblačnost, která vydrží do brzkého odpoledne. Jinak bude slunečno a naměříme 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte v Josefově dole Dolním Maxově. U železniční stanice se srazila dvě osobní auta, policisté jsou u nehody a místem s opatrností projedete. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den.
2: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
1: Humoriáda.

0: Ďakujem, že si, tak to bola písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No košile mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak že? Máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No tak všichni se máme dobře, co já, jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak, prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji?
1: Tak co
0: něco veselého?
1: Cože?
0: Něco veselého?
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým. No, takže já teďka zkouším v divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no. Já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Mm-hmm, tak já navážu místa, kde to máte v létě rád?
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
0: Mm-hmm. Zážitek z dětských prázdnin letních?
1: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, no. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinou, kromě říži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého taky oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že jo, od rána do večera.
0: Proč ne? To k létu patří. A propos, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
1: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc... Já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takovej chcíplej, no.
0: Já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. Odpovězte mi na otázku.
1: No, přetrpím to, no.
0: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
1: Ano,
0: a teď přežít, s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
1: No tak, víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich teplo, Miroslav Horníček.
0: Mm-hmm. Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?
2: Tam byl takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem, takový indiánský souboj, že každýho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhému dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, díku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí, a jde na něj jenom to svou slavnou pěstí, že jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Fort, který už se mnou hrál v tom, v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben. Musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasné, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhand ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle májovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten můj ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místa by mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil. Tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona. A on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil, mával rukama. No, vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10-minutový tanec, protože nikdo tam... my jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy. Jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal: páni herci, jak jste ubozí. Dětičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo, a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci, a to no, hrozně nám vynadal. Strašně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik syn lovce medvědů, známá to Majovka. Zažil jste něco podobného na divadle? Zažíváte stále?
1: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
0: Václava Neužila.
1: Václava Vaška Neužila, taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho, Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal: počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam trčel a pan: no, já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal: ne, ne, posečkej ještě, mladý muži. A držel mě tam. A já jsem říkal: co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No, tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
0: No, to se nevyplácí dělat si neschvály takhle.
1: No,
0: no, ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor mezera A, Humor mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 01 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, ne, šňůra není kolem krku, dobře, je v pořádku, můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Halo. Dopoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: A prosil bych Ačko,
3: ano.
4: Horníčka, protože to byl genius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
4: To je genius.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme. Děkuji. A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
5: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil, asi 20 let jsme jezdili a vždycky to bylo strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a on tam chodili takový hezký holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
3: Hezké, děkujeme. Hezké. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Řezník, vás zdraví, Pavle Kučero.
3: Dobrý den.
6: S dovolenou, že jo?
3: Cože? Ještě jednou? S dovolenou?
6: Jestli jste neměl dovolenou.
3: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia.
6: Tak to jo, zdravím i pana Procházku.
5: Dobrý den.
6: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
3: Děkujeme, máme zapsáno, Stando, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
5: Dobrý den.
7: Pana moderátora Pavla.
3: Dobrý den.
7: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
5: Prosím.
7: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
5: Ano, prosím, je to pravda.
7: A souhlasí. Jak se vám učilo na těch všemi deseti na spaměť, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět?
5: No, já jsem viděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
7: Jo,
5: jsem
7: jo.
5: To proles, pak si to přáli rodiče.
7: Já škole, ale jak jste zase mohli jít na herce, kde se učí a čtverky milion papíru pořád na nový vystoupení.
3: Hodně textu.
7: No. Ano, hodně textu.
5: Jako, že jsem se musel učit texty?
7: Moc učit a pořád, neustále.
5: No, tak ale to mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
3: To se líp pamatoval.
5: Ano.
7: A to tak já bych se celé život nechtěla učit. Já to odučím se a hotovo.
3: Dobře, kam s vaším hlasem? Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
3: A my
8: a
3: vás?
8: A prosím, za to jste s mým smíkem, třeba v rytmu čača. A prosila bych Bčko.
3: Děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
5: Dobrý den, mlestivá paní.
9: Přeju vám vše dobré, ať jste šťastný a zdravý. A hlasuj Pavle pro Ačko, ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
5: Moriadice,
9: Růža z Rychnovska.
5: Vy to máte hezky nastudované.
3: A čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím. Asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
10: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli. Už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo? Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
11: Prepáč, že prvším, ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
10: No, trošku schudnu. Po vašem.
12: No. Já jsem byl na materské.
10: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborné, tak a dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
11: Ano, ano, ano.
10: No, to mě ne šokovalo, já.
11: A i mě.
10: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
11: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už ma osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrať a sám jsem byl, jako jsem už povedal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat, tak jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metódy. Vtedy se vyučovala Stanislavského metóda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
10: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
11: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral
10: prakticky.
11: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje. A ešte má celkom dobrú pamäť, yeah. Ale to je asi všetko.
12: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku. Yeti.
10: Ano, yeti. Snežný muž.
11: Áno, snežný muž.
10: Ešte to nebyl směšný muž. Ale i Julo přešel na velké postavy světové dramatiky a světových dějin vlastně. Ty prihraješ Stalina.
12: Josefa Vysarionoviča. Ano, ano, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Yeah. Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
11: Ale som vyšiel mu z toho strašný dobrák.
12: No, každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebal. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol gruzin, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzinsky. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensky. Teda po gruzinsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzinsky. Ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzinsky a ľudia sa trošku zlaknú.
5: A jak sa řekne gruzinsky, ja sa ti dostanú na kobylku.
12: Henidena Gamačova. A čajce ešte.
11: To pripomína trochu tú...
10: To nemecký čajce.
12: Aj to.
11: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov... Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
12: Áno. On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampučii.
10: No, čo zmienili?
11: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad pokmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, Tondo, nebo
2: cože?
1: Vy jste nebyl ve Stardance?
2: Ne, nebyl.
1: A budete někdy, chtěl byste?
2: No, nechtěl. Takže nebudu.
1: Spousta lidí tohle to říkala a pak
2: jo, najednou
1: přišel
2: tam
1: čas.
2: Já nemám tolik času vlastně, jo, abych tam tomu věnoval.
1: To se tak až v důchodu potom.
2: Trénuje. No já už dávno jsem v penzi, že jo.
1: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
2: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
1: Tak jo, Anglie.
3: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně do běžiště. Má 3 paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem, a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tyráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus, takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a odají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik. František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
2: Byl, no. Byl
1: jo. A jaké je to bylo? Co jste zažil?
2: No, bylo to fajn. Byl jsem několikrát v Londýně. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení.
1: Ano.
2: Pracovně. No a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli, no.
1: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiků v Londýně.
2: No,
1: už to chápu.
2: To nevím, jestli...
1: Tak ještě na Broadway a je to.
2: No, tam jsem také několikrát viděl.
1: No, všude byl, všechno zná.
2: Kousku.
1: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální výběr pro naše posluchače František Nepel nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav z Karviny. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A vám vlast Zdeňkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravíme.
6: Já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
6: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
6: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
6: Takže no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, pozdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněžce, mějte se,
3: děkujeme, Aleno.
5: Alenko.
3: Další, dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšetme
8: a zdravím
3: si
8: vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat humoriáda.
8: Ano, tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně, mějte se hezky. Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló?
9: Dobrý den, Kroměří zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
9: A chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak. František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
10: Pejška mám. Ne, pejška nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
11: Sestří, kdo je ten pomatený staří?
12: Toto je pan Novák.
11: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
10: Sestří, kůzlátko mám. Ne, taky nemám.
12: Vy máte ráka, pan Novák.
10: Aha.
11: Ježišmária.
12: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
11: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tu popálenou kůži nepřilepila peřina.
13: Pane Procházka, nikam mi neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
14: Ježíš, ale v 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
13: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvěste na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
10: Pane primáři, můžu na součko?
13: Jistě, jak si žijete na patologii?
10: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
13: Aha, prýste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
10: No, seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prej se děje? Já mu povídám, pane Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly auto nehodu. A on, no a co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejenže přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystrá, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střepů a plechů, tu vůbec nepoznáte.
13: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
10: No ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, to snad ne. Tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Janský, všechny jsou mrtví.
13: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví? Kam na to chodíte, pro boha?
10: No na pracovišti.
13: Vy už jiný nebudete, vidíte, běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
10: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
13: No, tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
10: No a co mu na to dáváte?
13: Tak palačinky, bramboráky, pizzu.
10: To jako pomáhá?
13: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
10: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
2: To byl jiný, Procházka běžný.
3: No, já vím.
2: A zde nějaký zrovna rozšířené. Tuši, že tady dneska budu, že jo?
3: Tak třeba jo, třeba předběhnul dobu. Ne? Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicinman Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Medicine man.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle,
1: zdravíme.
2: I pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře, máme to.
2: Hezký zbytek, Ačko. Na skle.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou glosu. Zabývělo jezere Krakovany, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravdu aut a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice a přeju si Ačko.
1: Dobře, díky, rozumíme, krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně, dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si Ačko.
1: A vaše křestní jméno jenom ještě?
5: David ze Světlé
1: David,
5: hory.
1: Davide, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou.
3: Davide, Davide.
1: Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy, poslední šance, na telefonu 731 800 900, ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena ze Žatel. Já vám srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro Ačko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Mějte pěkně, nápodobně, přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, ještě já vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo, hele. Měli jsme z Milníka, jo. Jedu. Nic, dobrý. Jenom, pane Říši, já se chci čůrat. Ujedu pár metrů. Pane Říši, čůrat. Pane Říši, kakat. Pane Říši, já jsem nestih vystoupit s tím kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Ožralí, stavěli auto, říkala, ten má asi ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu, tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožralý rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: A víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme
8: dělat aféru. Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já mám Mělníku v hospodě.
8: Já jsem si je nevzal z té hospody.
7: Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožralí udělali v Mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevěde nikdo do Mělníka ani ven.
8: Tak nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
7: No, nějak to uděláme.
8: Nebudeme se dělat zlou krev,
7: to
8: rozumíte?
7: Je, a tohle je zlá krev nebo hodná?
8: To je opilá krev pro vás.
7: Opilá krev.
8: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
7: Kterým?
8: No, nebudeme se dělat zlou krev.
7: Nebudeme. Apete. To víte, že ne.
8: No, tak podívejte.
7: To víte, že nebudeme.
8: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
7: No.
8: Já tu desetinou čárku napíšu. Před to 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
7: Víte, co já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
8: Tak já to
7: já nebudu před klukama za blbce. Koukejte to tam napsat.
8: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
7: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
1: A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
3: No prosím, rádo se stalo.
1: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
3: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
1: Kdy bude premiéra?
3: V září.
1: V září, premiéra. Takže celé léto se zkouší.
3: No tak celé léto to prozkouším dva dny, takže...
1: No to ještě léto nekončí.
3: No, já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
1: Máte svou práci.
3: Já, tak, je to pro mě zábava.
1: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl v dnešní humoriádě jako bezvadný host.
3: Jo.
1: No, máte jedničku, děkujeme.
3: Od koho od vás, jo?
1: Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
3: Tak mi to napište do Žáka Idy.
1: No, tak jsem s ní. Naschle.
3: Naschle, jdu na pivo.

0: míru svou.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Českou republiku čeká další vlna veder, vědci varují před prohloubením sucha a vysokým rizikem požárů. Liberecký kraj chce využít příznivých cen energií k jejich nákupu. Společnosti likvidují ekologickou zátěž ze dvou průmyslových areálů v Libereckém kraji. Slunečno a teploty kolem 30 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Nadcházející vlna veder může v České republice výrazně zhoršit extrémní sucho, upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědí trvat 1 až 2 týdny, teploty můžou výjimečně dosáhnout až ke 40 stupňům Celsia. Vědci upozorňují, že vysoké teploty zatěžují nejen přírodu, ale i zdraví lidí. Nebezpečné jsou také vysoké noční teploty, při kterých si organismus nedokáže odpočinout a zregenerovat. Liberecký kraj chce elektřinu a zemní plyn pro roky 2028 a 2029 nakoupit už teď. Mohlo by to přinést úsporu zhruba 23 milionů korun oproti běžným nákladům. Kraj ročně stojí energie pro jeho příspěvkové organizace okolo 200 milionů korun. Ceny pro rok 2028 a 2029 jsou teď na burzách příznivé, jak říká jednatel krajské společnosti Energie LK Zbyněk Miklík.
4: Takže se přikláním k tomu, abychom nakupovali, protože pokud nakupujete s dostatečným předstihem, tak ty ceny prostě na tom trhu jsou nízké a ti dodavatelé už předpokládají, že ta krize cen energií mírně klesne a ty ceny na burzách už jsou pro rok 2028 a 2029 nižší. Je to tam vidět na těch trzích.
3: Některé firmy likvidují v Libereckém kraji starou ekologickou zátěž. Jde o místa znečištěná v minulosti průmyslovou výrobou. Téměř 3000 tun toxických látek likviduje například papírenská společnost Emba v Pasekách nad Jizerou. Toxický kal tam prosakuje do podzemních vod, proto je součástí likvidace i vybudování kontaminační stanice. Práce by měly trvat 2 roky. Další environmentální zátěž likvidují ve Frýdštejně.
5: Ve Frýdštejně čeká sanace bývalý pískovcový lom v lokalitě Podhorčí. Místo bylo za minulého režimu zavezené odpadem a podle nezávislého starosty Miroslava Mencla jeho tam asi 700 krychlových metrů. Práce by tam měly začít v druhé polovině srpna. Ministerstvo životního prostředí připravuje sanace na dalších zhruba 10 místech. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Včera na českých silnicích zemřelo při nehodách zatím nejvíce lidí za letošní rok. Policisté podle předběžných statistik evidují 6 obětí. Dalších 5

0: lidí bylo těžce zraněných. Tragicky skončily mimo jiné nehody u Litomyšle na Svitavsku a u Holovous na Jičínsku. V obou případech se srazilo osobní auto s nákladním. Dosud byl v tomto roce nejtragičtější poslední školní den, kdy nehody nepřežilo 5 lidí.
1: Počasí.
0: Noční teploty se dnes dostanou mezi 14 a 11 stupňů, v údolích až k 9 stupňům a bude jasno nebo skoro jasno. Ráno začne částečně přibývat vysoká průsvitná oblačnost, která se přechodně udrží do brzkého odpoledne. Jinak zítra čekáme slunečno a 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte v Jablonci nad Nisou, v ulici 5. května se mezi odbočkami do ulic Luční a Koželužská srazila dvě osobní auta. S opatrností je místo nehody průjezdné.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
2: Příjemné a poklidné odpoledne vám z Českého rozhlasu Liberec přeje Iveta Kalátová. V příštích minutách se už budeme věnovat událostem, které nám přinesl úterní den v Libereckém kraji. Než naše putování začneme v Turnově, kde vodohospodářské sdružení rekonstruuje historické prameniště Šlejferna. Také se seznámíme s novinkami, které si pro své návštěvníky připravila Liberecká zoo. Zavítáme do Višňové na Frýdlantsku, kde odsouzení z vazební věznice v Liberci pomáhají s protipovodňovými opatřeními. V závěru hodiny ještě navštívíme letní tábor nazvaný Magické léto plné kouzel ve Vysokém nad Jizerou. A chybět určitě nebudou ani aktuální zprávy o počasí, živě s meteorologem, už za okamžik. Hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Ředitelství silnic a dálnic v noci z pátku na sobotu uzavřel na rychlostní silnici číslo 35 u Hodkovic nad Mohelkou jízdní pruh ve směru z Turnova do Liberce. Stavbaři tam začnou usazovat nosníky nového silničního mostu. Podrobnosti přidala mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
2: Klíčovou částí stavby bude osazení 24 nosníků, které vytvoří nosnou konstrukci nového mostu.
1: Ve Stráži pod Ralskem skončila rekonstrukce takzvaného věžáku. Jeden z nejvyšších domů ve městě má zateplenou fasádu a střechu a nový okapový chodník kolem budovy. Šlo o poslední nezateplený bytový dům ve městě. Oprava mimo jiné přinese obyvatelům domu úsporu energií. Kvůli obnově parku je teď zhoršený přístup do budovy Severočeského muzea v Liberci. Řemeslníci zároveň pracují na náměstíčku před hlavním vchodem, kde má vzniknout klidová zóna. Kdy bude hotovo, říká ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.
3: Musíme počkat do podzima. Na přelomu listopadu prosince letošního roku bychom měli být hotovi.
1: V Novém Boru přibylo na 5 místech 10 nových cyklostojanů. Podnět k jejich umístění podali obyvatelé města. Kolo si teď mohou bezpečně odložit na náměstí Míru, u knihovny nebo u městského kina. A nabíječka pro elektrokola je v Novém Boru například u informačního centra. Lvice Elza, zabavená z nelegálního chovu zápasníka Carlose Vémoly, se z liberecké zoo přesune do nizozemského centra pro kočkovité šelmy Felida. Dnes to oznámilo Ministerstvo životního prostředí. Návštěvníci mohli Elzu ve venkovním výběhu zoologické zahrady v Liberci vidět od poloviny července, kdy skončila měsíční karanténa.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Tak já doufám, že to největší zátěž už máte za sebou, tedy myslím tím takovou tu pracovní zátěž, milí posluchači, a teď už si můžete v klidu poslechnout i aktuální zprávu o počasí a o počasí si budeme povídat s Klárou Bubnovou z Hydrometeorologického ústavu na Kočkově v Ústí nad Labem. Já vás u nás vítám, dobrý den.
2: Pěkné odpoledne.
1: No, dnešní noc jsme si v celku krásně užili, protože vůbec nebyla horká, nebyla teplá, byla tak akorát, ale říká se, že od zítřka nebo od čtvrtka už ty teploty by měly být mnohem vyšší, tak se vás zeptám, jak to tedy vypadá.
2: Tak následující noc bude ještě s příjemnými teplotami, ty minima by ráno měly klesnout na hodnoty mezi 14 a 11 stupni. V dolích to může být až kde více, na horách potom kolem 10 stupňů, no a ty další noci už budou velmi teplé, postupně až tropické.
1: Tak a
2: kolem 20 stupňů.
1: Ano. Do jakého dne se tedy zítra probudíme ohledně tady teplot?
2: Tak zítra teploty čekáme, nebo ty maximální teploty mezi 28 a 31 stupni, na horách potom mezi 24 a 27. No a ten den bude většinou slunečný, v té první polovině dne, tedy během rána a dopoledne, může oblohu zakrývat vysoká průsvětná oblačnost, ale to sluníčko přes ní bude prosvítat a tak ten dojem bude jako slunečný den.
1: Já se přiznám, paní Bubnová, já se s tímto termínem setkávám dnes úplně poprvé. Vysoká průsvětná oblačnost, co to znamená?
2: Tak odborně je to tedy cirovitá oblačnost, která je tvořená ledovými krystalky a i přesto, že tato oblačnost může zakrývat celou oblohu, tak právě slunce přes ní prosvítá a nepůsobí tedy tím zataženým dojmem, naopak to počasí působí slunečně.
1: Je to takový tady závoj, no, nebudeme zabíhat do podrobností. Jak to bude vypadat v tom dalším dni ve čtvrtek?
2: Tak ve čtvrtek by pravděpodobně ty teploty měly vrcholit, noc už bude teplá mezi 19 a 15 stupni minima, maximální teploty potom vystoupí mezi 32 a 36 stupňů a den bude nadále slunečný, pokud se vůbec nějaká oblačnost vytvoří, tak pravděpodobně jenom na horách nebo v jejich okolí, více oblačnosti bude pak přibývat až později večer.
1: Znamená to tedy, že se třeba dočkáme i nějakých bouřek nebo přeháněk?
2: Je tomu tak, v pátek spíše výjimečně, tam opravdu celá šance malá na nějakou přehánku nebo bouřku, ten den ale už bude více oblačnosti, polojasno nebo oblačno a díky té oblačnosti ty teploty pravděpodobně také budou něco nižší, možná jen do 35 stupňů, no a potom více srážek by se mohlo vyskytnout v sobotu i tak, ale nezaprší všude.
1: Znamená to, že ten nejvyšší teplotní vrchol bude v pátek, potom už to bude zase klesat, nebo to bude mít pořád setrvalý stav?
2: No, ty teploty by na víkend přechodně měly poklesnout, pak na začátek příštího týdne to vypadá, že by se měly zase dostávat na ty hodnoty na 30 stupňů.
1: Tolik Klára Bubnová z Hydrometeorologického ústavu na Kočkově v Ústí nad Labem, tak vám děkujeme za zprávy a mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Je také naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec i nadále posloucháte Den v kraji a teď už nás čeká cesta do Turnova. Lidé v části Turnova se totiž brzy dočkají vody, na jakou byli zvyklí. Vodohospodáři dokončují rozsáhlou opravu historického prameniště zvané Šlejferna. Odtud má dolní centrum Turnova nejkvalitnější vodu v regionu. Někteří lidé si po dobu stavby stěžují na tvrdou vodu, která je samozřejmě také kvalitní, ale je jiná. Šlejferna ale bude brzy v provozu.
1: Tady jsme v centrální místnosti, kde budou armatury. Průtočný celý objekt od štol, který jsou 40 metrů hluboký, až po tohleto místo, kde vlastně dochází k poslednímu a jedinému čištění chlorování a potom voda samozřejmě prochází až do sítě vodovodní v Turnově.
2: Do štoly jsem vlezla s ředitelem svazku VHS Turnov Milanem Hejdukem. Už je to tu téměř hotové, kolem nás jsou už opravené klembovité chodby a pracuje se zejména venku.
3: Veškeré nové potrubí ze štoly až po začátek opraveného potrubí, které už máme do Turnova. Nová elektroinstalace, všechny odpadní potrubí, šachty, které jsou na revize, kontrola a samozřejmě venkovní prostředí. My tady chceme udělat posezení pro ty průchozí, tamhle vytváříme pítko.
2: Historické podzemní prameniště se stavilo před 103 lety a bylo nutné ho opravit tak, aby se na něj dlouho sáhnout nemuselo.
1: Ta voda natýká nejenom tam, kde jsme čekali, ale i jinde, a protože cílem je tady podchytit co nejvíc vody, aby to bylo zhruba 5 vteřinových litrů, což je hodně na ten zdroj, tak jsme museli upravovat řešení a tu vodu víc zachytávat.
2: Tato voda zásobuje zejména dolní část centra Turnova. Po dobu rekonstrukce lidé dostávají vodu odjinud.
1: V zásadě všichni Turnováci čekají, až tu vodu se napojíme v centru města na jejich vodovodní síť, protože jsou zvyklí na nějakou měkkost a kvalitu.
2: To mi potvrdil i starosta města Tomáš Hoke ze starostů pro Liberecký kraj.
4: A proto asi lidé zaznamenali, že to je voda tvrdší a třeba ve varných konicích se jim usazuje vodní kámen. Nicméně voda je to byť tedy více mineralizovaná, kvalitní. A můžeme se těšit, že poté, co Šlejferna bude spuštěna, tak zase tato část města se vrátí k té vodě předešlé.
2: Šlejferna by měla být v provozu zhruba do měsíce. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Posloucháte i nadále podvečerní vysílání Českého rozhlasu Liberec, které je ve znamení pořadu Den v kraji, a my teď navštívíme zoologickou zahradu v Liberci. Návštěvníci této zahrady totiž můžou v létě vidět hned několik novinek. Pro lepší orientaci jim při vstupu do areálu pomůže infostánek. Zaměstnanci i dobrovolníci v zoo pro návštěvníky připravili speciální komentovaná setkání nebo lekce jogy na podporu pand červených.
1: Když návštěvník přijde do zoologické zahrady v Liberci, tak jako první uvidí hlavní novinku za hlavním vchodem, a tím je infostánek. Mm-hmm. Tak k čemu slouží?
2: Na všem infostánku sedí naši lektoři a brigádníci a jeho cílem je, aby informovali návštěvníky, co zajímavého se v zoo děje a kde se třeba vyplatí zastavit. Návštěvníci se mohou zeptat, v kolik probíhají komentovaná setkání nebo třeba v jakých výbězích je možné spatřit mláďata.
3: Vysvětluje mluvčí zoologické zahrady v Liberci Barbara Tesařová.
2: Komentovaná setkání pořádáme téměř pravidelně každé léto, ale letos to máme o něco bohatší. Probíhají každou půl hodinu od 10 do 15 hodin. Lektor poví zájemcům zajímavosti nejen o chovu toho druhu, ale třeba i o jednotlivých jedincích.
4: Lektorka, já je tady samička, je sedí nahoře na stromě. Samička je naše odchovaná. Kráci jsou neskutečně zvídaví, průzkumníci.
1: Novinkou v zoologické zahradě bývají i mláďata.
2: Stejně jako ve volné přírodě, taky u nás se nejvíc mláďat opravdu rodí na jaře nebo před začátkem léta. Máme nové přírůstky například u horských kopytníků, jako jsou Uriali bucharský, Nahuři modří nebo kozorožci dagestánský. Máme tady mláďata u pavijánů pláštíkových a nebo náš nejčerstvější přírůstek je sameček zebry Chapmanovy.
1: Na konci léta se návštěvníci rozloučí se slonicí Balou.
2: V průběhu celého léta každý den v 9 hodin ráno v pavilonu slonů naši chovatelé s Balou pracují, koupají a vlastně můžeme návštěvníkům ukázat, jak probíhá každodenní péče o slony. Ve 14 hodin před výběhem už budou připraveni naši brigádníci, kteří popovídají o Bale, v čem je specifická, a o tom, jak ji připravujeme na tu plánovanou cestu do nového domova ve Velké Británii.
3: I proto návštěvníci ve sloním výběhu uvidí lodní kontejner. Bala by se s ním podle chovatelů měla seznámit a její převoz by tak měl být snadnější. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Den v kraji.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec se teď podíváme do Višňové ve Frýdlantsku. Odsouzení z liberecké věznice dnes a zítra ještě pomáhají právě v této obci, a to s protipovodňovými opatřeními. U obecního úřadu čistí zarostlé kopyto potoka, který vede do řeky Smědé. A právě tato řeka se ve Višňové vylévá při vydatných přívalových deštích. Podrobnosti má redaktorka Johana Tománková.
1: Pomáhat s čištěním potoka do Višňové přijela desítka odsouzených. Já jsem se za nimi byla podívat a podle toho, co jsem viděla, tak práce měli opravdu dost. Bahno a rostliny vytvořily v potoce velmi tlustou vrstvu, kterou odváželi na kolečku do kontejneru. Přijeli s jedním pracovníkem ostrahy a vychovatelkou.
0: Jak prospěšné jsou takové výjezdy pro vězně?
1: Podle jejich vychovatelky Štěpánky Frelichové velmi.
2: Prostě vypadnou ze čtyř stěn, dostanou se ven a dostanou se na sluníčko, jako kde oni se dostanou na sluníčko. Pracuje se s nima ve věznici a protože ty terapie jsou hodně náročné, tak vlastně tady to pro ně pak je jakoby relax.
1: Vězni to mají v podstatě za odměnu, za dobré chování, když podstoupí nějaké programy a podobně. Kromě toho mi vychovatelka popisovala, že i pro ní je takový výjezd ven velmi hodnotný, protože se o vězních lecos dozví. Jak se venku třeba chovají, jak pracují ve skupině a třeba jak přistupují k těžké práci. A také potom mají o čem vyprávět. Určité skupiny vězňů jezdí pracovat ven mimo věznici několikrát do roka.
0: No a mohla by se nám nějak přiblížit, jak vězňové pomáhají konkrétně obci Višňová?
1: Je to těžká manuální práce, na kterou malá obec nemá personální kapacity. Jde o vzájemnou spolupráci. Višňová byla zatopená třeba před 2 lety, několik dní byla kvůli záplavám úplně odříznutá od zbytku světa a předtím při ničivých záplavách v roce 2010. Obec, Liberecký kraj i stát postupně pracují na nových protipovodňových opatřeních. Třeba ve Višňové v minulosti vznikla nedaleká retenční nádrž, a přečerpávací stanice.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celu ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji, tak to je název pořadu, který právě teď posloucháte v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec. No a téměř v závěru teď zavítáme do Vysokého nad Jizerou. Ve Vysokém nad Jizerou totiž pořádá tento týden Společnost pro pomoc mentálně postiženým tradiční sportovně rehabilitační pobyt. Připravil ho pobočný spolek Dvůr Králové pro 65 táborníků z celé republiky.
1: Můžu vědět, co to malujete?
2: Malujeme vlajku želvoslon.
3: Bude to vlajka našeho dílu, protože naším úkolem je zachraňovat bájné slony. Mým magickým zvířetem je želva.
2: A já mám plyšového slona. Mirka Němečková.
3: Berný Petr. Dva vedoucí.
1: Kolik vás je?
3: Nás v oddíle je 9.
1: A ty jsi?
4: Aneta Škalovnová.
1: Odkud jsi, Anetko?
4: Jsem z Hradce.
1: A na co se těšíte nejvíc?
4: Diskotéka.
5: Budeme chodit na hobby. Já jsem jmenu Česmír Hanousek a jsem z Tuchořic a jsem v chráněném bydlení.
1: Tak, Česmíre, teď jsi se těšil na večeři, ale na co než jsi sem jel?
5: Na hezké hody.
1: A tak pořád jsou tam ty dobroty. A já jdu teď za Martinem, jo? Martin Nuhlíček, vy jste vedoucí pobytu.
6: Rehabilitační sportovní pobyt, ano. My se jezdíme, já teda třeba víc jak 20 let a někteří účastníci jsou tady celou dobu stejně jako my. Dneska už jsme třeba 70, takže některé ty sportovní aktivity se musí i trošičku omezit, tak aby jsme se přizpůsobili tomu, co kdo zvládne. Děláme olympiádu, běhy, skoky, hlavně hodně turistiku. Táborníkům to dá hlavně setkání. Ti lidi, kteří jsou různě v zařízeních anebo i doma, tak mění prostředí a těší se sem, protože se tady potkají s těma lidma, který nevidí celý rok. Nejenom realizační tým, ale i ty táborníci jsou lidi z celé republiky, dá se říct.
1: Mám tu zkušenost, že lidé s tímhle handicapem jsou úžasně vstřícní, dokáží mnohokrát vracet jakýkoliv zájem.
6: A i ty rodiče některých těch táborníků píšou, volají a děkují, že vůbec děláme takovouhle akci, že i oni si vlastně můžou odpočnout, protože pokud toho syna nebo dceru mají doma celoročně, tak hledají možnost, jak si vlastně taky zrelaxovat. Takže jsme spokojení všichni. A nikdo nemá problém ze sebe udělat si srandu. Mě by to ani nebavilo, kdyby jsme tady jenom dělali striktně nějaký úkoly a ta legrace by tam nebyla.
1: Dobře, jdeme se zasmát, protože dojde na finance a to je vždycky velmi zábavná věc.
6: Tady sedí za mnou předsedkyně spolku, která zařizuje finance a tak.
7: Jmenuji se Jana Čudejková. Celorepublikově je dotace, nám ji přerozdělí a máme tady dobrou podporu právě od SPMP České republiky.
1: Kolik těch táborníků celkem tady máte?
7: Letos přijelo 65.
1: No, tak to už je hodně velká parta. No a s Vysokým máte dobré zkušenosti, jinak byste se nevraceli.
7: Přesně tak.
1: Z Vysokého nad Jizerou Eliška Pilařová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Liberec už se nám pomalu jistě chýlí ke konci, ovšem ten dnešní den, úterý 28. července, zdaleka nekončí. A propo Světový den hepatitidy neboli Světový den boje proti žloutence připadá každoročně právě na dnešní den. Cílem tohoto dne je zvýšit celospolečenské povědomí o pěti hlavních typech virových hepatitid. No a o nejčastějším typu A, o výskytu v Libereckém kraji, příznacích, prevenci a léčbě se budeme povídat zítra hodinu předpolednem s ředitelkou protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Libereckého kraje Monikou Hausen-Blasovou. No a co ještě zítra zazní v našem vysílání, tak samozřejmě budeme mapovat, jaký je letos průběh žní v Libereckém kraji. No a čeká nás také zajímavé putování s regionálním stopařem v seriálu Týdne, ve kterém jsme se zaměřili na kempy a koupaliště. No a zítra krátce před 10:30, tak to už navštívíme Dolánky u Turnova. A na co se můžete těšit po 18. hodině právě dnes, tak čekají vás úžasné životy Jana Šulcová podle Vendulky Křížové. A nezapomeňte také na oblíbený pořad Vlakem Libereckým krajem. Magazín Vlakem Libereckým krajem se tentokrát vydá do Dětenic na prezentaci Vlako tramvaje. Tak to zní totiž také hodně zajímavě. No a to už je ode mě pro tuto chvíli vše. Za chvíli už se vám ozve Hana Hautfoglová se zpravodajstvím 18. hodiny. Loučí se s vámi Iveta Kalátová. Mějte se krásně a zítra opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Vodohospodáři zprovozní historické prameniště, které zásobuje část Turnova. V Novém Boru jsou na pěti místech nové stojany na jízdní kola. Agentura OSN varuje před gangy podvodníků, lákají zaměstnance do online center. A zítra bude slunečno s teplotami kolem 30 stupňů. Hezký podvečer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hubfoglová. Vodohospodáři dokončují historické prameniště v Turnově zvané Šlejferna. Přes 100 let staré štoly bylo nutné kompletně zrekonstruovat. Šlejferna zásobuje vodou dolní centrum Turnova. Teď jsou tam lidé napojení z jiných zdrojů. Stavba má téměř rok zpoždění, doprovázely ji problémy, jak vysvětluje ředitel svazku vodohospodářské sdružení Turnov Milan Hejduk.
3: Ta voda natýká nejenom tam, kde jsme čekali, ale i jinde. A protože cílem je tady podchytit co nejvíc vody, aby to bylo zhruba 5 vteřinových litrů, což je hodně na ten zdroj, tak jsme museli upravovat řešení a tu vodu víc zachytávat.
2: Šlejferna bude v provozu zhruba do měsíce. Město Nový Bor rozšiřuje zázemí pro cyklisty. Na pěti důležitých místech ve městě je 10 nových cyklostojanů. Podnět k jejich umístění podali obyvatelé města. Bezpečně si odložit kolo lidé mohou na náměstí Míru, u knihovny nebo u městského kina.
4: Jak připomněl mluvčí radnice Jiří Lebiš, Nový Bor nabízí také nabíječku pro majitele elektrokol. Doplnit energii je možné u informačního centra. Do všech stran z města míří cyklostezky, ta poslední směrem na Českou Lípu se právě staví. Druhá etapa od areálu koupaliště na Chotovický kopec bude dokončená na podzim letošního roku. Z Nového Boru Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem bude příští týden v pátek v pražských Strašnicích, oznámila to vdova Marie Knížáková. Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Rozhodla o tom vláda a rodina s tím souhlasila. Detaily zařizuje Ministerstvo kultury. Milan Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. Byl výraznou osobností moderního umění, stál u zrodu českého undergroundu a po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii. Mezinárodní organizace pro migraci varuje před zločineckými sítěmi, které rekrutují stovky tisíc lidí k práci v online podvodných centrech, informuje o tom agentura AP s tím, že počty případů rostou. Gangy často lákají falešnými inzeráty, které slibují práci v zahraničí, většinou prostřednictvím sociálních sítí. Oběti ale uvězní a zabaví jim doklady. Násilím, výhruškami a takzvaným dluhovým otroctvím je pak nutí k účasti na online podvodech. Skupiny nabírají lidi, kteří mluví velmi dobře anglicky a jsou vzdělaní.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno a ochladí se na 14 až 11, v údolích až na 9 stupňů. Zítra ráno a dopoledne může částečně přizbývat průsvitná oblačnost, která vydrží do brzkého odpoledne a naměříme 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte na silnici číslo 13 v Mníšku.

0: kousek od okružní křižovatky se silnicí na Krásnou Studánku a na průtah Libercem se srazila dvě osobní auta. Místo je s velkou opatrností průjezdné. Tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.

0: Úžasné životy.
1: Jana Šulcová podle Vendulky Křížové.
2: Dobrý den, já jsem Vendula Křížová a jsem moc ráda, že si můžu dnes zavzpomínat společně s vámi na úžasnou herečku a ženu, pro mnohé z nás velmi inspirativní, a tou je Jana Šulcová. Ona měla opravdu v sobě, já bych to asi nejlépe vystihla slovem francouzský šarm. Nejen takovou krásu, ale ona opravdu měla něco takového v sobě a i ve svých pozdějších letech. Ona dokázala zaujmout a byla prostě skvělá herečka.
3: Vždycky mě strašně udiví, když někdo má pocit, že nejtěžší je herectví v tom, že se musíte naučit ten text. Všichni herci, co svět světem bude stát, vědí a budou tvrdit, že tomu tak není. Naučit se z paměti text je to nejjednodušší. Nejtěžší je vdechnout té roli život.
2: V těch vzpomínkách a v tom, co jsme spolu prožili, je tady stejně se mnou stále, je tady s náma pořád. Dokud jsme my, dokud na ní můžeme, dokud vidíme ji v různých filmech, tak si myslím, že je tady s náma ta energie.

0: těch 80. letech, kdy já jsem prožívala nějaké svoje takové jako dětství nebo mládí, ona byla hvězda. Takže já jsem se na ní dívala v televizi, že jo? Já jsem viděla všechny její slavné komedie a inscenace, obdivovala jsem jí. Takže to bylo takový jako první asi s ní jako setkání, neosobní, ale samozřejmě, že jsem jí znala velmi dobře. Já myslím, že v té době všichni věděli, kdo je Jana Šulcová.
1: Pojď. Jednou za rok si vyrazí bez nás do Beskyd a ona je to hned expedice. Jako kdybychom nevěděli, o co jde, viď, Matýsku?
2: Tak, my máme na Apaluše nočníky, vaničku. A ty neplač, Kačenko, přece se nebudeme doprošovat, aby tě vzali na naši vlastní chalupu. A vůbec, jdi si rovnou zařídit místenky na vlak. Nemyslíš si, že si do pohoří i Dixe odvezeš auto a já budu dřít Matýska a nákupy do kopce.
3: To se mi na tobě, Kateřino, líbí ze všeho nejvíc. Ostatní ženský toho namluví a ty si tak skoupá na slovo.
0: Já jsem ji viděla vlastně v tom svém mládí jednou, jedinkrát, když jsme s maminkou přijeli do Prahy. Mně mohlo být 13, dejme tomu. Viděla jsem ji v městských divadlech pražských. Hrála nějakou krásnou hru. Byla to režie paní režisérky Engelové a ona tam hrála spolu s Helenkou Fridrichovou a mám pocit s Lukášem Vaculíkem komedii. A vím, že to bylo velmi podařené tehdy, teda konkrétně tohleto představení. A moc se mi líbilo, udělalo na mě velký dojem.
4: Na čem všem je závislý herec, aby byl dobrý? Tak především na scénáři, pak na režisérovi a pak na partnerech. A my jsme s jednou s mým profesorem z divadelní fakulty, s panem profesorem Radovanem Lukavským, řekli, že jednou za 10 let se vám to sejde všecko jako v pořádku, jo? Že vždycky je buď je špatná hra a máte výborného režiséra, nebo máte výborného režiséra, výbornou hru a špatného partnera, a nebo máte výborného režiséra, výborného partnera a špatnou hru. Vždycky tomu něco chybí a jednou za 10 let, a to je vypočítaný, to vyjde, že se ta konstelace sejde a je to tak, jak to má být.
0: První setkání, to bylo cirka, řekla bych tak 30 let zpátky, kdy jsme se potkali v televizním studiu, točili jsme nějaký televizní projekt, mám pocit, že to nebyla pohádka, už taky přesně nevím. A tam jsem se s Janou potkala poprvé, samozřejmě mě mohlo být 19, 20, nějaký takovýhle věk to byl a měla jsem z Jany velký respekt. Tehdy jsem se jí představovala a tam došlo vlastně k našemu prvnímu setkání a vlastně i spolupráci. Myslím, že se koncentrovala na svoji práci, že mi tolik času jakoby nevěnovala a nebylo to ani jako potřeba. My jsme se opravdu jenom koncentrovali na tu práci, takže tam nedošlo k nějakému bližšímu, jakoby osobnějšímu kontaktu. My jsme ještě do té doby se párkrát potkali na nějakém dabingu, ale k takovému jakoby nějakému bližšímu vztahu mezi náma došlo, až vlastně já jsem měla děti a tehdy jsme se jako zblížili. Víte co, ten vztah jako každý jiný, ať už je to vztah kamarádský, nebo partnerský, nebo kolegiální, se vyvíjí, stejně tak i náš vztah se s Janou vyvíjel a prohluboval. Byli jsme kolegyně v divadle, jsme spolupracovali. Ten vztah měl mnoho podob, ale myslím, že byl především založen na našem přátelství. Není tajemstvím, že jsme měli stejného životního partnera, nebo respektive otce našich dětí. Takže i to nás samozřejmě pojilo a vlastně jsme si byli blízké a i myslím v tom jsme si byli podobné, že jsme jakoby nějakým způsobem lpěli na té rodině, na těch dětech, takže i to nás vlastně jako zblížilo. Myslím, že jsme si jedna druhé užívali a byli jsme za to rádi, že můžeme k sobě mít i důvěru.
2: Tak už se tedy nebudeme za nocí toulávat. Ač oba dosud milujeme, ač bude stejná luna plát.
5: Lord Byron?
2: Proč ne? To jenom pro Německo jsem pitomá rakouská důra, co je náhodou fotogenická. Já jsem strašně unavená.
5: Pro Německo znamenáte mnohem víc a před chvílí jste to dokázal.
2: Přitom nikdo netuší, že jsem jeden velký podvod. Díry do nosu, jak tunely do ubánu. Blbý nohy, když se nevemou z toho správnýho úhlu. Co jste mi to dal do té sklenice? Jed?
5: Vyspíte se a ze všeho zbyde jen ošklivý set.
4: Lidé se moc nemění, lidé se vyvíjí. Vyvíjí se životem tak, jak jim ten osud klade do cesty překážky. Já mám pocit, že bolest prohlubuje a štěstí ohlupuje. Že s nikým se ten život nemazlí. Takže někdo, kdo překoná nějakou krizi ve svém životě nebo nějakou obrovskou bolest, ať je to ztrátou drahého, blízkého člověka nebo jiným neštěstím, a když se s tím dokáže poprat, seprat se s tím a vybojovat to, obstát v té zkoušce, tak pak se určitý jeho povahový rysy jakoby zlepší nebo prohloubí. Člověk je pak tolerantnější k životu, je pak citlivější vůči ostatním lidem.
0: Vyprávěla mi o svém životě, asi i vážím toho její důvěry, jo? Že vlastně jsme se bavili i důvěrně o spousta věcech. A ona měla velkou kuráž k životu, ona byla takový kurážný člověk, což bylo na jednu stranu obdivuhodné a já jsem tuhle tu její stránku povahovou obdivovala. A na druhou stranu to sebou neslo právě i ty občas takový ty rány, které ona utržila v tom životě, s kterýma se ale zase statečně prala a většinou ten boj jako neuvěřitelně vyhrála, protože mnohdy opravdu bojovala i o svůj život. Já jsem s ní spolupracovala na dvou věcech divadelních, z nich byly vlastně obě komedie. Jedna komedie byla od Simona a byla to komedie o ženách, které zůstaly opuštěné nebo měly nějaké problémy vztahové a scházely se a řešily to. A ona měla sama jako osobnost neuvěřitelný humor. Takový mnohdy břitký, ostrý nebo sarkastický, možná někdy trošku ironický, ale úžasný humor. A vlastně dokázala ona jako člověk velice pohotově glosovat jakékoliv situace kolem sebe. To se mi vždycky jako obdivovala a záviděla, s jakou rychlostí a bravurou ona uměla jakoby být vtipná. A myslím, že to se jí dařilo i na tom jevišti. To ona uměla. Ona uměla prostě ten for vypointovat. Takže v tom ona měla jako určitou jako bravuru, schopnost. Tohle ona ovládala velmi dobře. Ale dělala jsem s ní i práci na jiné komedii, kde hrála takovou zmatenou stařenu, kde vlastně byla ostrá, balancovala na hraně toho, jestli je to pravda, anebo si to vymýšlí, nebo to hraje, tu takovou jako habaďuru. A to byla taková jakoby jiný typ humoru, velmi jako vlastně tenká hrana toho, aby to prostě zůstala pravda a bylo to zároveň vtipné. Takže to se jí dařilo taky, jo. Já jsem vlastně s ní nespolupracovala na vážné věci, ale zase si pamatuju jeden z jejich posledních filmů, myslím, že se jmenoval Kobry a užuvky, jestli se nepletu, za kterou taky získala cenu. A to si myslím, že byla její parketa. Že tam ona dokázala jako vzít velmi za srdce a takovej jako sarkazmus, byla to taková jako tragikomedie trošku, ale vlastně jako vážná, kdy ona si uměla udělat legraci ze sebe i z těch vážných, z těch těžkých situací, a to je zase přesně Jana. Ona uměla i v těch, když jí bylo opravdu nejhůř, být vtipná, jako to bylo jako neuvěřitelný.
4: Když člověk jako slušně vypadá, což má od Pána Boha, tak tě nenávidějí chlapi i ženský, že jo? Chlapi, že se s něma nechceš zaplíc, a ženská, která si myslí, že smysl tvýho života je svést jejího tajtrlika, teda pardon, jejího partnera. Takže tak, ale oni teď chodí, ty chlapi, a přiznávají se, víš. A když se opijou, tak je to úplně jasný. Když mají sobě alkohol, tak to všechno ti řeknou, jak tě milovali. Mě to samozřejmě těší, já si jenom prostě vážím věcí, ke kterým si došel nějak svojí prací nebo pílí. I když jako krása je výhoda, co bychom si povídali. A já jsem byla fotogenická, hodně fotogenická, což už samozřejmě dávno není. Dneska mám pocit, že už vypadám jak zlej čert. Ale mě nevadí stáří, mě ten život baví čím dál víc.
0: Je mi někdy trošičku líto, že vlastně té příležitosti k tomu ještě něco takhle natočit, že ji nedostala tolik, protože třeba ty Kobry a užovky tam hrála takovou prostě zoufalou už ztroskotanýho člověka. A ona vzhledem k tomu, když byla mladá, byla opravdu krásná, uznávaná, všichni vlastně obdivovali, zbožňovali pro její krásu. Tak zároveň ona se nikdy nebála hrát prostě škaredou, zoufalou, s umaštěnýma vlasama bytost, takže to bylo na ní vlastně i moc hezký. To se mi jako na ní líbilo, že se uměla takhle odhalit. To jsem na ní měla ráda a myslím si, že to ne každé herečce se daří, jo, jako na stáří, aby se uměla tímhle způsobem i vlastně, řekněme, schodit. Já se domnívám, že v době, kdy byla, dejme tomu, na výsluní a hodně točila, tak určitě jste v takovém jako sevření toho, že to prostě o vás všude píšou, jaká jste hvězda, jak jste krásná. A je to vlastně v něčem pro ně asi muselo být i svým způsobem svazující, ale že právě ke stáří ona to vůbec neřešila. Ona měla neobyčejný vkus. Ona se uměla moc hezky oblíct, ona na sebe dbala, ale zároveň se neostýchala vypadat neupraveně. Jo. Pro roli ona udělala jako v tomhle směru hodně. A právě v té komedii, co jsme hráli, v těch Lhářích, tam hrála takovou potřeštěnou, bláznivou stařenu a tam opravdu nevypadala moc pěkně.
4: Když jsem byla mladá, krásná, měla jsem malé děti, lítala jsem z filmu do filmu, my jsme celou noc třeba stáli na mraze, nebo na nás lili vodu. To byl jenom a jenom boj s únavou. Bylo úžasné, že byly děti malí. Bylo to všechno úžasné, že prostě jsem byla takhle zaměstnávaná filmem. Ale já teprve dneska vidím, že ten život může být ještě o něčem jiným, ještě o nějakým klidu, pohodě. Že jsem taky snad se něčem v životě poučila, že ani se mnou se život nemazlil, že jsem si třeba z toho vzala takový ty dobrý věci a já si teď ten život užívám a já nelžu. Já ani nelhát nemůžu. Já jsem tak strašně upovídaná, že bych to hned někde prozradila.
0: Těch zážitků je spousta. Právě při té práci, při tom představení asi bych nedokázala vám teď říct nějakou vtipnou historku. To by nám řekla ona. Ona jich měla, ona je dokázala sypat z rukávu. Ale zažili jsme spousta situací i při představení, kdy se něco nedařilo, kdy jsme se z něčeho museli vylhat a pak jsme na to samozřejmě vzpomínali. Jana byla kromě jiného velmi vášnivý kuřák. A tuto svoji jakoby neřest, nikdy se jí nechtěla vzdát. Takže když jsme někde jeli na nějaký další zájezdy, tak samozřejmě se stavělo a na cigárko. A pak bylo někdy obtížné jí vysvětlit, že jsou místa divadelní, kde se třeba kouřit nesmí. A ona se vždycky velmi jako rozčilovala a když jí to někdo znemožňoval, tak se tomu jako různě jako bránila, vymýšlela různé taktiky. A my jsme se zároveň snažili z toho vylhat, aby jsme jí to jako nějak umožnili, různě jsme ji schovávali a vznikaly takové jako komické situace. Já jako odnaučený kuřák jsem ji samozřejmě rozuměla a chápala a všichni jsme už z toho měli víceméně jako legraci. No. Ona byla ještě taková ta stará škola, no, takový to, že opravdu člověk musí být na 100% připravený. Já to ctila a taky vyprávěla spousta právě příběhů z toho divadla z ABC, kde strávila velkou část své profesní kariéry a byla profesionál. Snažila se být připravená, byla vždycky včas, všude, prostě dbala na takovýhle věci.
4: Jsem byla domluvený s kolegyní Naďou Konvalinkovou, která bydlela vedle divadla ABC, že mezi zkouškou v rozhlase a představením se k ním přijdu osprchovat před představením. Přijdu tam asi tak ve 4 hodiny odpoledne, vylomený dveře, v bytě už byla kriminálka, říká, Ježiši Naďo, co se stalo? No představ si, v poledne, v pravý poledne nás vykradli. Televizi, video, fotografické aparáty, šperky po mamince. No a teď jsem čekala, že najdu dva vyřízený lidi, no tak byli otřesený. Teď tam chodila ta kriminálka. A ne, no přijdou k tomu Kajzerovi a říkali, a pane Kajzer, prosím vás pěkně, máte na někoho podezření? A ten Kajzer se podívá, říká, hejte, mě to je blbý, ale mám. To byl tutově lábus. Koncem
6: pořád chodí, já ho dlouho pozoruju, on tu furt bere něco do ruky. Jo, a večer v 7 hodin bude v Ypsilonce, jo, tam ho stěhnete. Druhý den ten Olda nelenil, místo aby zničený člověk, který ví, že už nikdy ty věci zpátky nedostane, že policie většinou vypátrá, že když prší je mokro a tráva je zelená. Tak ten Kaiser mi volal a říkal, Jani, prosím, tady máš číslo na Mlábu, se nemohla bys mu brknout, že jsi slyšela, že Lacino prodává šperky. No tak tomu říkám dotažený neštěstí.
0: Hráli jsme tady naproti v divadle u hasičů a nebo v divadle bez zábradlí a jinak jsme jezdili na zájezdy. Takže jsme hodně divadelních šaten vysmejčili. Jí se to strašně líbilo, měla to strašně ráda to divadlo. Takže se s velkou chutí do toho pouštěla, ale jsme jezdili třeba opravdu jako třeba 4 hodiny jsme jeli na zájezd, jezdili jsme i třeba do Bratislavy hrát. Takže to nebyly krátké štace. A ne vždy se člověku chce trmácet takhle jako daleko, ale ta Jana si to opravdu užívala se vším všude i s tou cestou. Ona si sedla do toho mikrobusu a už prostě vyprávěla historky a chtěla se všechno dozvědět a pak se těšila, že si někde zastavíme. Vždycky byly kuřpauzy a čurpauzy byly a ona si vlastně užívala i tu cestu samotnou a těšila se na každý představení, těšila se hrozně na diváky. Vždycky říkala, podívej, Ježíš, ty nám tleskají, no to je bezvadný. Ona z toho měla velkou radost.

0: Inspirovala mě leda s čím? Inspirovala mě módou, to, jak ji rozuměla. A inspirovala mě asi, víte co, když o tom tak přemýšlím, tak asi i tím, právě tou radostí. Protože člověk v té profesi má tendenci jí odvést co nejlépe, být k sobě vlastně jakoby kritický a nedovolit si tudíž se tolik z toho radovat. A ona, když jsme spolu na ty zájezdy jezdili, tak se na ně nejen těšila, ale ona se i z nich velmi radovala. Právě z té samotné hry, co se nám tam povedlo, z čeho jsme se prostě vylhali, co jsme tam při tom představení zažili. A jí to jakoby naplňovalo a přinášelo jí to prostě radost do života. A myslím, že jsem si uvědomila, že je to, protože ta naše práce je náročná. Je náročná i psychicky. Uvědomila jsem si, jak je tenhle ten aspekt, ta radost z té práce, potřeba.
1: Když tě baví práce, když tě baví, těší to, co děláš, tak prostě si zachránil život, protože neumím si představit lidi, kteří chodí nešťastný do práce. A moje děti, když jsem byla v takový tý, to zoufalým období, kdy se mi zhroutilo soukromí, tak říkali, maminko, ty když přijdeš z divadla, jsi úplně jiný člověk. A jednou mi stala Zázvorková řekla, ať se ti v životě stane cokoliv, dostaneš se z toho jenom a jenom na jevišti. Denně na ní vzpomínám, že měla pravdu.
0: My samozřejmě jsme s Janou kromě divadelních zážitků sdíleli i zážitky s dětma, protože Jana má 3 vnuky, kteří jsou ve věku mých dětí. Takže my jsme i společně ty děti vlastně se vídají, se přáteli, kamarádi se a vlastně máme trošku jako v tom legraci, protože moje děti jsou vlastně strýcové a tety jejich vnuků, takže to máme takové trošičku zamotané. I někteří z těch dětí spolu chodí do školy, dokonce spolu sedí i v lavici a všichni se ptají, jak je možné, že strýc se svým synovcem sedí v jedné lavici. Takže máme to takové pestré.
2: Vidím, že těch 3 našich dětí nemáš dost.
3: Uvidíš ten tanec. Metody mafie budou proti mě čajíček pro batolata. Na kolenou mě odprosí, kamarádi.
2: Už se říká. Nevypadají, že by měli chuť se před tebou plazit po kolenou.
3: Víš co? Tak já žádný výkupný požadovat nebudu.
0: Ona byla velká milovnice psů. A zvířat vůbec, v tom jsme si byli společné a tak mnohdy, když jdu s pejskama na procházku, tak si na ně vzpomenu, protože vím, že ona ty zvířata milovala, měla i kočku, tak vlastně o tom taky přemýšlím, že si zase já možná nějakou kočku pořídím, i v tom si na ně vzpomínám. Ona měla ráda svůj klid, Jana. Ona byla sova, takže ona dlouho do noci dokázala vydržet a povídat a bavit se a pak se jí hůř vstávalo a potřebovala ty svoje cigárko, kafíčko. Takže určitě věřím tomu, že potřebovala svůj klid, ale zároveň dělala velkou radost společnost lidí.
4: Já jsem velice pečlivá ve výběru svých přátel a ve výběru svých hostí. Takže já se přátelím jenom s lidmi na celý život a prostě když už někoho pozvu k sobě do domu na oslavu svých narozenin, tak jsou to skutečně ti nejdražší z nejdražších.
0: To, aby všechno zvládla a překonala všechny ty svoje překážky v tom životě, kterých měla bezesporu hodně. Myslím, že sílu k tomu sebrala vlastně vždycky právě kvůli svým dětem. Myslím, že to jí dávalo ten motor, to všechno vydržet. Já budu mluvit teď asi spíš za sebe. Já si myslím, že to, co je pro mě asi na ní, tak jako jí pro mě nejvíc vystihuje, je její velkorysost, protože my dvě jsme se potkali a spřátelili, nebo respektive ona mi nabídla svoje přátelství, svoji otevřenost a svoje kamarádství ve chvíli, kdy jsem já vlastně měla plnohodnotný vztah, rodinu, vlastně s jejím bývalým mužem, s kterým jí vztah ztroskotal a docela se z toho dlouho vzpamatovávala. A v takové situaci není pro ženu úplně jednoduché být přejícná, být otevřená, být taková, jaká byla ona vůči mně. A myslím, že to tu Janu vystihuje. Ona, když si někoho nějakým způsobem oblíbila, za jakoukoliv cenu, už potom mu zůstala věrná, už ho hájila před celým světem. A v takové situaci právě, v jaké ona byla vůči mně, ne každému by se podařilo, aby tu náruč měla takhle otevřenou, jako měla ona vůči mně. To, že potom vlastně mě taky vztah ztroskotal, takže i to jsme vlastně měli čas probírat a i o tom jsme si povídali, ale to už je jiná kapitola. Myslím, že ve chvíli, kdy se ona vlastně vůči mně takhle krásně zachovala, myslím, že to ji vystihuje. Pro mě ona tímhle byla jako veliká, protože to chce velkorysost, protože to neměla jednoduché a ona opravdu se spoustou věcí musela jako vyrovnat a vyrovnávala a s některýma obtížně. A pak prostě vidím mladou ženskou, která vlastně žije s jejím bývalým mužem, se kterým má 3 děti a v té době jsme byli opravdu fungující, krásná rodina. Ona přesto všechno jako nezaváhala mi to své přátelství jako nabídnout a se vším všudy, s veškerou ochotou pro cokoliv, kdykoliv jsem jí mohla zavolat a to si myslím, že pro mě bylo vzácné a to jí nikdy nezapomenu.
5: Skončil další díl seriálu Úžasné životy, ve kterém herečka Vendula Křížová vzpomínala na svou kamarádku a kolegyni Janu Šulcovou. A kam se podíváme v magazínu Vlakem Libereckým krajem? Vyrazíme na Kopydlnku, experimentální trať, na které společnost automatizace železniční dopravy představila unikátní projekt Vlakotramvaje. Ta by prý v budoucnosti mohla hrát důležitou roli v regionální dopravě. Pořad začne hned po písničce.

0: Posloucháte reprízu pořadu Vlakem Libereckým krajem.
1: Vlakem Libereckým krajem.
2: Magazín Vlakem Libereckým krajem se po druhé v letošním roce zastavil na Kopidlonce. Důvod je jasný. Česká technologická společnost automatizace železniční dopravy, totiž právě tady, ve stanici Dětenice, prezentovala unikátní projekt vlakotramvaje Lenka. Vlakotramvaj prý může být důležitou součástí budoucnosti regionálních tratí. Než jsme se ale pustili do povídání, tak samozřejmě bylo třeba vlakotramvaj pokřtít.
3: Takže pár mě na zdraví. Jak jsem říkal, novináři tady mají také šampaňské, asi mohou dát ideálko, stačí příklad stolečku.
2: Víc nám řekne generální ředitel AŽD Zdeněk Chrle. Co bylo vlastně tím hlavním impulzem pro ten vývoj vlakotramvaje pro trať z Dolního Bousova do Kopidla?
4: Tak my jsme chtěli ukázat, že i třeba ta vlakotramvaj nebo tramvaj by mohla prostě zajíždět třeba z těch regionálek někam třeba do center měst nebo přiblížit ty lidi do center měst, že by to mohlo být vozidlo, které je jednoduché, provozně nízkonákladové, ale hlavní vlastně smysl byl vyvolat právě diskuzi o tomhle tom, že to vozidlo vyjede a teď to vyvolá odbornou diskuzi, tak jako vyvolal diskuzi třeba ten autonomní vlak, kterýho jste byl svědkem, když se rozjížděl, tak současně by vyvolal vlastně odbornou korektní diskuzi na drážním úřadě, kde se řeší legislativa těch autonomních vlaků. Přitom jsme zjistili, že třeba ten automotiv, to znamená ta auta, ta legislativa v těch autonomních autech je daleko před těmi vlaky. Přitom to nemá smysl, protože ty koleje ten vlak vedou, je to jednodušší. A ta vlakotramvaj nebo ta tramvaj, prostě to lehké vozidlo, by mohlo třeba zachránit řadu těch regionálek a nejenom zachránit, ale efektivně ta využít je pro další větší množství cestujících.
2: Zjistili jsme, že nad námi letecký koridor, tak možná občas to bude slyšet. Když už jste to načal, kde všude třeba ve světě vlakotramvaje jezdí?
4: Tak já znám akorát Německo a Maďarsko, kde to opravdu takhle jezdí. Samozřejmě to je možná tam jednodušší než u nás, protože u nás se ta železnice vyvíjela jiným způsobem, takže u nás by byla potřeba asi vlastně změnit legislativa nebo udělat legislativa pro ty vlakotramvaje. To je všechno ale možný, že jo? Tak prostě neměli bychom být rigidní, takže prostě řekneme ne, tady musí jezdit těžká vozidla. Myslím si, že pro ty regionálky jsou taková lehká vozidla samozřejmě zdaleka ne pro všechny, ale pro některé jsou výhoda, že jo. Proč tam všude musí být záchod? Městské hromadné dopravy jsou záchody. A kolikrát jde ty autobusem půl hodiny po Praze nebo po jakýmkoliv městě a ten záchod vám nechybí a tady najednou je předpis, že tam musí být záchod. Ten záchod je enormně drahý pořizovací hodnotou, ale i ty provozní náklady. To znamená, my tu železnici jakoby prodražujeme nebo nechceme ji úplně zjednodušovat.
2: Je paráda s vámi točit rozhovor, protože i na to, ale ty jsem se chtěl zeptat v další části, ale vy jste mě předběhl. Když se teď zeptám trošičku laicky, je možné, aby ta vlakotramvaj přijela z normální trati, po které jezdí třeba ve městě, tramvajová trať na tu železniční? Jak je to?
4: V určitých okamžicích ano, ale to je právě to, že dvě věci v takové důležité tam hrají svoji roli, a to je napájení, který by se dalo obejít prostě nějakým způsobem, že by ty napájecí stanice byly někde, ale jsou to koleje. Ne na každý kolej ta vlakotramvaj tohoto typu nebo vůbec vlakotramvaj nebo železniční vozidlo může přejet. Muselo by se řada těch kolejí třeba povyměňovat, nebo by se museli upravit a tak dále. Ale tohle tu diskuzi má právě tahle ta vozidlo a to ježdění toho vozidla vyvolat, aby se řeklo, ano, my bychom chtěli, aby ta tramvaj nám nebo to vozidlo jednoduchý, ať je to Regio Sprinter, ať je to regionovat a chtěla by nám zajíždět do toho města. Pojďme udělat nějaký úpravy těch kolejí. Pojďme si říct, vyměníme tady ty koleje a budeme ho mít třeba 2 kilometry ve městě a budou k dispozici těm lidem. Nebudou muset jezdit na nádraží, že jo, tam někde odstavovat auta nebo jezdit autobusem přestupovat.
2: Vlakotramvaj na Kopidlonce, to je téma dnešního magazínu Vlakem Libereckým krajem. A nejen v prvním díle našeho povídání. Ten druhý vám nabídneme už po písničce.
5: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Generální ředitel a ŽD Zdeněk Hrdla je hostem magazínu Vlakem Libereckým krajem. V Dětenících na Kopydlnce si povídáme o vlakotramvaji. Představte tuto trať, vlastně tu Kopydlnku. Jaká to je trať?
1: To je trať, která před lety, asi před 13 lety, tady skončil provoz Královéhradecký kraj a Středočeský kraj, protože má tu smůlu, že přes hranice kraje Středočeského a Královéhradeckého je fakt, ale na druhou stranu, že tady byl vlastně ukončen provoz v tom smyslu, že nebyla objednána doprava. Sem tam tady jezdilo kargo ještě, protože to byla jakoby trošku odklonová trať, když se vozily auta z automobilky Mladé Boleslavy, ale tady už řadu let prostě už jezdí jinými tratěmi, takže ta trať byla k zapomnění, byla k prodeji, byla vlastně k snesení, byla k uzavření a my jsme se vlastně nabídli, že tu trať odkoupíme spolu s tou Švédskou dráhou správy železnic, co se podařilo, vláda tehdejší to schválila a my jsme postupně tu trať opravili, vyčistili a je s ní teďkon prostě zkušební trať, ale má jednu velkou výhodu, že to nemá charakter výjimečné zkušební tratě, ale že to je pořád trať regionální celostátní, kde musíme dodržovat ty předpisy a rozhodnutí drážního úřadu, tak jako u každé jiné tratě, což má samozřejmě svoji nevýhodu, ale ve své podstatě to má obrovskou výhodu, protože můžeme říct, ano, tady děláme testy na klasické trati, která je zaintegrovaná do systému železnic České republice.
0: Řekněte mi, jak jste sem do Dětenic dostali tu vlakotramvaj?
1: To byla taky kapitola sama pro sebe. My jsme ji měli na tahači a ten tahač samozřejmě, to jsou vytížené firmy, specializované, úzce specializované, takže jsme ji sem dali a samozřejmě jsme čekali, že budeme mít z drážního úřadu povolení už ke zkušební jízdě. To jsme dostali až za několik týdnů, takže jsme ji museli odstavit tady a čekala, než dostaneme to povolení, protože bez povolení samozřejmě s ní nemůžeme jezdit. To by musela být nějaká úplně izolovaná trať, ale tady jezdí i turistická doprava. Takže se čekalo, dostali jsme, děkujeme za to, povolení k drážního úřadu k provozu, k zkušebnímu provozu a dneska vlastně se oficiálně ta tramvaj představí.
0: Zkušební provoz máte za sebou tedy, co ukázalo o možném nasazení vlakotramvaje do provozu?
1: Zkušební provoz vlastně nemáme za sebou, protože teprve se rozjel několik dní, to povolení nabylo právní moci, takhle bych řekl, takže se začaly zkušební jízdy a máme vlastně podmínky, za kterých to vozidlo můžeme ve zkušebním provozu provozovat a v roce 2027 musíme drážnímu úřadu předložit vyhodnocení a když to dobře dopadne, jakože si myslíme, že to dobře dopadne, protože to už jsme tady z těch pár dnů vyzkoušeli, myslíme si, že nebudou žádné mimořádnosti, tak bychom potom požádali správu železnic, abychom ve určitým výlukách mohli zajíždět do jejich stanic a když to všechno dobře dopadne, další krok by už potom bylo bez výluk a s cestujícími, ale to jsou takové kroky, které bych ještě chtěl se dožít.
0: Překvapilo vás něco během toho zkušebního provozu, během těch dosavadních dní?
1: Překvapuje vás na každém kroku spousta věcí. Máme spousta podporovatelů, ale taky jsou lidi, kteří říkají, že to na kole nepatří, jo, a tak, takže jsou to i diskuze s různými pozitivními ohlasy, s negativními ohlasy, ale pokud to jsou slušné věci, tak vždycky to vyvolá nějaké diskuze, i ty negativní, že s tím někdo nesouhlasí, tak pokud je to slušný, tak vlastně vždycky to akceptujeme a vždycky jsme schopni se domlouvat a diskutovat a vytvářet. Protože souboj protikladů, že nebo střetávání, jak je ta filozofická myšlenka, aby jsme šli dál, tak tyhle ty počiny vlastně budou tlačit tu železnici dál.
0: Vlakotramvaj, to je hlavní téma dnešního magazínu Vlakem Libereckým krajem a zůstane i pro poslední část. Hned po písničce.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: V magazínu Vlakem Libereckým, kterém si povídáme o vlakotramvaji, nacházíme se ve stanici Dětenice a mužem, který o ní ví opravdu hodně, je generální ředitel a ŽD Zdeněk Chrdle.
1: Pro vás osobně, protože vy samozřejmě jste, řekněme, jedním z otců myšlenky vlastně na tu vlakotramvaj, co bylo zatím takový to nej, když už jste viděl tu vlakotramvaj teď třeba na těch kolejích?
2: Neumím říct, co bylo. Bylo toho strašně moc, co jsme museli vyřešit a fakt bych chtěl poděkovat všem, kteří nám v tom pomohli. Že se mysleli, že třeba nedostaneme to povolení a že tam budou legislativní problémy, že tam budou technické problémy s kolama, teď jsme měli to spřahlo, teď se muselo udělat spřahlo, museli se udělat revize a tak dále, takže to všechno dopadlo.
1: Vy jste člověk, který určitě, když se pro něco nadchne, tak si zatím jde. Vzpomenete si na ten první okamžik, kdy se třeba ve vaší hlavě objevila myšlenka na tu vlakotramvaj?
2: Ano, když jsem to viděl v Maďarsku, tak jsem si říkal, pro Boha svatého, proč to nejezdí u nás? A teď mi začali vysvětlovat lidi, proč to u nás jako nejde. Jo? Já vím, že u nás je to složitější, všechno historicky se ta naše železnice vyvíjela jinak. Ale říkal jsem si, tak pojďme to prolomit a něco udělat. Ono to třeba zahyne. A nebo se to vzrodí a začne to růst, to je vždycky takhle. No.
1: Pojďme samotnou vlakotramvaj představit, můžete nějaké technické údaje zmínit?
2: Ta tramvaj byla vyrobená nebo upravená ve spolupráci s dopravním podnikem města Brna. Chtěl bych skutečně poděkovat panu generálnímu řediteli. Trošku jsem mě viděl sebe a my jsme mu slíbili, že jestli nám to trošku půjde, tak mu vybavíme jednu tramvaj autonomním řízením, což bude samozřejmě boom v této republice. A na to taky ale budeme muset mít nějaké schválení, tak až budeme mít cílu, tak bychom rádi, že by v Brně jednu tu tramvaj jsme vybavili autonomním řízením. Že by jezdila prostě sama, takže by jezdili tramvaje s řidičem a nejenom byla tramvaj sama, takže to třeba bude ten plán. Ale k tomu právě potřebujeme někoho skutečně takového blázna, jako jsem já v tom dopravním podniku.
1: Mimochodem, ty tramvaje tady budou jezdit s klasickým strojvedoucím?
2: Musí. Ta tramvaj nebude mít zatím autonomní řízení, to tady chceme udělat jiným způsobem a nemůžeme si zase naložit tolik technických věcí na hlavu, protože by se nám to mohlo vymstít.
1: Dá se říct, v čem je třeba provoz vlakotramvaje ekonomicky výhodnější proti klasickým motorovým vozům?
2: Je to lehké vozidlo, není tam třeba toaleta, nemá to takové tlaky, to znamená, neničí to tolik koleje a tak dále, protože kolikrát ty regionálky mají tak prudké oblouky, že ty klasické soupravy s tím mají problémy. Možná se slyšel problémy na trati Rybník Lipno nad Vltavou, kde prostě to jsou takové tlaky, že tam je snížená rychlost, dokonce tam došlo k nějakému vyšinutí. Takže má to samozřejmě negativa, ale má to taky pozitiva, že jo? Protože jestli chceme říct, že ty regionálky budou mít minimální náklady na údržbu, tak tam musí jezdit lehká vozidla, které nebudou ničit. Ve chvíli tam bude jezdit něco těžkého, i když to má tu únosnost ta trať. Ale to je otázka, já to vidím na té švestkové dráze, tam jezdí lehká vozidla a vím, co mi stojí obnova nebo podbíjení té tratě, údržba. Ale ve chvíli, kdy tam jede pět nějakých těžkých strojů, tak aby jsme to podbíjeli. Že jo?
1: Kde třeba vidíte možnost provozu těch vlakotramvají třeba za 10-15 let? Mělo by se to stát nějakým pravidlem třeba na těch regionálních tratích?
2: Já tomu věřím, že ty regionálky a městská prostě soustava kolejí spolu budou prostě v nějaké interakci pozitivní.
1: A řekněte mi ještě nějaké plány a že jde s kopidlunkou, protože za poslední roky se to tady udělalo skutečně hodně, modernizace nádraží, stanic, tak co tady třeba ještě chystáte?
2: Tak já bych zaprvé řekl, že tady je vidět, že ty peníze, které vyděláváme, neodvádíme někam do zahraničí, ani je někde neprožíráme, ale investujeme do rozvoje technologií, lidského vědění českých lidí, ale já bych rád, a už jsme přijali opatření, že jsme koupili další vozidlo Smeraldu a rádi bychom vybavili ještě jedno vozidlo autonomním řízením, takže na té trati budou jezdit dva autonomní vlaky od příštího roku, doufám, s lidmi a budou se automaticky křižovat.
0: To byl Zdeněk Chrdle, generální ředitel a ŽD. Povídali jsme si o vlakotramvaji, jejím vývoji, zkušebním provozu a také budoucnosti, a to v magazínu Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů vysílání Českého rozhlasu Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. S protipovodňovými opatřeními ve frýdlantském výběžku pomáhají odsouzení vězni. Sklizeň v Libereckém kraji výrazně pokročila, je za třetinou. Slunečno a teploty kolem 30 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hauptvoglová. Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Andreje Babiše příští rok výrazně pod 400 miliardami korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan upozorňuje, že bez reform nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
2: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
0: Andrej Babiš také řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Desítka odsouzených z liberecké věznice pomáhá v těchto dnech ve Višňové ve Fídlanském výběžku s protipovodňovými opatřeními. Vězni tam čistí koryto potoka od nánosu bahna a rostlin. Podobné manuální práce dělají několikrát do roka. Ušetří tak obcím peníze a pomůžou s doplněním personálních kapacit při těžkých pracích. Přínos pro vězně popisuje jejich vychovatelka Štěpánka Frélichová.
3: Prostě vypadnou ze čtyř stěn, dostanou se ven. A dostanou se na sluníčko, jako kde oni se dostanou na sluníčko. Pracuje se s nima ve věznici a protože ty terapie jsou hodně náročné, tak vlastně tady to pro ně pak je jakoby relax.
0: Sklizeň obilí a řepky v Libereckém kraji za poslední týden díky příznivému počasí výrazně pokročila, je už zhruba za třetinou. Zemědělci sklidili přes 32% ploch s obilím a bezmála 44% řepky. Výnosy jsou nad celostátním průměrem. Žně v kraji postupují letos rychleji než v loni. Před rokem bylo touto dobou v kraji sklizeno 14% ploch s obilím, výnosy byly ale vyšší, 6,6 tuny z hektaru. Požár na jihozápadě Francie v okolí města Bordeaux se během dneška nerozšířil. Mluvčí hasičů departementu Gironde agentuře Reuters řekl, že se hasiči snaží vytvořit protipožární bariéry vysekáním lesního porostu. Chtějí tak ochránit například poloostrov Ferré, oblíbené turistické letovisko, kde s hašením pomáhá i česká mise. Z požáry bojuje i sousední Španělsko. Nejhorší situace je v okolí Madridu. V obou zemích úřady evakuovaly více než 300 tisíc lidí.
1: Počasí.
0: Noční teploty se dnes dostanou mezi 14 a 11 stupňů v údolích až k 9 stupňům a bude jasno nebo skoro jasno. Ráno začne částečně přibývat vysoká průsvětná oblačnost, která se přechodně udrží do brzkého odpoledne. Jinak zítra čekáme slunečno a 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici 3. třídy Stanvaldu na Velké Hamry. Podle policie tam hoří a velký požár zasahuje i dovozovky. Pokud je to možné, jeďte raději po hlavní silnici číslo 10. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by řekl.

0: růstu. Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, nedávno jsem slyšel v televizi takovou větu, kde se říkalo, že platy budou zvýšeny 400 tisícům státních zaměstnanců. A hned jsem si řekl, jestli to nemělo být 400 tisícům.
2: Nebo 400 tisíců.
1: Tak,
2: tisíců.
1: No jak je to se skloňováním? Napsala nám paní Majka totiž, že slyšela, stalo se to víc než 200krát.
2: A že se jí ten tvar zdá nespisovný, nebo že je přesvědčena, že to není spisovné. Já bych začala u toho 200krát od paní posluchačky. To slovo je, tak jak je napsáno i v tom tvaru, v jakém je, je zcela správně, spisovně, jde o násobnou číslovku příslovečnou. Takže tvar má jenom jeden, příslovce nijak neohýbáme a nevím, jestli jí vadilo na tom spíš to psaní dohromady jako jedno slovo, ale to je u tohoto typu číslovek také jediná možná spisovná varianta. Řadové číslovky například píšeme zvlášť, když jsou složené 200, jsou dvě slova, ale 200krát už je jedno slovo z přeška. Ale teď bychom se mohli vrátit tedy k tomu, jak skloňovat ty číslovky.
1: No, já vím, že je to na dlouhou přednášku, tak jen velmi krátce, takže platy budou zvýšeny. Jak to vyskloňovat tohle?
2: No, máme skutečně víc možností, protože u tohoto typu číslovek buď skloňujeme všechny části toho číselného výrazu, takže jak to bylo 400 tisícům zaměstnanců, nebo máme druhou možnost skloňovat jenom jednu část toho počítaného předmětu a skloňovat ten počítaný předmět a část toho číselného číslovkového výrazu.
1: Takže příklad?
2: A příklad je lepší, když tam máme i ty jednotky, ne pouze 100 a tisíce a podobně, takže například před 365 lety. A nebo
1: před 365 lety.
2: No, to byl ten první
1: ano.
2: Způsob.
1: Můžeme si prostě
2: vybrat.
1: Když jsme
2: vybrat. Říkali 365, nebo můžeme říct 365, až to poslední část skloňovat. No a v některých situacích pravidla uvádějí, nebo příručka českého jazyka uvádí, že zpravidla v mluvené řeči anebo při nějakých speciálních případech vlastně nemusíme skloňovat nic, že můžeme říkat k 1722 korunám.
1: No to je hrozné, ale.
2: Ale je to přípustné.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, Lačerat, Šukar, Šuněben. Připomeneme si památný den romského holokaustu. V noci z 2. na 3. srpna roku 1944 nacisté v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau zlikvidovali tzv. Cikánský rodinný tábor. Řeč bude také o vězeňských orchestrech v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech.

0: Poslech o Roma Vakeren zpříjemnili Gejza Horvát a Roman z Pardubice. V některých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech působily vězeňské orchestry. Některé vznikly z iniciativy samotných vězňů, jiné byly zřízeny na rozkaz SSáckého vedení. Jakou roli hrála hudba v těchto extrémních podmínkách a jak fungovaly orchestry přímo v táboře Auschwitz-Birkenau? O tom nám poví sociální antropolog a romista Zbyněk Andrš z Univerzity Pardubice.
1: Několik orchestrů bylo i v Osvětimi, nebo v tom velkém táborovém komplexu Osvětim-Birkenau.
2: Pane Andrši, jak to měli ti muzikanti s hudebními nástroji? Oni si je přivezli sebou? Nechali jim je?
1: No a to je zajímavá věc. Pravděpodobně to tak bylo. Já jsem se nikde nedozvěděl nebo nedočetl vlastně jakou cestou se tam ty nástroje dostaly, protože jsou zmínky v literatuře nebo ve vzpomínkách pamětníků, například lékařů, kteří působili v Osvětimi a přežili celé to období. Tak jeden z těch lékařů, který pocházel z Čech a byl tedy původem Žid, zmiňuje, že tam slyšeli i cymbál. Čili musel tam být i cymbalista, cymbál. A je to pro mě trošku jakoby záhada. No patrně při příjezdu těch prvních transportů ještě před rokem 1943, kdy ty podmínky byly velice tvrdé, ale to zpřísňování těch poměrů v těch koncentračních a vyhlazovacích táborech, jako byla Osvětim, probíhalo postupně. A v těch počátcích zřejmě bylo možné, aby ti muzikanti si sebou vzali ty nástroje.
2: To je hodně zajímavé, protože i kdyby tam měli ty nástroje potom nelegálně, tak při těch kontrolách by se ty nástroje našly. A nebo když by měli jít hrát těm Němcům, ti Němci jim poskytli ty hudební nástroje.
1: No, v případě té Osvětimi nebo Auschwitz-Birkenau, ku příkladu ta, řeknu, cikánská kapela v dobovém jaksi pojetí, byla zřízena na popud jednoho SSáka, který se jmenoval Broad. Fungovala příležitostně při různých akcích, ale zejména při těch třeba nástupech, ale i při popravách, mučeních a tak dále. Ale pak tam bylo ještě dalších 4 až 5 kapel, které byly v těch jiných přilehlých táborech a byla tam kapela taková jakoby oficiální, která hrála právě při těch nástupech do práce. No, to byly asi, předpokládám, spíš dechové kapely.
2: Já se samozřejmě ještě vrátím k Osvětimi, odkud pochází známá romská píseň Auschwitzate Hinkerbaro. Jak to bylo s těmi muzikanty právě tam?
1: Tak přímo v tom takzvaném cikánském táboře, který měl označení B2E, ti muzikanti převážně to byli tedy houslisti, možná primáši někteří z nich, nebo kontráši a harmonikáři. No a ti hráli z počátku toho pobytu v tom roce 42, ještě v první polovině roku 1943, tak kdy to bylo volnější ten režim, tak mohli chodit i po blocích. Samozřejmě ne v případě, když byli v práci a tak dále, ale třeba večer. Takhle je znám případ Františka, nevím, jak se jmenoval druhým jménem, ale byl to Rom, který pocházel z Oslavan. Byl to harmonikář, který už před válkou se svou ženou vlastně

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. Krnov vypracuje studii na protipovodňová opatření v okolí toku řeky Opavice. Zítra bude jasno až polojasno, teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliard korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reform nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
2: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
1: Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Řeka Opavice bude mít vlastní protipovodňová opatření. Tok při povodních v roce 2024 například zaplavil město Albrechtice a okolí. Krnov teď začal chystat novou studii. Ta bude řešit celý tok od pramene v Heřmanovicích až po soutok Opavice s Opavou v Krnově, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Studie se zaměří především na zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku vody do vodních toků a návrh přírodě blízkých retenčních, protierozních a protipovodňových opatření. Záměr jsme předjednali s dotčenými obcemi a správci vodních toků, ti nám deklarovali součinnost při jeho přípravě.
1: Město Police nad Metují na Náchodsku bude na parkovišti nedaleko poutního místa Hvězda nové zázemí pro turisty. Za zhruba 4 miliony korun vznikne do konce letních prázdnin přístřešek a inovativní WC. Jeho výhodou je podle starosty Jiřího Škopa z ODS prakticky bezobslužný provoz.
4: Podobnou technologii jsme tady v našem regionu zatím nezaznamenali. Je to vlastně ostrovní systém WC, který není napojen na žádné přípojky. Funguje sám o sobě na principu solárních panelů. Dole má pod sebou dvě nádrže na vodu a samozřejmě na odpad. A je to řízené dálkově, takže my na dálku budeme vidět, kdy je potřeba vodu doplnit nebo naopak vyvést. Sport.
1: Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě území kolem 27 stupňů a na horách 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí na kilometru 147 odstranili poslední zbytek dopravního omezení z levého pruhu. Už se jede dvěma pruhy, brzdí se na kilometru 141. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč na 5. kilometru vyšetřují nehodu, jede se jen odstavným pruhem a krátce zpomalíte. A na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína za sjezdem na Příbory na 31. a 5. kilometru uzavřený pravý pruh. Auto se tam převrátilo přes střechu, téměř se ale nezdržíte. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Následuje repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho oblíbili díky seriálovým rolím Majora Korejse či Starosty Hložánka. Je také divadelním režisérem, v prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás, dobrý den.
0: Alex a host.

0: Herec a divadelní režisér známý coby major Korejs z případu prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování Centálie.
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale ty Tálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle, já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo, Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi, já jsem, to nemůže vyjít, Ondřeji, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli, jo, protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej, že jo? Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem, někdo je zas moc na ně komunální, no tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohle to zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování. Vy čas od času moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Tálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost z toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to je takový to, a tím vzniká otázka, že jo? Tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, já to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak si se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jak jste měl pocit po skončení Tálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že tak tam jsou nějaký jakový, že to se nedá ani reprodukovat, že je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem
1: ano,
0: všem.
1: Ano, tak Mirek ten, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je daný, pořadí těch. No a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit, to jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád a tam byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, být připraven toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned asi po 12. 13. minutě a mělo to, že má to skoro 2 hodiny, jsem začal slevovat, protože z těch boků na vás mávají ty asistenti a říkají, už seš minus 5 minut, už seš prostě 10, 15, jo, a je to přímý, no.
0: Jste to mohl roztrhat rovnou potom ten scénář.
1: No, a tak já jsem vybíral ty nejlepší kousky a skákal jsem, že jo, vynechával jsem otázky na ty předávající, protože já jsem chtěl nechat co nejvíc prostoru těm, co děkují, že jo, což je problém, protože ty vždycky dostanou citovou závrat, že ztratí pojem času a děkují. Mladí se dojímají a děkují prostě 3x díl a staří se dojímají, protože už je to třeba naposled a děkují taky 3x díl, no takže vám to nevíde, ale jenom o 15 minut, takže řekl bych, nebylo to tak špatný na to, že jsem nikomu, jo, když tam byl třeba Václav Moravec, který je zvyklý dělat s politikama, že jo, tak ten prostě ten jedinej snad dodržel ten čas, protože ten prostě to vypnul toho člověka, úplně mu to jako sebral ten mikrofon a nedělal mu to problém. Ale to jsou moji přátelé, kolegové, no tak to jsem já nedělal.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Herec a divadelní režisér Miroslav Hanuš je naším hostem. V minulém vstupu jste popisoval nebo přiblížil svou akci, nebyla to vaše akce, ale akci, kterou jste moderoval, předávání Centálie v Národním divadle. Vy jste ale v Národním divadle nepůsobil, respektive hostoval jste tam nějak ze začátku své kariéry.
2: No na škole ještě? Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
1: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
2: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy se to nosilo trochu jinak než dneska. A tak jsem se na to necítil. Ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová a ty šly jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Rozptýlili se do jiných ústavů.
1: Tak no. Vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké bardy jste tam stihnul zažít? No, jako rád vzpomínáte?
2: Byl tam pan Vrabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. Byl tam pan Kemr ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
1: Měli nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
2: tak
1: přístup?
2: Tam je šaten řada, že? A oni se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně, to byly Nezralé maliny se jmenuje ta instance televizní, to je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským mimo jiný teda a já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale. Jo? Ale s tím krokem šli a rovnou, prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A já jsem si říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným, ale vlastně to je takový jako ulehčování toho nadupaného kotle a tam vejdu a můžu rovnou. Takže později jsem to pochopil, tenkrát mě to udivovalo, o čem se tak vášnivě baví o fotbale. Prostě.
1: No to, že vy se nebavíte o fotbale, to mě vůbec nepřekvapuje. Vy jste někde řekl, že sport neuznáváte.
2: Ano,
1: i o tom budeme mluvit.
2: No, takhle, já mám takovou, já se sportem nesouhlasím.
1: Jo, ano, že se sportem nesouhlasíte, to je přesné. To je přesné, ano. Tak i k tomu se dostaneme. Miroslav Hanuš je naším hostem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení. Ulice nedávno slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v Ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně nějakou menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu invalidního důchodce už, tak, který plácá blbosti. Jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Říkal jsem si Korejs, jestli se nám někam nevyvinul.
1: Korejs je vzorňák, jo.
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. No, tak, ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalého je vtipná.
0: Tak 20 let Ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že Ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že jo? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že dospělí, dneska jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiné věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.
0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce řekl bych velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval, jo, ten tým je sestavený nějak, jo, třeba teď frčej, že jo, ženy, jo, teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena, takže tam je žena většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo? V některém díle dorazí její bývalý manžel či milenec, také policista, že zase tak opakuje. No a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola, divák si toho žádá. Není zvědavý na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejc je vynikající policista. Jo, možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, kdy zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejce, jak tam dřepí v tom Berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení a outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Zrovna outsideri.
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, ale ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problémy, ale jde to dopředu. A on říká, vyhoděj toho Korejse, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že o čemu se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať se ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stal se z něj nakonec takový outsider, možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně, ale jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl. Jo? My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak. Že? A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každý si myslím, že řekne, no tak ten, tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, jsem, tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi, a Ondra Vetchý tam má nějakou diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkala, já si to tak pamatuju. A on je, já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu tiskovku, úplně nevoholený a jedl jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi řekla, že si ten záběr strašně pamatujou. Ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí. A že jim bylo líto.
0: Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak no. Nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, a když je to ty lidi baví, ať to dělají. Jo, já myslím, že to je jako pokažený, jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, než kvůli olympijské, a takové to fair play. Ale já kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, že jo, nebo tam fixlujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tělo. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říkal, to není jako prospěšný tělo. Říkal, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě. Ne?
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než se začnou kůlhat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Vám je líto toho, co prohraje?
1: No, mě je líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hlejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhle tom.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu, kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby, a jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místopředsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Já.

0: Povídám si s Miroslavem Hanušem alias Korejsem či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu ve filmu Vyšehrad. Překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli ano. Jste si střihnul.
1: Tu jsem si střihnul s radostí, takhle, pokud je třeba turistika, výborný sport, jo, si myslím, to proti tomu nic nemám, trošku si zaližovat, zajezdit na kole, pohybovat se, Sokol, nebo takhle, v pořádku, ale...
0: Nesoutěžit.
1: Ale no, nesoutěžit, to je jako základ, nesoutěžit, jo, to bych apeloval na posluchače, nechte toho. A tam toho pána, co jsem hrál, on se nějak jmenuje ve skutečnosti, že jo, je zavřený, nebo je těsně před zavřením, nebo je mezi zavřeníma momentálně, nevím, co mu je, jo, tak toho jsem k tomu...
0: To taky bafuňář.
1: Takový bafuňář, no, to jsou teda nejlepší, jo, ty žádný sport neprovozují, jenom koukají, co by tam jako ukradli, a ještě se tváří, že jsou nějaký světlonoši, tak tyhle ty lidi skutečně jako nemám rád, jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
0: Jiří Dvořák.
1: Jirka to měl, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému. Já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval. No a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí. A tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor. No. Ale díval jsem
0: pokud
1: se...
0: Pokud nebude sedět ještě.
1: No, teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Seděl jsem, tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
0: Ano, ano, jo, vlastně. Jo. Jsem viděl tu fotku.
1: A všecko, jako, všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuť usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že z toho vězení. Všecko je postavený na hlavu, tak já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčilujou, jo. Rysují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů. Jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo. A já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo? Že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
0: Vzdálil jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
1: jo.
0: Dáváte pozor tak na to, co řeknete.
1: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušný člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to šlo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je herec a také divadelní režisér Miroslav Hanuš. A teď pojďme právě k tomu vašemu režírování, protože vás čeká jedna premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Mott, velmi známá hra, která je ve Studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má Třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v divadle Na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru Pan Kaplan má Třídu rád a ještě se obsadit tady.
1: A ještě se obsadit. No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitém pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic. Zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole, je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marnej, jo. Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágery té doby, který sami jako hrajem, herci na nástroje a zpívá se. To je to život té třídy. No a nenašel jsem jako titul, který by mě umožnil dělat nejen veselou věc, ale i s nějakou náplní. A ta kombinace, tu mám nejradši, tragikomedii mám nejradši, to je ostatně i Harold a Mott. Tak jsem si řekl, tak já to ještě jednou dám, už je to vlastně dávno, co jsem to dělal. A když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiný, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A já sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo? Který nemají prachy na nic, který ty dějiny někam ženou a tam se pak učí anglicky v 90. kde je úplně jasný a když já vím, že tohle je 38. potom jako 41. že těm lidem je 80 a ta válka bude trvat ještě do 45. tak já divák vím, že oni z toho už nevyváznou, že oni asi dřív umřou, než se naučí anglicky, jo. Tak je to, umožňuje mi to ten tragikomický pohled, laskavej a humornej, tak jsem to prostě měl velikou chuť to udělat, jsem si říkal, když máš chuť, tak si nabídni.
0: Tak dobrou chuť. Ať se vám to povede, držím palce a hlavně ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
1: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: z doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic, pokračuje mluvčí české diplomacie Adam Čergé.
1: V případě nouze lze kontaktovat České velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
0: Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Například v okolí Madridu ohně za posledních několik dní spálily asi 77 tisíc hektarů půdy. V Oslavanech na Ivančicku vznikne sportovní hala. Radnice získala povolení na stavbu, která vyroste v areálu tělovýchovné jednoty na nábřeží řeky Oslavy. Město počítá s tím, že za halu zaplatí přes 100 milionů korun. Část plánuje zaplatit ze svého a koncem roku chce zažádat o dotaci Národní sportovní agenturu, vysvětluje starosta Vít Aldorf z ODS.
2: Jedná se o halu s minimem 300 míst pro diváky a v nejbližších dnech nebo týdnech budeme řešit soutěž na dodavatele této akce, abychom měli vlastně jednoznačně jasnou pořizovací cenu.
0: Samotná stavba podle starosty zabere zhruba 2 roky. Členové olomoucké městské části Střed nesouhlasí s plánovaným zrušením doby placeného parkování v centru. Podle rozhodnutí radních řidiči mají od února platit i za stání o víkendech a v pracovních dnech do 22 hodin. Komise navrhuje, aby parkoviště u Tržnice a Husova sboru zůstala v současném režimu, tedy o víkendech a v pracovních dnech od 18 hodin zdarma. Podle mluvčího radnice Jana Horejše rada města podnět posoudí.
3: Návrhem na zachování stávajícího režimu na parkovištích u Husova sboru a u Tržnice se bude rada města zabývat. Každopádně na předchozích jednáních rady byla projednávána také možnost zavedení sníženého návštěvnického tarifu na těchto parkovištích. Oba návrhy bude nyní nutné posoudit z hlediska jejich proveditelnosti a funkčnosti. Sport.
0: Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká listopadové mistrovství světa už s novým trenérem Američanem Brianem Idalským. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě Česka 27 stupňů a na horách může být 23.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směrem na Brno se vyhněte překážce za nájezdem od Čestlic. Na 9. kilometru leží v pravém pruhu Hadice. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte překážku za Loděnicí. Na 8. kilometru je uzavřený pravý pruh, stojí v něm nepojízdné vozidlo. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.
4: Zlatá láska.
5: Přinášíme vám další příběh dvou milujících se lidí. Poznali se, když jemu bylo 20 let a jí 19.
6: Jejich lásce přála vánoční hvězda. Rodila se na horách, na zasněžených svazích i za roztopenými kamny.
5: Začala dopisy, přinesla radost z lyžování, byla obdarována dětmi i citem chovaným k vlastním rodičům. A trvá dodnes.
6: Jak napsal František Palacký, co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá.
4: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska vám přináší opravdové odžité příběhy lidí, kteří se milují a jsou spolu v manželství už více než 50 let.
1: Patří k nim i dnes 79-letý Zdeněk a o jeho rok mladší žena Věra. Už 58 let nosí společné příjmení Pelcovi.
0: Celý svůj život prožili na úpatí Krkonoš, kam se za nimi vydal do Horní Brané Patrik Rozehnal, aby jim naslouchal.
2: Zlatá láska.
3: Vy budete Zdeněk?
4: Ano. Dobrý den.
3: Dobrý den, kde máte paní?
4: Paní, ta na vás čeká vevnitř.
3: A vy tam u toho budete taky, ale?
4: No, budu muset asi, když už jsem to celý spunktoval.
0: Byly Vánoce roku 1965 a voják Zdeněk Pelc dostal povolení k opuštění posádky. S kamarádem se dohodnul, že vyrazí na Štěpánskou zábavu.
1: Ještě netušil, že dojde k osudovému setkání. Na chodbě u zrcadel poznal známou svého velitele, Vlastu. Bavila se s krásnou mladou blondýnkou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No tak jsem šel za tou Vlastou a říkám, hele, Jano Němčovič tě pozdravuje a tak, a jak se máš?
5: Bavil se právě s tou mou kamarádkou, to byla moje nejlepší kamarádka z ekonomky. No a my jsme tam přišli na tu zábavu a samozřejmě jsme tam neměli žádný místa k sezení, tak jsme tam jen tak se rozlíželi, no a pak přišel voják. Jo, já jsem šla na zábavu kvůli tancování. Ten byl šikovný, tak to bylo fajn a za ten večer jsme si řekli spoustu věcí. Já nevím proč, prostě za ten večer, co jsme si napovídali, tak jsme si napovídali spoustu takových normálních, úplně normálních věcí. Že? A nemůžu říct, že když jako jsem ho viděla, že bych jako říkala, ježiš, toho bych chtěla, nebo tak. Normální člověk to byl, jo.
4: No a to právě, když skončila ta zábava a šli jsme si pro kabáty, tak já jsem nějak tak počítal s tím, jo, že bych ji teda doprovodil, no a tam jsem se dověděl. Já jsem přišla s Vlastou a s Vlastou taky odejdu. A když tak mě napiš. A to jsem teda o tom začal pak přemýšlet, no začali, adresu jsem měl, protože jsem věděl, kde pracuje.
5: Ale já si nepamatuju ani, že jsem mu řekla napiš.
4: No když tak mě napiš, ano, to tam
5: řekla,
4: bylo, ano.
5: A když bych ti dala...
4: S Vlastou jsem přišla a s Vlastou taky odejdu. Aha. A když tak mě napiš.
3: Tak tohle je možná rozhodující věta vašeho vztahu, protože kdyby na ní nedošlo, kdyby vy jste, Věro, nenasadila toho brouka do hlavy, napiš mi, tak já budu muset napsat, sakra, tak se možná ten vztah nerozvine.
5: Ten dopis mě přišel do práce a teďka tam byla ta jeho dívka, která byla se mnou dokonce v kanceláři, jo, jmenovala se Eva a já jsem jí říkala, hele Evo, mě píše Zdeněk, to je ale nějaký divný, ne? A ona, no to nevadí, my už spolu nechodíme. To bylo zásadní.
4: No zkrátka, začali jsme si psát, že jo, no a opravdu intenzivně. To jako dopis stíhal, dopise dá říct, takže my jsme si toho stačili v osobě hodně napsat, takže to bylo jako kdyby jsme spolu mluvili. No.
0: Tak začal příběh lásky mezi Věrou a Zdeňkem Pelcovými.
1: Zdeněk byl už odmala veden ke sportu. A protože vyrůstal v Krkonoších, bylo to hlavně lyžování, kterému se věnoval i na vojně a vyhrával medaile.
0: Jeden takový závod se chystal v únoru 1966 ve Špindlerově mlýně. Zdeněk tam dorazil s armádním týmem a doufal, že se potká s Věrou.
5: No, já jsem teda byla dost v práci, já jsem na něho neměla čas, jo, protože já jsem tam dělala jako pro dva hotely účetní a to bylo hodně práce, takže ani jsem ho nezastihla na sjezdovce, jednou jsem se tam šla podívat a říkám, abych viděla, jak jezdí, no, a nezastihla jsem ho tam, to je pravda.
3: Byla ta mise ve Špindlerově mlýně po této stránce vůbec úspěšná?
4: No, co se týče, aby mě tam chodila někde fandit na závody, tak to se jí bohužel nějak tak nepodařilo. Když přišla, tak už jsem byl v cíli, tak jako to mě neviděla. No, ale jinak tam jsme měli celkem volno, že jo, tam nebyl nějaký vojenský režim, zkrátka dostavit se, já nevím, na tu snídaní, na trénink a odpoledne zase potom bylo volno, dalo se říct, tak tam byl krásný volný režim. Zotavovna vojenská, tam jsme jako byli ubytovaní a já jsem se tohodle ubytování nějak tak zřek. Zvolil jsem personální pokoj pro účetní na hotel ve Špindlu.
3: To jste se tam prostě přihnal, přistěhoval, řekl, věře, tak jsem tady.
4: No tak musel jako opatrně, že jo, jsme šli nejdřív do kina na film Lásky jedné plavovlásky, jo, taky jsem měl plavovlásku, no tak jsem ji tam jako poprvé jako doprovodil nahoru a jsem viděl, kde jako to je, jak to tam vypadá, no a pak už se to tak nějak změnilo, že jsem tam přespával celých 14 dní.
3: A došlo k něčemu víc ve Špindlu?
4: No, kdyby ve Špindlu to, k tomu víc nedošlo, tak by ani ta svatba tolik nespěchala. No, tak zkrátka, tak se to nějak schrulo a proběhlo to zkrátka, no.
3: A bylo to hezky?
4: No, určitě, to jsou věci, na které se dobře vzpomíná. No zkrátka jsme si rozuměli, povídali jsme si hezky, no rozuměli jsme si jako čím dál víc a bylo to, ta touha byla vzájemná, stalo se.
3: Když tedy Věra přišla s tím, že jsou jisté následky toho pobytu ve Špindlu, jak jste se k tomu postavil, co to udělalo s vámi? Protože pro chlapa je to většinou informace najednou teď a tady přijde, že na to třeba pozná nějak na svém těle. Ale co to bylo pro vás?
4: No tak zase, jo, tak velký překvapení to pro mě nebylo. Já jsem s tím nějak tak víceméně počítal, že to takhle dopadne.
3: Jo, takže vy už jste do toho jako šli v tom Špindlu s tímhle.
4: No, stalo se takhle, abych to řekl. Ne, že bychom se na tohle to bylo času dost klidně až po vojně, že jo, ale zkrátka když se urodilo, tak se urodilo, ale postavil jsem se k tomu čelem, věděl jsem, že nebudu kličkovat a že zkrátka musíme se postavit k tomu zodpovědně, že jo, zas k tomu novému životu, který.
5: Já jsem vůbec nepřemýšlela, že bych řekl něco jinak. Takže my jsme jeli dál, prostě jenom jsme věděli, že máme nějaký jako starost, že bude starost a že to musíme nějak zvládnout.
3: Už tehdy jste věděla, že je to chlap, na kterého je spolehnutí?
5: Jo, to jsem si myslela, to je pravda, no. Víte, to už poznáte tak nějak, to se dá, to jde tak nějak vnitřně.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
2: V roce 1966 se zamilovali. Počali dítě a chtěli se vzít. Začali tedy plánovat svatbu. Oba byli šťastní. Radost kalila jen skutečnost, že se toho nedožil Zdeňkův tatínek.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já jsem to bral tak, že to bylo teda hrozná rána, protože táta, kromě toho, že byl rozumný, zkušený a pedagog to byl, pro mě to byl takový starší kamarád. Já jsem se nemusel bát, jako některý kluci něco provedli a doma dostali řemenem. Já jsem přišel, řekl jsem, stalo se mě tohle a tohle a on mě poradil, jako, jak se to má řešit a pomohl mě zkrátka v tomhle s tom, no. No a potom, když teda jsme ostali sami, tenkrát já byl nejstarší, mě bylo 16, sestře 12, bráchovi 9 a máma na to sama. Těžko se na to vzpomíná.
4: Bylo vám líto i toho, že táta na té svatbě nemohl být?
3: No to určitě. On by mě třeba poradil a oženil bych se někdy třeba i malinko později. Ale Věra říká, že jej to hodně vadí, že ho jako nepoznala, jako živýho, no. Protože on byl vcelku oblíbený a známý, populární. Říkám, byl v horské službě, byl to učitel, závodník bývalej, no, ředitel té lyžařské školy, člen horské služby, který dělal, popularizoval tu horskou službu a ochranu přírody, květenu.
4: Není vám líto, že jste ho tady nepoznala?
5: Strašně. To mě opravdu, ale to mě, to tolikrát o tom ještě mluvím, už to je dlouho, tenkrát mě to bylo líto samozřejmě, ale pořád, prostě nedávno, tady se na tu fotku podívám a říkám, já bych tak s tím tatínkem ráda mluvila, protože o něm všichni říkali moc hezky, že jo. A byla by s ním legrace. Maminka jako babička byla taky fajn, to jo. No ale chlap je chlap, že jo, to zase má takový jiný narážky a tohle, ale zase Zdenková maminka zase je strašně statečná, taky je vychovala úplně sama a pomáhala a jako ta neměla chybu. A mimo to, když jsme s tím přišli, že teda budeme mít to mimčo, no tak ona to právě takhle vzala takhle odvážně, že jo, protože je to taky potkalo, no a tak přišla k nám domů, no a tak jim to rodičům je tak pozbudila, že to není žádný problém vlastně.
3: Zkrátka, to tady vyjednávala za mě nebo za nás, protože já jsem byl 300 kilometrů tam na vojně a nemohl jsem si odskočit. Mě mi nedali nějaký den volna nebo na takovýhle vyjednávání. Tak zkrátka přišla za rodičema Věry a tam si o tom popovídali a o mně a tak, takže oni už potom neměli takový strach, že to je nějaký neznámý vojín, jenom že jo, no, už taky už o mě něco malinko věděli. No. Snažila se zachránit situaci, jak to šlo.

0: Se svatbou se spěchalo. Věděli, že sňatek v květnu přináší neštěstí. A při červnovém obřadu by už na nevěstě byl vidět požehnaný stav.
1: A tak volba padla na jediný volný termín, na 30. dubna, na čarodějnice.
0: Věřin tatínek si přál, aby obřad měli v kostelíčku, kde se sám ženil. Tedy v Horních Štěpanicích. Hostinu si pak snoubenci domluvili v Hančově boudě na Benecku.
1: I nadešel jejich velký den, 30. duben 1966.
2: Mě švagr a se mojí starší sestrou dovezli ke kadeřnici, která chtěla učesat nejdřív moji sestru, protože jsem se jí zdála na tu svatbu asi moc mladá, tak si vybrala, takže jsem se ještě musela propracovat, abych byla jako první upravena. Nejdřív jsme teda byli ve Vrchlabí na úřadě. Tam jsme byli fotografa a pak se jelo na to Benecko do kostelíčka. No a bylo to hezký.
3: Kdy jste začala trochu slzet, vlhnout oči?
2: Hned? No tak to právě. Když jsme byli na tom úřadě a teďka tam začali mě přát, tak já jsem to tak obrečela. A oni nikdo nevěděl, proč brečím, ale já taky ne. Jo, a každý mě přál a slzíčky, že jo. No a nevím proč do teďka. Jestli jsem věděla, že to nebude jen tak jednoduchý, si myslím. Tak už.
3: To bylo štěstím.
2: Jak jste se tak hezky zeptal, tak to teda bylo zvláštní. Nikoho jsem takhle neviděla ještě, ale...
4: Tam to nějak tak proběhlo, akorát se divili, že jsem tam v civilu a že jako jsem voják teďka zrovna, tak se mě jenom zeptali, jestli mám to povolení na ten civil, tak jsem jim řekl, že jo, i když jsem ho neměl, protože jsem nechtěl jsem se ženit zkrátka v uniformě. Ten kostel, to pro mě taky bylo takový něco jiného a byl jsem takový trošku rozhozený a taková jedna perlička, kdy se nás ten farář ptal, jako jestli berete si zde, ona nejdřív Věry, jako zde přítomného a to a řekla ano, že jo. No a teď se, když se ptal mě, tak já jsem říkal, tak já chvíli zaváhám, jako že si to rozmýšlím a když se zeptal ano a já jsem nic neříkal, tak ona řekla po druhé taky ano za mě. A bylo to hotové, no.
2: Já jsem musela říct dvakrát ano. Protože ten pan farář, on se zeptal Zdenka, ale on se díval na mě. Chápete?
3: Ten farář.
2: No, protože on se mě zeptal, jestli si beru dobrovolně. Tak samozřejmě už jsem to jednou uměla, tak jsem to jenom zopakovala, že jo. Ale teď to říkal, oslovil ho, ale díval se na mě, chápete? A ten byl ticho a ten pan farář se zase zeptal a vůbec mu nevadilo, že to slyšel ode mě a stačilo to.
3: Moment. Řekl jste vůbec ano?
4: No, Věrušce jsem ano řekl, na úřadě jsem řekl ano, ale pan farář to ode mě neslyšel.
2: Ale bylo to tam hezký, protože můj strýc a jeho manželka byli zpěváci a zpívali i jako na kůře a zpívali nám tam Věrný milování krásně, tak na tom kostele to bylo moc hezký, protože tam nám moc hezky zaspívali.
3: Myslím, že i jako svatebčanovi by mi šel mráz po zádech. V kostelíčku vidět vás takhle, vás ještě slzet, do toho Věrné milování.
2: V kostelíčku už neslzela. Já už jsem si to odslzela na tom úřadě. Tam už jsem to měla, tam už to bylo bez slziček, tam už víte, to už bylo, že už jsme byli mazáci.
4: Už jsme byli svoji. To bylo vlastně jenom taková, takový neoficiální, když jako si to pan táta přál, ale stejně, kdyby jsme by se nás oddali jenom v kostele, tak by to v té době bylo neplatný, neplatný, že jo?
2: Ale bylo to tam hezčí než ne, na to.
4: Bylo to takový důstojnější, by se dalo říct. Bylo to jedinečný, no.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jak vypadal život v lásce, nám dnes líčí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
2: Po svatbě bydleli u rodičů Věry. V malé domácnosti, kde s nimi žila ještě Věřina mladší sestra. Byl to čas, kdy museli počítat každou korunu a mít i druhou práci.
1: Když přišli na svět synové Zdeněk a Tomáš, pomáhala s hlídáním a výchovou Věřina maminka. Byla obětavá, hodná a na nic si nestěžovala.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Až teprve, když jsem dostávala rozum, když už jako jsem byla starší, tak jsem, mě to šlo zpátky a říkám, ty, to musel být záhul. Já to budu muset ty máti aspoň oplatit. Pak jsme si koupili to auto, trošku jsme začali jako malinko, že bychom si někam měli podívat a mamka nikdy nikde nebyla, že jo. Tak jsme ji vzali třeba do zoologický nebo takhle a říkala jsem, já ji to takhle budu muset oplatit. A jenom, že ona jí bylo 66 roku a ona umřela. No, tak už ji to říkám nahoru. Protože máte rodiče, kterým se chcete vděčit a ono to nejde a ještě to bylo proto, že jela na banální operaci a oni to zkazili a ona se nevrátila. A kdyby přijela, tak já jsem říkala, že bych přestala chodit do práce, že bych se o ní starala, že ještě se mi to říkala v té nemocnici a se neboj.
4: Zdeňku. Když přišel tenhle těžký okamžik pro vaši ženu, pomáhal jste nějak?
5: Ale já si myslím, že zas ona to těžce nesla, ale zase navenek se to tolik neprojevovalo. Jo, brala to statečně. Každý, oba dva jsme měli už tu zkušenost. Já jsem přišel o tátu, ona o maminku, tak jsme se nějak tak vzájemně podporovali. Já na to vzpomínám, jak tenkrát jí nějak, měla jít na tu operaci, takže tam měla by v určitou hodinu bejt a tenkrát jí nějak tak ujel autobus, tak já jsem honem šel pro auto a vesel mi tam teda do té nemocnice. Ona byla nervózní, že je tam pozdě a že to bude špatně a to jsme ještě nikdo netušil, že tady za týden nebude.
4: Je to pro vás důležité mít vedle sebe chlapa, takového silného i sportovce, i duší velmi silného, že v těchto chvílích pomůže, že je vedle vás?
3: Určitě. To bylo takový samozřejmý, že prostě víte, mamka ho měla ráda.

0: Lev Nikolájevič Tolstoj napsal: Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.
1: O to víc je třeba o rodinu pečovat a vážit si každé chvíle, kdy je vše v pořádku. To už dobře vědí Věra a Zdeněk Pelcovi.
0: Když bylo jejich dceři Pavlíně 24 let, jela za kamarádem do Pardubic, kde se jí udělalo špatně.
1: Bylo právě po Vánocích a po zdlouhavých vyšetřeních přišli lékaři na to, že má v hlavě aneurysma, výduť tepny.
2: Bohu díky, na to teda přišli. A tím pádem musela být operace, takže jsme zažili chvíli, kdy nám volala z ty nemocnice mami, tati, teďka mě ostříhali ty moje dlouhé vlasy, které jsem si nechala namelírovat, protože mě budou otvírat hlavu a musím jim podepsat, že teda kdyby se něco stalo, takže to ten souhlas k tomu. No, takže tady oddělali kost, tam ji to spravili, zase ji přidělali tu kost. A my jsme tam přijeli druhý den odpoledne do ty nemocnice, ona tam ležela taková spavá hrozně, tak s náma pár slov prohodila, zase usnula, tak jsme tam pak každý den jezdili za ní, pak nám pan primář říkal, že ještě asi 14 dní, než to jako bude jasný, že to dopadne. No a bohu díky, musím zaklepat, tak se z toho dostala.
3: Já bych ještě k tomu chtěl dodat, že nejhorší byl ten okamžik, když po tomhle z tom telefonátu nám řekla, že teda jde na tu operaci, a tak teďka odpoledne, kdo tam zavolá do ty nemocnice a jak to dopadne, jsme si říkali, jestli já nebo manželka Věra. No a najednou zazvonil telefon a naše příbuzná s okolností bratrance, manželka mých synů, tam zrovna pracovala jako zdravotní sestra, věděla a zavolala nám a říkala, no tak Pavlinka už má po operaci a já jsem s ní teďka mluvila.
2: Řekla, poznala mě.
3: To nám jde, a no to nám tak spadl kámen ze srdce, že nemusíme my tam vytáčet to číslo a čekat, co nám řeknou. Tohle to nám strašně pomohlo a byli jsme rádi, viď?
2: No,
3: měli jsme štěstí, že ten doktor, který ji tam přijímal, a to bylo mezi svátkama, tam obyčejně nebývá ta úplně ta nejsilnější sestava z těch doktorů, že jo? A on byl trpělivý a tak dlouho ji vyšetřoval, až zjistil, že opravdu je problém v té hlavě, hned ji dovezli do Hradce a druhý den na ty neurochirurgii ji odoperovali.
2: My jsme tam pak šli teda samozřejmě poděkovat, jsme říkali, že jsme rádi, že se to stalo tam, kde teda byl opravdu dobrý personál, že tady to udělali. Jenomže to ještě neskončilo, protože potom s tím kamarádem, s kterým byla v těch Pardubicích, když teda už jako byla zdravá, protože ta neuroložka řekla, že je zdravá, že za půl roku už to, po ty operaci, že je v pořádku, tak vzali auto a jeli do Českého Krumlova a tam šli na ten zámek na Český Krumlov a ona tam dostala ohromný epileptický záchvat. A kdyby ten klučík nezachytil, tak by z nějakých ohromných schodů, tam byla bývala spadla a bylo by to konečná. To jsme si zažili teda dvakrát. Jo, to jsme si zažili v té nemocnici, když jsme za ní jezdili a potom zase, když začaly tadyhle ty potíže.
4: Věro, Zdeňku, tahle zkušenost s vaší dcerou zesílila ten vztah třeba k těm dětem, k tomu, že děkujete za každý den, kdy jsou v pohodě, kdy jsou šťastné? Myslíte na ně?
2: Já ten vztah mám pořád. Mně to je jedno, jestli tohle. Já jsem to měla od malička, já jsem byla vždycky ráda, že jsou zdraví, jo? Já to mám tak prostě, zdravý dítě je výhra. Jo, už odmala. A tohle samozřejmě, tady to je, to se akorát víc bojíte. Jo, když tady to přežijete a najednou zjistíte, že co se všecko může stát, no tak samozřejmě, že jste ještě raději, když zase máte vnouče zdraví a pravnouče zdraví, to ano. Ale jinak pro mě zdravý dítě prostě nepřežila bych smrt dítěte. Já bych tu smrt nedala.
3: Já si hodně vážím toho, že ty naše děti spolu krásně komunikujou, vycházejí, jeden druhýmu nic nezávidí, mají se rádi, navštěvujou se a když je nějaký problém, třeba jako problém třeba se mnou zdravotní, tak vidím, jak se semknou, jo, a jak to se mnou cítí. A to, toho si nejvíc vážím.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Dnes nám svá srdce otevírají Věra a Zdeněk Pelcovi.
3: Jsou spolu už více než 58 let. Prožili si chvíle štěstí i strachu. Vědí, že život je někdy těžký.
2: A proto jim chceme ukázat, že umí přinést i okamžiky překvapení a radosti. Měli ji. Když jim Patrik rozehnal, nečekaně předával náš dárek za jejich psaný dopis. Velký automatický kávovar.
4: Je.
5: To je pěknej.
4: Vy jste krásný. Teda,
5: ale... To s tím ani nebudeme umět dělat ještě.
4: To je pěkný.
5: Je, a ty vago... A i s kávou. No paráda.
4: No teda Patriku, ale tu nás tím musíte naučit pracovat.
6: Jo, jo, o to jsem tady. Takový domácí kafový instruktor.
4: Ty vago, děkuju.
6: Vy to študujete i ze zadu, to málo kdo.
5: To je ze zadu, já právě nevím, já. Zásobník na vodu, to se ale je tady.
4: Tady.
5: Jo, takhle. Aha. Aha. Pak se to takhle dá. Jo, dobrý, dobrý.
6: Ano.
5: Jo, ale pak jsou nějaké volby, že jo, ještě.
6: Tady vepředu.
5: Jo, jo, rozumím. Aha.
6: Vy jste dobrý, vy jste technicky zdatný, to se mi líbí. Kdo u vás vlastně připravuje kávu?
5: No, ale...
4: Kdy?
5: A... I takhle, Věra pro sebe dopolední já si nedávám, ale po obědě si dáváme společně a tu zpravidla ne vždycky připravuju já.
4: Moc děkujem panu Koskovi a paní Majerovi, vůbec teda jsme to nečekali, Patrik nám to zapřel, prosím, ale děkujeme.
5: No je to moc pěkný dárek, a skoro si ho ani nezasloužíme, ale budem ho rádi využívat.
1: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: A tak si udělali kávu v novém přístroji a přišel čas na náš manželský test.
3: Patrik rozehnal jim položil stejné otázky, které mají odhalit, jak se znají a co si pamatují.
2: Ptal se každého zvlášť, aby si nenapovídali a neslyšeli se. Teď vám jejich odpovědi poskládáme za sebe.
7: Jak si myslíte, Věro, že svému muži voníte?
4: No... Nevím, nevím jak, ale když se mnou je, tak asi musím, ne?
5: No mě voní teda opravdu, opravdu hezky, jako příjemně. Myslím tu přírodní vůni, nemyslím parfém, jo? Jo, ale to je ona.
6: Jak vypadal ten první polibek?
4: No, tak to bylo až po těch dopisech, potom někdy. No, asi dobrý.
5: No, takovej spíš nesmělej, takovej upřímnej.
6: Kde jste slavili první Vánoce?
5: No, první Vánoce určitě u nich. No, tady v Braní.
4: No, první Vánoce jsme slavili u nás, ale pak jsme jeli k babice do Vrchlabí.
6: Takzvaně ta vaše písnička.
5: Moje písnička, jako, no, tak já mám rád třeba ten Stříbrný měsíc.
4: Tak jemu se líbí Stříbrný měsíc, jo, písnička.
6: Co máte rád k snídani?
5: Třeba smažený vajíčka, dejme to budu.
6: Co má nejraději k snídani, nebo co by ho tak nejvíc potěšilo, když by mu někdo připravil?
4: Tak on nezvyklý, co mu dám na talíř, to tam má.
6: A něco teplého?
4: K snídani teplého mu... Dělám akorát čaj.
6: Vidíte, a možná proto by si dal smažená vajíčka.
4: Tak to mě nenapadlo.
6: Kdo víc trestal děti?
4: Já?
5: Manželka.
3: Já byla ten zlej, on byl pořád ten hodnej. A on do teď.
6: Kdo je pracovitější?
3: On je pracovitý, je hodně. Já myslím, že každý je pracovitý na svém písku.
6: Kdo z vás dvou je pracovitější?
5: No určitě Věra, teda tu obdivuju, protože ona jako se práce nebojí a je taková houževnatá.
6: Jaký máte sen?
4: Teďka nepotřebuju nic, já nepotřebuju nic.
6: Víte nebo tušíte, jaký má ještě třeba nesplněný a velký sen?
5: Jo, to teďka blbne. Chtěla bych skútra na elektriku. Ono se jí to líbí, ono to je tichý, ono je to hezký. Já bych na tom jezdila na nákupy, ono se s tím dá krásně zaparkovat, no ale proč se na to vejde, to nemá ani nějaký nosič nebo košik, nebo co, já nevím, ale no tohle to jako nechápu. A to by si teda jako přála teďka, v současné době, to už mu o tom mluví druhý rok.
6: V čem nejraději spíte?
5: Jak v čem? No v pyžamu, ne?
4: No v létě má pyžamko s krátkýma nohavičkama, v zimě, aby mu nebyla zima, pak má i noční košilku. Už si zvyknul i na noční košilku.
6: Kam vám vaše žena nejraději dá pusu, když na to přijde, když vynechám ústa?
5: No tak asi na tvář.
4: No tak všude na hlavu.
6: Kdo z vás dvou je něžnější?
5: No ne, to asi ty ženy jako jsou takový, to bych řekl takový, už k tomu i vytvořený, že jo, určitě ona.
6: Kdo z vás je něžnější?
4: Asi oba, on je taky něžnej.
3: Věra a Zdeněk Pelcovi žijí šťastně a spokojeně.
2: Zajímalo nás, o čem sní manželé kolem osmdesátky, čeho si jeden na druhém váží a jak se liší láska v pozdním věku od té mladické.
4: To je takový jiný a ono to je možná i jako lepší, nebo prostě ta kvalita tam nějak jde, protože předtím to máte práce, děti a nějaký ty stresy, co tam byly, že jo. No a teďka, když už jako jsme se dopracovali takhle, jak jsme, nic nám nechybí, máme kde bydlet, máme střechu nad hlavou, což je úžasný, tak to je fajn.
5: Já bych řekl, že je taková klidnější, vyzrálejší a pevnější. Teďka ve stáří zase už je to trošku vztah jiný, to je taková zodpovědnost a aby jsme přežili, aby jsme se ještě hejbali, aby jsme nemuseli jednomu druhému Bůh ví jak posluhovat, ale tak nějak fandíme si a zatím to funguje.
4: Ten čas jinak utíká. Než vám je 20, to zažijete jakoby tolik dlouhýho času, kdy se pořád něco děje. A teď najednou uteče 20 let a ono to je jako nic. To prostě díky tomu, jaký máme už ten životní rytmus, tak to samozřejmě ty dny jsou kratší. No a klidný a hlavně se jeden druhýho snažíme nestresovat, jak to jenom jde.
5: Jo, oproti tomu, když jsme byli mladí, tak jsme byli takový roztěkaný a to a teďka už tak nějak víme, kam patříme asi.
4: A taky víme, že kdyby se s někým něco stalo, tak že se jeden na druhého může spolehnout. Asi tak.
5: Řekl bych, že stále se mě líbí, jo.
6: Proč jí milujete?
5: Převážně teda jsou to ty charakterové vlastnosti, by se dalo říct. Jo? Trpělivost, hlavně věrnost, jo? A takové, jak bych to řekl, že umí hospodařit. Děkuju za takový to bezkonfliktní ten časový úsek velký, že jsme opravdu neměli nějaký jo, velký konflikt, krizi nebo průšvih, že jo, že by jsme museli něco řešit. A vážím si toho, protože když se člověk pohlédne někde okolo a vidí, jak to chodí, tak se říkám, ne, takhle jsem spokojený a se mě to líbí.
4: Teďka mě řekne častěji, že mě má rád, než když byl mladý. No, to je pravda. Je skromný, mohl by být, kolikrát já ho musím nutit. Myslím si, že je i pravdomluvný, že nic velkého mě nikdy nezapřel. Takovej, dá se na ní spolehnout. No.
6: Kdyby byla ta možnost jednou, třeba i tam nahoře, že by vás někdo postavil opět před svatební oltář a ptal se, jestli si i tam navěky Věra veme Zdeňka, jaké odpovědi by slyšeli odávající tam?
5: No, tak já nevím, když to vemu z hlediska té spolehlivosti, férovosti, jednání a věrnosti, tak bych do toho šel znova.
4: No, já bych do toho šla, protože přece nebudu po smrti schánět něco jiného, když už to je osvědčený, to víte, že jo. A chtěla bych se tam ještě potkat s těma, který mě odešli. A kdyby tam třeba byl právě ten Zdenkův tatínek, kterýho jsem nikdy neznala, to by bylo bašta. A třeba to tam někde je, ty duše přece se nemusí ztrácet, že jo. Se tam pošeptáme něco.
6: Milujete ho?
4: No. Mám ho moc ráda. Jo?

0: Věra a Zdeněk Pelcovi už vědí, že lásku si uchovají na věky. Že láska pomáhá žít, dodává sílu, podporuje úsměv a rodí se z ní další život, který zase pozná lásku.
1: Kněz Giovanni Bosco kdysi řekl: ctnosti, které nás mohou šťastně přenést z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska.
0: Stačí jen otevřít svá srdce, radovat se z maličkostí, konat dobro, žít v klidu s těmi, které máme rádi. A s láskou se potkáme i tam nahoře. V to věří
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu bude podle Schillerové do 400 miliard korun. Bezpečnostní opatření pro převzetí torza 34. budovy ve Zlíně má připravená společnost Cream. A zítra bude jasno a teploty překročí 30 stupňů. Jednání o státním rozpočtu na příští rok s jednotlivými ministerstvy začne v polovině srpna. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Předpokládá, že ministři přijdou s vyššími požadavky, než bude možné realizovat. S navýšením rozpočtu počítá Schillerová například u dopravní infrastruktury, zdravotnictví nebo investic.

0: zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
1: Například 14 miliard korun ročně mají podle Schillerové přinést výnosy z obnovené EET. Společnost Cream, která vlastní ohořelou a částečně zřícenou budovu 34 v baťovském areálu ve Zlíně, má připravená bezpečnostní opatření. Podle mluvčího Marcela Šmita už jich část funguje. Jde o oplocení, osvětlení, kamery a nepřetržitou službu bezpečnostní agentury. Kvůli bezpečnosti je nadále zavřená část Vavrečkovy ulice. Omezení se dotýkají také budov 33 a 44. Turisti v Prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Ten platí na celém území skalního města bez výjimky. V suchém létě výrazně stoupá riziko požárů a případný zásah hasičů je v lesích a na cestách okolo skal velmi komplikovaný. Upozorňuje spolumajitelka Prachovských skal Rita Štoršliková.
2: Připomínáme, že v celém areálu přírodní rezervace Prachovské skály platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazeném prostoru u turistické chaty Prachov. Sport.
1: Tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny kouče. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP bude trénovat Francouz Frédéric Fonták. Pokračuje Lukáš Antoš.
3: 39-letý kouč v minulosti dovedl Caroline Garciaovou až na čtvrté místo světového žebříčku a k triumfu na turnaji mistryň. Spolupracoval také se současnou světovou čtyřkou Felixem Ožerem Aliasimem. Teď povede Lehečku po Michalu Navrátilovi. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě území kolem 27 a na horách 23.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 dejte pozor, na 220. kilometru ve směru na Brno stojí tam porouchaná dodávka v odstavném pruhu. A stále na D1 ve směru na Ostravu u Holubic je neprůjezdný jeden jízdní pruh, stojí tam porouchaný karavan, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v Divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával, my jsme umělé, přetočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na ní svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat. Tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky. A soutěž jsem nemusel žádnou dělat, protože věděli, že jsem praštěný už na to dost, abych to mohl dělat. A já jsem přitom byl všeobecným reportérem, to byl titul. To nemyslel, že to bylo...
2: Myslím, to vymýšlíš.
3: Že to vymýšlím, to byl titul, já jsem dělal všecko, nakládání vajec do vodního skla ve velkém.
2: Jsem taky dělal.
3: Ano, všecko jsem dělal a vypomáhal jsem zejména při sportovních velikých utkáních, protože jsem vlastně začal jako sportovní reportér, zkrátka dělal jsem všechno, kdyby byl v rozhlase balet, tak jsem dělal to pas de deux.
2: Já to mám snadný, protože já jsem vlastně se nikdy humor snažit nedělal v rozhlase. Mě tehdy redaktor Hronek řekl, podívejte se, vy jste takovej, já jsem mu jednou dlouze vyprávěl, jak by co byl, on říkal, vy jste takovej jako chytrej, tak jste mi povídal, vyberte si hodinu týdně a dělejte si s ní, co chcete. Já jsem si teda vybral hodinu týdně v neděli od 6 do 7 večer a tak jsem to tahnul 4,5 roku. Jsem si tam skutečně dělal, co jsem chtěl, to znamená, že jsem si to sám napsal, sám jsem si to zrežíroval.
3: A... Nezlob se, teď jsem tě přerušil, to je nespolečenské, ale já bych zapomněl, protože já mám už něco s těmi cévami a je to moc hezká připomínka. Čím jsi začal? Jak jsi jmenoval pořad?
2: Nedělní beseda rozhlasových novin.
3: Nedělní beseda rozhlasových. A kdy přišel ten čtvernožec tam?
2: Ten čtvernožec se jmenoval Ferda. A přišel asi po 5. týdnu vysílání.
3: Tak byl od začátku? Samozřejmě.
2: Byl od začátku.
3: No,
2: a sice byl, protože mi kdo si řekl, že v BBC mají nějaký pořad, který začíná mluvící papoušek. Já jsem si říkal, hergot, Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bezouška asi 3x. A potom nějaká babička, tak přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát.
3: Oprávnění. Pouštět sem babičky.
2: A ona jako tohle pak říkala, a kde máte toho pejska, že? A my jsme říkali, toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma. Ale do té doby štěkal bezouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe, měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda, dole měl taštičku a v té taštičce měl od generálního ředitele rozhlasu Mirko Očarlíka povolení, myslím, že to byl jediný pes v dějinách rozhlasu, že má vstup do budovy. No, to měl strašně fajn tady v tom rozhlase, protože v zimě třeba tady jsou ohromný prostory na probíhání, že jo?
3: No
2: a tenhle ten pes vlastně byl v té znělce, mi bohužel se z něj zachovalo jenom, ta znělka je odrbaná, jak se to říká slušně, ta znělka je...
3: Je jaksi zpustošená.
2: Zpustošená a je tam zachováno asi 5 nebo 4 štěknutí, mohli bychom si to pustit. Ten pes pochopitelně dostával ohromný spousty darů a všeho možného. Třeba nám sem taky botičky, boudy, dečky na záda. A jednou mu taky přišel tak, takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu. Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
4: Já vím, povídalo by se, povídalo, 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat. No pamatujete se, jak rozhlas začal před 11 lety se slavnou tradicí Silvestru? Pamatujete se, jak tam tenkrát ti bakaláři velmi nezbední zpívávali docela moderní koledy?
5: Koleda, koleda, referenti, řečníte moc hezky, aspoň každé třetí slovo řekněte nám česky.
6: A vy, páni stavitelé, pokojně si žijte, ať tom, co jste postavili, bydlet nemusíte.

0: za to kratší schůze. Posluchačkám přejem účest podle módy dneška, Hamleta neb karfiol a případně i ježka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala, kubelka jí zevšedněl. Proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
3: Kubelko,
2: pravila potom,
3: ty víš, co je tvou povinností.
2: A udělala obličej.
4: Mou povinností,
2: pravil Kubelka poslušně,
4: jest piplati kanárka, krmiti kočku a psáti pěkné dopisy. Děkuji, matinko.
2: Tchyně tedy nasedla a odjíždějíc zahrozila ještě prstem do okna. Kubelka zamával a obrátiv se od okna zjistil, že kočka sežrala kanára.
4: Macíčku!
2: Zalkal a kolena mu poklesla. A dostal takový strach, že by byl pěšky běžel do Libverdy. Ale pak se uklidnil, usedl a napsal první dopis.
4: Drahá matinko,
2: čárka,
4: kočka je nakrmená.
2: Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
5: Strop je vlhký, pane Kubelka.
2: Pravil.
5: A na stůl nám kape. Já jsem mokrý a polívka je přesolená. To jste křesťan?
2: Kubelka se zastyděl. Utřel slzy a domácího, vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
4: Drahá matinko,
2: stálo tam bez obalu,
4: naše kočka je pes.
2: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
3: Kubelko,
2: psala tchyně přísně.
3: Píšeš málo. Napiš mi o konárkovi, jestli zpívá novou.
2: Horko polilo Kubelku a zimnice ho rozrazila.
4: Jak bych mohl?
2: Zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl.
4: Uč se, mrcho.
2: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat i škálu. Kočka nic. 3x, 4x vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20., u dveří bylo zazvoněno.
4: Sláva!
2: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.
4: Ty moje šelmičko nadaná!
2: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel Spolku pro ochranu zvířat.
6: Pane,
2: řekl, jako když polárku ukapává.
6: Na slovíčko.
2: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomků. Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí takto týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchyni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrati tchyni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrati tchyni, protože tchyně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchyně zakusovat i kanárka? A Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout i jednatele. Proto byl odveden na čtyrku a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchyni a jeho obsah byl zcela jasný.
6: Drahá matinko,
2: pravil se v něm,
6: pro váš klid posílám 2 úvahy. První a druhou.
2: První úvaha pak zněla.
6: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč zrovna nespívá. Za A, zpívat ti nechce. Za B, zpívat ti nedovede. Za C, stydí se. A za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívat ti nutil násilím, nepřijde do nebe.
2: Již z první úvahy je vidět, že kanárek kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
6: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
2: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž... A nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.
3: Kubelko,
2: psala tchyně jednoznačně.
3: Píšeš málo, ale špatně. Žádám okamžitě velký dopis o kanárkovi. Nepřej si mě. Tvá matka.
2: Kubelka třesoucími se prsty složil pečlivě 80krát ten dopis. Potom bez dechu dosedl na hřeb a to přimělo jej k horečné činnosti. Za dva dny na to tchyně, vracející ze sadů, kde krmila ptáky, byla zastavena vrátným hotelu.
3: Dopis?
2: Zeptala se dychtivě.
5: Značnej.
2: Pravil vrátný. Povytáhl obočí a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. Tchyně vrhla se k ní hořít z žádostí. S pomocí tří mužů, kladiva a kramle, odrazila víko a plnými hrstmi jela se odstraňovat hoblovačky. Pod nimi klec, připomínající voliéru, na dně semenec a miska čerstvé vody. Na bydýlku pak seděl Kubelka s hlavičkou vzhůru a zpíval novou.
7: Neplačte už, señorito, že vám milý zahýbá, není věrný,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný, jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava, to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k ním třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už jsi říkal, že jsi muž.
3: Jsem obé dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím, tedy v podstatě tvor veselý.
3: To nemohu tvrditi. Můj smutek počal dnem narození. Mého. V naší rodině nás byly spousty.
2: Mohl byste to konkretizovat?
3: Zajisté. Bylo nás tolik, že jsme spávali nasměny. V jedné noční košili nás spalo 19.
2: Ubohé dítko. A co později, když už jste rozumbralo?
3: Bylo nás ještě více. Měli jsme svou vlastní závodní radu.
2: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
3: Začnu od babičky.
2: Prosím.
3: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
2: Na začátek snad něco méně otřesného.
3: Dědeček.
2: Třeba.
3: Byl proti očekávání manželem babičky.
2: A co takhle sourozenci?
3: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
2: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
3: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.
2: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
3: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
2: Vrátíme se snad raději k vám.
3: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě více.
2: Počkejte, tomu nerozumím.
3: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat. Prvé jsem neovládal vůbec.
2: A druhé?
3: Ještě méně.
2: Nicméně vaše přítomnost svědčí o tom, že jste toto kritické životní období překonal.
3: Stal jsem se dobrodruhem.
2: Rozumím. Víno, ženy, hazardní hry a tak?
3: Něco daleko horšího. Přijal jsem místo účetního v jisté rolnické škole.
2: A následky?
3: Oženil jsem se.

0: Teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil. Zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru. Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
2: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
1: Prosím vás, čemu?
2: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
1: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselý.
2: Jaké jsou perspektivy?
1: Velmi špatné.
2: Já pato.
1: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
2: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
1: Viděl jste někdy na silnici psa?
2: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
1: Je to čistokrevný vlčák.
2: Dobře mu tak.
1: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok. A teď je v léčení.
2: Chudák, a on je Piešťanov?
1: Ne, u zvěrolékaře.
2: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom psovi tolik canca, když nebyl přejetej?
1: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
2: No toto má kádrově dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takovej pes?
1: Pardon, léčení budete hradit vy.
2: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takovej pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, moje úcta.
1: Bohužel, musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
0: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
1: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
0: Sympatický pán.
1: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
0: Myslíte, že by si troufl?
1: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutí a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. A to... A popaký, samozřejmě. O, je to já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. No to víte, že stojím, to je samozřejmě... No, vy sedíte, já... No ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, jo, děkuju vám. A mikrofon se domení, ano, no to je taková hříčka, taková, jak mi intelektuálové se vyjadřujeme, taková, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, no skutečně, ano, a co já to tady vlastně kecám, víte, no ne, to já se do toho dostanu, co pak jen abych se dostal z toho, no, a já bych tedy hlavně rád, jo, to i by nás bylo, co pak, to jako zase žádný, tohle. No ne, to já jsem veselá kopa, a já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co, no ne, že, tedy naschál. Děkuji vám.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec, co písní znám, jež lidé neznají a večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šumluju? Ho, ty kamarád je úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju prostě z myšlenku, jak je to v háji.
1: Tak kde pak jsme to skončili? Aha, tak ty jsi říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lawrence Oliviera v roli Romea.
6: But frozen load. And what is time like on covered line? Wasted time on those terrible looking nosed and dollar bucks. Wasted time on load and dapper. Wasted time and I the cola dame. Please, on the rudest can learn on I'm on rudest tip. With Dublin and Topper Pride and Coase. With your tail and neck rude on them and a mind by Boristin. With tube line. With game loan a hand troubles teeming rude scan. With dober alone and canny of brutus time ado.
5: To bylo, že jo?
1: No, nic zvláštního, sama angliština.
5: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba Honzu Třísku jako Romea, ne? Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
7: Však tiše. Co to svítá nade mnou? V tom okně východ je. A v něm slunce. Julie. Vstaň slunce spadilé. A do naši lunu, která bez toho už bledne závistí. že jsi již služka. Já nevím, ale fakticky. Čestný slovo, to snad bude Julie.
1: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
5: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
1: Proč ta skepse?
5: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší, než parodovat.
1: A co je k tomu potřeba?
5: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
1: No jo, no dobře, Bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
5: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
1: Pro Krista pána.
5: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali tři významní čeští umělci šanzón.
8: Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit se však jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl si hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
1: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mě hlava točí, za to můžeš říct snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. Bude to všecko jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
2: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tady nejintelektuálové říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a dařej v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký hlas, zná je...
3: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct. Déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš v té práci.
2: No, nejbližší kolegy prostě.
3: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Že ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, když se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Ty si vzpomeň třeba v šatnách kolikrát,
2: nebo
3: při zkouškách. No, třeba, no tak, bože, tak řekni, no, jako nášejníček pivec, no, tak.
2: Já myslím, že seď forom ty, tak to zkus ty, no. Tak
3: počkej, já si vzpomenu na, třeba na ty vincovský paničky. No.
4: Tak myslím, že tady dělám jelena toho nejtlustšího a nejparohatějšího jelena, v celé vincorské oboře. Pro Krista pána, lidi, co tady, co já jsem za člověka, to tady nevím.
2: No dobrý, fajn, hezký.
3: No tak něco ty?
2: Jak byla hezká, to jak vypravil tu historiku, jak říkal,
4: Ježiš Maria, Josefe, já přišel domů ve 12:45, táta myslel, že jsem byl Bůh ví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle, Ježiš Maria.
3: To já jsem si vzpomněl ještě na jedno. Kolega Pivec, říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
2: Sanio.
3: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel a říká, lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, to je na síť a je to taky na baterky, teda kluci, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy zkrátka ten, kdo tam, to byla hlava, ježišmarja, já jsem se lek, jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré. No, nemáte moc cest. Prostě pod lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: Dovolíte, abych si přisedl.
3: Prosím, samozřejmě, samozřejmě. Průkopník, průkopník, průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
3: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
3: Průkop, neradši to náhodou vědět.
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte...
2: Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se dostane taky.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různej, víte?
3: Ano,
2: průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: To právě tady nestojí.
2: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: No, právě.
2: Pače, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem?
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady to stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
2: Tak to je těžký tohleto, no. Opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, Josef.
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
3: Ne, na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
3: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
2: Ale jo, to budeme mít hned, no. To je pro, není
3: no,
2: problém.
3: Tak fajn, to budeme mít hned.
2: Ano,
3: tak, ano. Tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
2: Třeba, ano, ano.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
3: To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte?
2: No tak ještě ne, přesně, že jo, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
3: Kolik jich tam může být, no tak kdo ví, jestli je takových akorát pár, víte.
2: Pár, ano, nebo ještě míň,
3: co no, právě.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: A to ne.
2: Co?
3: Poslyšte, to se, ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No a proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
2: Ne, to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: Víte, že máte pravdu.
2: Jo.
3: No vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No, vidíte, co?
3: Teď ještě vědět o tom, jaký.
2: Ano, jenom tak jak. To už nebyl takový problém. No,
3: to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vememe další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
2: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
2: Samozřejmě, to bude mít.
3: Tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže. Umíte italský?
2: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano, ano.
3: A výběrčí činže italský náhodou, nevíte?
2: Výběrčí činže italský?
3: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako, že
3: italský, ano. Italský je psa, ano.
2: Italský výběrčí činže, to je ten... mám na jazyku, to je zajímavý.
3: Já taky, já už dlouho nemluvím italsky, tak ono to...
2: Ano, člověk se úplně vypadne, ono, právě, či to je, ano. Úplně.
3: Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně.
3: No jo, no, tak to je, že vy už to taky nevíte asi, víte.
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno. Činžáno.
3: To ne. Poslyšte, pane, to se mýlíte. Ne, ne, no. To je správně činžáno.
2: A jo, činžáno, už vím, činžáno.
3: To by musela bezpečně.
2: Ano.
3: A je to ta venej sejra.
2: A jo, sejra. Ta venej, že jo, takový, ano. V takových flaškách se prodává. Já.
3: Ono je ho víc druhů, víte. Oni jsou i mimoflaškový takový.
2: Taky, jo.
3: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
3: No. No takže bychom ho nechali stranou.
2: Třeba,
3: jo. Výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
3: A vezmeme další otázku.
2: Třeba, vemte další.
3: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
2: Něco vodorovnýho.
3: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
2: Tak pro děti.
3: Přijme na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
3: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
2: A jo.
3: Orchestr. Safra.
2: Co je?
3: Safra. Přebývá mi jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
3: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
3: Ještě k tomu vzadu.
2: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
3: To se potom špatně luští. Takový,
2: no právě, no. Tohle je těžký. Tohle.
3: To je těžký.
2: No jo, tak co bychom...
3: Takže bychom šli kousek dál, ne?
2: Třeba vezmeme něco.
3: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
2: Třeba,
3: takovou, jo?
2: Ano, třeba, ano.
3: Tak vezmeme třeba tuhle tu C, vezmeme C.
2: Jo, co C? To je vitamin, jo, nebo co?
3: C, otázka.
2: Jo, otázka, písmeno C.
3: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
2: No to chci, já znám všechny.
3: Jo.
2: To je leden, únor, březen.
3: Ano, podzim, zima.
2: Ano, to.
3: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
2: 12 měsíců na tři písmena?
3: No je to tady ta.
2: To je nějaký nesmysl, ne? Určitě něco popletli. No,
3: takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
2: No vole, jo.
3: Aby jsme takhle mohli důmat celý rok?
2: No vole, to je nějaká...
3: Co s tím?
2: No já nevím. No,
3: takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
2: Ono se jo, budete zkuste něco.
3: On se to vystříbří.
2: Zkuste něco jinýho.
3: Takže bychom...
2: Co tam ještě máme?
3: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
2: To je zase taková nejasná otázka, tohle, jo.
3: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažný.
3: No, ten přece tahá z kaslíku ty planety.
2: No, to nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
3: Tak já to napíšu rovnou, jo?
2: Napište to hned.
3: Píšu pa,
4: pouš.
2: No.
4: Safra.
3: Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
2: Bez eku, papouš?
4: Pepouš.
2: Ale poprosím vás.
4: Papouš.
2: To je nějaký zmetek ty noviny, já vám to říkám.
3: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
2: No voleť. Ještě, že jsme to tak rychle prokoukli, no. Víte? Vy nemáte nahroštěný takový noviny doma, jo?
3: Zafra, a víte, že má?
2: Jo?
3: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
2: No to nemůže být všude špatně.
3: No že mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
2: No to je nápad, uděláme to u vás.
3: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte? No.
2: To může naletět nějaký idiot.
3: Jo. To kdo, co?
2: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
3: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
2: Idiot.
3: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
2: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dnes ještě stále úterý 28. července a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma sport a mě bude zajímat, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Sportujete už od dětství? Jaký sport jste provozovali v mládí a jaký děláte třeba v současné době? Pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně? Co rádi sledujete například v televizi? Patříte mezi sportovní fandy? Máte svůj oblíbený sportovní klub? Telefonovat mi můžete jako vždy na číslo 731 800 900, také mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a vy dobře víte, že na tuto adresu posíláte text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dám. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmout dám. Jo-ho-ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo chce zhrbnout, třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hucovský šípy najmou.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme dnes věnovat sportu. Sport je aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. Mezi sporty patří fotbal, hokej, tenis, sportovní střelba, volejbal, házená. Dále se sem řadí i nepohybové soutěžní aktivity, jako například šachy nebo profesionální hraní her. Koho přivítám v noční lince jako prvního? Tak tou první volající na linku 731 800 900 je paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer. Všechny zdravím. Právě když mi paní Chládková vzala do vysílání, tak jsem říkala, to jsem ráda, že jsem se dovolala, protože hned potom se půjdu natáhnout do postele, do vodorovné polohy, protože tělo to za celý den už potřebuje. Toho různého pohybového tělocviku mělo moc. Tak když se mluví o tom sportu, no, já o sportu vím od malička. Už co jsme chodili, co jsme byli v předškolním věku, nebo do školky, nebo potom na obecnou školu. Ale mám takový dojem, že tehdy se příliš o tom tak jako nemluvilo. Bralo se to tak jako samozřejmě, že jsme se nějaké pohybové aktivitě věnovali. Dneska se o tom pořád mluví, všeho je moc, ale moc je těch řečí, ale skutek, aby utek. Potřebujeme pevnou základnu. A když tady vzpomenu třeba si jenom to, jak kolik medailí má Martina Sábliková,
0: ano.
1: A kde je ta dráha na rychlobruslení v České
0: slibovaná,
1: republice,
0: že jo?
1: Která se roky slibovala a pořád, jak chtějí mít nějakou základnu, když budou asi bruslit jenom někde na kozištích, na rybnících, anebo musí jezdit teda do zahraničí, aby byli na té dráze. Já, když si vzpomenu, tak jednak můj tatínek byl naprosto nesportovní typ. Zajímavé, že poslouchal, ale vždy, když byly utkání hokejová, takže díky němu já jsem to poslouchala s ním a on mě do toho zasvětil, takže i potom po jeho smrti jsem vždycky poslouchala, dokud jsme neměli televizi, tak z rádia ty přenosy, ale potom i v televizi, takže jsem ovládala československé mužstvo, to sovětské vlastně tehdy, Američany, Kanaďany, to jsem znala, trenéry jednotlivé, hráče, Ragulin, ten ruský, to jsem vždycky říkal, ježišmarja, zas ten Ragulin tam bude řádit a podobně. Dneska už je to jiné, protože to naše mužstvo je pozbírané tak, jak je po celém světě a mám takový pocit, že nemůže být pořádně sehrané. Ve škole jsme tělocvik milovali. Já si nepamatuju, že by se někdo z tělocviku omlouval. To by musel mít jedině něco zlomeného, že se nemohl hýbat. Že by nosili se omluvenky od lékařů. No to vůbec neexistovalo. To

0: až v praxi jsem potom byla překvapena, když různá děcka chodili a když jsem musela zkoumat, proč nechtějí dělat tohle, proč nemohou skákat přes kozu, proč nemohou běhat a proč ten běh může trvat jenom tolik metrů nebo tolik minut, aby jako toto. Odje maminka, ta byla sportovní typ, ta nás vedla k lyžování, k plavání. To jsme milovali, protože tady u nás byla krajina, proto v létě oprášně jsme měli kousek takové malé koupaliště. Plivátko se mu říkalo a tam jsme trávili skutečně všechny krásné dny. Takže to ve mně zůstalo. I potom na 11 let se pochopitelně taky jsem měl tělocvik a to se bralo úplně automaticky. I na vysoké škole až do 5. ročníku měli jsme plavecky a kanoistický výcvikový kurz v létě. V zimě jsme měli lyže. Ale můžu vám říct, když to tak pozoruju teďka pouze v televizi, jak vidím různé reportáže z těch našich hor nebo i ze zahraničí, jak se jezdí do Alp. Bože, to bylo krásné lyžování za mých mladých časů. Obyčejné boty, lyže, ty jsem měla nejdřív taky dětské, potom zděděné po mamince, nějaký svetr, větrovka, čepka na hlavu, rukavice měly být teplé, to je jasné. Ale dneska, když já je vidím, v čem oni jezdí, tak mi to připadá, jako kdybych chodila za starých časů v korzetu, ve kterém se nedá dýchat. To je kukla na hlavě, brýle přes oči, když toho člověka vůbec ani vidět není, to vypadá jak obležená moucha. A teďka ty kombinézy, ty vysoké boty těžké, na tom se tak krásně lámou holení kosti, to by vám řekli chirurgové. A ty chrániče na kolena, na záda, na páteř, na lokty, já nevím na co. My jsme, když jsme jeli na lyže, tak jsme si museli všecko vyšlapat.
1: Teď to chci říct,
0: jsme došli.
1: Přesně tak.
0: Teďka jsou všude lanovky a vleky a podobně, tak je to tam vyveze. To je nějaký požitek, potom akorát letět z toho kopce dolů, já vím, dělají nějaké kličky. Tak taky ještě na stará kolena jsem lyžovala, ale to byly běžky. To už na starší věk pochopitelně není. Milovali jsme atletiku, běhy, skoky do výšky, do dálky. Neměla jsem ráda hod míčkem, to mě taky nešlo. Míčové hry, ty jsme hráli běžně, no ale v popředí bylo hlavně to lyžování a to plavání. Takže ono se to změnilo. Já vím, že se změnilo všechno, i včetně té výbavy, že to jde i do peněz, ale snad by to nemuselo tolik stát. Tam stačí ten elán, ta chuť se něčemu věnovat. My jsme ještě chodili, kromě toho, že jsme měli tělocvik ve škole, v osnovách, tak jsme chodili dvakrát týdně do dobrovolného tělocviku. Tehdy za mých časů ve 40. 50. letech už byl zrušený Sokol, ale měli jsme to jako dobrovolný tělocvik a to jsem si nenechala ujít. Ale zrovna dneska mě tak napadlo, protože sledují teďka po obědě, reprizují seriál První republika, který je krásně natočený a tam jsou ty boxerské zápasy. Já pořád nechápu celá léta, jak může být box zařazený do sportu. Sport, který má vést vlastně k zušlechtění, se říkalo těla i duše, který má podporovat takovou tu fyzickou zdatnost. Ale box, ty údery na hlavu, teď pro Boha se ví už řadu let. Každý úder do hlavy, do lebky znamená vlastně otřes mozku. Mozek, taková křehká tkáň, což je vlastně ten velící činitel v našem organismu,
1: který
0: se
1: moc omlouvám, ale už jsme 7 minut, aby nám posluchači zase neříkali, že potom tak na ně nevíde čas. Moc vám děkuju, bylo to krásné vyprávění.
0: Ale musela jsem to říct, protože ten box by tam neměl být. A jenom ještě pozdravuju rybáře pana Sandu z Mostu, protože mě nedávno taky pozdravoval, ať se má hezky na rybách. A všichni se mějte pěkně a přežijeme ty vedra.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci jsem se zaměřila na sport, sportování a ptám se vás, jakou roli hraje ve vašem životě. Jestli sportujete už od dětství, co jste provozovali v mládí, jaký sport děláte v současné době, no a pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně, co rádi například sledujete v televizi a jestli patříte mezi sportovní fandy. Tak já se musím přiznat, že nějak mě nebere moc tenis, ale teď, když hrála naše děvčata o wimbledonský titul, tak zajímal tenis i mě a fandila jsem jim oběma. Byl to úžasný zápas. Tak co nám poví paní Marie z Černošic, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Tak vy jste teď mluvila o tom tenise.
0: Ano.
1: Je to krásný sport, ale neuznávám, když vyhrávají ženy, které jsou napůl jako muži.
0: Rozumím.
1: Teď nemyslím tyhle ty dvě poslední
0: tenisky. Ty naše, tenisky. Ano.
1: Tohle to měla by být ještě asi nějaká třetí kategorie. A ještě ta paní, jak hezky mluvila o tom boxu, já mám mladšího bratra, zadrhával, takže musel chodit do Prahy, do školy pro vadně mluvící. A boxeři potom, on šel na Řezníka, boxeři s něma navázali jako družbu. Oni se vlastně na těch klukách učili. Jo, brácha přišel párkrát s rozbitou hubou, no pak ho to přešlo. Jo, tak takhle nějak sportem ke zdraví, sportem ke zmrzačení. Jo, odsud pocud nazývá to pravými jmény a hlavně opravdu mě jde o ty ženy, o ty holky, který si to poctivě všechno vybojujou a pak jim to schlamstne někdo, kdo vlastně ani nikdo za to nemůže. Ale schlamstne to někdo, kdo ani jako žena není.
0: Rozumím,
1: no,
0: co tím myslíte.
1: Já jako holka, já jsem měla ráda chůzi, ono to bylo i jako nutnost, ty autobusy tam jezdily třeba málo, jsem se narodila sice v Ostravě, vyrostla jsem v západních Čechách, v Horním Slavkově, ale tak jsme se přestěhovali na malou vesničku. Já jsem se třeba nemohla dostat z odpolední jinak, než prostě na jednu vesnici a potom pěšky. No, takže jsem to vždycky metalila, po půlnoci jsem byla doma, takhle a jednou potom, teda ještě když jsem byla mladší, tak jsem vyhrála, byla jsem na třetím místě, ale tu medaili v běhu teda, ale tu medaili jsem snědla, než jsem došla domů, ta byla čokoládová.
0: To byla taková ta kulatá, že jo? Ta zlatá,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: To, no.
1: No a bylo to, já jsem věděla, že prohraju, měli jsme tam spolužačku, ta byla vynikající na běh. A já jsem teda jako šla s ní na tu trať a než jsem vedla, pak už mi došel dech, ale já jsem měla od mládí skrytou srdeční vadu. Jo, prostě jsem prohrála, no a pak, když bylo vyhlašování, tak ono to vypadalo jako na bramborovou medaili, ale byla to bronzová, dalo by se říct, ale jelikož jsme už byli jako poslední, tak oni to potom museli změnit, to pořadí. Jo, mysleli si, že už nikdo jako jiný nebude, já jsem vlastně potom běžela jako poslední a podle toho času to bylo na tu třetí, na tu, dalo by se říct,
0: bronzovou
1: medaili. Prostě mám ráda chůzi.
0: A tak je zdravá. Všude se to propaguje, no. Že jo, paní Marie, že nejzdravější je chodit.
1: Ano, ale někdy je to, jak jsem říkala, i ta nutnost.
0: No. Jo. Moc krát děkuju i za váš příspěvek a
1: já
0: zdravím do
1: taky.
0: Černošic. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, budu poslouchat.
0: Paní Marie mi připomněla, že moje maminka byla sportovně založená, opravdu velký sportsmen a vedl jí k tomu její tatínek. Moje mamka měla dva bratry. No a tatínek poslouchal samozřejmě rádio a tam všechny tehdy hokejové zápasy, fotbalové zápasy, protože v té době ještě nebyla ani televize. A já si pamatuju, že u nás to bylo tak, že jak většinou je to v rodinách, že muži se dívají, že jo, na sport a na mistrovství a tak, tak u nás to bylo opačně. U nás se dívala mamka a my s tátou jsme byli prostě založený trošku jakoby jiným směrem. Takže můj kolega, než začala noční linka, tak se mě ptal, jaký jsi sport dělala ty, jaké máš téma? A já říkám, no tak blbě jsem dělala házenou, protože jsem měla kamarádky, byly jsme tři kamarádky, jedna výtvarně nadaná, já hudebně a divadelně a třetí sport. Takže všechny jsme dělali všechno a vždycky ta jedna těm dvěma pomáhala v tom, co jim tolik nešlo. Takže holky chodily na házenou, tak jsem hrála házenou. Potom jsme dělali různě jazz gymnastiku, chodili jsme přesně, to mě bavilo moc, paní Marie taky chůze. S naší rodinou nikdo nechtěl jezdit na dovolenou, protože mý rodiče ráno vyrazili a večer jsme se vraceli. Hodně jsme toho nachodili. Tak asi takhle, ale bohužel, jako že bych byla nějaký sportovec velký, to teda opravdu nejsem, ale co mě třeba baví dívat se v televizi, protože jste se mě na to ptali, abych já taky říkala své názory, tak já miluju krasobruslení. Opravdu dívat se, prostě baví mě to. Vím, že to je velmi, jak bych to řekla, nespravedlivý sport, protože vždycky záleží na těch rozhodčích, že jo? Ne na tom, kolik uběhnete a za jaký čas, ale vždycky je to ovlivněno lidma, ale stejně ten sport mám moc ráda a moje vlastně od mého partnera vnučka, tak krasobruslí a já jsem šťastná, že se v tom našla, že jí to baví, že to není proto, aby vyhrála mistrovství světa, ale zkrátka dobře, že se hýbe a že jí to moc baví. A to je asi úplně nejdůležitější a to tady zaznělo od paní Nory i od paní Marie. Tak teď už další písnička Arakain a slečna závist a pak se budu těšit na další telefonát sportovně naladěný.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou roli hraje sport v životě pana Vladimíra Střeboně? To se budu ptát na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, pane Vladimíre.
1: Dobrý večer. Já jsem teda profesí kuchař.
0: Ano.
1: A když jsem nastoupil v roce 1975, jsem se přestěhoval jsem do Třeboně, tak jsem nastoupil k podniku Velkovýtěvny Třeboň a jsem začal pracovat jako vedoucí závodní kuchyně na hospodářství Rožumberk, který mi nikdo jinak v Třeboně neřekne než gigant.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem tam po určité době, když jsem se tam nějak zapracoval, seznámil se tam s těma lidma, tak jsem, aby jsme tam jenom se necpali tím vepřovým, protože ta velkovýtěvna vyráběla, produkovala vepřové maso snad pro celou republiku, tak jsem se tam rozhodl, že tam založím fotbalové mužstvo.
0: Uh-huh.
1: A mě taky kvůli sobě. A z těch zaměstnanců toho provozu a jsem postavil teda fotbalové mužstvo, které jsem nazval SK Gigant, jako sportovní klub Gigant. Ona už teda v Třeboni probíhala taková podniková fotbalová liga. Je to něco, jestli si vzpomenete na film Báječná léta pod psa,
0: ano.
1: Tak to tam taky pan Vetký je tam,
0: ano, ano.
1: Tam pokouší hrát. Tak něco takového se hrálo tady v Třeboni. A hrálo to tady spoustu podniků, rybáři, Otavan, státní statky, OSP, lesostavby, lázně, pivovar, všichni měli manšafty a hrálo se takovým dvoukolovým způsobem, dvoukolově během roku a pak se vždycky vyhlašovali ty vítězové, bylo to docela zajímavé. A já jsem postavil teda nový manšaft, Gigant, a hráli jsme to a takovýma střídavýma úspěchama. Já byl takovej jakoby v tenise je nehrající trenér a já jsem ve fotbale založil funkci hrajícího trenéra. Já jsem si vždycky zahrál, alespoň poločas. No a tak jsme prostě běhali za tím míčem. Hráli jsme to na škvárovém hřiště, tady v Třeboni na trávu nás nepustili. No a ty pády někdy na té škváře zanechali nějaký takový drobný následky, nějaký odřeniny, ale prostě to nadšení pro sport jsem měl. Taky jsme se zapojili zemědělské noviny, tehdy v té době pořádali takzvaný pohár zemědělských novin ve fotbale. To se hrálo celorepublikově. Tam jsme taky vyjížděli na ty různé štace. I jsme tam několikrát třeba uspěli, ale no, hlavně prostě jsme se hejbali. No a když jsem jako byl velký závodní děli, tak přece jenom ta moje postava tomu jako odpovídala, kuchař, hubený kuchař prostě nezbuzuje důvěru, tak mi prostě začalo růst trošku to bříško. A když na mě začali pokřikovat diváci, tak abych neskovával ten míč pod dresem, když jsem nastoupil, tak jsem potom udělal i jenom toho trenéra. No a prostě byla to pěkná doba. Všechno to skončilo rokem 89, když se to všechny ty podniky pomalu začaly rozpadat a tenhle ten sport tady přestal třeba ní fungovat. No.
0: A nejenom bohužel asi v Třeboni.
1: No, ještě jsem potom mezi tím jsem taky se účastnil třeba na cyklu Spartakiády, skladba muži v roce 1985. Jsme tady v Třeboni utvořili takovou tu základní devítku, to byl takový ten základní útvar, s kterou jsme se dostali až na Strahov, cvičil jsem na Strahově. To je úžasný zážitek, když tam cvičíte.
0: Věřím.
1: Když tam potom odcházíte z toho stadionu a ty lidi vám tleskají. Pak jsme ještě nacvičovali tu Spartakiádu 1990, ale ta už se potom skutečně jenom v krajích, to už nás na Strahov nepustili. Asi se nás báli noví moci páni. No a dneska v důchodu už jsem teda 12 let, tak dneska už se věnuju jenom cyklistice, jezdím na kole, což je tady Třeboňsko ideální, proto pořádám takový cyklový lety tady pro místní důchodce s výkladem, protože ještě můj dalším koníček důchodu je historie. tak dělám takový výlety, kde jim třeba je seznamuju s nimi místy, s nimi rodáky, že se kdo narodil nějakým oslavným osobnostmi a tak.
0: Tak perfektní.
1: To je můj vztah ke sportu a jezdím teda na kole klasickém kole, neuznávám elektrický kola a jsem schopný ujet 60-80 km.
0: No teda, pane Vladimíre, takže sportsman tělem i duší.
1: V 74 letech.
0: Perfektní.
1: No, tak to podle mě baví ta cyklistika a pokud budu moc, tak budu šlapat prostě, abych se trošku hejbal.
0: Moc děkuji, pane Vladimíre. Zdravím do Třeboně.
1: A přeju všem, co se věnují sportu, aby jim to vydrželo, aby prostě člověk pomalej stárne.
0: Dobrou noc. Naslyšenou. Přidám ještě zprávu, kterou poslal pan Sváťa, 84 let mi napsal. Dobrý večer. Zdraví mě i všechny linkaře, sportovním nazdar. V mládí jsem se věnoval atletice, brzy jsem však začal hrát závodně volejbal a vydržel jsem až do 40 let, pak už jenom rekreačně. Začal jsem také volejbal pískat a vydržel jsem až do letošního jara, kdy jsem se zranil. Sport sleduji velmi rád, alespoň v televizi, a když je šance, jdu se i podívat, napsal Sváťa. Děkuju i vám za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Karel Gott. To musím zvládnout sám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaký sport provozovala v mládí, jaký sport dělá třeba v současné době, budu se vyptávat paní Magdaleny z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer všem, kteří poslouchají Noční linku.
0: Paní Magdalena říkala, že jsem jí tématem udělala radost, tak jsem zvědavá.
1: Ano, protože já jsem sportovec s tělem i duší.
0: Ano.
1: Bohužel díky zdravotnímu stavu v uvozovkách díky, již toho moc nenasportuju, tak jenom čutání se svým vnukem nebo házení míčkem, plavání teda hlavně.
0: Uh-huh.
1: A dřív jsem těch sportů dělala hodně, začínala jsem v Sokole jako prcek, pak jsem dělala gymnastiku, krasobruslení, košíkovou, divčí kopanou, ale moje největší životní láska, královna sportu, lehká atletika.
0: Mm-hmm.
1: A jak jsem se k ní dostala, když jsem v tělocviku na národní škole zaběhla asi na 300 metrů, myslím, že to tenkrát bylo nějaký dobrý běh a vyhrála jsem, byla jsem poslána na krajský přebor Žatstva a tam jsem byla druhá. Bohužel to bylo v době, kdy jsem byla po nemoci, ale už nějakou dobu, mám dojem dva, tři roky, kdy jsem se léčila ve Františkových lázních na nějaký problém se srdcem.
0: Rozumím.
1: A na těchto závodech jsem byla tajně, rodiče o tom nevěděli, ale bohužel se o tom dověděl otec, protože s trenérem, který byl hlavním jako pořadatelem těchto krajských přeborů a později i můj osobní trenér, hrával šachy.
0: Aha. Tak mu řekl, Magdalénka byla na závodech.
1: Ano, dostala jsem vynadáno, já jsem to zalhala i, nebo nepřiznala ani u sportovního lékaře, jak jsem marodila, ale protože se mě nějak věnoval ze začátku pan doktor Víc, díky tomu mýmu bývalému onemocnění, ale nikdy už jsem neměla žádný problém, až teď na starý kolena po covidu.
0: Aha.
1: Ale ještě jsem teda chtěla říct, že používáme hodně heslo, ať je to při jízdě autem nebo na koloběžce s vnoučatama, to vaše nastartuj a jeď.
0: Jo, život je jízda, že jo?
1: Ano.
0: Tak to mám radost.
1: Ještě bych chtěla říct, že Hradec vyhlašuje soutěž o šarmantního člověka.
0: Ano, šarmantní osobnost, že jo, každý rok to.
1: A mě to mrzí, že tam jsou herci. Myslím si, že každý povolání je velice, velice by mělo být hodnocený,
0: ano.
1: Nejenom herci.
0: Máte pravdu.
1: Ale i sportovci, když máme spoustu, já řeknu jenom atletiku, jo, Železný,
0: tak.
1: Špotáková, Kratochvílová, moje bývalá kolegyně ve sportu a bývalá mistryně Evropy na 800 metrů, Jarka Jehličková. Teď nový třeba Desenský, mladý kluk hradecký atletiky. Hejnová.
0: Ano.
1: A těch sportovců, jestli na všechny nespomenu, doufám, že nikoho neurazím. A to mě hrozně mrzí, že se zapomíná v této soutěži na to, že jaký máme vynikající sportovce, lékaře a podobně. Že teda je tam většinou, jsou tam herci.
0: Máte pravdu, paní Magdaleno.
1: Moderátory máme fantastický. Moderátory, máme paní Chládkovou, máme pana Macovna, máme paní Lukešovou.
0: Ano. Pamatuju se, ale promiňte, že vám paní Magdaleno skáču do řeči. Já si pamatuju, že dokonce jednou kolega z Hradeckého rádia, Karel Sladký, že byl v té šarmantní osobnosti nominovaný. Já si to pamatuju, to už je pár let zpátky.
1: No já každý rok teď dávám, asi poslední tři roky, vždycky nějakého moderátora. Jo? Ale když třeba paní Klokočníková mluví v nějaký ty relaci, tak nikdy nejmenuje moderátory.
0: Hmm.
1: A myslím si, že máme skvělý moderátory, určitě lepší než herce.
0: No tak to jste nám udělala radost, paní Magdaleno, tak to musím mladě říct, paní Klokočníkové.
1: No budu bojovat.
0: Dokonce jsem, je to tak 2-3 roky.
1: Já to takhle nenechám.
0: Ano, 2-3 roky, co jsem tam zpívala na té šarmantní osobnosti, to si pamatuju, no.
1: A myslím si, že VIP, který si říkají zpěváci, a teď to třeba se tam ani nepatří, zpěváci a herci, že každý povolání, který se dělá dobře, je VIP.
0: Přesně tak. Úplně s vámi
1: to
0: souhlasím. Jo, já s vámi naprosto souhlasím, paní Magdaleno. A děkuji a přeju dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: I vám.
1: Hezkou probdělou noc s námi.
0: Ano.
1: A krásné ráno, krásné léto. A budu se těšit na další spojení.
0: Taky, mějte dobrou noc, naslyšenou. Teď nám bude zpívat Lenka Filipová, Norský dřevo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: paní Anny z Miroslavy se budu ptát, jestli v mládí sportovala, jakému sportu se případně věnovala a jestli třeba patří mezi fanoušky nějakého odvětví sportovního v současné době. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a sportu zdar, teda řeknu.
0: Ano, ano.
1: A já si myslím, že v našem dětství, že to byl sport sám o sobě stále, protože já si nepamatuju, že bychom jako děti někde seděli na lavičce nebo na mezi a že bychom si jenom povídali nebo něco, tak z toho určitě vznikl vždycky nějaká taková pobídka jako lezení po stromech a honička schovávaná, vybíjená, jo, a taky ve stodole lezení po žebříku a skákání do slámy a to všechno byly sporty. A ve škole jsem se nevyhýbala teda tělocviku a řeknu, že jsem byla takový průměrný sportovec a pamatuju si, že jsem si teda někdy ve čtvrté, v páté třídě zúčastnila oblastní spartakiády a taky byly nějaký takový mezi školami závody atletické, takže jsem byla vybrána pro běh na 100 metrů a házení granátem ve škole, takže, ale jestli jsem uspěla nějak, to už si vůbec nepamatuju, protože to už je dávná doba. No a potom, když jsem se vdala, tak jsme s dětmi chodili, protože jsme teda fyzicky pracovali oba, takže jsme chodili v nedělu odpoledne většinou s dětmi, pokud s náma, až už byli dospělejší, tak už nechtěli, tak jsme chodili na takovou pěší turistiku do baťušku, nějaká limonáda a nějaká buchta, kterou jsem upekla, no a chodili jsme tady kolem Miroslavy výletovat, no nebo jsme si zajeli autem, taky jsme jezdili na Vranov plavat, a což teda já ráda plavu, a letos se mi podařilo už být dvakrát na koupališti, protože sama nemůžu, takže musí se někdo uvolnit, ano, aby šel se mnou. No ale já denně cvičím, protože je to potřeba kvůli páteři a mám takovou sestavu, kterou mi doporučila rehabilitační sestra, takže to cvičím jednak na zemi a někdy i dvakrát denně, záleží, jak se mi, ale pravidelně teda jednou denně určitě. Aha. A protože nejsou lidi, tak já už roky chodím po balkoně. My máme 4metrový balkon a já sama jít ven nemůžu, tak já chodím po balkoně a nachodím tak kolem 2 kilometrů. Manžel mé neteře mi říkal, že chodím jak ve věznici, jak po vězeňském dvoře, ale já to tak neberu, já to beru jako pohyb. Takže
0: tak.
1: A jinak jsem sledovala taky, jak jste říkala, krasobruslení v televizi, sledovala jsem, nikdy teda to si nenechám ani teď ujít, i když to jenom poslouchám, velkou pardubickou dostihy, jsem měla ráda, i parkury jsem měla ráda, na to jsem, no a skoky na lyžích a atletiku samozřejmě taky jsem sledovala v televizi, když bývala Zlatá tretra v Ostravě, tak to jsem u toho seděla, ale prostě sport, já to beru tak, že se hýbat musím, protože jak by jednou už člověk v tom vyšším věku usedl, tak pak už by se z toho gauče nebo křesla nezvedl. Já to tak beru, takže to takhle to. Ale musím říct, že můj muž teď sledoval Tour de France a občas jsem si teda přisedla a poslouchala a on mi říkal, že to už je jak roboti, ty cyklisté, že to je opravdu neúnosné, co to je, jak je to dravý sport, ta Tour de France, jak oni jsou prostě, že mu to připadne už jako týrání, nebo něco takového.
0: Rozumím,
1: že to je úplně už postavené na hlavu, tady tohle to říkal. Takže, no tak on pohledu takového taky už letitého seniora, takže takhle. No takže já si myslím, že pohyb je důležitý a ať už se v jakémkoliv stavu a v jakémkoliv prostředí provozuje, že je důležitý a prospěšný. Ale s mírou samozřejmě, přiměřeně věku. Taky chodím po schodech, protože máme doma schody, tak několikrát je musím sejít a zase vyjít. Takže ten pohyb si myslím, že mám a nikdy jsem se pohybu nevyhýbala.
0: Moc děkuju, paní Aničko, i vám.
1: Jo, já taky děkuji a všechny moc zdravím. A mějte
0: taky.
1: Se moc hezky.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Paní Anička mi připomněla Tour de France. V loni jsem se dívala s mojí maminkou, protože jsem říkala, že to byl velký sportsman a sledovala potom už i pasivně všechny možné sporty. Tak jsem se dívala, letos ne, ale loni. Takže i já si, paní Aničko, pamatuju, že Pogačar, že to byl jakoby úžasný to cyklista, který tam dokázal za sebe vydolovat úplně neuvěřitelné věci. Ale vy jste říkala, že manžel říkal, že už mu to připadá, že jsou to roboti a ne lidé. Musím říct, že když jsem se dívala, tak taky. Úplně se mi jako obdivovala, že vůbec jsou schopni tohle vydržet. To jako opravdu klobouk dolů, to už jako je úplně za hranicí, bych řekla, jakoby normálních sil. Tak to je k cyklistice. A jaký sport probereme po písničce, kam zmizel ten starý song, kterou nám bude zpívat Helena Vondráčková, to se dozvíme za chvíli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka je o sportování, o sportu a já se vyptávám, jestli jste sportovali, když jste byli mladí, jestli sportujete stále, anebo jestli aspoň rádi sport sledujete třeba v televizi. A vyptávat se budu i paní Ludmily, která nám volá z Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janíčko, já vás zdravím všichni posluchače noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak já jsem nebyla vedená ke sportu takhle, a protože moja maminka nesportovala, ale tatínek hrál fotbal a potom trénoval. A tak ten mě vedl k faninkovství.
0: Aha.
1: A tak já jsem, že jsem z Brna, tak jsem fandila Zbrojovce Brno, než ještě se stoupili potom do druhé ligy, tak jsem s nima jezdila. Byla jsem s nima v Maďarsku, v Německu a to byl rok 78, nebo co oni byli mistři naše republiky.
0: Ano, ano.
1: Poprvé vedl je Masopust. A takže jsem všechny znala jménem, i teďka je znám do dneška. A krasobruslení, to jsem jako dítě zbožňovala. To vám přiznám, že jsem psala i sourozencům Romanovým o fotku a od podpis. Oni mě opravdu odepsali, no tak oni asi ne, ale někdo.
0: Rozumím,
1: tak
0: z toho týmu,
1: poslali
0: že jo.
1: Mě, poslali mě velkou fotku s podpisem. Když bylo potom reví byla v Brně, tak mě strýc vzal a odběr všude známý. Tak jsem byla v šatně, kde jezdil sourozenci Romanovi, Mrázková, Babická, Holan, to byl náš taky druhý ten taneční pár, potom Divín, Mrázková, Šouky Dijkstrová, Kyliusová s Boilerem, tak se všechny měla podepsaný.
0: Úžasné.
1: To jsem teda, to byl zážitek pro mě strašný.
0: Věřím.
1: No, a jinak teda jako Brněčka fandím Kometě. A jinak všechny sporty zbožňuju. Já musím mít Eurosporty v tom nabídce.
0: Ano, ano.
1: Takže mě to začíná na podzim, kdy začne biatlon, tak to mě začne. Potom sjezdy, všechny znám jako jménem, ty Švýcary, co vyhrávají. Potom, a potom mě začne, na jaře mě začne cyklistika, ty jarní kola, jenom co jsou tak vždycky jednokolový. Potom, a potom mě začne Roland Garros, tenis. Potom mě začne Wimbledon.
0: Tak to jste si to letos užila, že jo, paní Ludmilo, Wimbledon? To jste si ho letos užila.
1: No to a já, když to Roland Garros jsem zase fandila, protože ti naši vypadli a já fandím Španělovi tomu Carlos Alcaraz, ale ten je zraněný, tak jsem letos fandila tomu Sašovi Zverevovi a on to vyhrál. Takže to jsem byla strašně šťastná.
0: No to je úžasný.
1: A teďka teda, teď teda byl ten Tour de France.
0: Ano.
1: A říkám, a teďka mě to skončilo. A děcka, hele, mamka už zase jede Tour de France, už ani nevolá.
0: A ta krásná krajina, že jo, kolikrát sledovat,
1: no
0: tak jak
1: se, no. To mě strašně baví, teda v té Francii a to, tam je to nádhera, fakt, to opravdu ty zámky a ty,
0: tak.
1: No nádherně, tak to mě strašně baví. A teď teda mám pokoj, chvilku za chvilku pojede Vuelta, no a za chvilku potom, jo, ještě bude tenis, bude Amerika, US Open.
0: No tak velká sportovkyně, paní Ludmila, má přehled.
1: Já v tom žiju, tady v tom.
0: A to je dobře, paní Ludmilo, jste jak moje maminka, ta tím taky žila. Ta znala všechny týmy a u nás se fandilo Slávy, takže všechno jsme museli sledovat.
1: Jo, já taky v Spartě jsem fandila, dokud Zbrojovka. A teď se Zbrojovka vrátila do první ligy, do extra ligy, tak se zvědavá, tím to bude, teď porazili Spartu.
0: Tak vidíte. No moc děkuju, paní Ludmilo, i vám za tak hezké vyprávění.
1: Jo, děkuji vám.
0: Zdravím
1: taky,
0: do Brna.
1: Přeji vám krásnou noc ještě.
0: Děkujeme.
1: A dobrou náladu, ať si vykládají lidi, co mají. Ale mě to mrzí, že nejsou jako sportovně nadaná.
0: Každý nemůže umět všechno, jak by řekl tatínek. Moc krát děkuju, paní Ludmilo, naslyšenou.
1: Já vám taky moc děkuju. Naschledanou.
0: Promiňte, přidám k paní Ludmile zprávu, kterou napsal pan Bedřich. Dobrý večer, já mám rád hokej, když je mistrovství světa. A pan Michal, ten napsal smajlík, protože vám přečtu, co napsal. Dobrý večer, paní Chládková, myslíte, že tuto sezonu ještě vyjede Jarda Jágr? Samozřejmě, že to beru s úsměvem, pane Michale, ale má můj hluboký obdiv, co se týče sportovce, co se týče hokejisty. Prostě úžasnej Jarda. Jako to se opravdu takovýhle hokejista se rodí, jak já říkám, jednou za život. To prostě to tak je. Myslím si, že si ho považujou i v zámoří velmi, velmi. Tak, teď už další písnička Miroš Birka a Marta. Co bolí, to přebolí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ano, posloucháte Noční linku. Před chvílí se byla půlnoc, konkrétně máme 3 minuty 47 sekund po půlnoci a my jsme se přesunuli do středy 29. července. A stále budeme hovořit o sportu. Zajímá mě, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli rádi sportujete už od dětství, jaký sport jste provozovali, co děláte v současné době, jestli patříte mezi aktivní sportovce nebo ty pasivní, co například rádi sledujete v televizi, tedy jaký sport a jestli patříte mezi sportovní fanoušky a máte svůj oblíbený sportovní klub, jako v naší rodině, je to od nepaměti Slávie? Tak na to na vše se vás budu ptát i v té druhé hodině Noční linky. A pan Pepa z Olomouce mi napsal na adresu linka@rozhlas.cz toto. Krásný večer přeji. K dnešnímu tématu bych řekl jen jediné. Sport je v mém životě až na tom nejposlednějším místě. Už jako dítě jsem nenáviděl tělocvik. Na vojně jsem radši dělal rajony, než abych cvičil. Sport nesleduji ani v televizi, napsal Pepa. Pepo, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už další píseň, Vladimír Mišík a Blue Effect, Sluneční hrob.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Máme 8 minut, tedy 8 minut a konkrétně a 30 sekund téměř po půlnoci a stále si budeme povídat na téma sportu. Tedy sportovní téma bude tím, co nás provází v té druhé hodině noční linky. Vyptávám se, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli sportujete třeba už od dětství, a vyptávat se budu i paní Milady, která nám volá z karavanu. Dobrý večer, paní Milado.
2: Dobrý večer a všechny vás zdravím, kdo posloucháte, a taky vás. Ještě jsem nechodila do školy, když jsem věděla, co chci dělat. Jednoznačně krasobruslení. Nebylo mi to umožněno. Nebylo. Krasobruslení dělám celý život. Ale jenom na rybnících a všude možně. Ale sport mám hrozně ráda. Jezdila jsem 700 kilometrů stopem na lety na lyžích do Harachova.
1: Ano.
2: No, pocházím ze středního Slovenska.
1: Aha.
2: Skoro od maďarských hranic, ale teď jsem tady v Čechách. Už hromadu let. A všechny sporty mám ráda. Hokej, fotbal teď už poslední léta ani moc nekoukám, ale prostě to krasobruslení. A co se mi stalo, když už jsem měla těžký období, hodně těžký, a chtěla jsem to, když už se to schylovalo k dobrému, a já jsem to těžký období chtěla hodit za hlavu a vybruslit to,
1: ano.
2: Tak jsem chtěla jít na led. Bohužel jsem se na ten led nedostala, protože jsem se přezovala v autě a cestou k ledu jsem si ulomila obě zápěstí.
1: No teda.
2: Páni, ještě pořád jsem na Marocce.
1: Paní Milado.
2: Ale sport stejně miluji. Všechno, úplně všechno. Lety na lyžích, skoky na lyžích, hokej. A krasobruslení je můj život. Nikdy se toho nevzdám.
1: Musíte dávat teda velký pozor, paní Milado, protože zlomená obě zápěstí, to není žádná legrace. Tak aby se
2: no,
1: vám,
2: to není legrace.
1: No, aby se vám něco nepřihodilo, no zase dalšího, tak musíte být na sebe
2: ale
1: opatrná.
2: Ale stejně to miluji.
1: Věřím. To prostě, já říkám, oklepete se a jdete dál, protože to máte ráda. Je mi to jasné.
2: Jo.
1: Moc děkuju i za váš příspěvek do noční linky a přeji krásnou dobrou noc.
2: Taky vám.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojí.

0: Jaký sport má ráda paní Božena z Uherského Brodu? I na to se budu ptát v tuto chvíli na lince 731 800 900. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer a skoro ráno. Já vás taky pěkně zdravím a zdravím taky všechny posluchače. A tak taky bych chtěla přispět trochu, ale hlavně sport, ale hlavně pro mě to byl pohyb.
0: Uh-huh.
1: No, já jsem ročník 1937,
0: ano.
1: Takže jsem prožila své dětství ve válku. No a bydleli jsme jako daleko za dědinu a měli jsme domek, prostě kde jsme měli průjezd a veliká vrata a před vratama byl nádherný travnatý pažit. A to byla pro mě laskomina. Kde jakou stojku z toho mostu, z mostu se postavit, teď kotouli dopředu, dozadu, teď jsme, no prostě pořád v jednom pohybu. A na dvoře jsme měli řepř, který byl opřený, prostě jednu hranu byl u zdi a to byl pro mě ráj. Na tom jsem já cvičila už jako děcko pětileté.
0: Ano.
1: Jsem ručkovala ze spodní strany toho žebra, jako jednu ruku, druhou ruku, víte?
0: Uh-huh.
1: A potom, když až na vrch, to bylo, já nevím, možná 4 metry, to bylo vysoké. No a pak dolů, ze předu, ale jsem tý šprlata prolézala.
0: To se rodiče báli, no. Paní Boženko, že jo?
1: Víte, že ani ne.
0: Ne?
1: Maminka mě říkala, že skáču pořád jak Uren Špíger. Nevím, neměli o mě strach. No a potom, když skončila teda, no jak jsme začali chodit do školy, to ten tělocvik byl takový jako slabší na té obecné škole. No a jak skončila válka, tak začal Sokol u nás. Já pocházím z Kunovic.
0: Uh-huh.
1: No a tak jsem chodila do těch řaček, tato nás, paní učitelka, která nás učila kreslení a ještě jedna přecvičovali, tam to bylo bezvadné, ale prostě nejraději jsem fakt já na té Žiněnce, víte, ty mosty a teďka kolébku, to jsme, jak když to zjele na břichu a chytit si rukama prostě šlapy a teďka
0: tak.
1: Na břichu kolébat.
0: Tak.
1: No, takové cvítění, no tak potom aj na kruhách, to bylo krásné. No a bezvadné bylo, když jsme nacvičovali, víte, jako ta veřejná cvičení.
0: Uh-huh.
1: A to jsme jezdili po dědinách, no v životě by se tam nedostala. Je to sice nedaleko od těch Kunovic, ale Polešovice, Nedakonice a tak po těch okolíčních dědinách. A to jsme jezdili s nákladním autem a to jezdili všetci, aj ženy, prostě všichni, co tam na to z toho cvičení se zúčastnili. A krásné pro mě bylo, když ty prostě ty ženy a ty a už starší, ty dívky zpívali celou tu cestu a ty naše národní písničky, to mě bralo za
0: krásná
1: cestu.
0: Atmosféra, že jo? Taková soudržnost.
1: Bylo to na, ano, bylo to nádherné. No tak potom ten Sokol zrušili, tak to už akorát ve škole, to cvičení. Ale ještě, paní Janičko, když jsem šla ze školy, tak to v kurz na zádech, no a šla jsem ulicu, kde bývali sami sedláci.
0: Uh-huh.
1: A od jara už tam stál nějaký ten formanský vůz. Když se sadili brambory, to bedňáky, potom sena a žňa, to žebřňáky, nebylo jedno oje, aj z aktovku, aby mě udělala kotrmelec nějaký.
0: To už věděli, že jo, kde Boženka bude, ano, bude no, legrace.
1: Ale to jsme byli ještě s jednou spolužačkou, no, tak jsme chodili spolu, jsme byli kamarádky.
0: Mm.
1: Potom ještě, jak byli žebřiňáci, tak víte, mezi těma žebřinama je větší mezera. A to už bylo vyšší, jak to oje, to už bylo lepší. A to už ani já ani nevím, jak prostě, co jsem na tom všechno cvičila. A zbytek cesty, kde už nebyly vozy, tak jsem skákala z jedné nohy na druhou až dom.
0: No.
1: No a maminka byla z toho celá špatná, nadávala mě, že mám mašlu na křivo, že mám sukňu halenku rozcuchanou a tak dále.
0: Tak. Vlasy, že jo, jenom vlály. No, tak ale byla jste pořád v pohybu.
1: No. A potom na vyšším stupni, já jsem potom začala nosit bíle, tak na lipstoli, na kruhy, Žiněnka to, ale koza a to jsem měla dělat si brýle nejistotu, že ne... A to jsem se bála, to už mi tak nešlo, ani na hrazdě.
0: Uh-huh.
1: Ale pak jsem měla v 17 letech, jsem začala chodit do slováckého krůžku, 6 roků jsem tam chodila, no tak tam byl pohyb také a pořád. A mývali jsme vždycky aj rozcvičku, hostičku před zkoušku, takže jsem byla v tom pohybu až do té doby, než prostě jsem se vdala, pak jsem se odstěhovala sem na Brodsko, ale měli jsme tam na dědi, to byly předměstí Uherského Brodu Havřice, měli jsme tam ve Vinohradoch pozemek, tak každou nedělu aj v týdni jsme tam chodili aj s dceruškou, kterou jsme měli první, tak jsme potom se odstěhovali do Uherského Brodu a tam jsme si postavili na té zahradě domeček a měli jsme tam aj zahrádku a bylo to tak, tady z bydliště z Uherského Brodu tak 6 kilometrů, tak to se chodilo pěšky a se jsem tam aj kolikrát teda týdně.
0: Takže no, pohybu bylo, paní Boženko, opravdu požehnaně.
1: A potom ještě z Uherského Brodu, když jsem dojela z Nekadima do Uherského Brodu, furt do kopca až dom, daleko dom. No a ještě jsem doma velice poctivě cvičila až do 80. roku, kdy mě postihla lupenka. A tak jsem z toho byla otrávená, že protože kolem sebe furt mastění, že jsem s tím tělocvikem skončila. A pěšky jsem pořád chodila do toho města, ale teď už oholí potom a teďka mám chodítko a čírkaj, tak bych vám to trošku nadlehčila, co včír, když se mě blíží 89, tak co můžu dělat za disciplíny, můžu vám to říct?
0: Jasně.
1: Skákat do řeči, vrhat stínem a zápasit se smrťou.
0: Paní Boženko, humor vám nechybí a to je taky disciplína. A já vám moc děkuju a přeju krásnou dobrou noc do Uherského Brodu.
1: Krásnou dobrou noc, taky vám přeju dobrou noc.
0: Teď nám bude zpívat a hrát Elán, že mi je lúto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si povídáme o sportu, jaký sport máte rádi, jestli sportujete už od dětství, jaký sport jste v mládí provozovali a na co se třeba rádi díváte v televizi, tedy myšleno na jaký sport. Vyptávat se budu i pana Jiřího z Blatné. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Jirka Vokurka z Blatné. Já mám takový trošku jiný sport, já spíš motoristický, jo?
0: Ano.
1: Já jsem už ve 14 letech si jako postavil z jízdního kola tříkolku a pak jsem v 16 letech si postavil motokáru. A pak jsem začal, to bylo jako třeba v 18 letech jsem postavil první traktor domácí výroby, samochod, jako tomu říkám, jo. A tím jsem to jako začal potom závodit. Nejdřív to byla 2,5 v tom, to mělo 16 rychlostí dopředu, 4 dozadu a pak jsem si postavil 3,5 a to bylo strašně divoký. To je kolem 120, to bylo 20 dopředu a 4 dozadu. A můžu se pochlubit, že mám z toho já 650 pohárů.
0: Pane.
1: A s kluky máme dohromady 90 pohárů, takže
0: no, gratulace.
1: Dokonce jsem závodil i v Německu a to byl takový jenom sranda mač. Tam jsme byli všichni vítězové.
0: Jo, jo, jo.
1: No a to je takový závod, no trošku mi to občas taky, no taky s tím byl problém, ale vždycky jsem nějak dojel.
0: No pane Jiří, ale tak to je úžasné. A jako synde ve vašich šlépějích?
1: Prosím?
0: Jestli synde ve vašich šlépějích, jestli jsem to špatně nepochopila.
1: No, taky syn se mnou závodil, jo.
0: Ano.
1: A potom, když jsme začali moc vyhrávat, tak jsme každý museli mít svůj traktor. Tak jsem postavil další a tak já už jsem jich postavil 7 domácí výroby. A furt to musí makat. Tahá to dříví v lese a takhle.
0: A se pak vás, Jiří, syn porážel, nebo vy jste porážel syna?
1: No, jednou já, jednou on, no každý, no jednou jak
0: jo,
1: jel.
0: Jo, jo, jo. No tak hlavně, že to všechno funguje a stále pořád vás to baví a to je asi na tom to nejdůležitější.
1: No už moc ne, protože už je mi 79, skoro 80, tak už jsem taky omezil a ono už ty závody nejsi. Co bývalo, to bývalo úplně kamarádský a takový ve srandě a dneska už je to něco jiného. A už je jich strašně málo, protože to stojí hodně peněz a hlavně zajištění.
0: Rozumím, rozumím.
1: Takže se moc nezlobte, děkuji. Že takovou...
0: Ne, vůbec takový, ne, naopak.
1: Mám úplně jiný, než
0: přesně tak.
1: Třeba vymáhat.
0: Nezaznělo to tady dneska, až teďkon od vás, takže moc děkuju. A přeju krásnou dobrou noc do Blatné.
1: Jo, tak jo, děkuju a mějte se moc hezky a naschledanou.
0: I vy, naschledanou. Pavel Bobek nám bude zpívat Country Boy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přiznám se, že mě potěšilo, když jsem zvedla telefon a paní Hana mi říkala, že nás poslouchá celou cestu, co jedou do Salzburku. Takže teď vlastně je to ze Salzburku, co nás poslouchá a i s ní si budu povídat na sportovní téma. Krásný dobrý večer, paní Hano.
1: Taky přeji krásný dobrý večer vám i všem posluchačům a hned v úvodu poděkuji za krásné téma, všem posluchačům za krásné vyprávění,
0: děkujeme.
1: Příjemnění cesty a vám za krásný výběr písniček, protože jsme se i zaspívali.
0: Tak to jsem moc ráda.
1: A teď já a sportování. Tak jsem ročník 1960, za mých mladých let nejezdilo tolik a učili, na každé ulici se hrávala vybíjená a na kapitán. A chodilo se hodně pěšky, protože nejezdili autobusy, my jsme měli babičku v Hřmanicích, ty už dneska nejsou, je tam jaderná elektrárna, takže jsem se svezla kousek autobusem do Dukovan, z Dukovan se chodilo pěšky a to bych tam se chodívala i na prázdniny, jako malá ještě jsem nechodila do školy, maminka měla odvahu mě pustit takhle autobusem, anebo s pekařem jsem jezdívala. A teď začala škola a já jsem začala podávat své sportovní výkony. Každý podzim tak vždycky byl o pohár Českého rozhlasu, bývala nějaká soutěž a to základní školy nějak pak se postupovalo. A já jsem byla jakoby na spod dobrá, jak na skok do dálky, tak na šplch na čas, tak na běhání různý ty tratě, ať už to byly překážky, nebo potom to šlo se mnou vlastně do... na střední školu, kde to byla zase výhoda, když jsem v Třebíči byla na zemědělské technické škole, tak... vlastně chodila jsem na Spartak a byla jsem na internátu a to byla taková výhoda, kde byly omezené vycházky a my vlastně tím, že jsme chodili jakoby trénovat, takže jsme mohli
0: den ano.
1: A mohli jsme chodit trénovat pak večer kolem rybníka. My jsme tam měli před školou kuchyňku a kolem té kuchyňky jsme běhali tak třeba takových 10 koleček a tak na nás kocí třeba pohody zdávali s bokem, tak nám to dělalo dobře.
0: Ano.
1: A nebo si z nás dělali srandu. Potom, když jsme šli na tu snídaní unavení, protože ať jsme běhali večer nebo ráno, no prostě nás to bavilo, mě to potom jsem dopadla tak, že ve třetím ročníku, tak vlastně to byla nějaká asi zemědělská olympiáda. No a my tím, že jsme postupovali, tak vlastně já jsem nechodila celého půl roku do školy. A pak ve čtvrtém ročníku, když jsem měla maturovat, tak samozřejmě jsem toho půl roku nikdy nedohnala. Čili já nevím dneska nic o koních a o holubech, jo? Třeba. A tak byla to taková sranda. No a bývaly taky na školách brané závody.
0: Ano, pamatuju se.
1: Já jsem měla ještě kamarádku, mé třídě byla, která taky běhávala závodně, Mila Celerova. A my jsme, jako očekával se od nás výkon, když se šlo na ten braný závod ve čtvrtém ročníku. Jenže na škole byla tradice, že v tom čtvrtém ročníku jeden na druhého počkal, když nás ji pouštěli po jednom a pak se došlo do toho cíle společně. A s náma oni tím, že očekávali od nás nějaký výkony, tak udělali to, že vlastně nám dali všem po stupeně horší známku. Čili chudáci, co šli na vysokou školu, tak když měli dvojku, tak měli trojku z tělocviku.
0: No teda.
1: Tak jsme se tomu smáli.
0: To tedy.
1: No. A potom teda dostala jsem se tím pádem i jsem lyžovala, dostali jsme se, když někdo chyběl, tak jsme se dostali vlastně i nahoru, jakoby, že jsme doplnili vlastně tam ty jiné třídy vlastně, kde chyběly. A vlastně dneska lyžuju se svýma vnukama, který mám tady v Salzburku a když dcera jede, protože jede sama a má dva malé kluky a mám strach, aby se jim něco nestalo, tak mě to nutí jet s nima do toho Lofru taky a tam si zalyžovat a být první dole pod kopcem a říkat jim kluci, kde se couráte.
0: No je to teda úžasné, paní Hano, klobouk dolů.
1: No, každý dívejte, sport určitě člověka omlaďuje a to tělo potřebuje pohyb,
0: ano.
1: I když já ho mám dneska jinak, než bych chtěla, tím, že prostě to mám tak nějak jakoby daný, kde se musím ležet, třeba furt dokola uklizím nebo něco, ale ráda si jdu každý ráno, protože dcera pořídila bazén, že nemá s klukama jakoby čas někam chodit, tak já si chodím ráno
0: zaplavat.
1: krásná vodička. A nevadí mě, i když je studená na podzim, ještě než se ten bazén zazimuje, já tím, že se sprchuju i studenou vodou, tak mě to prostě nevadí. A teď, když ještě vemu ten pohodlný televizní sport, no tak samozřejmě holici, jako a ten 72. rok, rozbitý vitrín, no to si pamatuju všechno. Byl můj sen vždycky jít na ten zápas, já jsem fandívala Jihlavě, a když hrávali s Brňákama, tak jsem si říkala, taťka pracoval v Brně, že mě někdy veme do toho Brna, no nestalo se tak, ale měla jsem takové štěstí, že potom tam, já teď ho nesím, vzpomenu na jméno, pán udělal, jakoby těch, z toho starého družstva udělal Jihlava proti Brnu vlastně zápas a já jsem tam byla a Jardy Holíka jsem potkala, požádala ho o podpis a mohla mu říct, že celou dobu jsem ho měla ráda.
0: To byl rád, že jo?
1: No v těch letech určitě, ale ne, dívejte, takhle já jsem fakt jako člověk to jakoby žrál, jinak samozřejmě Raška nebo Orlovský tenkrát, tenis, jako dneska už to stolní, tak jakoby
0: přesně, taky není, si jo, pamatuju.
1: To jsou takové vzpomínky na dětství, že jo? A dneska kluci zase fandí Obermanovi, tak se díváme, dneska už je takový to, už není velký slalom a slalom už je prostě super, že já nevím co všechno, no tak taky to tady lítá, kluci to sledují v televizi, tak úplně pozadu taky nejsem.
0: Moc děkuju, paní.
1: Jak ledecké, tak
0: přesně tak, přesně
1: tak. Všem, co jsou úžasný, na kopci, prostě, tak je to dřina. Sport je určitě dřina a je to vytrvalost a úžasný jsou kolektivní sporty, kde to vidíte dneska na těch výkonech, že mám pocit, že ten úplně kolektiv se vytrácí, ale je to možná daný tím, že oni musí, a o tom by vám řekl Jágr, že se musí nahrávat tomu, protože ten je potřeba, aby měl hodně gólu, takže oni vlastně, i když jsou vysloveně gólový šanci, tak asi, aby neměli nějaký tyhle, tak prostě nahrají někam jinam, než by měli. Nevím, nevidím do toho úplně, ale působí to tak na mě někdy.
0: Moc děkuji za vyprávění.
1: Už nebudu zdržovat.
0: Děkuji. A dobrou noc, naslyšenou.
1: Paní Chládková, vaše noční linky velmi rádo sleduju už od začátku.
0: Radost. To mám radost, paní Hano. To mě
1: krásně
0: potěší. Děkuji.
1: Ať se daří a
0: vám taky, dobrou
1: hodně
0: noc.
1: Hodně úspěchu a zdraví všem i posluchačům přeju.
0: Děkuju, napodobně.
1: Naschledanou.
0: Dobrý večer, paní Jano a posluchači noční linky. Jako školák jsem hrával českou házenou. Bylo to za Měšťanku v Olbramovicích. Potom jsem tu házenou hrával za odborné učiliště v Brně na Stavařově. To byl rok 57. V současnosti sport sleduji jen v televizi. Vždycky se těším na velkou pardubickou koňské závody a taky na zlatou přilbu. Teď jsem sledoval Tour de France. Rád se dívám na sporty, kde naši sportovci vybojují zlaté medaile. Taková sportovkyně pocházela ze Židlochovic, Jana Novotná, tenistka. Další sportovec závodící za židlochovský statek byl Václav Chaloupka na Korokovi. Tak toto jsou sporty, na které se rád dívám v televizi, napsal František. Děkuju samozřejmě i za váš příspěvek do noční linky. Stanice Svět, Radim Flender a Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční sportovní linka by dělá radost, protože hojně telefonujete i píšete a zavolal i pan Miloš, který nám volá z Říčanska. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer a ještě lepší jitro. Já vzpomínám strašně rád na školu v Mukařově na devítiletku, kdy jsme měli výborný učitele a učitelky sportovního zaměření, tak jsme dělali atletiku a byli jsme taky za Mukařovský Sokol jako frontschaft v Německu na trojboji atletickým, tak to bylo pěkný. V Mukařově udělali v polovice 60. let fotbalový stadion, tak jsme hráli za Mukařov fotbal. No a potom jsem šel na průmku do Prahy a jezdil jsem dráhovou cyklistiku na Třebešíně,
0: ano.
1: Za Kovo, a to byly zážitky, jsem jezdil odsud, to bylo tak kolem 30 kilometrů, ale 70. léta v Uřiněvsi ještě byl cukrovar, dlažební kostky, a když vozili řípu, tak tam bylo bahno, tak jsem kolikrát přijel na vyučování vyválené a to vždycky profesor říkal, prosím vás, už se na vás nemůžu dívat, běžte se vysprchovat. No takže tím učivo dostávalo zabrat, no a odpoledne nezáživný předměty jako ruština a takový, no tak to už jsem se sebral a jel jsem trénovat na dráhu na Třebešín a to je taky zajímavý, to se stavělo na přelomu 60. 70. let a ministr Rázl, tatínek herečky Reginy Rázlový, ten místo, aby dal peníze na údržbu pražských ulic, tak dal peníze, aby se vylepšila dráha. Tak to bylo jedno, jako ta klopená, to byl první ovál, který měl opravdu třetinu kilometrů, to byla jako opravdu norma, světová, na čem se jezdilo. No a pak jsem měl jít na vojnu, takže jako do Dukle a přišel jsem na vojenskou zprávu a tam byl Slovák a on říkal, čo študovaný spojár, vojenské středisko špojových specialistů Poprad. Tak místo cyklistiky jsem šel dělat do Popradu vojnu. Tam jsme měli zážitek takový smutný. Ve 74. roce byla lavina v Mengušovské dolině. Mm-hmm. Tam zahynulo několik studentů pod lavinou, tak jsme tam byli to vyprošťovat. No, jenže to byla několik metrů, tam byli záchranáři a prostě sondy a nejhorší byli ty rodiče a ty příbuzní těch študáků, který prostě bezradně v několika metrových jako závalech tam pod tím byly ty jejich děti, no.
0: Strašný.
1: Tak to bylo strašný a pak jsem šel po půl roce do Písku a tam to bylo parádní, tam byla atletika, tak ten tělovýchovný náčelník říkal, a vy jste cyklista, to je dobrý, máte kolo, a já jsem říkal, soudruhu majore, mám dvě, a on říkal, tak fajn, tak dostanete opušťáka, jedno si přivezte pro sebe a jedno pro mě, a tak to bylo dobrý, tak jsme spolu jezdili a dělali jsme tu atletiku, tam jako na Písecku a Český Budějovice a tak tyhle ty města okolní, to bylo výborný. No a pak jsem přišel domů a tady jsem přihlašoval ještě kluky na Běchovice a tam mi řekli, jděte z vojny, v Říčanech zakládají atletický oddíl. Tak jsem tam šel za tím vedoucím, za Jirkou Jandusem, jo, a tak to byly, byly nejkrásnější roky v Příčanech. S atletikou a běhali jsme Jizerskou 50 a 70 kilometrů po hřebenech Krkonoš a v létě jezdili na vodu a tak. No a teďka mám rozbitou nohu, tak místo berlí jezdím na kole nakupovat do Lidlu.
0: No,
1: nebo...
0: ale paráda, že Miloši, že se nevzdáváte, a já vám děkuju za vyprávění a zdravím. Přeju krásnou dobrou noc. Ještě přidám k Milošovi zprávy, které napsala, bych to stihla, pan Rostia. Dobrý večer, posluchač Rostia Střince, poslouchám noční linku zpětně. Třikrát jsem byl na Lysé hoře, co mě bavilo v televizi, cyklistika. Drahá paní Chládková, troufla byste si na závěr noční linky zaspívat českou hymnu? Udělalo by mi to radost, když to má být v tom sportovním duchu. Alespoň slabá náplas za to zkažené mistrovství, za zkažené výsledky mého oblíbeného týmu. Jinak Kladno nastávající sezónu půjde na titul i bez Jardy, říkal Michal. A jaký je váš oblíbený tým? Hokej, fotbal? Děkuji za odpověď a za splněná přání, jestli je to možné. Lukáši, tak fandíme celá rodina Slávy, to jsem říkala, a hymnu bych samozřejmě zaspívala, protože je to 14 dní, co jsem ji zpívala v Lovosicích na náměstí, jak českou, tak slovenskou hymnu, protože tam bylo mistrovství České republiky juniorů právě v cyklistice a potom handicapovaných. Byl to úžasný zážitek. Ale protože na to už bohužel není čas, tak ji tady samozřejmě zpívat a kapela nebudu, ale zpívala jsem ji v Lovosicích a myslím si, že jsem si snad ostudu neudělala. Tak teďkon vám zahraju ještě písničku od Marka Ztraceného, Stále věřím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to 5. srpna. Kdy mě bude zajímat, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Přeji vám krásný zbytek dnešní noci. Užijte si samozřejmě podle vaší nálady pohodově. Dnes se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce a Jitku bude zajímat. Je pro vás důležité sepsat si různé dohody a nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak, stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si dohodu nesepsali společně na papír, mohlo být o starost méně? Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé, takhle s létem přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Voda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastermanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: dopyt doktora Mráčka aneb konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých ástermanských příběhů, třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
1: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách, to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastrmana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem odjakživa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili

0: tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu, takové lahůdky, že byste se jen oblízli. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála, a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Hastrmanský čarování.
3: Sedma.
2: To je, pane věda,
3: král.
2: Kdo se mu však nenaučí, tomu třikrát běda.
4: Hastrmanský čarování není žádnej špás.
3: Eso!
2: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
4: A trumf! Hrajete jak ponocný, pánové.
5: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
4: Třeba jsem Václave na nějaký to abrakadabraka už starej.
6: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
4: Svý leta už mám, Toniku. S tím nic nenaděláš.
6: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
4: A paměť mi už taky dosluhuje.
6: Taky trochu pomůžeme, dědo.
4: Lojzo, sakramenský kluku, ještě ty se do toho míchej.
6: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
5: Počkejte, kabrnáčci. Hastrman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
6: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosi. Je už dávno nachystaný.
5: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni.
2: Jedna kapří šupina, jeden štičí zub.
7: Je tu někdo? Tak halo, hospodo. Tak je tu někdo?
8: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
7: Horký čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
8: Neberou.
7: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
8: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
7: Poslouchejte, paní Hustinská, co máte tamhle pod tím stolem?
8: Ach, jo, Tonda zatrápenej, už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
7: Chcete snad říct, kanenko skákavá.
8: No co? Neviděl jste nikdy pár štik?
7: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
8: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
7: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky.
9: I s tím škopkem.
8: Ale jděte.
9: Dobře, zaplatím.
8: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
9: Dám, kolik si řeknete.
8: Ne, ne, svýho Toníka neprodám.
9: Mě fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady, nebo každý zvlášť?
8: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
9: Hastrmani.
8: Nevěříte.
9: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo.
8: Já vám říkám, že jsou.
9: Jo, leda v pohádkách.
8: A kdo je tedy tohle?
9: Přece Štika. Nebo Štičák.
8: Omyl. To je můj...
10: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
11: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
10: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
11: Není možná.
10: Ale je. Jen tak mimochodem. Ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím. Nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
11: Povídačky.
10: Žádný povídačky, dráhý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtějí kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
12: Tondo, pojď sem.
6: Co je, táto?
12: No, jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
6: O čem?
12: O tobě.
6: Jo.
12: Koukni, Tondo, na vodníka už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
6: No to jo.
12: Síly má, že nevíš, co s ní. A žene tě to až kloupostem. A co se zdejší Vltavy tejče, máš všechno v maličku.
6: No... Všecko ještě ne.
12: Ale jak pak ne. Umí se proměnit ve Štiku, Sumce i Candáta. Dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každej nedokáže.
6: To jo.
12: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
6: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
12: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že si Purkareckýho Matesa Hrouse syn, každý našinec tě rád přijme.
6: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
12: Ne, ne, ne, synku, už jsem ti zapřáhl dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není jedinýho syna pustit z očí.
6: No tak proč?
12: Protože tady na Purkarci tě už žádný štěstí nečeká.
6: O jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
12: A co láska? Toníku, he? Zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
6: To se povídá?
12: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuj. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku. No tak zlom vás, je kluku Hastrmanská.

0: Zkráse to rybníčka.
1: Jemine, to je panenka.
2: Lenek, bylo 20 a teď jich mám jen 19.
3: Slečinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
0: To je ta 20. Pěkně děkuju.
3: Rádo se stalo.
0: A který špak ty jsi? Že tě neznám.
3: Já jsem ten synovec. Porybního.
0: Nevymýšlej si. Teď já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
3: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
0: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
3: Ne?
0: Akorát našeho táty se bojím.
3: Táty?
0: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
3: Proč tě bije, když jsi taková hezunká a milá?
0: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí.
3: Já bych se na tě taky smál.
0: I tak jsi taky hloupej.
3: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych tě chytil rybu?
0: Chci.
3: Ale jen jestli přijdeš zítra.
0: Chodím se máchat prádlo každý den.
3: Tak já tu pro tebe od nynějška každičkej den přichystám košík ryb. Chceš?
0: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
3: To tedy udělá.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Klasikou z rodu hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opominout nebo vynechat, je i knížka Josefa Lady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a hastrmani. Veselé to vyprávění o hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý, unavený hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle, osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí. Vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo. Pardie puškvorec. Strašidlo tam chybí. A to se, věru, divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. A pardie rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z Černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal po stráce štěbetalce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do Voděrad pro mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brekekekek, skvá, kvá, kvá. A Hastrman brčál se rozradostně vracel domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do Starého Mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z Mlynářovic synkem. A pak se už starý brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli mulisákovi.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Hned tu první noc po přistěhování do Syslova požádal mulisák brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky a vydali se na obhlídku. Mulisákovi se jedno místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před stolety, zakvíkl mulisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Taky je dobře, že tu je čí meluzina. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je ke strašení třeba a já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení. Počkat, příteli mulisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se sdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k syslovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností. No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tuhle strašidlo mulisák nedělalo při strašení žádné škody. aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou sedmi a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Mulisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Mulisák si liboval, že tak dobře pochodil a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. Doletěl si na Barabášovy hory babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládež.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský to byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte za pravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

Václav Vaniček, místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouřkový večer a z kampy táhla kořená a dužnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal zvečerat

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichounku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška na kampu a co nese v hubě zelenou ratolest? Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
1: Jak pak nám to dneska voní?
0: Veškerou vodou. Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer a jinak zase ráno. Po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá, jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
1: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku jenom když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
1: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějaký divný. Ani dole není k spatření, kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. Mohl jet do bráníka k neteřím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá. A tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc. To se ryby nejčastěji navštěvují.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr, jak se patří. Krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. Už je po bouřkách, říkám a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
1: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosávat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat, a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za císařskou loukou ve Vorovém přístavu, řečeném Háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil. Protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední, neboli městští. Proti proudu řeky jsou 3 vodníci horní, nebo také protivodní. Od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu navenku. Tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba ho jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík, a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody, Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.